0: Při poslechu dnešního dílu pořadu o vážné hudbě Oktáva vás vítá Martin Novotný. Dnešní Oktáva přináší rozhovor se skvělým pěvcem a mým kamarádem Jiřím Sulženkem. Srdečně tě vítám.
1: Zdravím posluchače i tebe, Martine.
0: Basista Jiří Sulženko je solistou opery Národního divadla v Praze i pravidelným hostem v mnoha operních domech. Debutoval v Národním divadle v roce 1921 jako Leporello v Mozartově Donu Giovanni. Předtím ovšem jako pěvec měl angažmá v olomoucké a brněnské opeře. V letech 2008 až 2012 byl také solistou opery Saarlandisches Staatstheater Saarbrücken. A v sezóně 2012 až 2013 se vrátil zpět do Národního divadla v Praze.

0: První ukázka i tato, která právě zazněla, jsou z opery Figarova svatba. Nejprve to byla Figarova kavatýna a poté árie. Jen pro upřesnění, kavatýna je typem árie, který měl v rámci opery představit postavu, která ji zpívá. Takže se nyní vrhněme na představení tvé osoby. První otázka. V předchozím textu jsem říkal, že jsi měl angažmá jako pěvec. Nerad bych, aby to zcela zapadlo, protože jsi jeden z našich předních operních pěvců, ale začínal jsi jako kontrabasista v orchestru Národního divadla a zpěv si vystudoval až později. Docela by mne zajímalo, jestli se ti někdy stalo, že jsi třeba hrál v orchestru a ještě jsi stihl odskočit, zaspívat si na jeviště. Byť by to bylo třeba i jen při nějaké zkoušce.
1: Tak tuhle příležitost jsem naštěstí měl. Přiznám se, že jsem vždycky toužil, ty jistě, Martine, znáš operu Evžen Onegin, kde je krásná basová role knížete Gremina, který zpívá vlastně až těsně na konci, posledním jednání, krásnou árii, která je opravdu nádherná a slavná. A já jsem si vždycky říkal, když jsem to hrál ještě v Orchestru Národního divadla, kdybych tak někdy si od té basy rovnou s chůdkama došel na to jeviště a tam si zaspíval tuhle krásnou píseň, respektive árii, a zase se hezky vrátil za pult. To by byla nádhera. No, bohužel tohle se mi nepřihodilo, ale když jsem přišel, jak už bylo zmíněno, do prvního mého pěveckého angažmá, což bylo Olomoucké divadlo, tak tam, když jsem tam byl asi půl roku, scháněli výpomoc do orchestru divadelního. A tak, jelikož věděli samozřejmě, že má moje původní povolání je kontrabasista, tak mě oslovili a já jsem tam vypomáhal na půl úvazku. A samozřejmě na představení se mě nestala ta situace, abych odskočil od kontrabasu a zaspíval si na jeviště a zase se vrátil, ale stalo se to samozřejmě na některých zkouškách, takzvaných sedacích zkouškách, kde vlastně se nehraje divadlo, jenom se sedí solisté a sbor sedí u orchestru a věnujeme se jenom hudebnímu nastudování. A tam se mi přihodilo právě to, že jsem od kontrabasu zaspíval kus árie, nebo celou, nebo nějakého duetu a zase jsem se posadil a pokračoval jsem hraní. Takže samozřejmě bylo to jako kuriozní a jako mladý chlapec jsem si to samozřejmě užíval, protože samozřejmě přítomné dámy a děvy se na mě s obdivem dívali a toho jsem si tehdy opravdu užíval.
0: Takže taková mimořádná kombinace, takový kontrabasista a basista.
1: Ano, mý kamarádi vždycky říkali, hele, ty jsi vlastně nejlepší kontrabasista mezi zpěváky a nejlepší zpěvák mezi kontrabasisty, což vlastně mělo taky svý výhody.
0: Jak tě za ty roky znám, tak tě považuji za jednoho z nejpokornějších a nejprofesionálnějších pěvců, které jsem potkal. Může to být i tím, že znáš i ten pohled na jeviště z orchestřiště?
1: Tak bezesporu. Jak bych to řekl, taková ta základní hudební výchova, respektive to, co se člověk naučí v orchestru, ta pokora k tomu celkovým dílu, že není tam člověk sám za sebe, tak samozřejmě to jsou věci, které potom se objeví v té práci na jevišti, v té solové práci, protože opera vlastně není jenom o solistech, je to velice komplexní žánr, který v sobě spojuje orchestr, zpěváky, sbory, výtvarnou složku, hereckou složku. Čili já jsem tam jako solista pouze součást. A já jsem to vždycky chápal, protože jsem vlastně byl vychovávaný jako v tom orchestru jako součást nějakého celku. Stejně tak jsem to chápal i ve své solové kariéře. Takže ano, mám jistou pokoru k hudebnímu dílu a vnímám se jako solista, jako jeho součást, kde jsou ještě další prvky a solisté, nejenom pěvečtí, ale samozřejmě v orchestru, že jsou mezihry, že jo, takový hoboje, flétny, to jsou vlastně solový nástroje skoro celou operu. Takže vnímám se jako součást tohoto celku.
0: Hlas je živý orgán, který ovlivňuje nálada i zdraví. Jak se učíš svému hlasu naslouchat a máš nějaké specifické rituály v den představení, koncertu? A stalo se ti někdy, že jsi si opravdu hlasově ublížil?
1: Tak přiznám se, že přemítání o pěveckých rituálech, nebo respektive o tom, co bych vždycky měl před každým představením dělat, je taková moje celoživotní cesta. A ještě jsem nedosáhl výsledku, takže já nemohu opravdu říct, co mě úplně vyhovuje, abych ten daný den dělal. Respektive vím, co mě vyhovuje, ale mění se to podle situace, podle kondice, podle únavy, podle různých okolností, samozřejmě zdravotních. Takže nemám úplně specifickou přípravu k vystoupení, ale snad dvě věci, které se mě vždycky osvědčují. A to je zpívat ten den, když třeba zpívám večer, tak zpívat už daleko dřív, než až před tím představením. Rozespívávat se, trošku se dostat do takové jako formy, zjistit, že to nejde, pak se z toho trošku jako v úvozovkách vyhrabat a říkat, no vidíš, zase to jde. A pak takovou univerzální radu, svoji zkušenost, řeknu to trošku s humorem, v srpnu se rozespívat a pak nepřestat, až skončit na konci sezóny v červnu. Tak samozřejmě to nejde. Nicméně, a to se mi osvědčuje, dá-li se to nazvat jako nějaký rituál, vlastně zpívat každý den. Jako mít tu schopnost zpívat každý den, anebo aspoň co nejčastěji, i když třeba nemám představení, i když třeba se stane, že nemám zkoušku, tak si prostě zaspívat. A to je taková věc, která se mi docela osvědčuje.
0: S tím srpnem to jsi mi připomněl, že v podstatě ano, vím, po těch prázdninách, pokud jsou plnohodnotný skutečný prázdniny, tak v tom srpnu to většinou fakt nejde. A trvá to dlouho, než to
1: je. Je to tak. Já jsem se kdysi i v tomto smyslu, když jsem měl nějaký náročný vystoupení už na konci srpna třeba nebo září, tak jsem se i těch prázdnin v úvozovkách pěvecky bál. Jsem říkal, co mě čeká za ten měsíc nebo za pět neděl. Je to tak.
0: A po studiu byla nějaká role z těch prvních, na které vzpomínáš rád a které bys i rád zopakoval?
1: Tak moje úplně, jak bych to řekl, úhelná nebo taková důležitá životní role byl Leporello v Mozartově Donu Giovannim, protože vlastně to byl můj debut v Národním divadle a byl to ještě za takových okolností, že tehdy bylo, že to bylo v roce 91, čili výročí 200 let Mozartovy. Inscenace se dělala ještě ke znovu otevření Stavovského divadla po rekonstrukci, takže to byl taková sledovaná inscenace a na to probíhaly vlastně konkurzy už někdy od roku 88-89. Já jsem prošel těmi konkurzy, pak se změnila situace politická naštěstí, takže jsem změnil i vedení divadel nebo divadla, takže se dělali znovu konkurzy, a v kterých jsem teda měl to štěstí a uspěl jsem. A vlastně mi to otevřelo cestu nejenom do Národního divadla, ale myslím si, že i jinam. Protože například dirigent toho představení byl Sir Charles Maceras, s kterým jsem potom spolupracoval, mě vyzval k nějaké spolupráci, nebo režisér David Radok, který tehdy se pohyboval hlavně v zahraničí, ale vyzval mě třeba i ke spolupráci v jeho domovském divadle v Göteborgu. Takže to byla taková moje úhelná role, Leporello. Úplně první role, to si také mohu vzpomenout a rád si na ní vzpomínám, to byla Italka v Alžíru, role Mustafa. A já jsem byl opravdu úplný začátečník, úplný kandrdas. Uměl jsem samozřejmě roli, tu jsem se naučil, z korepetitoria sám, ale jaký je pohyb na jevišti, jak se má jednat, tak to jsem znal opravdu jenom z filmu, nebo když jsem se šel podívat do divadla. Takže to pro mě byla velká zkušenost a jelikož to byla role relativně veselá a komická, tak se mě to velice zalíbilo a říkala jsem si, jo, to se mi asi bude líbit. Takže byl to takový ten impuls, kdy člověk začíná něco úplně nového a má s tím dobrou zkušenost a trošku ho to jako nastartuje, že se nebojí dalších kroků v té profesi.
0: Začal si zpívat poměrně pozdě, v 28 letech. Myslíš, že je to výhoda, nebo naopak ti to nějak zkomplikovalo pěvecký život?
1: Tak co se týče zpěvu jako takového, si myslím, že to žádná komplikace není. 28 let pro hlasový obor, který jsem já, což je basbariton, v skutku není pozdě. Kdybych byl lyrický soprán, tak ano, asi přicházím o nejkrásnější léta, kdy mohu zpívat, ale v 28 pro baritonistu, respektive basbaritonistu, je čas, kdy teprve začíná zrát ten hlas. Takže si myslím, že jsem opravdu o nic nepřišel, co se týče zpěvu. Další věc si myslím, která byla fajn, že jsem absolvoval vlastně tu dráhu hudební předtím, takže jsem nebyl listem nepopsaným hudebně, což je taky hrozně, si myslím, v té profesi důležitý. A další ještě klad toho pozdního vstupu do pěvecké profese bylo i to, že vlastně jsem měl už za sebou nějakou životní zkušenost, že jsem za sebou měl gymnázium, konzervatoř, i angažmá vlastně v Národním divadle. Takže i ta lidská zkušenost v té jevištní a pěvecké práci je určitě výhodou.
0: Všichni o tobě mluví v superlativech a já vždy s úctou a velkým respektem poslouchal, jak jsi dokázal zaspívat několik představení za sebou tady v Brně a mezi tím si absolvoval spoustu práce na tvé domovské scéně v Praze a přesto jsem měl pocit, že nejsi vůbec unavený. Opravdu mi to přišlo jako záhada, nebo spíš výjimečný úkaz.
1: Sám nevím, jak bych to charakterizoval. Vlastně už jsem o tom trošku hovořil při předcházející otázce. Já to cítím asi tak, možná se budu trošku opakovat, že když je člověk dobře naladěn, je v nějaký fyzický a psychický kondici, dobrý, takže ten zpěv, vlastně zdravý zpěv, nemůže zas tak zásadně ublížit. Kor samozřejmě, když je člověk mladý. Jo. Já jsem o tom, o čem hovoříš, takový v uvozovkách festivalový časy, kdy jsem opravdu zpíval denodenně nebo hodněkrát za sebou, ať zkoušky nebo i představení, jsem samozřejmě zažíval jenom v jisté době. Takže dneska už by byl asi opatrnější, ale vracím se k tomu, že myslím si, že když se dobře zpívá, správně zpívá a člověka to baví, že se dá ledacos, co se týče únavy, nahradit právě takovým tím entuziasmem. Ale je pravdou, že někdy chybí síly spíš psychický, jo, že najednou člověk cítí, že sice zpívá, že sice vlastně zpívá to, co má zpívat, ale že není schopen úplně vydolovat ze sebe, protože zahraje únava, není schopen vydolovat ten správný cit, tu správnou emoci, ty správné věci, které si myslí, že by mohly být dobrý předat tomu divákovi.
0: Jak se tvůj hlas v průběhu let proměnil, změnil? Existují skladby, které si dříve zpíval a dnes už bys do nich nešel, nebo naopak ty, do kterých si takzvaně dorostl?
1: Tak vzhledem k mé relativně už dlouhé kariéře, nevím, do kterých jsem dorostl, možná, že už budou začínat spíš role, z kterých jsem odrostl, ale myslím, že se pouštím docela s chutí i do některých rolí, které jsem zpíval před mnoha lety. Už jsme tady zmínili jednou Italku v Alžíru a toho Mustafu, který mě vlastně docela provázel párkrát. Zpíval jsem ho i v inscenaci v Brně a vlastně nedávno jsem byl osloven Plzeňským divadlem, jestli bych nespíval Mustafu. A Já jsem vlastně to skutí zkusil, protože v té době jsem zpíval víc takových závažných rolích, víc takových jako kantabilních rolí, tak jsem si říkal, no zkusím, jestli ten hlas ještě pohyblivý, jestli je rossiniovsky uvolněný, bude to zase další výzva. A myslím si, že se mi to docela podařilo, nebo já jsem z toho měl docela fajn pocit, že to, co jsem si představoval, aby fungovalo, tak fungovalo. Takže asi některé role spíš pohyblivé nebo hodně v úzovkách ukecané, kde je hrozně moc slov, kde je potřeba velký pohyblivý třeba i rozsah, tak možná k tomu bych přistupoval s větším respektem dnes. A mně se zpívají osobně nejlépe kantabilní role. Mm-hmm. Ale samozřejmě zase s přibývajícím věkem mě divadla nabízí spíš role charakterní, kde je to spíš už jako o tom, že jsou víc herecky zajímaví, nebo jsou to role drobnější, menší, nejsou tak nosný, ani třeba pěvecky, spíš významově. Takže jak, že bych se vyhýbal nějakým rolem nebo se bál rolí, tak úplně ne. To se mi zatím neděje.
0: Proglas je rodinné rádio a tak si dovolím od umění přelétnout na rodinný život. Takže bych se rád nejprve zeptal na dětství a jestli jsi měl touhu stát se tím, čím dnes jsi, a nebo jestli to byla taková ta klasika hasič, voják, policajt, něco podobného.
1: No, pamatuju se na svůj velký zážitek z profesí, to jsem byl opravdu malý chlapec, kdy k babičce v Komořanech jezdili popeláři a sváželi popelnice do Zbraslavský nějaký tam nějakýho sběrního dvoru. A soused pracoval právě jako popelář tam u babičky a párkrát mě vezl na tu Zbraslav s těma popelářema. A to byl teda obrovský zážitek. To jsem si říkal, to by se mi líbilo. No, tak to bylo takový to dětství, ale přiznám se, že jsem netoužil být úplně kosmonautem, možná detektivem, ne policajtem přímo, to určitě, když jsem četl detektivky, ale že jsem vlastně dlouho byl nevyhraněný, co bych dělal. Možná, že když jsem se rozhodoval po 9 letce kam, tak jsem šel nakonec na gymnázium, protože mě byl celkem takovým výrazným vzorem můj dědeček, který byl učitel, který byl kantor. A byl to takový opravdu velice vážený člověk a asi ve své profesi byl velice šikovný. A ten byl pro mě takový vzor, že jsem si říkal, ano, takhle bych jako chtěl třeba v životě působit a být pro ty lidi takhle nějakým způsobem užitečný a zajímavý. Tak, že když jsem vlastně odcházel z 9letky, tak jsem měl tenhle ten možná cíl nebo tuhle představu. Leč já se považuji za člověka, který se dostává k určitým věcem spíš shodou okolností nebo nějakou náhodou a že ho posouvají ty věci ne úplně, že bych si to nalajnoval a že bych potom šel, ale že prostě se dějí nějaký věci, které mě někam posunuly, já jsem toho využil nebo jsem to opustil a zase s tím pádem jsem se dostal někam, až jsem se dostal vlastně k tomu zpívání. Možná takový malý zážiteček taky z takového raného dětství, řekněme nějaký třetí třída, kdy na chatě jsem si hrál na kovboje a jelikož jsme tam měli nějaký děti v okolí, já jsem takový docela rušťák, tak jsem se tam předváděl a předváděl jsem se zpíváním o pastvě stáda a o tom, jak hodím tam ty zloděje a tak dále. A to jsem vlastně zpíval. Jo, děti z toho měli srandu, já taky. Mm-hmm. Takže to je možná taková první úplně nějaká přirozená věc, že jsem chtěl dělat něco takového, co souvisí se zpěvem.
0: Vím, že jsi na jevišti hodně času, ale myslím, že v autě mezi různými divadly a koncertními síněmi toho času nebude o moc méně. Co posloucháš v autě tedy, pokud zrovna nepotřebuješ vyloženě ticho? A když tak, které rádio posloucháš? Nemusíš odpovídat, pokud to není zrovna Proglas.
1: Ano, je to tak, že druhým povoláním každého zpěváka nebo většiny pěvců je řidič, jo? Ale v autě využívám ten čas, protože to je strašný žrout toho času, že jo? Když člověk jezdí tam a tudle a tamhle, tak využívám k opakování rolí. Že si to buď pouštím, anebo si to jenom memoruju, takže vlastně si já tak pospěvuju nebo pobroukávám, takže tam využiju nějaký ten čas. A velice často sleduju v rádiu zprávy. Rádio Plus, který jede pořád vlastně jenom s mluveným slovem a s informacema, takže to poslouchám poměrně často. No a když už opravdu jsou cesty dlouhé a hudby bylo dost, tak si pouštím někdy radioknihy.

0: Třetí ukázka byla árie Leporella z prvního dějství opery Don Giovanni, árie, kde je opravdu velmi důležitá, kromě všeho pěveckého podstatného, i perfektní výslovnost. Jakým způsobem pracuješ s textem? Osobně vím, že patříš k pěvcům, kteří, aspoň dle mého pocitu, jdou takzvaně po textu. Vědí, o čem zpívají. Stalo se ti někdy, že v písni, kterou zpíváš mnoho let, najednou objevíš úplně nový význam? Nebo je díky režii třeba? Chápeš jinak?
1: Tak samozřejmě, je to velká síla právě té opery, že není jenom hudba, která nabozuje samozřejmě větší emoci, ale je tam ten text. Takže je stejně důležitý vlastně jak ta hudební složka. A samozřejmě přemýšlím o tom, to je pochopitelný, protože je tam nějaká interakce s kolegy, je tam nějaká interakce s příběhem nebo s nějakýma mýma pocitama, který sdělují tím zpěvem. Takže o textu dost, nebo velice přemýšlím, ale je tu velký ale, protože my jsme v inscenacích samozřejmě podřízení režijnímu nastudování. A mnohdy režijní představa, respektive práce, nesouvisí úplně s mým textovým, teda s mou představou o tom textu, jak by ho měl reprodukovat, nebo respektive jak by ho měl prožívat. Protože je tam třeba, je to v nějaký jiný kontextu narežírovaný nebo v jiný trošku situaci, nebo ten text může být jenom nějakou v jiném smyslu reprodukovanou akcí, jo, že to předvádím spíš herecky, nežli tím textem. Takže je to vždycky o tom, jak samozřejmě se sjednotíme s tím režisérem a jakým způsobem jsme schopní reprodukovat jak význam, režijní význam celého toho díla, tak samozřejmě i ty naše jednotlivé repliky a i ty naše věci. Protože sám to jistě víš, protože se v té branži pohybuje, že ne vždy o čem my hovoříme, se opravdu na tom jevišti děje. Takže ta práce s textem není úplně o tom, že si vymyslím, že tady to je emočně tak zajímavý, že musím něco udělat, ale najednou člověk zjistí, že tam třeba bude dvojsmysl, že naopak ta emoce bude převrácená a nebude to emoce pozitivní, ale může to být třeba emoce negativní a v tom případě musím tomu pak zase přizpůsobit tu svoji úvahu, co bude důležitý v tom textu více a co méně.
0: S tím souvisí i další otázka, kterou mám. Co je pro tebe při interpretaci důležitější? Technická dokonalost nebo emoce i za cenu drobné chyby? A je těžké se do emocí v písni vžít pokaždé znovu a znovu, i když ji zpíváš třeba posté, protože, jak jsem již říkal, ty rozhodně víš, o čem zpíváš. Takže existuje píseň, kterou je těžké zpívat kvůli emocím, že se jí třeba na koncertech, protože tam si vybrat můžeš, na koncertech vyhýbáš?
1: Vždycky si myslím, že jsou nejdůležitější emoce, předávat emoce. Takže vracím se k začátku otázky. Technická dokonalost je fajn, ale může být skutečně jenom, řekl bych, prázdnou technickou dokonalostí. Takže tam je nutný, aby každým tom projevu hudebním pěveckým byla emoce, ale nejenom emoce pro mě, ale především emoce sdělitelná a sdělná pro posluchače. To je i můj vlastně hudební, to je i moje hudební zkušenost, jenom když jsem hrál na nástroj, a je to samozřejmě obzvlášť ta pěvecká zkušenost. Takže dávám větší přednost emoční, respektive když mám zvládnutou technicky třeba árii nějakou nebo píseň, tak samozřejmě, když ji pak předvádím, tak už nepřemýšlím, jestli se mě technicky povedl právě tento tón, nebo tento tón, nebo tamhle ten tón, ale víc už se poddám a chci sdělit tu emoci, kterou tou písní či árii můžu dát těm lidem. Takže to je asi k tomuhle. A Ještě jsi se ptal na něco, promiň.
0: Ano, ptal jsem se, jestli existuje nějaká konkrétní píseň, které ano. se raději vyhneš, protože by to bylo třeba takové pro tebe zatěžující a ne, třeba bys ji nedospíval, nebo by se ti fakt zpívala velmi špatně.
1: Ano, tak k tomu zase už jsem trošku odpověděl, že někdy můžeš tu píseň zpívat s velkou emocí a někdy můžeš zpívat v úzovkách trošku jako naučeně. Takže se oprostíš od těch emocí z různých důvodů. Už jsem o tom mluvil, třeba z únavy. A nebo i z důvodu toho, že prostě nesedí ti ta věc zrovna. Měl jsem takovou neúplně hezkou zkušenost, že jsem jednu árii zpíval na pohřbu člověka, kterýho jsem jako znal, a od té doby jsem vždycky k ní měl takový právě trošku emoční odstup. A jelikož jsem se s ní setkával dál a dál a dál, tak jsem si s tím musel nějakým vůzovkách způsobem vyrovnat. Takže jsem ji opravdu jako trošku jsem ochladl v tom procítění té skladby nebo teda té árie.
0: A v další ukázce si poslechneme árii Papagena z Kouzelné flétny. Basistu Jiřího Sulženka doprovází stejně jako v předchozích ukázkách Symfonický orchestr Českého rozhlasu Praha pod vedením Ondřeje Kukala.

0: Jak tě pamatuji, tak mám pocit, že neznáš trému. Je to opravdu tak? Je tréma nepřítel nebo motor, který zpěváka vybičuje k lepšímu výkonu?
1: Tak co se týče trémy, jako mladý pěvec jsem jich měl samozřejmě daleko víc, pak se ta tréma v úvozovkách měnila spíš pocit odpovědnosti, ale z mýho pohledu je vždycky ta tréma poměrně, jak jste řekl hezky, hnací motor. Je to vždycky fajn, trošku se zvýší adrenalin v krvi a je člověk takový jako vybuzený na tu věc, takže tréma, když není, tak si říkám, něco není úplně dobře. Takže trému vlastně v jistých mezích mám jako do dneška a jsem vlastně za to svým způsobem rád.
0: Co nejraději děláš ve volném čase?
1: Co nejradši dělám, no, přiznám si, že lenoším rád, tedy, což se trošku projevuje tak, že věci, které dělám normálně velice rychle, tak se najednou zpomalej a ten čas se trošku protáhne všeho. Ale rád jezdím na kole, rád jsem chalupář, kde si užívám všelijakých pracovních nástrah, kterými si většinou nevím rady, ale snažím se s nimi vyrovnat. A v poslední době jsem rád dědečkem na plný úvazek a rád se starám a rád dlím se svými vnoučaty, které jsou v rozmezí od 4-5 let až do dneska 15 let. Takže těm rád naslouchám, rád s nimi jsem, rád s nimi sdílím jejich radosti a strasti a rád jim připravuju občas nějaký program.
0: No, to mě vede právě k následující otázce, jestli vidíš třeba náznak talentu ve svém potomstvu a nebo se je budeš třeba snažit naopak odradit od kumštu.
1: Tak co se týče bezprostředně mých synů, tak jsem nebyl nikdy ten, který by je nějakým způsobem tlačil k tomu, aby se věnovali kumštu. Každý si nacházel svoji cestu. Mladší syn dokonce jeden čas velice dobře fungoval ve ska kapele, s kterou hrál. Naštěstí ale přitom i vystudoval, takže se živí v úvozovkách trošku jinak. A starší syn, ten vlastně taky se snažil o něco, ale nebyl v úvozovkách tak talentovaný na hudbu, takže dnes se věnuje sice umění a kultuře, ale úplně z jiného pohledu, spíš z manažerského pohledu. A co se týče právě mých vnuček a jednoho mého vnuka, tak děvčata starší jsou velice šikovná pěvecky, ale taky nejsem z těch, který by nějakým způsobem tlačil nebo je přesvědčoval o tom, že by měli nebo měli zpívat a měli se tím zabývat nějak jako profesionálně. Proč je to všechno? Je to proto, protože si myslím, že dneska, co se týče naší profese pěvecký nebo jakýkoliv hudební profese nebo jakýkoliv umělecký profese, si myslím, že se ten talent musí prosadit sám o vlastní vůli. Že ten člověk, když je tlačen, tak je někam dotlačen, ale nemusí být potom v té profesi úplně šťastný, anebo i docela nemusí být úspěšný, i když je šikovný. Ale není ten talent, který je a má nějakou mez, třeba není tak výrazný, aby ten člověk byl s tím spokojen. Takže si myslím, že nebudu nikdy tlačit na nikoho, aby se něčemu věnoval, ale aby si k tomu našel cestu sám.
0: A na závěr si ještě poslechneme árii krále Filipa z opery Don Carlos Giuseppe Verdiho v provedení orchestru státní opery v Praze pod vedením dirigenta Jaroslava Kyzlinka. Já ti, Jiří, velmi děkuji za rozhovor.
1: Martin, děkuji taky za hezky strávený čas s tebou ve studiu a zdravím všechny naše posluchače.

Není hodina jako hodina. Mám-li během 60 minut představit začínajícího muzikanta, nebudu mít co hrát. Mám-li se věnovat skladateli a hráči, který natočil 67 studiových alb, 53 živých desek, vyšlo mu přes 60 kompilací a téměř 20 několika diskových kolekcí a který i 20 let po smrti patří k nejvlivnějším osobnostem na jazzové scéně, nestihnu vám během hodiny říct a pustit ani to nejpodstatnější. A tak prosím dnešní setkání s trumpetistou a skladatelem Milesem Davisem berte jen jako velmi stručný úvod do problematiky, jako základní orientaci pro zájemce. Připravil jsem pro vás celkem 9 ukázek, od konce 50. let až po léta 80. Miles Davis zemřel v roce 1991 a to znamená, že v září 2011 jsme si připomněli už o něch 20 let od jeho odchodu ze scény. Ale začněme základními údaji. Miles Davis se narodil v East St. Louis v americkém státě Illinois v roce 1926. Jako středoškolák začal vystupovat se souborem Billyho Eksteina. Pod záminkou studia na prestižní hudební škole se přestěhoval do New Yorku. Ve skutečnosti však chtěl především poznat tehdejší jazzové legendy Charlieho Parkera a Dizzyho Gillespieho, což se mu podařilo a dokonce na 3 roky získal angažmá trumpetisty v Parkerově souboru. Svou první vlastní skupinu sestavil Davis v roce 1949 a už tehdy ukázal, že chce vést jazz novým směrem. Spolu s aranžérem a dirigentem Gillem Evansem dal dohromady Nonetto, které se vyznačovalo v té době netradičním nástrojovým složením. V sestavě byl například francouzský roh nebo tuba. Spolu s Evansem pracoval Davis také v roce 1958 na jednom ze svých prvních stěžejních alb na úpravě opery George Gershwina Porgy and Bess. A co jiného si z tohoto díla pustit než slavnou melodii Summertime. Příjemný poslech přeje Milan Tesař.

Příběh Milese Davise budeme samozřejmě sledovat jen zkráceně a kuse. A tak před další ukázkou, která bude pocházet také z konce 50. let, na chvíli předběhněme chronologii a řekněme si pár dalších údajů z jeho života. V 70. letech Davis experimentoval s elektrickými nástroji, ale ještě předtím v roce 1969 natočil přelomové album Bitches Brew. Namísto klasických aranží se na něm své spoluhráče snažil doslova přinutit k improvizaci, takže jim líčil absurdní situace, které si měli při hraní představit. Podrobně život i tvorbu slavného trumpetisty a skladatele mapuje kniha Miles autobiografie, kterou s Davisem před jeho smrtí sepsal básník a spisovatel Quincy Troup. Když v roce 2000 vyšlo její první české vydání, psal o něm publicista Ondřej Bezr. Davis se sám sebe v knize rozhodně nesnaží lakovat na růžovo. Pravda, z muzikantského hlediska o sobě právem ani na chvíli nezapochybuje. Svou lidskou stránku ovšem líčí bez servítků a o veškerých excesech, které často pomáhají vysvětlit i jeho muzikantské kroky, hovoří s jakousi směsí lítosti a hrdosti. Jeho osobnost je jistě velmi diskutabilní. Mnohdy může působit na slabší povahy až odpudivě, nicméně géniovi jeho ražení takový svéraz asi odpustíme snáze než člověku průměrnému. Tolik tedy glosa k Davisově komplikované povaze. Z alba Kind of Blue z roku 1959 pochází často přebíraná Davisova skladba Blue in Green.

Od svého prvního alba Blue Period z roku 1951 až po závěrečné posmrtně vydané Dubab z roku 1992 psal trumpetista Miles Davis historii světového jazzu nejen jako trumpetista, ale také skladatel a kapelník, který si k sobě uměl vybírat skvělé spoluhráče. Na albu Kind of Blue, z kterého pocházela předchozí ukázka, se po jeho boku objevují například saxofonista John Coltrane nebo basista Paul Chambers. Protože času máme opravdu málo, přesuneme se teď rovnou o 9 let dál. V roce 1968 vyšlo Davisovi album Dcery Kilimandžára, Feed Kilimandžáro. Tato nahrávka Davise zastihla v momentě, kdy pomalu opouštěl koncepci tradičního akustického hraní a kdy měl před sebou dobu elektrifikace, experimentování s nahrávkami a vůbec celou novátorskou epochu 70. let. Už zde se objevují náznaky pozdější jazzové fúze, tanečních rytmů a vůbec všeho, co bylo později pro Davise typické. V sestavě najdeme saxofonistu Wayna Shortera, na elektrické piano hrají Herbie Hancock a Chick Corea. My si poslechneme skladbu Frelon Brown.

Milese Davise si sice představujeme jako velikána jazzové scény, ale jeho vliv byl mnohem větší. Zvlášť jeho alba z počátku 70. let dodnes ovlivňují nejen jazzmeny, ale také rockové muzikanty. Náročnější tvorba kapel jako King Crimson nebo svého času improvizovaná hra Jimiho Hendrixe by možná bez Davise a jeho novátorství nebyly takové, jak je dnes známe. A tento trumpetistův vliv trvá, jakkoliv lidsky bylo asi hodně těžké s ním vycházet. Publicista Pavel Výšek píše v profilovém článku, kde pak Davis ani náhodou nebyl dobrý člověk, moudře tolerantní a konstruktivní tváří v tvář výtkám. To spíš sebevědomý, sebestředný, arrogantní Seeger, byť pamětníci připomínají i jeho laskavější rozpoložení. Především prý neměl slitování s muzikanty, kteří nestíhali. Kdo jen na chviličku klopítl, musel jeho kapelu okamžitě opustit. Ale zřejmě i právě proto jeho nahrávky přežily několik desetiletí. My si teď poslechneme, jak zněla Davisova skupina na počátku 70. let naživo. Na koncertní nahrávce Live at the Fillmore East s Davisem hrají na saxofony Steve Grossman, na elektrické piano Chick Corea, na elektrické varhany Keith Jarrett, na basu Dave Holland, na bicí Jack DeJohnette a na perkuse Airtu Moreira, tedy opravdu hvězdná sestava. Poslechneme si část skladby Mascalero, kterou složil Wayne Shorter.

To byla koncertní nahrávka Milese Davise a jeho kapely z roku 1970. V té době také vznikalo už zmíněné přelomové album Bitches Brew, které český publicista Pavel Výšek charakterizuje slovy: trubka přizpůsobená krabičkami, strojené klávesy proplétající se s elektrickou kytarou, polyrytmika zahuštěná perkusemi a na svou dobu totální ovládnutí studia i umění střihu. Zatímco ve studiové práci tedy Davis předběhl dobu a označení genius nemá v jeho případě daleko k pravdě, v kontaktu s posluchači měl dlouhodobě problémy. Při koncertech prý nenavazoval s diváky oční kontakt, což, jak píše Karel Veselý v knize Hudba ohně, byla pro jazzové novináře do nebe volající drzost a někteří ho začali obviňovat, že ukazuje svým posluchačům záda, což se brzy ujalo jako univerzální výtka vůči jeho stylu. Mělo to ale metaforický význam. Miles ve skutečnosti nikdy zády k lidem nehrál. Na druhou stranu ale byla pravda, že při svých vystoupeních vypadal, jako by hrál v tranzu. My budeme pokračovat další koncertní nahrávkou a opět z roku 1970. Z tehdejšího vystoupení ve washingtonském klubu The Cellar Door vyšlo album až v roce 2005, tedy 35 let po pořízení nahrávky. Jedná se o šestidiskovou kolekci se záznamem několika vystoupení z 16. až 19. prosince 1917. Rozsáhlou skladbu Honky Tonk na tomto šesti albu například najdete ve čtyřech verzích. Z toho nejdelší má téměř 21 minut. My si z ní poslechneme úryvek a já jen doplním, že v kapele najdeme opět Keitha Jarretta, Jacka DiJohnetta nebo Airta Moreiru, na saxofony hraje Gary Barnes a jako host na elektrickou kytaru John McLaughlin.

To byla tedy ukázka z 20-minutové skladby Milese Davise Honky Tonk, živá nahrávka z washingtonského klubu The Cellar Door z roku 1970. Posloucháte pořad Slyšte lidé na Proglasu a jak jste slyšeli, v tomto přelomovém období patřili k Davisově hudbě stejně samozřejmě elektrické klávesy a elektrická kytara jako brazilské perkuse, na které hrál Airtu Moreira. Davisovy kompozice byly nosné sami o sobě. Důležitá je nejen jejich svobodná stavba, ale i proplétání všech nástrojů. Autorova trubka je pak jen onou pomyslnou třešničkou na dortu. Davisova hudba z počátku 70. let byla geniální mimo jiné tím, jak kompaktně dokázal tento Američan spojit dva zdánlivě nespojitelné proudy. Free jazz jako nejuvolněnější hudbu, kterou jste si v té době mohli představit, a rock, který vychází z naprosto pravidelných rytmických struktur. V klubu The Cellar Door, o kterém jsme mluvili před chvílí, vznikla také část alba Life Evil, z kterého bude pocházet naše další ukázka. Ovšem poslouchat budeme studiovou nahrávku Little Church, pořízenou v New Yorku. Vedle Davise se v ní objeví Steve Grossman na saxofon, Chick Corea a Herbie Hancock na elektrické piano, Keith Jarrett na varhany, tedy opravdu ony strojené klávesy, dále John McLaughlin na elektrickou kytaru, Dave Holland na basu, Jack DeJohnette na bicí, Airtu Moreira na perkuse a ještě jeden Brazilec, Hermeto Pascoal, na další bicí.

Trumpetista Miles Davis byl Afroameričan a především mladé afroamerické publikum chtěl svou hudbou cíleně oslovovat. Proto na dalším svém přelomovém albu On the Corner z roku 1972 začal ke svému elektrifikovanému jazzu přimíchávat prvky funku a dalších černých tanečních stylů. Sám považovaný za génia se prý inspiroval tím druhem popu, který hráli a zpívali James Brown, Marvin Gaye nebo soulová zpěvačka Aretha Franklin. Na albu se podílí 20 hudebníků, vedle starých známých je to například bubeník Al Foster. Protože Davis se svými spoluhráči ve studiu pracoval komplexně, vznikaly různé verze nahrávek a vytvořila se spousta odpadu, za který by jiní tvůrci dali kdo ví co. A tak není divu, že i v tomto případě vyšla později několika disková kolekce s kompletním záznamem toho, co se tenkrát natočilo. Titulní skladbu On the Corner zde najdeme nejen jako součást původně vydané 20-minutové směsi, ale ještě v dalších dvou verzích. Jednu z nich si teď poslechneme.

Podstatnou část pořadu jsme věnovali nahrávkám Milese Davise z počátku 70. let, protože toto období je v jeho tvorbě skutečně klíčové. Jak píše americký novinář John Fordham, špatné zdraví a ztráta hudební sebedůvěry přiměly Davise koncem 70. let k dlouhé odmlce. Zpět se vrátil se srozumitelnou směsí jazzu a popu, která spojila výmluvnou trubku se světem hitparád. Kouzlo stále fungovalo. Poezie Davisova zvuku a jeho koncepce i nadále přemosťovala kulturní i generační rozdíly. Jeho hudba si udržela zásadní vliv na široké spektrum jazzových stylů, které se dnes hrají. Než se však dostaneme k tomuto popovějšímu období 80. let, zmíním jedno zajímavé album z roku 1977, jmenuje se Dark Magus. Vyšlo v Japonsku a český hudebník a publicista Ondřej Konrád je charakterizuje jako muziku především rytmickou, atmosférickou a převalující se sem tam ve stavu beztíže, pro kterou žádné žánrové kategorie nestačí.

To byla alespoň krátká ukázka z poslechově náročnějšího alba Milese Davise Dark Magus z roku 1977. Když prý v roce 1948 vystoupil Davis se svou tehdejší kapelou v newyorském Royal Roost, publikum bylo chladné a hudebníci zmatení. Nikdo tehdy ještě netušil, že se rodí jedna z největších legend světové hudební scény. Jak jsem vás upozornil v úvodu pořadu, představit umělce, který má na svém kontě téměř 70 studiových alb a bezpočet dalších nahrávek, je během jedné hodiny nemožné. Proto prosím, berte toto vydání pořadu Slyšte lidé jen jako malý impuls k tomu, abyste si další Davisovy nahrávky dohledali sami, pokud vás tedy jeho hudba zaujala. Pomocníkem vám může být i kniha Miles – autobiografie, která u nás znovu vyšla v roce 2011 u příležitosti 20 let od Davisova úmrtí. Naše poslední ukázka bude pocházet z alba Tutu, které vzniklo v roce 1986 a na kterém měl s trumpetistou původně spolupracovat zpěvák Prince. Nakonec se však Davisovým hlavním partnerem stal baskytarista Marcus Miller, který pro toto album složil většinu skladeb a nahrál většinu nástrojů. Album je pojmenované na počest Desmonda Tutu, prvního jihoafrického arcibiskupa Tmavé pleti, nositele Nobelovy ceny míru z roku 1984. Skladba, kterou pro vás z tohoto alba vybírám, se jmenuje Perfect Way. Loučí se od mikrofonu Milan Tesař, který pro vás tento stručný úvod do tvorby Milese Davise připravil. Ve zvukové režii mi asistoval Miloš Švábek.

tě teplo a neboleje, vstoupáš z hůru do mraků, jinak vítr v zádech přeje, než být oběť zázraků. Dále vidíš nad silnicí od sanitky modrou zář, dole oči čekají.

nehraje mnohdy fér. I když modré mraky plynou, nemají vždy správný směr. Až uvidíš nad obzorem spěchající temný stín, nesmí to být sázka s Bohem.

0: Rotoru nad krajinou. Volací zde Krištof 6. Minuty jak týdny plynou, když se k zemi musí snést. Každý život na rozcestí druhou šanci mnohdy má. Když se k času přidá štěstí a vrtulník dosedá.
1: Zvuk rotoru nad krajinou, volací znak Krištof 6. Minuty jak týdny plynou, když se k zemi musí snést.

zkrátka jinou. Volací znak Krištof 6. Minuty jak týdny plynou, když se k zemi musíš snést. Každý život na rozcestí druhou šanci mnohdy má, když se k času přidá štěstí a vrtulí.

občas se rozběhnul hlavou proti zdi. V krku mám sucho a v prstech tvoje prsty. Vlak, kam si nasedla, těžko zabrzdím. Dokud se udržím, nehodlám se pustit.

zítra zas a zas. Trápí mě to tím spíš, že to je potíž, kterou když nikdo neodstraní, budem na hraní, ale stejně poprvý i postý, když se skoro začnu postit k

za okny noc už zívá. Světlo na zeď čmárá, na zapřenou.

0: Tady je Proglas.
1: Hladíte k nám.
2: Dneska ráno jsem vstal levou nohou a došlo mi, že můj nakreslený to-do list

Říká mi Ota Pavel, že ve velké řece schoval dva brášky pod podvodní skálu. Pluli nach Auschwitz, pluli jak mléce, kapříci malí krajinou kalu. Snad je skryl kam si podle kníny s pocitem prázdna a neexistence. Voda je žlutá, příběh pln špíny, když přišla smrt, tak volá.

ořechová čarodějnice schovaná v krabici s čokoládou. Zejména děti na ní chodí rády, koušou do ní a utírají si pusu do prostěradla.

0: Krátce před 6. hodinou vám nabízíme myšlenku na den autorky Hany Pinknerové, kterou čerpáme z její knihy Být blíž. Uslyšíme ji v podání Jarky Círusové.
1: Jediná jistota. Vy máte v poslední době tak smutná kázání, řekla mi paní u pokladny v mém knihkupectví, když platila za knížku o vztazích. Překvapeně jsem na ní pohlédla. Občas u mě nakupuje, ale nemyslela jsem si o ní, že je křesťanka. A netypovala bych, že právě ona bude poslouchat záznamy mých kázání. Jak to myslíte? Zeptala jsem se. Nemohla jsem si vybavit, co bylo na mém posledním kázání tak smutného. Mluvila jsem o manželství a vztazích, které k němu vedou. Neměla jsem dojem, že by to bylo nějaké smutné. A ona se rozvyprávěla o mnoha zkrachovalých vztazích ve svém okolí. O záplavě rozvodů, jimiž je obklopena. O zmatku a bolesti, které kvůli tomu prožívá. Proč se to děje? Ptala se. Popisovala mi, jak spousta jejich mužských přátel ve středním a starším věku vyměňuje své manželky za ženy o 20 let mladší, šéfové si berou své asistentky a zbývají opuštěné manželky. Byla tím viditelně otřesená. A myslím, že se také bála. Protože její muž je jedním z šéfů a ona je manželka, která už dávno ztratila pel mládí, odchovala syny, těší se vnoučat. Vypadá výborně, má styl a je vtipná. Jenže její věky nikdo neodpáře. Nezeptala jsem se, jakou má její muž asistentku. Nepátrala jsem, jestli je s manželem baví něco společně podnikat a jestli si mají pořád o čem povídat. Nějak to nešlo. Ukazovala mi v mobilu fotky vnoučat a byla z nich nadšená. Proto jsem se jí ani neptala, jestli si umí představit svůj život, jak by pokračoval, co by bylo jiné a co by zůstalo, kdyby ji muž opustil. Přišel další zákazník a přerušil náš rozhovor. Paní se rozloučila a odešla. Pamatuju si, jak před několika lety mne úplně zmrazila zpráva, že jednu mou kamarádku, kterou jsem považovala za krásnou, něžnou, schopnou a mírnou osobu, opustil manžel pro jinou ženu. Brečela jsem lítostí a hrůzou, když i ona, která mi připadá skoro dokonalá, je opuštěná, která z nás ostatních je v bezpečí. Nikdo nemůže ručit ani sám za sebe, že nikdy neudělá blbost. Nikdo nemůže mít jistotu, že ho jeho partner neopustí. Nevíme. Můžeme jedině důvěřovat Bohu, že nás bezpečně provede vším, co nás v životě potká. Vztah s ním je

Odbyla 6. hodina s datem 13. červen 2026 a od mikrofonu pro Glasu vám pěkné sobotní ráno přeje Natálie Fajtová. Podle katolického kalendáře připomínáme památku svatého Antonína z Padovy, františkánského kněze, učitele církve, řečeného doktor Evangelikus. Zemřel v tento den roku 1231. Stal se patronem milujících, manželů a rodin, ochráncem těhotných žen, přímluvcem pekařů a cestujících a také za nalezení ztracených věcí. Podle církevního kalendáře je také památka Neposkvrněného srdce Panny Marie. 265 let nás dělí od narození hudebního skladatele Antonína Vranického. Zemřel v roce 1820. 90. narozeniny by dnes oslavila herečka zesnulá v roce 2004 Helena Růžičková. Stejně tak operní režisérka a kostýmní návrhářka Inge Švandová-Koutecká. Ta odešla v roce 2022. Rovných 15 let slouží Velehradský dům svatých Cyrila a Metoděje. Zázemí pro poutníky, turisty i obyvatele poutního místa. Před 15 lety zemřel konstruktér a vynálezce motorové tříkolky Velorex Mojmír Stránský. 49. narozeniny dnes slaví novinář a publicista s cenou Ferdinanda Peroutky, šéfredaktor týdeníku Respekt Erik Tabery. 64 let se dožívá spisovatel, publicista a scénárista Pavel Kosatník. 75 má švédský herec Stellan Skarsgård. 81. narozeniny slaví historik a historik umění profesor Jiří Kutan, zakladatel a bývalý vedoucí Ústavu dějin křesťanského umění na Katolické teologické fakultě Univerzity Karlovy. A Antonín slaví svátek také podle občanského kalendáře. Jméno pochází z latiny a znamená přední, čelný nebo vynikající. Nositelům jména Antonín k dnešnímu svátku blahopřejeme. A podle pranostiky na svatého Antonína broušení kos započíná. Pojďme se také podívat na předpověď počasí pro dnešní den. Dnes očekáváme proměnlivou oblačnost, místy přehánky. Na severu a severovýchodě budou přehánky četnější. Nejvýše naměříme teploty mezi 19 a 23 stupni Celsia. Výjimkou jižní Moravy tam může být až 25 a v 1000 metrech na horách bude teplota kolem 14 stupňů. Toliko počasí. Na Proglasu nás teď čeká půl hodinka písniček s přehledem očekávaných událostí a od půl sedmé se můžete připojit k ranní modlitbě. Tu zahájíme četbou dnešního evangelia, navážeme modlitbou ranních chval, poté duchovním slovem. Bude to první čtení ze soboty 10. týdne v mezidobí. A od 7. hodiny na Proglasu přenášíme mši svatou z kostela svatého Augustina v Brně. Teď nám bude zpívat Tereza Richtrová, na kytaru doprovází Martin Kišperský a na violončelo Josef Klíč. Píseň se jmenuje Libeň.

Je 15 minut po 6. hodině. Představme si nyní přehled očekávaných událostí s datem 13. červen 2026. Generální vikář brněnské diecéze páter Pavel Kavka slavnostně požehná nový zvon v poutním chrámu na Nebevzetí Panny Marie v klášteře Porta Coeli v předklášteří u Tišnova. Součástí bude zvonečkový průvod z farní zahrady v Tišnově, přednáška o odlévání zvonu a koncert. Podrobnosti přineseme v živém rozhovoru o 9:30. Vše svatá a pietní akt připomene 84. výročí vyhlazení obce Lidice. Bohoslužbu bude od 9 hodin v místech původního lidického kostela svatého Martina celebrovat biskup Zdeněk Wasserbauer. Následuje kladení květinových darů a modlitba za nevinné oběti z Lidic. Hlavní oslava 800. výročí úmrtí svatého Františka pro Moravu bude odpoledne v brněnském kostele minoritů. Bohoslužbu a přednášku pátera Šebestiána Smrčiny doplní setkání u kávy a modlitba chval. Na svatý kopeček u Olomouce se sjedou Romové z celého Česka i Slovenska na svoji tradiční pouť i s kulturním programem. Vše svatou v bazilice navštívení Panny Marie bude sloužit pražský arcibiskup Stanislav Přibyl. 300letí oslaví barokní děkanský kostel v Mnichově Hradišti. Archivář biskupství litoměřického Martin Barus představí publikaci o dějinách farnosti a kostela svatého Jakuba. Naváže historik Jiří Hrbek s přednáškou o sakrální krajině Mnichovo-Hradišťska. Setkání uzavře koncert dětského sboru Zvonky. Víkendovou slavnost korunovace na svaté hoře u Příbrami zahájí mše svatá a modlitba růžence. Pak bude tradiční světelný průvod. Rekolekci na téma Misie a evangelizace povede v kostele na Nebevzetí Panny Marie ve Staré Boleslavi původem indický kněz z kongregace Vincentinů Antony Sadži. V Jablunkově pořádají fotbalový turnaj pro ministranty. Začne v 8 hodin bohoslužbou v tamním kostele. Pak účastníky čeká sportovní klání v několika kategoriích. A víkend otevřených zahrad dá možnost nahlédnout do běžně nepřístupných zahrad a poznat parky novým způsobem. Nabídne přes 300 otevřených míst po celém Česku. Cílem je zvýšit informovanost a povědomí o zahradní architektuře a umění. Tolik z očekávaných událostí.

0: Proglas aktuálně. Zprávy pro lidi dobré vůle po celý den.
1: Papež Lev XIV. Včera zakončil svou apoštolskou cestu po Španělsku. Ještě před odletem se na ostrově Tenerife setkal s migranty a s těmi, kteří jim pomáhají. Vzhledem k tomu, že mnoho migrantů pochází z frankofonních zemí, rozhodl se hovořit francouzsky.
2: Bez ohledu na to, odkud pocházíme, Boží láska nezná hranice, nedělá rozdíly, daruje se všem a zhromažďuje nás v jednotě. Všichni jsme v jistém smyslu migranti, všichni jsme poutníci na cestě do nebeské vlasti. Pomáhejme si navzájem, aby se tato cesta stala čímsi ličtějším pro všechny. Nabídněme to, co je v silách každého z nás. Zaujal mě název vašeho přijímacího centra, které se jmenuje Las Raíces, kořeny. Můj předchůdce, drahý papež František, který si tak přál být s vámi, rád používal obraz kořenů, aby poukázal na nutnost nezapomínat na svůj původ, zůstat jednotní a důvěřovat Pánu. Neboť kdo důvěřuje Pánu, je jako strom, který je zasazen u vod, který své kořeny vyhání k potoku. Když přijde horko, nestrachuje se, jeho listí zůstává zelené. Ať vám tento obraz kořenů pomáhá zůstat pevně zakořenění v Pánu, aby vás žádná bouře nemohla vzdálit z jeho přítomnosti, která posiluje a dává život.
1: Překládal papežova slova pro televize Noé Páter Petr Smolek. Po 13. hodině předsedal svatý otec závěrečné mše svaté v přístavu Santa Cruz za účasti přibližně 40 tisíc věřících. Při odpoledním ceremoniálu uzavřel 7denní apoštolskou návštěvu Španělska a vrátil se do Říma.

Je krátce po půl sedmé, sobota 13. června. Na Proglasu vás v tuto chvíli zveme k ranní modlitbě. Nejprve budeme naslouchat úryvku z druhé kapitoly Lukášova evangelia.

Ježíšové rodiče putovali každý rok do Jeruzaléma na velikonoční svátky. Když mu bylo 12 let, vydali se tam na svátky jako obvykle. A když ukončili sváteční dny a vraceli se domů, zůstal chlapec Ježíš v Jeruzalémě a jeho rodiče to nespozorovali. V domnění, že je ve skupině poutníků, ušli den cesty. Teprve potom ho hledali mezi příbuznými a známými. Když ho nenašli, vrátili se do Jeruzaléma a hledali ho. Po třech dnech ho našli v chrámě, jak sedí uprostřed učitelů, poslouchá je a dává jim otázky. Všichni, kdo ho slyšeli, žasli nad jeho chápavostí a nad jeho odpověďmi. Když ho rodiče uviděli, celý se zarazili a jeho matka mu řekla: Dítě, proč si nám to udělal? Hle, tvůj otec i já jsme tě s bolestí hledali. Odpověděl jim: Proč jste mě hledali? Nevěděli jste, že já musím být v tom, co je mého otce? Ale oni nepochopili, co jim tím chtěl říci. Potom se s nimi vydal na zpáteční cestu, šel do Nazareta a poslouchal je. Jeho matka to všechno uchovávala ve svém srdci.

0: A v tuto chvíli se k nám můžete připojit v modlitbě ranní chval. Dnes se s vámi modlí Natálie
1: a Jakub.
0: Prožíváme památku neposkvrněného srdce Panny Marie. Dnes budeme k modlitbě potřebovat celkem tři záložky z breviáře. První bude pro hymnus, krátké čtení a prosby ze společných textů o Panně Marii. V novější vydání breviáře je to od strany 1870. 1870. Ve starším vydání od strany 1653. 1653. Dále další záložka pro antifony a žalmy z druhého týdne žaltáře strany 1132, 1132 nebo 1014. 1014. A na závěr antifona k Zachariášovu kantiku a závěrečná modlitba z památky ze stran 1551. 1551 pro novější vydání breviáře a pro starší vydání strana 1384. 1384. Ještě zopakuji dnešní texty z novějšího vydání breviáře od strany 1870, 1132 a 1551. Pro starší vydání od strany 1653, 1014 a 1384. Bože, pospěš mi na pomoc.
1: Slyš naše volání.
0: Sláva Otci i Synu i Duchu Svatému, jako byla na počátku, i nyní, i vždycky, a na věky věků. Amen. Aleluja. Vychvalujme vesele Matku blahoslavenou, kterou svatí andělé chválí písní vznešenou. S nimi i my s vroucností, s horlivostí, s božností, zvučně písně zpívejme, chválách neustávejme.
1: Všem křesťanům přísluší Matku Boží chválití, chvála ta naše duší může prospěšná býtí, nebe Matka milosrdná není nadarmo ctěná, proto ji vychvalujme a česti prokazujme.
0: Ty, kteří v ní doufají, ráčí ochraňovati, když se k ní utíkají, ráčí je přijímati, neboť je milostivá a k hříšným dobrotivá, a proto v ní doufejme a k ní se utíkejme.
1: Často pro nepravosti chtěl Bůh lidí trestati, ona hnutá lítostí nepřestala žádati, až milost vyprosila, Boží trest odvrátila, proto my k ní volejme, o přímluvu žádejme. Z rána hlásáme tvé milosrdenství, Hospodine, a za noci tvou věrnost.
0: Dobré je chválit Hospodina, opěvovat tvé jméno svrchovaný.
1: Z rána hlásat tvé milosrdenství a za noci tvou věrnost.
0: Na desetistrunné harfě a lyře, písní s doprovodem citery.
1: Neboť mi působíš radost, Hospodine, svými činy, zdíla tvých rukou se veselím.
0: Jak velkolepá jsou tvá díla, Hospodine, jak hluboké tvé myšlenky.
1: Pošetilý člověk to nechápe, nerozumný nemá proto smyslu.
0: I když bezbožníci raší jako tráva, i když kvetou všichni zlosynové,
1: jsou určení pro věčnou zkázu, ty však jsi vnešený na věky, Hospodine.
0: Neboť hle, tvoji nepřátelé, Hospodine, hle, tvoji nepřátelé zahynou, rozprášeni budou všichni zlosynové.
1: Mně však si dal bůvolí sílu, pomazal jsi mě nejčistším olejem.
0: Mé oko s pohrdáním hledí na mé nepřátele, mé uši s radostí slyší o osudu mých protivníků.
1: Spravedlivý pokvete jak palma, poroste jak cedr na Libanonu.
0: Kdo jsou zasazeni v domě Hospodinově, pokvetou v nádvořích našeho Boha.
1: Ještě ve stáří budou přinášet užitek, zůstanou šťavnatí a svěží.
0: Aby hlásali, jak spravedlivý je Hospodin, má skála, v němž není nepravosti.
1: Sláva Otci i Synu i Duchu Svatému,
0: jako byla na počátku, i nyní, i vždycky, a na věky věků. Amen.
1: Z rána hlásáme Tvé milosrdenství, Hospodine, a za noci Tvou věrnost. Vzdejte čest našemu Bohu.
0: Slyšte nebesa, chci mluvit. Země, nakloň sluch k slovu mých úst.
1: Ať jako déšť skane mé poučení, ať jako rosa stéká můj výrok.
0: Jako kapky na rostliny, jako krůpěj na trávu.
1: Hospodinovo jméno budu vzývat, vzdejte čest našemu Bohu.
0: Je skála, dokonalá jsou jeho díla, neboť všechny jeho cesty jsou spravedlivé.
1: Bůh je věrný a bez nepravostí, spravedlivý a přímý.
0: Hřešili proti němu, nejsou už jeho, jsou to synové zvrhlí, pokolení zkažené a zvrácené.
1: Tím odplácíte Hospodinu, lidé pošetilí a nemoudrý.
0: Není on tvým otcem, který tě splodil, který tě stvořil a dal ti sílu.
1: Pamatuj na dávné dny, uvažuj o létech mnohých pokolení.
0: Ptej se svého otce a oznámí ti. Ptej se svých starců a řeknou ti.
1: Když Nejvyšší vykazoval národům jejich sídla, když rozděloval syny Adamovi,
0: stanovil hranice národů podle počtu synů Izraele.
1: Neboť Hospodinovým podílem je lid jeho, Jakub je dědičný jeho úděl.
0: Našel ho v pusté zemi, v místě hrůzy, kde vyjí divoká zvířata.
1: Obklopil ho péčí a staral se o něj, střežil ho jako zřítelnici oka.
0: Jako orel bdí nad svým hnízdem, vznáší se nad svými mláďaty a rozprostírá své perutě.
1: Tak ho vzal a nesl na svých křídlech.
0: Hospodin sám ho vedl, nebyl u něho cizí Bůh.
1: Sláva Otci i Synu i Duchu Svatému,
0: jako byla na počátku, i nyní, i vždycky, a na věky věků. Amen.
1: Vzdejte čest našemu Bohu. Hospodine, jak podivuhodné je Tvé jméno po celé zemi.
0: Hospodine, náš Pane, jak podivuhodné je Tvé jméno po celé zemi. Svou velebností převýšil s nebesa.
1: Z úst dětí a nemluvňat si připravil slávu na zdroji svým odpůrcům, abys umlčil pomstichtivého nepřítele.
0: Když se zahledím na tvá nebesa, dílo tvých prstů, na měsíc, na hvězdy, které jsi stvořil.
1: Co je člověk, že na něho myslíš? Co je smrtelník, že se o něho staráš?
0: Učinil jsi ho jen o málo menším, než jsou andělé. Ověnčil s hodstí a slávou.
1: Dal jsi mu vládnout nad dílem svých rukou, položil jsi mu k nohám všechno.
0: Ovce i veškerý dobytek, k tomu i polní zvířata.
1: Ptáky na nebi a ryby v moři, vše, co se hemží na stezkách moří.
0: Hospodine, náš Pane, jak podivuhodné je Tvé jméno po celé zemi.
1: Sláva Otci i Synu i Duchu Svatému,
0: jako byla na počátku, i nyní, i vždycky, a na věky věků. Amen.
1: Hospodine, jak podivuhodné je Tvé jméno po celé zemi.
0: Radostí já sám v Hospodinu, má duše plesá v mém Bohu, neboť mi oblékl roucho spásy, oděl mě šatem spravedlnosti, jako nevěstu ozdobenou šperky.

0: Bůh se ji vyvolil od pradávna, od věků měl s ní své plány.
1: Bůh si ji vyvolil od pradávna, od věků měl s ní své plány.
0: Učinil si v ní svůj příbytek, od věků měl s ní své plány. Sláva Otci i Synu i Duchu Svatému.
1: Bůh si ji vyvolil od pradávna, od věků měl s ní své plány.
2: Mé srdce i mé tělo s jásotem táhnou k živému Bohu.
0: Pochválen buď Hospodin Bůh Izraele, nebo tě navštívil a vykoupil svůj lid.
2: Zbudil nám mocného Spasitele z rodu svého služebníka Davida.
0: Jak slíbil od pradávna ústy svých svatých proroků,
2: zachránil nás od nepřátel,
0: z rukou všech, kdo nás nenávidí. Slitoval se nad našimi otci, rozpomenul se na svou svatou smlouvu, na přísahu, kterou se zavázal našemu otci Abrahamovi, že nám dopřeje, abychom mu beze strachu a vysvobozeni z rukou nepřátel zbožně a spravedlivě sloužili po všechny dny svého života.
2: A ty, dítě, budeš prorokem Nejvyššího, neboť půjdeš před Pánem připravit mu cestu.
0: Dát jeho lidu poznání spásy v odpuštění hříchů.
2: Z milosrdné lásky našeho Boha, s kterou nás navštívil ten, který vychází z výsosti.
0: Aby zazářil těm, kdo žijí v temnotě a v stínu smrti a uvedl naše kroky na cestu pokoje.
2: Sláva Otci i Synu i Duchu Svatému,
0: jako byla na počátku, i nyní, i vždycky, a na věky věků. Amen.
1: Mé srdce i mé tělo s jásotem tíhnou k živému Bohu.
0: Oslavujme našeho Spasitele, narozeného z Panny Marie, a prosme ho.
1: Ježíši, Synu Panny Marie, vyslyš nás.
2: Ježíši, Slunce spravedlnosti, tvá matka přišla na svět jako zářící jitřenka, ohlašující den spásy.
0: Veď nás svou milostí, ať stále chodíme ve tvém světle.
2: Ježíši, věčné slovo Otcovo, ty jsi vyvolil za matku neporušenou Panu.
0: Vysvoboď nás z porušení hříchu.
2: Ježíši, Spasiteli světa, pod tvým křížem stála a s tebou trpěla tvá matka.
0: Na její přímluvu dej i nám statečnost a vytrvalost, abychom obstáli ve všech zkouškách svědomím, že tím máme účast na tvém utrpení.
2: Nejdobrotivější Ježíši, když jsi umíral na kříži, svěřil jsi lidstvo do ochrany své matky.
0: Dej, ať chránění její mocnou záštitou zůstáváme stále spojeni s tebou.
1: Ježíši, Synu Panny Marie, vyslyš nás.
0: A připojme modlitbu Páně.
1: Otče náš, jen jsi na nebesích, posvěť se jméno tvé, přijď království tvé, buď vůle tvá jako v nebi, tak i na zemi. Chléb náš vezdejší dej nám dnes a odpusť nám naše viny, jako i my odpouštíme našim viníkům. A neuveď nás v pokušení, ale zbav nás od zlého.
0: Bože, ty jsi připravil v srdci blahoslavené Panny Marie důstojný příbytek Ducha Svatého. Na její přímluvu přebývej i v nás, abychom se stali chrámem tvé slávy. Skrze tvého Syna Ježíše Krista, našeho Pána, neboť on s tebou v jednotě Ducha Svatého žije a kraluje po všechny věky věků.
2: Amen.
0: Dej nám, Bože, své požehnání, chraň nás všeho zlého a doveď nás do života věčného. Amen.

Je sobota 10. týdne v liturgickém mezidobí a my čteme z knihy Jozue 24. kapitolu dnes o obnově smlouvy v zaslíbené zemi. Jozue zhromáždil všechny kmeny Izraele do Sichemu a svolal přední muže Izraele, jeho náčelníky, soudce a písaře. Když předstoupili před Boha, řekl Jozue všemu lidu: Tak praví Hospodin, Bůh Izraele. Vaši předkové Terach, otec Abrahamův a Náchorův, přebývali kdysi za řekou Eufratem a sloužili jiným bohům. Vzal jsem Abraháma, vašeho otce, ze země za řekou Eufratem a vodil jsem ho po celé zemi kananejské, rozmnožil jsem jeho potomstvo a dal jsem mu Izáka. Izákovi jsem dal Jakuba a Ezaua. A Ezauvoj do vlastnictví jsem dal hory Seir, zatímco Jakub a jeho synové sestoupili do Egypta. Potom jsem poslal Mojžíše a Árona a potrestal jsem Egypťany divy, které jsem u nich způsobil, a pak jsem vás vyvedl. Vaše otce jsem vyvedl z Egypta a přišli jste k moři. Egypťané však pronásledovali vaše otce a vozy a jezdce k Rákosovému moři. Křičeli k Hospodinu a on položil temnotu mezi vás a Egypťany. Dal je zaplavit mořem a to je přikrylo. Na vlastní oči jste viděli, co jsem Egypťanům způsobil. Pak jste přebývali dlouhý čas na poušti. Dal jsem vám zemi, na níž jste se nelopotili, města, která jste nevystavili, a přece v nich bydlíte, a jíte z vinic a oliv, které jste nevysadili. Nuže, bojte se Hospodina a služte mu dokonale a upřímně. Odstraňte bohy, kterým sloužili vaši předkové za řekou Eufratem a v Egyptě, a služte Hospodinu. Jestliže se vám nelíbí sloužit Hospodinu, vyvolte si dnes, komu chcete sloužit. Zda bohům, kterým sloužili vaši předkové za řekou Eufratem, či bohům Amoritů, v jejich zemi přebýváte. Já však a má rodina budeme sloužit Hospodinu. Lid odpověděl: Daleko ať je od nás myšlenka, že bychom opustili Hospodina a sloužili bohům cizím. Vždyť Hospodin je náš Bůh. On vyvedl nás a naše otce z egyptské země, z domu otroctví, a udělal před našima očima tyto velké divy a chránil nás po celé cestě, kterou jsme šli, a mezi všemi národy, jejíž středem jsme procházeli. Hospodin vyhnal před námi všechny národy a Amority, kteří přebývali v zemi. I my chceme sloužit Hospodinu, neboť je náš Bůh. To řekl Jozue lidu: Nebudete moci sloužit Hospodinu, neboť on je Bůh svatý, on je Bůh žádlivý, nebude snášet vaše přestupky a vaše hříchy. Jestliže opustíte Hospodina a budete sloužit bohům cizím, tu on se od vás odvrátí, zle s vámi naloží a zahubí vás, i když vám předtím prokázal dobrodění. Ale lid Jozuovi odpověděl: Nestane se tak, neboť chceme sloužit Hospodinu. Na to Jozue řekl lidu: Sami jste si svědky, že jste si vyvolili Hospodina a chcete mu sloužit. A oni odpověděli: Ano, jsme svědky. Jozue

0: a bude vám jako svědek, abyste svého Boha nezapírali. A Jozue lid propustil každého do jeho dědičného podílu.
1: V rámci duchovního slova jsme naslouchali prvnímu čtení za soboty 10. týdne v mezidobí.

Je 6 hodin a 59 minut. Už se pomalu přesouváme do kostela svatého Augustina v Brně, odkud budeme od 7 hodiny přenášet mši svatou. Hlavním celebrantem bude páter Petr Vrbacký a při mši svaté budeme zpívat písně z kancionálu čísla 801 Budiš vděčně velebena a dále 813 Velebí má duše Hospodina. Písně 801 a 813.

Ve jménu Otce i Syna i Ducha Svatého. Milost našeho Pána Ježíše Krista, láska Otcova i společenství Svatého Ducha, ať je s vámi se všemi. Vítám vás, sestry a bratři, ke slavení Eucharistie. Slavíme dnes svátek neposkvrněného srdce Panny Marie. Chceme se Marijně mateřské přímluvě svěřit a prosit, aby nás vedla k setkání s jejím i naším Pánem a Stvořitelem. Dříve než budeme naslouchat Božímu slovu, zamysleme se nad sebou a litujme svých hříchů. Vyznávám se všemohoucímu Bohu a vám všem, že často hřeším myšlením, slovy i skutky a nekonám, co mám konat. Je to má vina, má veliká vina. Proto prosím Matku Boží, Panu Marii, všechny anděly a svaté, i vás, bratři a sestry, abyste se za mě u Boha přimlouvali. Smiluj se nad námi, všemohoucí Bože, odpusť nám hříchy a doveď nás do života věčného.

0: Modleme se. Bože, ty jsi připravil v srdci blahoslavené Panny Marie důstojný příbytek Ducha Svatého. Na její přímluvu přebývej i v nás, abychom se stali chrámem tvé slávy. Skrze tvého Syna Ježíše Krista, našeho Pána, neboť on s tebou v jednotě Ducha Svatého žije a kraluje po všechny věky věků.
1: Amen. Čtení z knihy proroka Izajáše. Rod mého lidu bude známý mezi pohany a jejich potomstvo uprostřed národů. Kdo je spatří, všichni uznají, to je rod, jemuž Hospodin žehná. Radostí budu jásat v Hospodinu. Má duše zaplesá v mém Bohu. Neboť mi oblékl roucho spásy, oděl mě šatem spravedlnosti, jako ženicha okrášleného věncem, jako nevěstu ozdobenou šperky. Jako země rodí rostlinstvo, jako zahrada dává zejít sedbě, tak Pán Hospodin dá vyrašit spravedlnosti a slávě před všemi národy. Slyšeli jsme slovo Boží.
2: Bohu díky.

Pán s vámi. Slova svatého evangelia podle Lukáše. Ježíšovi rodiče putovali každý rok do Jeruzaléma na velikonoční svátky. Když mu bylo 12 let, vydali se tam na svátky jako obvykle. A když ukončili sváteční dny a vraceli se domů, zůstal chlapec Ježíš v Jeruzalémě a jeho rodiče to nespozorovali. V domnění, že je ve skupině poutníků, ušli den cesty. Teprve potom ho hledali mezi příbuznými a známými. Když ho nenašli, vrátili se do Jeruzaléma a hledali ho. Po třech dnech ho našli v chrámě, jak sedí uprostřed učitelů, poslouchá je a dává jim otázky. Všichni, kdo ho slyšeli, žasli nad jeho chápavostí a nad jeho odpověďmi. Když ho rodiče uviděli, celý se zarazili a jeho matka mu řekla, dítě, proč jsi nám to udělal? Hle, tvůj otec i já jsme tě s bolestí hledali. Odpověděl jim, proč jste mě hledali? Nevěděli jste, že já musím být v tom, co je mého otce? Ale oni nepochopili, co jim tím chtěl říci. Potom se s nimi vydal na zpáteční cestu, šel do Nazareta a poslouchal je. Jeho matka to všechno uchovávala ve svém srdci. Slyšeli jsme slovo Boží. Slavíme dnes neposkvrněné srdce Panny Marie a máme příležitost uvědomit si, co to znamená, že je neposkvrněné. Neznamená to jenom absenci hříchu, jak samozřejmě víme, ale především plnost přítomnosti Boží. Mariino srdce nikdy nebylo rozdělené. My lidé prožíváme vnitřní rozervanost. Kousek srdce touží po Bohu, kousek po světských věcech, kousek je paralyzován strachem anebo sobectvím, kousek se zase raduje anebo má naději. Mariino srdce ale patřilo zcela a bezvýhradně Bohu. A to proto, že to bylo srdce svobodné, tedy schopné milovat bez podmínek a bez hranic. A právě proto evangelista může dnes o Marii říct onu větu, Maria to všechno uchovávala ve svém srdci a rozvažovala o tom. V tom spočívá tajemství jejího vnitřního života. Ona prožívala podobně jako my věci, kterým v daném okamžiku nebylo možné lidsky plně porozumět, a že takových věcí bylo. Přesto nepropadala panice, ani nepochybovala o Boží dobrotě. Všechny ty střípky skládala ve svém srdci s vytrvalostí a trpělivostí a s důvěrou, že přijde okamžik, kdy ta mozaika dostane tvar, kdy najednou bude zřejmé, co jedna každá část znamenala. A tak nás učí, jak i my můžeme zacházet s událostmi našeho života, a to především s těmi, které nás nějakým způsobem bolí, anebo kterým nerozumíme. Mariino srdce zůstalo otevřené. I my máme zůstat otevření Božímu vedení v důvěře a v naději.

0: Bratři a sestry, úcta k neposkvrněnému srdci Panny Marie má pro nás zvláštní význam. Prosme, aby naše skutky pramenily z lásky k Bohu i k lidem.
1: Ježíši, vzorec ctnosti, dej církvi takovou sílu pravdy a svatosti, aby její svědectví mohlo obrátit a proměnit svět.
2: Prosíme tě, vyslyš nás.
1: Dopomoz národům ke vzájemné důvěře a k trvalému pokoji.
2: Prosíme tě, vyslyš nás.
1: Povzbuzuj rodiče, aby učili své děti chránit si čistotu srdce.
2: Prosíme tě, vyslyš nás.
1: Uč nás po příkladu Panny Marie uchovávat tvá slova ve svém srdci.
2: Prosíme tě, vyslyš nás.
1: Na přímluvu Panny Marie buď milostivým soudcem všem zemřelým.
0: Prosíme na úmysl této mše svaté za zemřelého strýce Jana. Pane Ježíši Kriste, neposkvrněné srdce Panny Marie nám vzorem svatosti. Dej prosíme, ať i nám její přímluva pomůže dosáhnout svatosti života, neboť ty žiješ a kraluješ na věky věku.

Modleme se, aby Bůh přijal oběť své církve. Spolu s dary položenými na oltář odevzdáváme ti, Bože, také sebe a přitom s úctou vzpomínáme na matku tvého syna, panu Marii, a její zasvěcení tvé službě. Na její přímluvu přijmi se zalíbením, co z lásky k tobě konáme, skrze Krista našeho Pána. Pán s vámi. Vzhůru srdce. Vzdávejme díky Bohu našemu Otci. V pravdě je důstojné a spravedlivé, dobré a spasitelné, abychom ti, Bože, vždycky a všude vzdávali díky. Abychom vyznávali, že jsi veliký ve svých svatých a abychom ti spolu s nimi, především s blahoslavenou Pannou Marií, zpívali píseň chvály. Neboť veliké věci jsi učinil celému světu a tvé slitování je od pokolení do pokolení. Sklonil ses k poníženosti své služebnice a skrze ní jsi dal světu spasitele svého syna, našeho Pána Ježíše Krista. Skrze něho andělé chválí tvé jméno, hledí na tvou tvář a ustavičně se radují. Také my se připojujeme k jejich chvalospěvu, vyznáváme tě a voláme.

pravdě jsi svatý Bože, jsi pramen všeho posvěcení. Proto prosíme, sešli rosu svého ducha také na tyto dary a posvětí je, ať se nám stanou tělem a krví našeho Pána Ježíše Krista. Neboť on, když se vydával na smrt, vzal při večeři chléb, vzdal ti díky, lámal, dával svým učedníkům a řekl: vezměte a jeste z toho všichni. Toto je moje tělo, které se za vás vydává. Po večeři vzal také kalich, znovu ti vzdal díky, dal svým učedníkům a řekl: vezměte a pijte z něho všichni. Toto je kalich mé krve, která se prolévá za vás a za všechny na odpuštění hříchů. Toto je smlouva nová a věčná. To konejte na mou památku.

tajemství víry, zachraň nás svým křížem, vysvoboď nás svým vzkříšením, Ježíši Kriste, spasiteli světa. Proto konáme, Otče, památku smrti a vzkříšení Tvého Syna, obětujeme Ti chléb života a kalich spásy a vzdáváme díky za to, že smíme stát před Tebou a můžeme Ti sloužit. A v pokoře Tě prosíme, ať nás všechny, kdo máme účast na těle a krvi Kristově, shromáždí a sjednotí Duch Svatý. Pamatuj, Bože, na svou církev po celém světě. Veď ji k dokonalosti lásky v jednotě s naším papežem Lvem, naším biskupem Pavlem a se všemi, kdo jsou pověřeni, aby v Tvé církvi konali službu. Pamatuj také na naše bratry a sestry zesnulé v naději ve vzkříšení a na všechny, kdo zemřeli v Tvém slitování. Přijmi je do svého světla, ať vidí Tvou tvář. Smiluj se nad námi nade všemi. Dej nám věčný život ve společenství se svatou Panou a Bohorodičkou Marií, s jejím snoubencem svatým Josefem, s Tvými apoštoly a se všemi spravedlivými od počátku světa. Ať Tě s nimi chválíme a oslavujeme skrze Tvého Syna Ježíše Krista. Skrze Něho a s ním a v něm je Tvoje všechna čest a sláva, Bože Otče Všemohoucí, v jednotě Ducha Svatého po všechny věky věku. Podle spasitelů.

Vysvoboď nás ode všeho zlého, Bože, a dej našim dnům svůj mír. Smiluj se nad námi a pomoz nám, ať se nikdy nedostaneme do otroctví hříchu, ať žijeme v bezpečí před každým zmatkem a s nadějí očekáváme požehnaný příchod našeho Spasitele Ježíše Krista. Pane Ježíši Kriste, ty jsi řekl svým apoštolům, odkazuji vám pokoj, svůj pokoj vám dávám. Nehleď tedy na naše hříchy, ale na víru své církve a podle své vůle ji naplňuj pokojem a veď k jednotě, neboť ty žiješ a kraluješ na věky věků. Pokoj Páně, ať zůstává vždycky s vámi. Pozdravme se navzájem pozdravením pokoje.

Hle beránek Boží, ten, který na sebe vzal hříchy světa. Blahoslavení, kdo jsou pozváni k hostině beránkově. Pane, nezasloužím si, abys ke mně přišel, ale řekni jen slovo a má duše bude uzdravena.

Pane Ježíši Kriste, věřím, že jsi pravdivě a skutečně v nejsvětější svátosti přítomen jako Bůh a člověk. Věřím, že mě miluješ. Také já chci tebe dokonale milovat, ale co mohu, Pane, bez tebe? Ty jsi, Bože, má síla. Toužím po tobě. A protože tě právě nyní nepřijímám v oltářní svátosti, prosím, přijď ke mně duchovně a učin si u mě příbytek. Pane, zůstaň se mnou a nedopusť, abych se od tebe odloučila.

Modleme se. Bože, ty nás zveš k svému stolu a dáváš nám podíl na tajemství našeho vykoupení. Uč nás stále hlouběji prožívat účinky naší spásy, abychom spolu s matkou tvého syna velebili působení tvé milosti skrze Krista našeho Pána. Pán s vámi. Požehnej vás všemohoucí Bůh, Otec i Syn i Duch Svatý. Jděte ve jménu Páně.

0: Proglas aktuálně. Zprávy pro lidi dobré vůle po celý den.
1: V italském Turíně dnes přijmou jáhenské svěcení dva čeští salesiáni z ostravsko-opavské diecéze. Mše svatá začíná v 15 hodin v bazilice Panny Marie Pomocnice v městské části Valdoko.
2: Se spolubratry z dalších zemí z celého světa je vysvětí tamní pomocný biskup Alessandro Giraudo. Oba kandidáti jáhenství, bratranci Jakub a Dominik Hoňkovi, pocházejí z ostravsko-opavské diecéze, Jakub z farnosti Hradec nad Moravicí a Dominik z Havířova.
1: Informoval proglas mluvčí ostravského biskupství Ondřej Elbel.

0: Celostátní přehlídka duchovních písní kantáte dnes rozezní Luhačovice. Za akcí stojí křesťanská sportovní organizace Orel. Pořadatelka Hana Šleglová popsala pro Glasu historii přehlídky.
1: Setkávání sborů farnosti v Luhačovici má tradici již od 60. let. Dříve bylo pod hlavičkou Československé strany lidové a v 90. letech tuto přehlídku Orel obnovil. Hlavní zásluhu na tom nesla sestra Věra Haluzová, výrazná osobnost folklorního života v regionu Luhačovickém. Jejím záměrem bylo vyvést křesťanskou píseň z kostelu a vyjít ven mezi širokou veřejnost a ukázat krásu písní, které oslavují Boží dílo. A my se snažíme na tuto tradici navázat a udržujeme ji dál. Tento náš počin je orelskou oslavou Mezinárodního dne hudby, který se 21. června slaví po celém světě.
0: Bohatý program přehlídky nabídne v Luhačovicích nejen hudební zážitky, informuje Šleglová.
1: Letošní ročník tradičně zahájíme v 11 hodin mši svatou v kostele svaté rodiny. Poté se přesuneme na Lázeňské náměstí, kde bude od 12 hodin 30 minut koncertovat dechová hudba Komňané. Poslední skladbou v jejich programu zazní orelský pochod vzhůru Orle Slovansky a tím vlastně nám uvedou zahájení naší přehlídky. Poté už bude normálně náš program, takže vystoupí jako první děti z malé scholy Vizovice, dále budou následovat dámy z Hučínského pěveckého sboru a první půli završí scholička Staré město. Potom máme takovou vsuvku, kdy budeme vyhlašovat výsledky výtvarné soutěže, které jsme letos měli vyhlášeno jako moje nejoblíbenější zvířátko na počest svatého Františka. Takže odměníme dětičky a v druhé půli vystoupí duo Monika a Majka z Domanína. Dále k nám přijede obrovský sbor 30 zpěváků, mužský pěvecký sbor Gorol z Jablunkova. A jako poslední vystoupí slavit čínské dcérky aj ogaři a nakonec jejich programu zazní orelská modlitba o zdroji pravdy.
0: Řekla pro Glasu Hana Šleglová, pořadatelka dnešní přehlídky duchovních písní kantáte.

vlakem uprostřed všech svých řetězů. Viděj jen před sebe, maj dlaně na zádech a signál ztrácí dech.

zemi utkaný z nití lidských snů a v ranách zapsaný a venku hejno hus a vítr zvedá pyl

0: 18. ročník festivalu křesťanské hudby Pills Alive se odehraje dnes v Plzni na nádvoří bývalého františkánského kláštera. Začátek je ve 13 hodin. K programu blíže za pořadatelé Bohumír Smolka.
1: Na tomto festivalu proběhne asi 7 nebo 8 skupin hudebních. Na začátku budou asi 4 nebo 5 kapel, které jsou vysloveně dětské, sbory, rytmická muzika. Jsou tam vždycky kapely, které hrajou někde v kostele při mších anebo při nějakých dalších obřadech nebo slavnostech. Na konci bude kapela Ecumbent, která je složena, z toho názvu to trošku vyplývá, z muzikantů několika církví, které v Plzni působí. Ale před touto kapelou bude v 16.30 Roman Dragoun, velice známá osoba, Big Biťák, skvělý muzikant, skvělý zpěvák, klávesák. Takže to bude překvapení pro všechny, kteří tam přijdou. V programu to ale samozřejmě máme.

0: Ve středních Čechách a v Praze má Proglas v systému DAB vysílače v Praze na City Tower, na Strahově a v Ládví, v Berouně, v Benešově, v Kutné Hoře a v Příbrami.
1: V západních Čechách má Proglas v systému DAB vysílače v Plzni na Silvánu, v Klatovech na Doubravě, na Čerchově nad Domažlicemi a v Železné Rudě.
0: V severních a severozápadních Čechách pak na Kukle v Ústí nad Labem, na Klínovci, v Karlových Varech, v Mariánských Lázních, na Třebounickém vrchu u Toužimy a na Prosečském hřebeni u Liberce.
1: V Královéhradeckém, Pardubickém kraji a na Vysočině má vysílače na Černé Hoře nad Trutnovem, ve Stěžerech u Hradce Králové, na Suchém vrchu u Králích, na Čechtíně u Třebíče a na Strážníku u Jihlavy.
0: V jižních Čechách má DAB vysílače v Kašperských horách na Kótě Javorník a na Kleti a na Kluku u Českých Budějovic.
1: Na Moravě Proglas v systému DAB vysílá z Brna, Olomouce, Lysé hory, z Mladcové ve Zlíně, Znojma a z Velké Javořiny. Jsme tu s vámi po celý den.

Je krátce po 8. hodině, sobota 13. června a dobré ráno s Proglasem vám od mikrofonu přeje Natálie Fajtová. Podle katolického kalendáře si dnes připomínáme památku svatého Antonína z Padovy, františkánského kněze, učitele církve řečeného doktor Evangelikus, zemřel v tento den roku 1231. Stal se patronem milujících, manželů a rodin, ochráncem těhotných žen, přímluvcem pekařů a cestujících a také za nalezení ztracených věcí. 265 let nás dělí od narození hudebního skladatele Antonína Vranického. Zemřel v roce 1820.

0: 95. by oslavila tenistka Věra Suková. První česká finalistka Wimbledonu a trenérka reprezentace odešla v roce 1982. 90. narozeniny by oslavila herečka zesnulá v roce 2004 Helena Růžičková. Stejně tak operní režisérka a kostýmní návrhářka Inge Švandová-Koutecká. Ta odešla v roce 2022. Rovných 15 let slouží Velehradský dům svatých Cyrila a Metoděje, zázemí pro poutníky, turisty i obyvatele poutního místa. Před 15 lety zemřel konstruktér a vynálezce motorové tříkolky Velorex Mojmír Stránský. 49. narozeniny dnes slaví novinář a publicista s cenou Ferdinanda Peroutky, šéfredaktor týdeníku Respekt Erik Tabery. 64 let se dožívá spisovatel, publicista a scénárista Pavel Kosatník. 81. narozeniny slaví historik a historik umění profesor Jiří Kutan, zakladatel a bývalý vedoucí ústavu dějin křesťanského umění na Katolické teologické fakultě Univerzity Karlovy. Antonín slaví svátek také podle občanského kalendáře, jmenuje z latiny a znamená přední, čelný nebo vynikající. Antonínu my k dnešnímu svátku blahopřejeme. A podle pranostiky na svatého Antonína broušení kos započíná. Pojďme se podívat, jaké počasí dnešní den přinese. Čekáme proměnlivou oblačnost, místy přehánky. Na severu a severovýchodě budou přehánky četnější. Nejvyšší denní teploty 19 až 23 stupňů Celsia, na jihu Moravy místy až 25 a v 1000 metrech na horách kolem 14. Daleko počasí. Na Proglasu pokračujeme ranním hudebním proudem. V 9 hodin nabídneme slovenské vysílání Radia Vatikán. Potom se můžete těšit na voničku lidových písní o 10:30 a v 11 hodin Barvínek. Tam dnes zavítáme s Tamarou Suchánkovou na celostátní finále dětské porty do Kroměříže. Uslyšíme tady spoustu písniček i veselého vyprávění. Teď nám bude zpívat Michal Horák Kam se ženeš.
1: Chceš toho moc, jen chceš pomník.

0: Hej kam seženeš, jen ten, co se nežene a nežene,
1: to, co schání se žene,
0: tak
1: hej kam seženeš,
0: jen ten, co se nežene a nežene, to, co schání se žene.

0: kostele svatých Janů v centru Brna u minoritů připravují dnes den se svatým Františkem pro Moravu hlavní oslavu 8. výročí jeho narození.
1: Sobotní den se svatým Františkem je taková hlavní oslava 800 let svatého Františka tady na Moravě. V Čechách to potom bude v říjnu. A je to pro všechny příznivce nebo přátelé svatého Františka. Budeme společně slavit mši svatou s provinciála minoritů doktorem Pavlíkem. Pak tam bude přednáška našeho bratra Šebestiána, youtubera na téma františkánská trojnožka. A kromě dalších neformálních setkání, tak zakončíme chválami z Brno Worship.
0: Zve Františkán Bernard Ondřej Mléčka.

Benediktínské arciopatství v Praze na Břevnově se dnes vrátí v čase. Ve spolupráci s biskupstvím v německém Řezně hostí unikátní projekt mobilní skriptorium. Podle pořadatelů funguje jako symbolický most mezi oběma městy. Nejde o běžnou výstavu. Cílem je umožnit návštěvníkům doslova si osahat historii a vědu. Zájemci si budou moci v areálu kláštera vyzkoušet tradiční postupy výroby rukopisů a seznámit se s unikátními materiály, které se ve středověkých písařských dílnách používaly. Akce s podtitulem Scientia Ludus, věda hrou, propojuje víru, historii a přeshraniční spolupráci.

0: zapomněla, že má křídla.
1: A k čemu, že to vlastně jsou?
0: Zapomněla, kdy se snídá.
1: Že na stole leží toast. Zapomněla, že má tátu.
0: Neví, kde teď s mámou vlastně jsou.
2: Je to tak dávno, co si byli blízko. Někdy je těžký se vzpomenout.

0: nová.
1: Chtěla by si věřit víc a svý strachy dobře znát, umět si vybrat, na jakou stranu se jak

0: Celorepubliková akce Víkend otevřených zahrad má dnes a zítra zvýšit informovanost a povědomí lidí o zahradním umění, architektuře, parcích, veřejných prostorech a také prezentovat zahradnický obor. Program se skládá z komentovaných prohlídek i hudebních či divadelních představení. Garant akce Přemysl Krejčiřík na dotaz Proglasu zhrnul.
1: Víkend otevřených zahrad je akce, která na našem území otvírá zahrady. Je to mezinárodní akce. Ve stejný den se v Evropě otevře plno zahrad. U nás si můžete seznam najít na www.víkendotevřenýchzahrad.cz a tam uvidíte celou škálu zahrad, které jsou otevřeny. Majitelé připravili program, provádí, ukazují, jak se o zahradu starají, co je tam nového. Na této akci je nejzajímavější kontakt, že právě s tím majitelem nebo správcem nebo někoho, kdo tu zahradu má rád, tak vám k ní řekne další informace. To si myslím, že je velmi cenné a stojí za to najít. Takže na těchto stránkách si najdete vždycky dobu, kdy je zahrada otevřená, najdete si mapu, kde je vchod, jak se tam chodí, jaký je program a nezbývá než říct, ať se víkend daří, potkáme se v zahradách.
0: Uvedl Přemysl Krejčiřík, garant víkendu otevřených zahrad konaného dnes a zítra.

0: Je 8 hodin 31 minut sobota 13. června. Máte naladěný proglas, od mikrofonu zdraví Natálie Fajtová. Podle katolického kalendáře připomínáme památku svatého Antonína z Padovy, františkánského kněze, učitele církve řečeného doktor Evangelikus. Zemřel v tento den roku 1231. Stal se patronem milujících, manželů a rodin, ochráncem těhotných žen, přímluvcem pekařů a cestujících a také za nalezení ztracených věcí. Antonínům k dnešnímu svátku blahopřejeme, jméno je z latiny a znamená přední, čelný nebo vynikající. A podle pranostek na svatého Antonína broušení kos započíná. Svatý Antonín pevně veslo třímá, často na ně i římá. A také už vyřizujeme hudební pozvánku z Heřmanova městce. 22. ročník festivalu Hudební léto v kostele svatého Bartoloměje startuje zítra v Heřmanově městci na Chrudimsku. Přinese 6 nedělních podvečerních koncertů od června do srpna. Motem letošního ročníku je Skrze hudbu se modlíme k Bohu. Podrobnosti k zahajovacímu koncertu doplní hlavní organizátor festivalu Jiří Kabát.
1: Bude ve znamení scholy Gregoriana Pragensis, která přednese program, který má podtitul Posvátná znamení, řeč symbolu v liturgii. Moc se na koncert těšíme, nejen proto, že právě tento soubor je jedním z nejlepších vůbec v interpretaci gregoriánského chorálu. Přijďte a buďte u toho.
0: Koncert začne zítra od 17 hodin v kostele svatého Bartoloměje v Heřmanově městci.

0: Lidová i umělecká řemesla a ušlechtilé koně slibují svátky řemesel v Kunštátě na Blanensku. Dnes a zítra nabídnou v tamní panské zahradě program pro všechny generace. Jménem organizátorů hovoří Irena Kupková.
1: V letošním roce máme takovou novinku. Bude realizován projekt přeshraniční spolupráce pod názvem Vznešenost koní nezná hranice. Vznikl mezi spolkem řemesla v Kunštátě, divadelní a kaskadérskou společností Štvanci a uměleckou skupinou z Rakouska, dragonský pluk číslo 2, Eduard Graf von Paar. Co bych vám doporučila? Nepromárnit z vystoupení na kolbišti. Byl by to frýský kůň a španělský kůň pod vedením Vendulky Šponarové, trénink rančovního koně a ukázku práce s bičem vám předvede Ondřej Houška, koně ve volnosti s Miloslavem Simandlem, ranč u divoké růže pro vás připravil ukázku zápřehu dvojstřeží a čtyřstřeží a samozřejmě Štvanci a dragonský klub číslo 2, Eduard Graf von Paar s ukázkou výcviku k rysníku.
0: V 17. ročníku akce se propojuje tradiční řemeslo, odvěké soužití člověka s koněm a historická provázanost Evropy.
1: Hlavně nesmím zapomenout naše mistry řemesel a pozvat vás, návštěvníky svátku řemesel, využít ojedinělou možnost a vyzkoušet si řemeslo. Představí se vám tesaři, skláři, ruční papírna, keramik, dráteník, tkadlena, kamnář, košíkář, kameník, mincovna, kožešník, kovář, řezbář. V panské zahradě se také prezentují řemeslné školy a učiliště. Ještě pozvu nejmenší návštěvníky. Jistě navštíví koutek s historickým dřevěným kolotočem, dobové atrakce, dětské dílničky.
0: Podrobnosti k programu akce najdete na webu svátkyřemesel.cz.

0: kostele svatého Jana Nepomuckého v Brně Lískovce se zítra chystá přednáška s názvem Šiřitelé pokoje. O odpuštění, klidu, porozumění a životě podle evangelia v každodenních vztazích promluví od 17 hodin teoložka a psycholožka Kateřina Lachmanová.
1: V dnešní době se často setkáváme s napětím, neporozuměním a konflikty v rodinách, na pracovišti, ve společnosti. Jak se učit pokoji, smíření a zdravé komunikaci, jak překonávat konflikty, nastavovat správné hranice a budovat mosty tam, kde vznikají rozdělení. Právě těmto tématům se bude věnovat Kateřina Lachmanová, známá autorka, překladatelka a přednášející, která dokáže hluboká témata podávat srozumitelně a prakticky. Vstupné je dobrovolné a akce určena široké veřejnosti. Přijďte načerpat povzbuzení a inspiraci k tomu, jak být šiřiteli pokoji ve svém každodenním životě. Těšíme se na vás.
0: Vzkazuje za farníky v Brně Lískovci Lubomír Janda.

Víte, kdo vždy přispěchá na pomoc dětem? Za A. Skřídci, za B. Daránek. Správně je za B. Daránek je sbírka Charity Česká republika na podporu znevýhodněných dětí. Jako malý beránek přichází proto, aby to ti nejmenší měli co nejlehčí. Pomozte jim svým darem na daranek.cz.

sbíračka srdcí, co jednou bude hodnotit všechno, co chce i to, co nechce, váhu, která nejde překlopit.

až je zas jednou potkám v parku, jak ptákům káže přiletět. Zeptám se, co říká všemu zmatku, který vládne týhle planetě. Třeba mi řekne, že se pletu,

Nothing.

Na Moravě a ve Slezsku má Proglas v systému DAB vysílače v Brně, v Olomouci, na Lysé hoře, ve Zlíně na Mladcové, ve Znojmě, na Velké Javořině a v Ostravě. Pokrývají tato města a okolí. Brno, Bílovec, Bohumín, Český Těšín, Frenštát pod Radhoštěm, Frýdek Místek, Frýdland nad Ostravicí, Havířov, Hlučín, Hodonín, Olešov, Karviná, Kopřivnice, Kroměříž, Olomouc, Orlová, Ostrava, Otrokovice, Prostějov, Příbor, Studénka, Šternberg, Uherské Hradiště, Uherský Brod, Uničov, Veselý nad Moravou, Zlín a Znojmo. Jsme tu s vámi po celý den.

0: Dnes odpoledne bude slavnostně požehnán nový zvon poutního chrámu na nebevzetí Panny Marie, který náleží ke klášteru Porta Coeli v předklášteří u Tišnova nedaleko Brna. Podrobnosti nám nyní za farnost doplní páter Josef Rybecký, se kterým jsme ve spojení. Dobrý den, vítejte na Proglasu.
1: Dobrý den.
0: Prosím, prozraďte našim posluchačům, co vás dnes čeká v souvislosti s požehnáním zvonu.
1: Tak, celá akce začne ve 4:15 průvodem, který vyjde z Tišnova, a cestou budeme zvonit, aby celé město vědělo, že jdeme žehnat nový zvon. O 17:30 proběhne v bazilice prezentace o odlévání nového zvonu a v 18:00 generální vikář otec Pavel Kafka požehná nový zvon. A na toto žehnání pak naváže koncert pana Vojtěcha Dingy a slečny Terezy Fučíkové.
0: Jaký je příběh vzniku tohoto zvonu a co se stalo s tím předchozím?
1: Tak já začnu od toho historického zvonu. V roce 1996 paní Marie Tomášková-Dittrichová dělala průzkum historického zvonu a doporučila, abychom nechali odlit nový a ten historický zvon se mohl šetřit. Technologie za tu dobu pokročily, takže svařováním jsme historický zvon opravili. Navařen bronz na výtuky, takže historický zvon bude dál funkční. A v loňském roce jsme začali připravovat odlévání nového zvonu, protože byl jubilejní rok, tak i citát bude ozdobený citátem Naděje však neklame jako motem jubilejního roku. A nový zvon bude zasvěcen paní Marie svaté Anežce, protože bude zvonit v kostele Nanebevzetí Panny Marie. A klášter Porta Coeli založila královna Konstancie, maminka svaté Anežky České. A proto už od revoluce slavíme pouť ke cti svaté Anežky každoročně. Nový zvon byl odlit 24. dubna letošního roku v holandském Astenu.
0: Kdy poprvé budeme moci tento nový zvon slyšet a při jakých příležitostech bude znít?
1: Tak nový zvon bude zvonit ráno, v poledne a večer a bude zvát všechny bohoslužbám a věřím, že se dočkáme do 14 dnů.
0: A na závěr se vás ještě zeptám na takové věci, kolik váží, kolik měří, jaký má tón a kdo jej odlil.
1: Tak nový zvon odlival pan Petr Manoušek. Měl by být laděn v tónu H1 a váží 337 kg i s hlavou 384 kg.
0: Dodává k dnešnímu žehnání zvonu v předklášteří u Tišnova tamní duchovní správce Josef Rybecký. Tak vám moc děkuji za rozhovor, přeji, ať se dnešní slavnost pěkně vyvede. Pěkný den, naslyšenou.
1: Děkujeme. Naschledanou.

0: Perninku na Karlovarsku se uskuteční od pátku 19. do neděle 21. června rekolekce pro ženy. Jana Černá pro Glasu za pořadatelky upřesnila.
1: Jedná se o tradiční rekolekci, kterou ženy zejména z naší plzeňské diecéze už léta znají. Podstatnou částí toho času stráveného na Perninku je to, že tvoříme společenství. Jde o spolubytí v pohostinném a v lidném prostředí bývalé fary, teď je to rekolekční dům, školící centrum. V tvorbě toho lidného prostředí se nějak spolupodílí úplně každý přítomný člověk. Ten čas, který tam strávíme, má být místem přijetí každého tak, jak to každý potřebuje. To znamená, že tam máme dostatek času na spánek i na odpočinek jako podmínka nutná pro to, abychom mohli pracovat nějakým způsobem na našich duších. Máme tam dostatek času pro modlitbu, čas společně trávíme taky při vítečném jídle, které připravuje jedna z žen, která se k tomu tam vždycky uvolí.
0: Dále bude příležitost k soukromé noční adoraci a ke svátosti smíření. Součástí programu jsou i procházky v přírodě v rámci osobního volna.
1: Ten společný čas je významně doplněný taky těmi impulzy k přemýšlení a k modlitbě, které pro nás připravuje páter Petr Dombek. To je oblát Panny Marie Neposkvrněné, žije v komunitě v Dolní Bělé na severním Plzeňsku. Je to velmi sympatický mladý kněz, je hodně zcestovalý, mluví mnoha jazyky. A co je pro mě třeba osobně důležité, je, že to opravdu není žádný suchar. Jeho lidský humor je z mého pohledu jazyk, kterému rozumí snad úplně každý. Po celou dobu té rekolekce snažíme dodržovat silencium. To je skvělá ambice, je to někdy docela dřina, ne vždycky se nám to úplně povede, ale nějaké úsilí tam je. S tím, že ale taky dbáme na to, protože jsme ženy a potřebujeme mnoho věcí dílet, abychom měli i prostor společně mluvit. Je tam i příležitost mluvit třeba ve skupinkách nebo potom na konci při reflexi se můžeme rozpovídat.
0: A na co se podle Jany Černé zaměří příští víkend pro ženy v Perninku?
1: To téma letošního roku je z Janova evangelia, věta našeho pána. Amen, amen, pravím vám, jestliže pšeničné zrno nepadne do země a nezemře, zůstane samo. Zemřeli však, vydá mnohý užitek. To slovo samo o sobě je silné a myslím, že by bylo k velkým úvahám i soukromým. Nicméně na přípravné schůzce jsem pochopila, že se tohoto tématu dotkneme nejenom očima, ušima a srdcem, ale také rukama. A to bych nerada vyzrazovala, co to bude přesně znamenat, nicméně je to nějak v kontextu s tím, že páter Petr Dombek je velmi kreativní člověk, takže vždycky pro nás má připraveno něco, co zavnímáme ještě jinak, než jenom, že bychom vyslechli nějakou přednášku.
0: Zájemkyně o rekolekci pro ženy v Perninku od příštího pátku do neděle se mají hlásit u Martiny Podlipné. Kontakt a úplné informace najdou na portálu Biskupství plzeňského bp.cz.

dokázat tu být pro ty, co potřebují pomoc. Je břímě dospělosti s ostruhou, že selže. Kéž všem nad propastí plaší noční běs. Tlapou láska blízkých jak asistenční.

0: Jakube, tak co máme dělat s tým dopisem na rozloučenou?
1: Denně či občas zapni si Proglas.
2: Pojďme si jenom říct, co všechno se změnilo.
3: A na jaké půdě jsme se teda ocitli teďka, v té současné chvíli?
2: Všechno se změnilo. Já jsem tedy zklamán v řadě ohledů.

0: areálu Jihlavské nemocnice bude zítra koncert věnovaný onkologickým pacientům, jejich rodinám a široké veřejnosti.
1: Příběh koncertu je takový, že nás kontaktoval spokojený pacient našeho onkologického oddělení, který by chtěl dát takovou podporu dalším pacientům, a protože je to ředitel základní umělecké školy, tak se rozhodl uspořádat koncert. Takže jsme si domluvili na termín a budeme hrát pod okny našeho onkologického oddělení ve vnitrobloku nemocnice, takže to není jenom pro onkologické oddělení, ale je to pro všechna lůžková oddělení nemocnice, a to nejenom pro pacienty, ale samozřejmě i pro personál. Bude to tak trošku překvapení i pro mě. Víme, že hrát bude kapela Pepíčkovo štěstí a smíšený orchestr právě z už Velkého Meziříčí, a protože to bude venku, tak jsou zváni všichni, kteří třeba jenom půjdou kolem, chtěli by si poslechnout hudbu, která bude hrát pod čirým nebem.
0: Doplnila mluvčí nemocnice Jihlava Monika Zachrlová. Vstupné na zítřejší koncert je dobrovolné. Podpoří pacienty komplexního onkologického centra.

Je 10 hodin sobota 13. června 2026. Máte naladěný proglas a od mikrofonu zdraví Natálie Fajtová. Podle katolického kalendáře dnes připomínáme památku svatého Antonína z Padovy, františkánského kněze, učitele církve, řečeného doktor Evangelikus. Zemřel v tento den roku 1231. Stal se patronem milujících, manželů a rodin, ochráncem těhotných žen, přímluvcem pekařů a cestujících a také za nalezení ztracených věcí. 265 let nás dělí od narození hudebního skladatele Antonína Vranického. Zemřel v roce 1820. Před 225 lety se narodil architekt Josef Ondřej Kraner, spoluzakladatel jednoty pro dostavbu chrámu svatého Víta. Zemřel v roce 1871. Připomínáme i 145. výročí narození sochaře, řezbáře, medailéra a pedagoga Otakara Španiela, tvůrce československých mincí, vězně nacismu. Zemřel v roce 1955. 95. by oslavila tenistka Věra Suková, první česká finalistka Wimbledonu a trenérka reprezentace. Odešla v roce 1982. 90. narozeniny by oslavila herečka, zesnulá v roce 2004 Helena Růžičková. Stejně tak operní režisérka a kostýmní návrhářka Inge Švandová-Koutecká. Ta odešla v roce 2022. 49. narozeniny dnes slaví novinář a publicista s cenou Ferdinanda Peroutky, šéfredaktor týdeníku Respekt Erik Tabery. 64 let se dožívá spisovatel, publicista a scénárista Pavel Kosatík. 81. narozeniny slaví historik a historik umění profesor Jiří Kutan, zakladatel a bývalý vedoucí ústavu dějin křesťanského umění na Katolické teologické fakultě Univerzity Karlovy. A podle občanského kalendáře má také svátek Antonín. Jméno pochází z latiny a znamená přední, čelný nebo vynikající. Nositelům jména Antonín blahopřejeme. A podle pranostik na svatého Antonína broušení kos započíná. Svatý Antonín pevně veslo třímá, často na ně i hřímá. Pojďme se také podívat, jaké počasí dnešní den přinese. Čekáme proměnlivou oblačnost, místy přehánky, na severu a severovýchodě budou přehánky četnější. Nejvyšší denní teploty 19 až 23 stupňů Celsia, na jihu Moravy místy až 25 a v 1000 metrech na horách kolem 14. Toliko počasí. Na proglasu nás ještě čeká půl hodinka dopoledního hudebního proudu. Od 10:30 vysíláme Voničku lidových písní a od 11. hodiny se můžete těšit na Barvínek. Tam dnes zavítáme s Tamarou Suchánkovou na celostátní finále dětské porty do Kroměříže. Uslyšíme tady spoustu písniček i veselého vyprávění. Teď si pustíme píseň Lampy. Zpívají Kači a Jan Kořenek.

0: Jsme festival, který živí dobrou věc. S takovým motem se dnes v kempu Karvánky v Soběslavi koná Dobrovol. Cílem akce je přiblížit radost z dobrovolnictví a podpořit děti i dospělé s postižením. Podrobnosti nám teď v živém vysílání sdělí jedna z dlouholetých dobrovolnic Monika Soukupová. Dobrý den, vítejte na Proglasu.
1: Dobrý den.
0: Já vás poprosím, kdybyste nám mohla na úvod festival představit, jak dlouho už funguje a kdo za ním stojí.
1: Tak festival Dobrovol je dobrovol, který funguje vlastně 16 let a stojí za ním dobrovolníci z dobrovolnického centra Rolničky a to je taková velká parta lidí, furt se rozrůstáme, jsou to moc fajn lidi, kteří do toho dávají všechno svoji energii a volný čas, abychom mohli utvořit to, co dneska vlastně prožijeme.
0: Návštěvníci festivalu se dnes mohou těšit na pestrý hudební program. Co konkrétního nabídne?
1: Tak jako první nám zahrajou Yellow Sisters, kapela, která osloví hlavně dětské posluchače. Pak Závodní ovce, Už jsme doma, Reflections of Karma, Cringe Prince, Infinity Squad. Pak zahraje DJ Včelár a Mutanti hledají východisko.
0: Hudba ale také není všechno, co dobrovol nabídne. Co bude součástí dalšího doprovodného programu?
1: Tak návštěvníci se určitě můžou těšit na rolničkové představení, kdy klienti z Diakonie Rolnička budou vystupovat na festivalu, to bude hned odpoledne. A v průběhu celého dne můžou navštívit náš sekáč, čajovnu, můžou si zkusit zažít tábor. Připravili jsme pro ně takovou ukázku toho, jak to vypadá, když pak s dětmi jedeme na tábor. Můžou jít na střelnici nebo navštívit třeba kadeřnictví, které tady bude, nebo si nechat něco vytetovat.
0: Už jste to trošičku nastínila na začátku, ale já vás ještě poprosím, kdybyste nám mohla Rolničku blíže představit a také aktivity, kterým se věnuje.
1: Tak dobrovolnické centrum pomáhá jak dětem, tak dospělým s mentálním či kombinovaným postižením. A dobrovolníci společně s nimi tráví volný čas, vymýšlí pro ně různé aktivity. Společně s klienty jezdíme na víkendové pobyty nebo právě na zmíněný tábor. Připravujeme pro ně sportovní aktivity a v rámci dobrovolnictví existuje program Kamarád pro volný čas, kdy se vlastně dobrovolník setkává se svým klientem a snaží se udělat ten běžný život trošku pestřejší a zábavnější.
0: Říká na Proglasu Monika Soukupová, dobrovolnice z centra Rolnička, která byla hostem sobotního vysílání. Děkuji za váš čas a přeji, ať se vám i festivalu daří.
1: Tak moc děkuju, mějte se hezky.
0: Naslyšenou.
1: Naschledanou.

0: V Bazilice na Nebevzetí Panny Marie v Brně zazní zítra koncert. Půjde o Stabat Mater, dílo skladatele Antonína Dvořáka. Akce pořádá spolek Via ad Artem, jak uvedl jeho člen a operní pěvec Josef Kovačič.
1: Náš spolek se vydal touto cestou z toho důvodu, že je to přesně 150 let od zkomponování této verze, která se stává oproti orchestrální verzi, která vznikla o rok později, tak se stává pouze ze 7 částí a je takovou velkou zvláštností, že Dvořák tuto kompozici napsal pro sóla, smíšený sbor a klavír. Pro tuto příležitost jsme zajistili krásný klavírní nástroj, takže trošku netradičně se můžete v Bazilice těšit právě na zvuk ne varhan, ale klavíru. Na koncertě se potkají také dva spřátelené sbory. Tím hlavním bude určitě dobře známý brněnský pěvecký sbor Lumír a ten přizval své přátele z Prahy pěvecký sbor při ČVUT. Totožné dílo zazní také v Praze.
0: Kovačič také nastínil prázdninový program spolku. 18. července jste například zváni do Hejnice na Liberecku.
1: Přijede vynikající varhaník Mikuláš Troub z jihu Čech a s ním společně zaspívá sopranistka Eva Bennett. A následně, abychom tu koncertní sezonu v Hejnicích zavřeli, tak po prázdninách přijede do Hejnic vynikající mezzosopranistka Lucie Hilšerová a s ní na varhany zahraje opět opravdu vynikající varhanice Linda Sítková.
2: Čekám jen na pošťačku, až přinese psaní. Psaní od Karolíny z kraje Bílých Laní. Slíbí mi v odpovědi, která bude stejná, že láska neodletí,

hostince táhnul jsem, krajina se kývá. Slyším jen Karolínu, jak si tiše zpívá. Kopřivy s láskou trhá do raního čaje a cesta místo lesem povede do ráje.

0: nastala chvíle pro píseň známou, neříkej nikdy, nikdy naschledanou.
1: Ja sa vážne pýtam, je to podložené bojisti vo vesmíre? Vy ste neboli, ja tiež nie, neviem.
2: Dnes blbci mají den, není vůbec potřeba jít ven. Jde o nový svátek OSN, do kalendáře už byl zanesen.

svět, s tím se nikdy nesmířím, ale na svůj vlastní svátek, ať si klidně zahýřím. Za svátek blbců je,

Mám podivný pocit, že jich zas nějak více.

0: Letos si připomínáme 800 let od smrti svatého Františka z Assisi. U této příležitosti jste zváni na exercicie do domu sestry Elišky v Ježíně u Seče. Setkání v areálu kláštera školských sester svatého Františka bude od neděle 21. června do pátku 26. Více redaktor Martin Weisbauer.
1: Exercicie povede otec Bernardin Schmidt. Tématem bude modlitba. Přednášky budou například o tom, co je a co není modlitba, partner v modlitbě, kdy a kde se modlit, druhy modlitby, úvod do kontemplace a mnoho dalších. Ubytování i stravování po celou dobu exercicí je zajištěno. Hlaste se na telefonu sestry Grácie 733 755 824 anebo na e-mailu sestra Gratia @seznam.cz.

Vítejte u sobotní voničky lidových písní. Mužáci a obec Vrbice vás zvou na 21. ročník přehlídky mužáckých sborů Vrbecká dědina a neb motrohorské zpívání v Hodovej Bůdě. Koná se dnes od 19 hodin v areálu za kulturním domem ve Vrbici. V programu vystoupí chlapské sbory Mužáci z Vrbice, Mužáci z Kobylí, Mužácký sbor z Němčiček, Svodničan z Bořetic, Presůzní sbor z Velkých Pavlovic a Belegraďáci z Velkých Bílovic. Hudební doprovod obstará starobřeclavská cymbálová muzika s primáškou Veronikou Svačinovou. Po programu následuje beseda u cymbálu. Chlapské sbory si poslechneme také v dnešní voničce. Přejeme ničím nerušený poslech a příjemně strávený zbytek víkendu.

Sobotní repríze 212. kola folklorní sedmičky naší hitparády lidových písní. Opět uslyšíme mladou dudáckou muziku ze Strakonic. Znovu zaspívá i vítěz minulého kola, horňácký zpěvák Martin Čambal. Mezi novinkami se objeví muzika souboru Duvaj z Milotic a zpěvák Juška Severin. Kdo pošle hlas svým favoritům, soutěží o CD s novinkami lidové hudby. Poslouchejte folklorní sedmičku dnes večer od 18.30.

Na zítřek, tedy na neděli 14. června, chystá Český rozhlas Brno a Brněnský rozhlasový orchestr ledových nástrojů vyvrcholení celoroční soutěže. Celostátní kolo postupové přehlídky dětských interpretů lidové písně Děti a píseň 2026. Přehlídka proběhne ve vile Lefbér v Brně na Drobného ulici u Lužánek od 14 hodin. Účinkují vítězové oblastních kol za doprovodu Brolnu. Přijďte podpořit dětské zpěváčky na jejich první velký koncert.

Nevěříte, že lidové písničky jsou hity? Tak si zvolte své ve folklorní hitparádě na Proglasu. Jediná a jedinečná folklorní sedmička. Každou sobotu v 18.30.

Sobotní čas od 11. hodiny tradičně patří Barvínku. Dnes se s Tamarou Suchánkovou vydáme na celostátní finále dětské porty do Kroměříže. Od mikrofonu se pro dnešek loučí Natálie Fajtová a hned po Barvínku předávám slovo kolegovi Milanu Šobovi, který vás provede odpoledním Proglasem. Přeji vám pěkný den a příjemný poslech.

0: Milí posluchači, vítám vás z Kroměříže od mikrofonu. Při dnešním pořadu vás zdraví Tamara Suchánková. Zavítala jsem do svého vlastního rodného města, což je velmi milé. A to na finále dětské porty, která už pravidelně léta je v Kroměříži. No a ta je teď právě tady v plném proudu. Počasí jim přeje, nepřeje, dětem chvíli prší, chvíli svítí sluníčko, ale nálada je výborná. No a já jsem si v tuto chvíli pozvala k mikrofonu mou průvodkyni, která mě dnes to provází, Lenku Sakařovou, která nám něco řekne, tak dobrá, budu se ptát, čím je letošní ročník nejvíc překvapivý?
1: Každý ten ročník dětské porty je vlastně trošičku jiný, protože na pódiu se objevují hudebníci, které známe z minulých let, ale zároveň se tu objevuje spousta nových tváří a to je asi pozitivní zpráva. V letošním ročníku nám v 9 kategoriích svou práci, kterou předvedl nebo svůj předvádí 47 soutěžních uskupení a na pódiu by se mělo vystřídat 171 mladých hudebníků. Teď máme za sebou 5 kategorií a pokračujeme dál. Celou soutěž nám zahájila kategorie T, to jsou dětské oddíly, které se hudbě vlastně nevěnují prvoplánově, spíš si rádi zaspívají. V dopolední části proto hodnotila další 3 kategorie, kapely i solisty. A v těch kategoriích už jsou takový, přestože jsou to děti malé od 10 let, kteří mají odvahu vyjít na pódium a prezentovat svou vlastní tvorbu. A to je teda nejenom překvapivé, ale především fantastický. Odpolední část nám zahajují nejstarší kapely, tam právě na pódiu vystupují děti, kterým je od 15 do 19 let. A tady ve většině kapel už autorská tvorba zaznívá taky.
0: Já se přiznám, že před malou chvíli jsem si poslechla 2 skupiny, které hrály pro posluchače, jsem i jednu natočila, doufám, že to zvukově bude dobré. Vlastně vy soutěžíte od rána a v podstatě až do večera. Kdy budou známy výsledky?
1: Tak soutěž by jako taková měla končit nějak kolem 7:15, to znamená o 8:30 začátek, do 3.

0: čtvrtě na sedm s kratičkou pauzou na oběd a vyhodnocení bude probíhat dnes večer ve večerních hodinách tady v prostorách nádvoří historické radnice v Kroměříži. Ale ještě předtím si vlastně všichni účastníci a příchozí mohou zpříjemnit to svoje čekání na výsledky vystoupením hudebního hosta a tím je v letošním roce skupina Marien.
1: Tak to se určitě všichni těší. Co bych se vás tak ještě pěkného zeptala? Co třeba čeká vítěze letošního ročníku?
0: Tak jako každý rok vítěz každé kategorie si odveze originální vitrážovou kytarku, kterou pro nás vyrábí místní umělec pan Milan Šanda. Ale samozřejmě ocenění budou i vystupující nebo ti, kteří vyhrají na dalších dvou místech. Porota má právo udělovat také speciální ocenění a ocenění za autorskou tvorbu. Pak další takové speciální ocenění udělí samotní soutěžící v hlasování soutěžících o cenu Tleskáme soupeřům. Toto jsou ceny. Navíc kdokoliv z finalistů, i když nebyl oceněn porotou, může dostat nabídku zahrát si na některém z dospěláckých festivalů. Takže v současné době tady máme několik pořadatelů festivalu, kteří si vybírají ty, které pozvou k ním na festival.
1: No, my tam jsme na takovém místečku, nemůžeme, přiznáme se, najít místo tiché, proto posluchači tady slyší trošku bouchání a chůzí kolem nás, protože je to opravdu rušno ve všech koutech starého pivovaru v Kroměříži nedaleko Velkého náměstí. Ještě se zeptám, čím musí vlastně takový soutěžící proto nejvíc zaujmout, aby uspěl? Já se přiznám, že když jsem slyšela zpívat děti, to jsou to různé žánry, různé styly, různé věky. Myslím si, že být porotcem v tuto chvíli je velmi těžké.
0: No ono zaujmout, to by možná mělo odpovědět spíš porce. Děti většinově se drží toho folk country žánru, ale samozřejmě, protože jsou to malé děti, tak se tady objeví třeba písničky z pohádek, což odpovídá jejich věku. Porce hodnotí jednak hudební provedení, pěvecké provedení, ale myslím si, že takové to, čím je zaujmou, je to, že ten vystupující na pódiu je svůj. Že nekopíruje, na nic si nehraje, hraje a zpívá tak, jak on to uzná.
1: Takže vlastně je to taková vlastní osobnost. To je bezva. Musím přiznat, že ta atmosféra je tady báječná. Moc bych vám přála to prožít. Ten, kdo to letošním roce nestihl, zkuste příští rok. Porota se opakuje každý rok a Kroměříž vždy, jak jsem na začátku říkala, hostí finále. Já vám tuto chvíli moc děkuju. No a půjdeme se podívat dál na nádvoří, kde vlastně se hraje na dvou pódiích naproti sobě. A co je úžasné, co by se vám líbilo, jsou mezi tím bílé otočné židle. Takže se jen otáčíte, nemusíte ani vstávat právě k tomu pódiu, kde hraje. Tak se jdeme podívat.
2: Máme tady před sebou kapelu Krola. Společně hrají už přes 3 roky, vznikly z bývalých členů kapely Letem světem a začínali spolu na základní škole v Mohelnici. Dneska každý studuje někde jinde, ale mají tady napsáno, že o to raději a intenzivněji se spolu scházejí. Hrají muziku, která je na pomezí folku, folk rocku a popu, ale v podstatě ani jeden z nich nikdy neví, co nakonec z té muziky na tom pódiu vyleze. Na kontě mají mimo jiné 3. místo celorepublikového finále festivalu Brána 2024 a titul absolutního vítěze oblastního kola Dětské porty 2023 v Olomouci. Tak, ať vám ten kříž pomyslný ve vašem názvu přinese štěstí. Kapela Kroa.
3: A děkujeme za krásný úvod. Jak už jste teda slyšeli, tak my jsme kapela Kroa. A my začneme písničkou, která úplně strašně vím, co je. Takže asi Sweet Dreams od kapely Eurythmics. Užijte. Užijte.

0: Já jsem tady opět našla alespoň trošku tichý kout a k sebou jsem přivlekla doslova paní Janu Richterovou, která moderuje jednu ze stagí. Jano, tak jak dlouho, nebo kolik let, nebo poprvé?
1: Ne, už je to několik let, já ani nevím vlastně od kterého roku, ale myslím si, že tady jsem poprvé v Kroměříži byla v nějakém tom covidovém roce, kdy jsme byli online a předtím jsem moderovala už v Ostravě na Landeku. Ale já jsem se do toho zamilovala. Já vidím tolik šikovných děcek a tolik nadšených lidí kolem toho, že to je prostě taková nabíjecí záležitost.
0: Je tady obrovský věkový rozdíl mezi soutěžicemi, což je fantasticky. Teď jsem se dívala, že se tam připravují malé děti v papírových čepičkách jako večerníček na tvé stage. Těším se na to, až je uslyšíme. Co tě baví za muziku, kterou děti hrají?
1: Mě vlastně baví jakákoliv muzika, která hezky šlape a kde z toho ta děcka mají radost. Já když tady vidím kapelu, která hraje třeba rockovku, to není úplně typické pro Portu, ale když potom hrajou něco, co všechny rozhýbe, tak já jsem vždycky nadšená, jo? Protože já jsem takový ten radostný typ.
0: Kdybys měla něco vzkázat dětem, které poslouchají Radio Proglas, vzkázala bys něco?
1: Hrajte, zpívejte a vůbec se neohlížejte na to, jestli je to perfektní. Zpívejte tam, kde se vám to zpívá dobře, třeba v koupelně nebo klidně někde v kapličce, když tam zrovna nikdo není, to třeba dělám já, kamkoliv přijedu. Kde se to hezky rozléhá, zpívejte s lidmi, které máte rádi a myslím si, že to je důležité, aby člověk měl radost z života.
0: Moc děkuju a určitě děti, které to slyšeli, tak s nadšením se vrhnou zase do nějakého hraní na hudební nástroj nebo zpěvu, budeme jim držet spolupěsti.
1: Já to vřele doporučuju, protože to je ten nejlepší recept na každou starost.
0: Přesně tak. Děkuju za rozhovor.
2: Zatím nevíme. A zapomněli jsme na tu hlášku, která se vždycky křičí, když někdo něco umí. Tak pojďte! Tak to bylo pro vás. Děkujeme, zatím nevíme. A Jana Štěpánová na tuhle pódiu, ta určitě ví, kdo vystoupí tam, tak vás opět poprosím, abyste se otočili a jenom vzpomínám, že ty židličky, které tady jsou nejenom otáčecí a vytáčecí, ale takhle přenášecí. Takže pokud byste si je chtěli třeba posunout maličko do stínu, je to na vás. Můžete.
3: Tak já děkuji za slovo. Vy tam už máme, víte, vy tady víme. Mám se tady chystá kapela Zvědnaví a my se potřebují taky nazvučit, tak jim dáme trošku prostoru. Já vám zatím ukážu tady důle, ten, co sedí. Tak to je ten tleskač, který je háčkovaný pro tu soutěž Tleskáme soupeřům, kterou jsme tady oznamovali, že se jí můžete účastnit. Můžete hlasovat každý pro mnoho, kdo je vám nejvíc sympatický, nehledě na to, jaký podal výkon. Takže i když se vám někdo líbí vizuálně, můžete mu dát klidně hlas.

0: Tak já mám teď tady takovou perfektní partu dětí. Mají krásná pomalovaná trička. Jak se jmenujete?
1: Čtvrtá banda.
0: A čtvrtá bando, odkud jste?
1: Z Jablonce nad Nisou.
2: Ze základní školy Arpesová.
0: A to jsme prosím nenacvičovali. Tak děcka, jak se vám líbí v Kroměříži?
3: Hodně.
0: Je to hezký. A jste v Kroměříži poprvé?
1: Ano.
0: A na Portě dětské jste poprvé?
1: Ano.
4: No byli jsme ještě v tom
0: na tom kole předtím. Kolik je vám let?
1: 9 až 10
4: prostě.
0: A zeptat se vás, jestli zpíváte rádi, je asi zbytečný, že jo?
1: Jo.
0: A co zpíváte nejradši?
1: Večerníčka, co teď máme.
0: A uslyšíme je teď za chvilku.
1: Ano.
0: Já se těším, zkusíme to i dětem ostatním nahrát. Kdybyste chtěli dětem vzkázat něco pěkného, co byste jim řekli?
5: Přidejte se sem taky.
1: Jo.
2: Ať se hlavně třeba nebojíte vysobovat, protože stejně tu prému překonáte.
5: A když to překonáte, tak pak máte dobrý pocit.
0: Dobrý pocit. Vyspíváte se třeba z nějakého trápení?
1: Jo.
0: A zpíváte raději, když jste veselí nebo smutní?
1: Veselí.
0: Tak já se na vás budu moc těšit a vás nechci zdržovat. Budu vám držet pěsti a budu na vás podpodjímávat, jo? Dějte se hezky, ahoj.
1: Ahoj.
0: Tak a já už mám u mikrofonu další soutěžící a to jsou Honzovi Novorky, čtu správně?
6: Ano, čtete.
0: Jak se jmenujete jinak?
6: No jinak jsem to já, Honza Novorka, moje ségra Tonička Novorková a mluveník Matěj Komár.
0: Takže dva Novorkovi. Odkud jste?
7: Z České Lípy.
0: Vy jste přijeli z České Lípy. A na Portě dětské jste poprvé?
6: Já už jsem tady po sedmé a takhle v kapele jsme tady poprvé.
0: A jak se vám u nás líbí?
6: No je to tady super. Mě to tady baví.
0: Jo. Já jsem vás slyšela, bylo to teda báječné. Musím říct, že jsem vám držela palce a to bylo zbytečné. Co bubeník, tady mlčí. A jak to by se líbí v Kroměříži?
8: Mně se v Kroměříži líbí, protože vibem a náladou mi to hodně připomíná Telč a ten areál té soutěže je
0: starý
8: pěkný. Je to pěkný.
0: A jak tady na tebe dýchá ta atmosféra?
8: Tak jako hezky komorně a folkově je to příjemný.
0: Je tady spousta milých lidí, milých tváří. I to počasí vám nakonec přeje, takže to je úplně super. A co slečna, chtěla by nám ještě něco říct? Zpíváš ráda?
9: Jo.
0: A co zpíváš nejraději?
9: Asi folkový písničky.
0: Folkový písničky? A máš nějakého oblíbeného folkaře?
9: Epidemie.
0: Tak to už je zase nová generace. To ještě za nás nebylo. Tak jo. Ty bys něco chtěl třeba vzkázat dětkám, který zpívají nebo hrají a třeba nemají odvahu přihlásit se na Portu?
6: Určitě se přihlašte, je to taková jako soutěž pohodová úplně, takže zkuste se přihlásit na nějaké z oblastních kol a třeba se tady s náma uvidíte někdy.
0: Tak my se budeme těšit a já vám držím pěsti, abyste se umístili. Děkuji za rozhovor, ahoj.

0: Toníčka Novorková, Matěj Komárek, Honza, to celé Honzovi Novorky. Děkujeme.
1: Honzovi Novorky, děkujeme.
2: Tak a v tuto chvíli sešly ze stage všechny děti v červeném a já se nejdřív zeptám, jak se jmenuje vaše skupina?
3: Kečupu.
2: A Kečupe, odkud jste?
3: Z Českých Budějovic.
2: Vy jste přijeli do Kroměříže až z Českých Budějovic.
3: Ano.
2: Tak to je úplně báječné. Kolik vám je let?
3: 10, 9, 10, 11.
2: A vy chodíte na nějakou zušku, anebo jste jenom ze základky?
4: Ze základky.
2: Jedna třída, to je úplně báječné. Vy sebou máte i paní učitelku, ta jediná je v modrém.
5: Já mám červený šátek.
2: Tak to je krásný. Děcka, jak se vám to líbí?
6: Je to docela...
7: Moc.
6: Je to dobrý, no.
7: Super.
6: Je to to skvělý.
7: Jo.
6: Výborný.
2: Kterou písničku máte nejradši z těch, co jste zpívali?
3: Blíží se
7: stanování. Protože je naše
3: albumská.
2: Protože je vaše autorská. A často jezdíváte na nějakou soutěž, nebo toto je vaše první?
6: První.
2: A hned přímo Porta?
6: No.
2: A přijedete příští rok? Zkusíte znovu do soutěže?
6: Určitě.
2: Jo. Chtěli byste vyhrát?
6: Jo.
2: Jo. A co máte slíbený, když vyhrajete?
6: Nic.
7: Dobrý kuci.
8: Já se obarvím hlavu na modro.
2: Oh, hezky. Kečup na modro.
9: Tak půjdem na zmrzlinu.
2: A půjdete na zmrzlinu. Kdybyste chtěli něco vzkázat dětem, které poslouchají Barvínek, co byste jim vzkázali?
6: Určitě začněte hrát na nějaký nástroj a možná se taky dostanete do finále Porty.
8: A nebojte se, je to tu skvělý.
10: Je to krása a když začnete hrát, tak je to krásný pocit.
2: Ještě někdo něco chtěl říct?
6: Nevadí, když nevyhráte, hlavně se to užít.
2: Je to tak, tady všude se rozlíhá krásná muzika kolem nás. Já vám moc přeju, ještě?
8: No, jako já jsem měla velkou trému, ale potom, když jsem na to pódium vešla, tak to zmizelo, takže se fakt nebojte.
11: Já jsem taky měla trému, ale nakonec to bylo super.
2: Já si myslím, komu se třásla kolena.
6: Ne.
2: Tak já vás teď už pustím. Moc vám děkuju za rozhovor a abyste si dát dobrou zmrzlinu zasloužit a byli jste vynikající.
6: Děkujeme.
12: Ten kečup se skládá z kláves, dvou kytar, dvou kordeonu, klarinetu, flétny, houslí, kachonu a trojhlasů. A přijeli k nám a jsou to spolužáci z jedné třídy, kteří spolu nehrají vůbec dlouho, protože tady mám napsaný, že začali spolu hrát někdy až letos. A že někteří tedy už na nástroje mají delší dobu, ale to spojení tady toho 11členého velkého orchestru mají teda necelý rok. Tak my jim budeme držet pěsti, protože oni spolu hrozně rádi tráví společné chvilky. Hlavně tady napsaný, že hlavně u Dřínku na zahradě, takže pan Dřínek nejenom, že dobře zvučí, on teda má i dobrou zahradku. A budeme jim držet pěsti, ať jim to všechno vyjde. Kapela Kečup.
13: Dobré odpoledne, vám přejeme s kapelou Kečup a jako první písničku vám zahrajeme Hrušku.

0: A já bych strašně, ale strašně moc chtěla poděkovat letos zvukařům, protože nemají vůbec jednoduchou situaci. Střídá se nám tady jedna kapela za druhou s kompletníma bicíma, s kytarama, s celým složením a to, co se normálně zvučí na koncertu 2 hodiny, oni tady zvládají za 5 minut. Takže myslím si, že až to všechno skončí, by měli dostat nějaký velmi sladký zákusek, aby si ty nervy obalili a byli v klidu. Takže zatleskejte prosím zvukařům.
1: S Janou dneska vymysleli takovou pohybovou malou aktivitu neseď, poskoč. Co bychom si to vyzkoušeli? Já jí řekneme to spolu.
0: Jasně.
1: 3, 2, 1.
0: Neseď! Výborně, vidím, že to funguje. A my jsme tady na Čistaní u nás na pódiu na zkušení. Tak, já dovolte mi, abych tady přivítala jednoho chlapa vedle druhého, teda oni zatím ještě ne, ale třeba za takových 10 let tady mladý říkal, já ti za chvilku dorostu, neboj. Takže je tady nejmladší kapela, nejmenší kapela, jmenují se Randál. Nevím, jestli to mají podle toho, jak hrají, nebo podle toho, jak se cítí, že budou jednou hrát, ale je to kapela nadšených dětí a hrají teprve od letošního září, to znamená od letošního školního roku. Tak jim držme pěsti, ať to není Randál, ale ať je to pořádná suprová muzika. Kapela Randál.
2: Dobrý den, dámy a pánové. My jsme kapela Randál. Tak, chcete kabáty? Máte je mít. Další písnička je písnička Colorado. Da, da.

si myslím, ale nezdá se mi to tak úplně, že začala trošku foukat. Ideální čas si zajít na sever.

0: Tak a já jsem v tuto chvíli už po úžasném vystoupení přivlekla tady do trošku ticha dalšího frontmana oné úžasné skupiny Randall. Jak se jmenuješ?
1: Jmenuji se Tomáš Komárek.
0: Tomáši, to bylo dobrý teda. Za to jsi mě ohromil kabátama, protože kabáty já taky můžu. A kdo ti vybírá písničky?
1: Vybírám je já a pár písniček vybrali ještě kamarádi.
0: Kamarádi. Kolik vás je ve skupině? Musíme to popsat, protože posluchači to nevidí.
1: No, je nás pět.
0: Je vás pět. Ty přišel další kamarád, ten se jmenuje?
2: Dominik Navrátil.
0: Dominiku, a ty jsi v kapele jako?
2: Jako klavírista.
0: Klavírista. Výborné, moc se mi to líbilo. Kdy jste se kluci rozhodli, že budete mít vlastní kapelu?
1: Já ani už nevím, to je jako...
0: Nebo zeptám se jinak, jak hrajete dlouho spolu?
1: Já nevím, třeba půl roku.
0: Půl roku?
2: No, tak.
0: A tady v Kroměříži na Porti jste poprvé, protože vlastně, když hrajete půl roku, tak to je úplně jasný. Líbí se vám to?
2: Jo, celkem jo.
0: A základní otázka, odkud jste vlastně přijeli?
1: Přijeli jsme z Napa, jo.
0: Tak to máte kousek. To není daleko. Co na to rodiče, když tak synečok řekne, že bude mít kapelu, nebo či to byl nápad dát takhle kluky dohromady?
3: Tak ono to začalo tím, že náš syn Tomáš začal hrát na kytaru a k tomu mu to, jak se nešlo jenom hrát na tu kytaru, tak automaticky k tomu i zpíval a v kroužku, který navštěvoval, navštěvovalo to i více dětí a tak nějak to tak samo vyplynulo.
0: To je úplně úžasný. A ty chodíš na zušku někam?
1: Ne, já chodím do kytara bez not, protože se nechci úplně učit noty.
0: Je mi to jasný, ale taky spousta muzikantů, kteří se takhle naučí a pak se zaprvé k těm notám dostanou. Co tatínek, jak to prožívá s frontmanem?
4: Tak já mám hudbu moc rád, mám rád kytaru. Nějaké pokusy jsem v minulosti měl taky, ale tak si mě samozřejmě... Velmi rychle přeskočil, je šikovný zpěvák, kde mu to máme radost. Sdílíme s ním tu radost.
0: No, bylo to báječné, mi se to teda moc líbilo, takže věřím, že to nadchne i děti. Kde bys mohl třeba dětem v pořadu Barvínek něco vzkázat?
1: Ahojte.
0: A třeba jak mají hrát, zpívat? Mají se bát?
1: Ne, musí se vůbec bát. Já se tak vždycky před koncertem bojím, ale potom zjistím, že to nic není. Prostě jenom zahraješ, odejdeš.
0: A ta atmosféra potom je perfektní.
1: Potom je.
0: I tam potlesk.
1: Ano, a tak to je to nejlepší.
0: To je to nejlepší. Tak já vám moc držím pěsti, abyste dneska chytli nějakou cenu. Děkuju.
1: Děkujeme.
0: Chvilinku mezi jednotlivými vystupujícími se mi podařilo odchytit předsedu poroty, dětské porty, pana Miloše Kellera. Dobrý den.
5: Dobrý den.
0: Tak jaké máte pocity a zážitky z toho dneška?
5: Já mám ale pocity a zážitky v podstatě stejné jako z těch minulých dětských port. Už jsem vlastně na dětské portě po desáté. A vždycky je to jako ta paráda z toho, že člověk vidí, že mladí se stále věnují živé hudbě, že na to nepotřebují žádnou umělou inteligenci. Vidím u těch, kteří jsou tu už po několikátý, že rostou a zlepšují se. A je to takový jako v celku optimistický. A nejen co se týče muziky, ale i co se týče toho, že ty vlastně děti nebo mládež se potkávají mezi sebou a vzájemně se třeba vyměňují zkušenosti.
0: A těch dětí je tady opravdu velká spousta. Co pro vás jako porotu, nebude to úplně snadné, je takové třeba zásadní rozhodující při tom vybírání vítěze?
5: Asi pro mě, pro každého něco jiného, protože máme v porotě tři muzikanty, tak děti zase spíš hlídají, jako, jestli je to falešně nebo ne. Pro mě, protože já jsem zase rozhlasák, tak je spíš důležitý jako celkový dojem. Osobitost, nějaká originalita. Když ten soutěžící přijde s něčím, s čím nikdo jiný nepřijde. Že prostě nestačí jen dobře zpívat, to umělec kdo, ale ještě tam má něco navíc.
0: Je to víc dětí než loni?
5: Já si myslím, že to se to drží v poslední době tak zhruba v tom samém množství.
0: A máte už tip?
5: No. Nemusím ono tím, jak je to podle jednotlivých kategorií, tak je ten typ těžko říct, protože každý kategorii jsem nějaký typ měl. Určitě už jsem měl jednoho interpreta, kterýho jsem oslovil, že kdyby měl svoji nahrávku té písničky, kterou tu hrál, tak ať mi ji pošle.
0: Tak to je úplně úžasné. Tak já vás nebudu zdržovat, ať slyšíte, ať je to spravedlivé. Moc vám děkuju i za trpělivost, za to, že jste v porotě, že jste se toho tak ujal. No a budeme držet pěsti, aby vyhráli to nejlepší.
5: Tak jo, děkuju za
0: pozvání. Děkuju za rozhovor. No a to je pro dnešek všechno. Doufám, že dnešní Barvínek vám přinesl atmosféru finále 35. ročníku dětské porty až k vám domů a že se třeba příští rok zkusíte přihlásit taky. Teď už v tuto chvíli vím výsledky. A mohu vám říct, že své ceny si odnáší jak Randall, tak Ketchup, i čtvrtá banda, dokonce i Honzovi novorky. Prostě všechno to, co jsme slyšeli a co v tomto pořadu jako výstřižky jsme stihli pro vás připravit. Tak se s vámi loučím, no a na závěr to bude poslední písnička, kterou vám zaspívá vítěz kategorie JC. Lang und breit. Naslyšenou.

Dětský magazín Barvínek poslouchejte v úterý v 17.10 a v sobotu tak jako dnes v 11 dopoledne. Další Barvínek, který mapuje svět základních uměleckých škol v Česku, zamíří tedy příští týden v úterý 16. června v 17 hodin a 10 minut do Slavkova u Brna. Navštívili jsme základní uměleckou školu Františka France, školu s bohatou historií a silnou tradicí uměleckého vzdělávání. Nabízí hudební, taneční i výtvarný obor a vychovává mladé talenty ze Slavkova a okolí. V pořadu si budeme povídat s ředitelkou školy Veronikou Machajnovou a také s Emily Partikovou, která je žačkou hodin zpěvu Kamily Sokolové. Uslyšíte ukázky koncertních vystoupení a pohled do každodenní atmosféry školy, která je důležitou součástí kulturního života regionu. Nám teď zahraje a zaspívá liberecká skupina Goliband píseň Artuš.

Tak to byla skupina Ensoul, zpíval Petr Vaněk, píseň Modlitba křídel. K mikrofonu usedl Milan Šoba, těším se, že vás budu provázet vysíláním Radia Proglas až do 16. hodiny a jsem připraven vám teď říct, co jsme pro vás nachystali. Krátce před 12. hodinou to bude Myšlenka na den, opět od autorky Hany Pinknerové z její knihy Být blíž, vydané nakladatelstvím Návrat domů. Dnes má podtitul Jediná jistota a mohli jste ji slyšet už ráno před 6. a také večer před 6. budete mít možnost. Ve 12 hodin polední modlitba. A v pořadu Hudební siesta dnes 5 minut popolední zazní koncert a mol Il Rossignuolo pro housle, varhany a smyčce od Antonia Vivaldiho, koncert C-dur pro hoboj a orchestr Tomasa Albinoniho a dále 3 svity v tóninách A-dur, D-dur a G-dur od Johana Hermana Scheina. Uslyšíte také koncert G-dur pro čembalo a smyčcové nástroje Jiřího Antonína Bendy a na závěr se můžete zaposlouchat do tónu symfonie číslo 97 C-dur Josefa Haydna. Po hudební siestě následuje knihovnička a v té dnešní vám o 1:30 odpoledne představí Tamara Suchánková, autora nově vycházející knihy s názvem Legenda o snu Petra Hudce. Ve spolupráci s japonskou výtvarnicí Nanako Ishida, která pro ní vytvořila krásné ilustrace, vzniklo dílo určené hlavně mládeži, vyprávějící o středověkém velehradském klášteře. Kniha bude představena 26. června na Velehradě. Ve Filmana Talks, které budou následovat po knihovničce zhruba o 1:45, se dnes budeme věnovat filmovým promítáním. Bude si o tom povídat Karel Studený s Janem Peroutem. No a ve 14 hodin začíná odpolední proud písní, hodinový, včetně dnešku v kalendáři a dalších informací. V 15 hodin tu budeme přebírat na Radiu Proglas zprávy Českého rozhlasu Plus. No a v 15.05 následuje hudební pořad, konkrétně Jak se vám líbí, a hostem bude pěvkyně sopranistka Saša Polarčik. V rozhovoru s Martinem Kišperským představí své připravované album Hlas Hildegardy, věnované duchovním písním středověké mističky a skladatelky Hildegardy z Bingenu. Vypráví o své cestě od dětského sboru přes operní kariéru až k fascinaci gregoriánským chorálem, který interpretuje po svém a doprovází její neobvyklými nástroji. Řeč bude také o vzniku nahrávky, kterou pořizovala v době vážné nemoci a kterou chápe jako své osobní umělecké poselství. Otevřeně promluví o životě s rakovinou, o vědomí blížícího se konce i o potřebě předat dál to nejcennější, co člověk dostal. Rozhovor je hlubokým svědectvím o hudbě, víře, odvaze a smyslu lidského života. No a v 15 hodin 50 minut pak začne hudební listování a jestli se nepletu, tak Josef Javůrek mě pak bude střídat odpoledne, ale to já vám ještě když tak upřesním.

0: maličký. A co se to se světem stalo? Před sebou máš život celičký, ale radosti v něm zbylo málo. Vždyť místo kosů teď létají stíhačky. To, že pár bláznů se opilo mocí, světlo a tma se smíchaly do šedé. Slunce se skrylo a ohně požárů svítí nocí.
1: Píseň Maličký od skupiny DNA Brno o válce na Ukrajině už neuslyšíme celou, protože před polední modlitbou na Radiu Proglas nabízíme myšlenku na den autorky Hany Pinknerové. Je z její knihy Být blíž, vydané nakladatelstvím Návrat domů.

jediná jistota. Vy máte v poslední době tak smutná kázání, řekla mi paní u pokladny v mém knihkupectví, když platila za knížku o vztazích. Překvapeně jsem na ní pohlédla. Občas u mě nakupuje, ale nemyslela jsem si o ní, že je křesťanka. A netypovala bych, že právě ona bude poslouchat záznamy mých kázání. Jak to myslíte? Zeptala jsem se. Nemohla jsem si vybavit, co bylo na mém posledním kázání tak smutného. Mluvila jsem o manželství a vztazích, které k němu vedou. Neměla jsem dojem, že by to bylo nějaké smutné. A ona se rozvyprávěla o mnoha zkrachovalých vztazích ve svém okolí. O záplavě rozvodů, jimiž je obklopena. O zmatku a bolesti, které kvůli tomu prožívá. Proč se to děje? Ptala se. Popisovala mi, jak spousta jejich mužských přátel ve středním a starším věku vyměňuje své manželky za ženy o 20 let mladší, šéfové si berou své asistentky a zbývají opuštěné manželky. Byla tím viditelně otřesená. A myslím, že se také bála. Protože její muž je jedním z šéfů a ona je manželka, která už dávno ztratila pel mládí, odchovala syny, těší se vnoučat. Vypadá výborně, má styl a je vtipná. Jenže její věky nikdo neodpáře. Nezeptala jsem se, jakou má její muž asistentku. Nepátrala jsem, jestli je s manželem baví něco společně podnikat a jestli si mají pořád o čem povídat. Nějak to nešlo. Ukazovala mi v mobilu fotky vnoučat a byla z nich nadšená. Proto jsem se jí ani neptala, jestli si umí představit svůj život, jak by pokračoval, co by bylo jiné a co by zůstalo, kdyby ji muž opustil. Přišel další zákazník a přerušil náš rozhovor. Paní se rozloučila.

0: Z Brna z Proglasu přejeme dobré sobotní poledne. Po včerejší slavnosti nejsvětějšího srdce Ježíšova dnes následuje logicky památka čistého srdce Panny Marie. Zveme vás, milí, k modlitbě. Ve jménu Otce i Syna i Ducha Svatého.
1: Amen.
0: Anděl Páně zvěstoval Panně Marii.
1: A ona počala z Ducha Svatého.
0: Zdrávas Maria, milosti plná, Pán s tebou, požehnaná ty mezi ženami a požehnaný plod života tvého Ježíš.
1: Svatá Maria, Matko Boží, pros za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
0: Maria řekla, jsem služebnice Páně.
1: Ať se mi stane podle tvého slova.
0: Zdrávas Maria, milosti plná, Pán s tebou, požehnaná ty mezi ženami a požehnaný plod života tvého Ježíš.
1: Svatá Maria, Matko Boží, pros za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
0: A slovo se stalo tělem
1: a přebývalo mezi námi.
0: Zdrávas Maria, milosti plná, Pán s tebou, požehnaná ty mezi ženami a požehnaný plod života tvého Ježíš.
1: Svatá Maria, Matko Boží, pros za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
0: Oroduj za nás, svatá Boží rodičko,
1: aby nám Kristus dal účast na svých zaslíbeních.
0: Modleme se. Pane, poznali jsme andělské poselství o vtělení Krista, tvého syna. Vlej nám prosíme do duše svou milost, ať nás jeho umučení a kříž přivede ke slávě vzkříšení skrze Krista našeho Pána.
1: Amen.
0: Sláva Otci i Synu i Duchu Svatému.
1: Jako byla na počátku, i nyní, i vždycky, a na věky věků. Amen.
0: Odpočinutí věčné dej zemřelým, Pane.
1: A světlo věčné, ať jim svítí, ať odpočívají v pokoji. Amen.
0: Milující srdce Panny Marie,
1: oroduj za nás.
0: Všichni svatí a světice Boží,
1: orodujte za nás.
0: Pán s vámi
1: i s tebou.
0: Požehnej vás všemohoucí Bůh, Otec i Syn i Duch Svatý.
1: Amen.
0: Dobrořečme Pánu.
1: Bohu díky.

12 hodin 4,5 minuty na Radiu Proglas právě začíná hudební siesta. Ta dnes bude obsahovat hned několik děl od 5 autorů. Začneme koncertem a mol Il Rossignuolo pro housle, varhany a smyčce Antonia Vivaldiho. Na housle zahraje Manfred Kremer, na varhany Marcello Bussi. Doprovází muzika Ad Renum.

První část hudební siesty na Radiu Proglas obstaral koncert A-moll Il Rossignuolo pro housle, varhany a smyčce. To italské slovo znamená český slavík. Autorem byl Antonio Vivaldi, na housle hrál Manfred Kremer, na varhany pak Marcello Bussi. Doprovázela muzika Ad Renum. Jako druhé máte možnost slyšet dílo Koncert C-dur opus 9 číslo 5 pro hoboj a orchestr Tomase Albinoniho. Na hoboj zahraje Anthony Camden, doprovází The London Virtuosi pod vedením Johna Georgiadise.

Tolik koncert C-dur opus 9 číslo 5 pro hoboj a orchestr Tomase Albinoniho. Na hoboj hrál Anthony Camden, The London Virtuosi hrál pod vedením Johna Georgiadise, tedy tak z části anglické jméno, z části jméno řecké, tak netuším, jak přesně se to třeba v Anglii, to řecké jméno, by vyslovovalo. Každopádně v hudební siestě na Radiu Proglas budeme pokračovat, tentokrát třemi svitami Johanna Hermana Scheina, ale půjdeme pěkně postupně, ať je máte rozdělené. Nejprve to bude svita číslo 3 A-dur z roku 1617. Collegium Terpsichore bude dirigovat Fritz Neumayer.

Tak to zněla svita číslo 3 a dur z roku 1617 Johana Hermana Scheina v podání Collegium Terpsichore pod vedením Fritze Neumayera. Uslyšíme od tohoto skladatele a v podání těchto interpretů ještě další dvě svity, takže teď ta prostřední z těch celkových tří v rámci hudební siesty na Radiu Proglas. Bude to svita číslo 4 D-dur, také z roku 1617, ještě jednou zopakuji Johann Hermann Schein, Collegium Terpsichore pod vedením Fritze Neumayera.

Dozněla svita číslo 4 D-dur z roku 1617 Johanna Hermana Scheina v podání Collegium Terpsichore pod vedením Fritze Neumayera. Stejný autor a stejní interpreti a ještě svita číslo 5 G-dur ze stejného roku, tedy 1617, opět na Radiu Proglas v hudební siestě.

No a do třetice tedy dozněla i svita číslo 5 G-dur z roku 1617 Johanna Hermana Scheina v podání Collegium Terpsichore pod vedením Fritze Neumayera. Nás teď v hudební siestě na Radiu Proglas čeká předposlední autor a předposlední dílo. Tím je koncert G-dur pro čembalo a smyčcové nástroje Jiřího Antonína Bendy. Na čembalo zahraje Edita Keglerová, doprovází Hypochondria Ensemble.

Tolik koncert G-dur pro čembalo a smyčcové nástroje Jiřího Antonína Bendy. Na čembalo hrála Edita Keglerová, doprovázela Hypokondria Ensemble. Na závěr dnešní hudební siesty na Radiu Proglas nabídneme symfonii číslo 97 C-dur Josefa Haydna. Hrají heidelberští symfonikové, které diriguje Thomas Faye.

Dnešní hudební siestu na Radiu Proglas zakončila symfonie číslo 97 C-dur Josefa Haydna. Hráli heidelberští symfonikové, řídil Thomas Fay.

Znělka Radia Proglas ve 13 hodin a 30 minut v sobotu 13. června, kdy mají svátek všichni Antonínové, všechno nejlepší, a to díky svatému Antonínovi z Padovy. Já vzpomínám na svého dědečka, který se takhle jmenoval, tedy Antonín. V dnešní knihovničce vám Tamara Suchánková představí autora nově vycházející knihy s názvem Legenda o snu Petra Hudce.

0: Milí posluchači, vítám vás u dalšího dílu knihovničky, tentokrát s Tamarou Suchánkovou. Proč říkám tentokrát? Protože knihovničky nedělávám často, ale mám velmi osobní důvod. V tuto chvíli, kdybyste kolem mě nebo tady kolem mého hlasu slyšeli nějaký zpěv ptactva, tak se opravdu nemýlíte, protože sedím na nádherné farní zahradě u nás v Kroměříži. A proti mně sedí můj host, kamarád. Nevím, jak bych, Peťo, všechno měla ještě uvést, jakože spisovatel, hudebník, textář, tři v jednom, čtyři v jednom, mnoho v jednom. Je to Petr Hudec. Ahoj, Peťo.
1: Ahoj.
0: Proč tu dnes jsme? O tom, že tě baví psát a že děláš krásné věci, píšeš krásné knihy, jsem se přesvědčila sama, když jsem si koupila knihu pro děti Libosad, kterou jsem dokonce i v angličtině vezla do Ameriky jako dárek jedné dívence, aby se o krásách květné zahrady kroměřížské něco dozvěděla. Ale krom toho vím, že tebe baví Velehrad. Povídej.
1: Já jsem se narodil ve vesničce z Lechov, která je hned přes kopec od Velehradu. A i když je to Slovácko s těmi kroji, folklorem, tak je vlastně pozoruhodné, že tam zanechali hlubokou stopu také nižší cisterciáckého kláštera s tou latinskou kulturou, s tím gregoriánským chorálem. Takže je to takový zvláštní mix té lidové kultury, toho Velehradu cyrilometodějského, ale i toho cisterciáckého, co mě celoživotně láká a Velehradu se celoživotně věnuju.
0: Tak se vlastně teď pojďme podívat na tvoje poslední dílko, kvůli kterému jsme se dnes hodně sešli.
1: Já se profesně věnuji prezentaci památek nějakým tvůrčím způsobem. Vedu například v kroměřížské květné zahradě programy pro děti a přemýšlím, jak atraktivním způsobem památku představit všemi smysly, tak aby návštěvníci byli aktivní. A podobně jsem přemýšlel, jak atraktivně představit dědictví velehradských cisterciáků. A kdybych napsal odbornou publikaci, jakože už jsem nějaké psal na toto téma, tak to zasáhne jenom určitý okruh zájemců o historii, ale když jsem se pustil do psaní dobrodružného příběhu, tak je to cesta zase k jinému okruhu čtenářů a takové dobrodružství i pro mě.
0: Takže když jsme se spolu povídali, říkal jsi, že zatímco ten Libosad byl spíše určen dětem menším, tak toto už je spíš pro starší, pro mládež?
1: Je to tak, ale myslím, že Petr Piťha to kdysi glosoval, že kdyby o půlnoci probudili Daisy Mrázkovou a zakřičeli na ní, pro koho píšeš ty knížky, takže by neodpověděla pro děti, ale že by možná jako přiznala, že to vlastně dělá pro sebe. Takže možná, že ty knihy píšu třeba i pro, řekněme, dítě ve mně. A ne, že bych na čtenáře vůbec nemyslel, ale snažil jsem se to napsat tak, aby to bavilo i mě, abych si třeba takovou knížku sám rád přečetl. Ale protože se jedná o závažnější téma, tak se dá říct, že ta kniha je spíš určena mládeži nebo dospělým.
0: Nevím, jestli můžeme třeba se podívat i na obsah zhruba třeba, nebo nebudeš prozrazovat, nebo co můžeš prozradit z knihy?
1: Můžu prozradit, že jsem se snažil vložit do ní nějaké vzdělávací poselství, že to všechno není jenom o nějaké autorské licenci, ale mým cílem bylo přiblížit mnišskou každodennost, jak mohl fungovat středověký klášter, a to konkrétně, jak fungoval během 24 hodin. Takže ta první myšlenka byla, že teda to bude příběh, který se bude odehrávat jenom během 24 hodin. Pro zajímavost, ten den mnichů podle v době zimního slunovratu začínal už asi o půl druhé ráno, kdy je zvon budil k vigílii, noční modlitbě. Pak následoval další sled modliteb. Oni se v kostele setkali celkem sedmkrát k té modlitbě. A vlastně k prvnímu společnému a jedinému jídlu toho dne zasedali až v pozdním odpolední a byla to současně večeře. Mezitím měli povinnost fyzicky pracovat, také tam byl čas věnovaný na sebevzdělávání, takovou duchovní četbu, lecto divína se to nazývá, a byl tam také čas pro společné setkání v kapitulní síni, kdy si ti mniši předčítali z řehole jednu kapitolu, tak od toho se ta kapitulní síň takto jmenuje. No ale kdybych popisoval jenom, že vstali, modlili se, pak se zase modlili, pak třeba meditovali a pak teda konečně něco i pojedli, tak by to asi nebyl úplně dobrodružný příběh. Ale já jsem si vybral možná nejdramatičtější okamžik v dějinách Velehradského kláštera, a to 12. leden 1421, kdy tento poklidný, pravidelný rytmus mnišského života byl přerušen vpádem moravských husitů, kteří nečekaně ten klášter nad ránem přepadli. Takže na jednu stranu je to 24 hodin toho klasického způsobu života, ale také je to vlastně ten okamžik vybočení z reality. No a kroniky vyprávějí o tom, že většině mnichů se podařilo zachránit a pouze 5 mnichů, včetně opata, bylo těmi husity polapeno a byli upáleni na hranici uprostřed kostela. Tak tam už bych nerad prozrazoval, ale vlastně ta kniha vypráví, jak se to stalo, že většině těch mnichů se podařilo uprchnout. A ještě bych zmínil takovou literární inspiraci. Středověkou Evropou kolovalo poučné vyprávění, které mělo svůj zrod zřejmě ve Španělsku, v jednom cisterciáckém klášteře. A tam žil údajně mnich, který pořád přemýšlel nad tím, jak je to možné, že u Boha 1000 let je jako jeden den a jeden den jako 1000 let. No a jeho vylákalo z kláštera zpěv ptactva, nebo nějaký pták, který je možná i slyšet tady kolem nás, a vyšel do nedalekého háje za klášterem, zaposlouchal se tam do zpěvu ptactva, usnul. No a když se probudil, tak se vracel do kláštera, ale najednou v bráně byl úplně jiný vrátný a nakonec ho přivedli k úplně jinému opatovi, protože on zakusil to, nad čím přemýšlel, že mu Bůh dal zakusit věčnost, a to, co si myslel, že byla jenom chvilka, když se zasnil, tak ve skutečnosti bylo 300 let. Takže vlastně ještě tento literární moment, který třeba v české literatuře zobrazil například Bedřich Bridl v jedné ze svých básní, tak i ten jsem do toho vyprávění použil, ale tady už se opravdu blížím k velké nápovědě, jak to všechno bylo, že vlastně ti mniši byli varováni.
0: Ale v každém případě mě už si teda navnadil, takže já se budu moc těšit, až si to přečtu. My se tady vyprávíme s Petrem Hudcem o nové knize, ale ještě jsme se nedostali k tomu hlavnímu. Co máme hledat? Jak se bude toto dílo jmenovat?
1: Kniha se jmenuje Legenda o snu a má podtitul Dobrodružství ve středověkém velehradském klášteře.
0: Ke každé knize, Petře, patří ilustrace. Zvolil jsi nějakou ilustraci pro tuto tvou knihu?
1: Myslím, že se tady podařilo něco mimořádného. Velehrad bývá představován jako most mezi východem a západem, že se tam setkává kultura východu a západu, a většinou je to myšleno v hranicích křesťanství, ale my jsme se tady rozkročili ještě víc. Já jsem si totiž ke spolupráci přizval japonskou výtvarnici Nanako Ishida, která ale studovala v Bratislavě a potom také v Čechách ilustraci, takže vlastně byla nadšená tou českou ilustrátorskou školou a trvale žije v České republice. Takže to je důvod, proč jsme se jednak poznali a byli schopni domluvit, a přizval se mi tedy ke spolupráci a vzniklo něco unikátního, protože já jsem jí dal k dispozici obrovskou rešerši středověkých iluminací, historických poznatků, fotografií, dobových maleb, které reprezentovaly mnišskou kulturu, prostředí, ve kterém mniši žili, předměty, které používali, a ona vlastně v těch svých ilustracích jakoby spojila tu tradici středověké malby s japonskou kaligrafií. Tak teďka jsem zvědavý, co si pod tím posluchač představí.
0: Přemýšlím i já hluboce teda.
1: Ale podařilo
0: ale bude
1: se to
0: skloubit.
1: A je to krásné.
0: Bude to krásné, o tom vůbec nepochybuju. Ta kniha bude ve velmi krátké době od vysílání tohoto pořadu bude představena veřejnosti. Kdy a kde?
1: 26. června v 17 hodin na Velehradě, konkrétně v kapli Cyrilce, která je na okraji celého toho poutního areálu jako samostatná stavba. Ono totiž, to mnozí posluchači znají, na Velehradě se dělí veškerý čas na předpoutí a popoutí. A co se nestihne do cyrilometodějských oslav 5. července, tak jako by nebylo. Potom by to bylo v takovém stínu minimálně až do konce prázdnin. Takže my jsme si pospíšili, aby to bylo do pouti. V takovém předtermínu tu knihu vydáváme, prezentujeme formou vernisáže, která bude právě toho 26. června otevírat jednak tu výstavu ilustrací a zároveň to bude spojeno s prezentací samotné knihy. A samozřejmě pak bude k dispozici během poutních slavností a vlastně i ta výstava bude otevřena až do konce září.
0: Takže pokud tomu dobře rozumím, ta vernisáž je přístupná pro hosty, pokud by někdo byl zrovna na Velehradě, šel se podívat?
1: Je to tak, nejenom, že bude probíhat v kapli, ale také vlastně v přilehlém poutním areálu s ambity, takže tam je místa dost.
0: Takže jste všichni srdečně zváni. Já věřím tomu, že řada z vás, kteří bydlíte blízko, nebo kteří třeba zrovna budete mít cestu na Jižní Moravu a podíváte se na krásný Velehrad ještě právě před tou poutí, tak že toto místo navštívíte a třeba budete mít právě to štěstí, že i tuto vernisáž, na kterou vás srdečně zveme. Chtěl bys něco ještě vzkázat posluchačům?
1: Asi jsem ještě chtěl zmínit, že knihu nevydává nějaké renomované knižní vydavatelství, ale malý spolek, který se jmenuje Matice Velehradská. Ten spolek sdružuje fandy Velehradu a jedním z plodem práce naší je právě vydání tady této knihy. To je na jednu stranu hezké, ale trošku to omezuje možnosti distribuce té knihy. My se pokusíme domluvit třeba s karmelitánským nakladatelstvím nebo s nějakými dalšími vydavateli, jestli by tu knihu si vzali do prodeje, aby byla k dispozici i na jiných místech než na Velehradě, ale samozřejmě ji budeme také nabízet prostřednictvím webových stránek Matice Velehradské, tak aby si našla své čtenáře.
0: Já myslím, že to bylo úplně vyčerpávající. Moc se těším, až knihu budu mít v ruce a budu si ji moc přečíst. Stejně tak věřím, že i řada dalších posluchačů, kteří nás právě teď poslouchají. Od mikrofonu se s vámi pro dnešek loučí Tamara Suchánková a její milý host Petr Hudec. Ahoj, Peťo, děkuju.
1: Ahoj, děkuju za pozvání.

0: S novými knihami i osvědčenými tituly se můžete seznámit v knihovničce. Naladíte ji jako dnes v sobotu ve 13.30. Příběh mučedníků komunismu, dnes již blahoslavených Jana Bully a Václava Drboli, zpracovali do atraktivní komiksové podoby studenti Střední školy umělecko-manažerské v Brně. Kniha s podtitulem Nepřemožení vyšla v nakladatelství Cesta pod hlavičkou brněnského biskupství, které chce dvojici hrdinů přiblížit mladším generacím. Knihovničkou o této publikaci vás provede redaktorka Nikola Samcová příští týden v sobotu 20. června ve 13 hodin a 30 minut. Teď už máme 3:15 a skoro 2 minuty k tomu a tak je nejvyšší čas vám nabídnout další pořad a vždy pořad o knihách střídá další pořad, tentokrát o filmech.
1: Dobrý den, dámy a pánové, drazí posluchači Rádia Proglas. Zdravíme vás s pravidelným pořadem Filmanatalks. Mé jméno je Karel a dnešní téma je trošku jiné. Nebudeme se bavit o konkrétním filmu, ale budeme se bavit o tom, jak se dají filmy použít v rámci společenství nebo farnosti.
2: Filmanatalks. Pořad o filmech, které mohou nasytit vaši duši.
1: Tak nám, Honzo, řekni, jak to teda je, když chceme ve farnosti udělat promítání nějakého filmu. Jak máme postupovat?
3: Zdravím, Karle, díky za otázku. A na úvod bych rád řekl, že vlastně je to skvělé, když někdo chce udělat promítání filmu, je to skvělé, když chceme tímhle způsobem v rámci společenství nebo v rámci aktivit, které máme ve farnosti, udělat něco nového nebo něco dalšího. Já myslím, že tyhle myšlenky tady jsou od té doby, co vlastně bylo nějak video nebo filmy zpřístupněné, ať už třeba na VHSkách nebo DVDčkách, že tyhle aktivity se děly. Co je k tomu důležité říct, že vlastně filmy nejsou úplně jakoby jednoduchá věc z pohledu práva a z pohledu nějaké správnosti použití. My na Filmaně to máme tak, že film, aby jsme mohli vám zprostředkovat, tak musíme se domluvit s distributorem, koupit licenci na ten film, zaplatit jej a pak jej můžeme nabízet. Ale licence, které jsou na Filmaně, které jsou na Netflixu, které mají vlastně jako všichni, kteří takhle filmy zprostředkovávají, jsou určeny jenom pro domácí použití. To znamená, když si pustíte film doma v rodině nebo pozvete nějaké přátele k sobě domů, tak je to naprosto v pořádku. Ve chvíli, kdyby člověk chtěl film, opravdu je to jakýkoliv, i z toho DVDčka, které třeba máte koupené, nebo z úložiště, kde si ten film někde stáhnete, tak opravdu de jure ten film není možné vzít a udělat něj vlastně jako veřejnou projekci. A veřejná projekce z definice na nějakém veřejném místě, no veřejně přístupném místě, akce, která je nějak oznámená a kde se sejde větší množství lidí, kteří nejsou vlastně jako z rodiny. Tohle jsou nějaké omezení, se kterými vlastně jako pracujeme, se kterými je potřeba pracovat. Samozřejmě spousta projekcí a spousta aktivit se děje vlastně jako takové šedé poloilegální zóně, kdy ono to totiž není vůbec jednoduché udělat vlastně jako reálnou projekci, takže spousta lidí si vlastně ten film pustí v tom malém společenství farnosti, tak jako tak prostě si ho někde najdou a udělají si pěkný večer. Na druhou stranu jsou tady lidé, kteří vlastně chtějí to mít v pořádku, chtějí to udělat opravdu správně tak, jak se má a za ty jsme moc rádi a těm fandíme, byť naprosto chápeme, že to vůbec snadné není. Takže pokud si film vlastně ve společenství nebo ve farnosti chcete pustit, tak těch cest je několik. Četl jsem, že je možnost i objednat si vlastně jako profesionálního promítače, který vám třeba na farní zahradu nebo na farní stodoly přijede s promítačkou, domluvíte s ním nějaký film, on to zařídí, vy mu zaplatíte potom za tu jeho práci i za tu licenci a vlastně jako zařídí celé promítání a vy jako farnost už se nemusíte o nic starat. Nebo další možnost je domluvit si to napřímo s nějakým distributorem, což ale vlastně může být docela komplikované z naší zkušenosti. To znamená, že si najdete nějaký film, najdete si jeho distributora a zkusíte se s ním napřímo domluvit, z jakých podmínek by taková projekce šla udělat. Případně ještě další možnost je přes Unii filmových distributorů, tam by měl být tak nějaký kontakt a nějaká cesta, jak vlastně se k filmům dostat. A v neposlední řadě jsme se snažili k tomuhle tomu nějak pomoct i my, takže na Filmaně jsme domluvili výběr několika desítek filmů, které je možné po domluvě s námi a zaplacení určitého poplatku odpromítat legálně i veřejně v rámci malého farního společenství. Takže stačí vlastně nám napsat, máme takový seznam těch filmů, z něho si pak vyberete a už se domluví další podmínky, podepíše se jednoduchá smlouva a potom my to vyúčtujeme tomu danému distributorovi, od kterého ten film máme z licencí vlastně zapůjčený.
1: To zní dobře a jsou nějaké příklady, kde to takhle už funguje, kde vlastně Filmana takhle dodává filmy na nějaké akce, na nějakého společenství?
3: Myslím si, že úžasným příkladem je komunitní centrum Matky Terezy v Praze, kde je pár nadšených lidí, kteří se právě snaží takové filmové večery pravidelné každý měsíc tvořit. S náma to komunikovali, konzultovali, my jsme se jim snažili pomoct a sami zároveň se hledají různé filmy právě přes jiné cesty. Takže opravdu každý měsíc tam můžete navštívit filmovou projekci, která je udělaná opravdu maximálně legálně a maximálně v pořádku, tak jak má. Takže to mají náš velký obdiv a fandíme jim. A těch cest, jak tam právě jako ty filmy získávají, je více. Bavíme si o tom, že bychom právě v spolupráci s nimi zkusili udělat nějaký jako jednoduchý návod právě i pro ostatní farnosti, jak k tomu přistoupit, abychom to jako věřící mohli udělat správně a zbytečně nešli třeba proti zákonu nebo někoho tím nepoškozovali.
1: Tušíš, jak si vedou křesťanské filmy v té běžné distribuci, třeba v rámci kina, jestli jsou vlastně takovýhle filmy vůbec žádaný v té české kinodistribuci?
3: Nemám úplně jako přesný přehled, jak si tento typ filmů vede, zároveň žánr náboženského nebo křesťanského filmu vlastně jako oficiálně neexistuje, takže to je relativně těžké vyhledat, ale třeba v poslední době poměrně populární film minimálně třeba v Americe byl Král králů, což je opět novým způsobem převyprávěný příběh Ježíše, animovaný film, moc pěkně udělaný, který u nás v kinech myslím si, že úplně neuspěl. Těch diváků, kteří ho navštívili, vlastně byly jednotky tisíc, což na Českou republiku vlastně je spíš neúspěch. A vlastně mě to překvapilo, protože ten film, myslím si, že měl potenciál být zajímavým. Tam je pak se nabízí otázka toho, jakým způsobem takový film propagovat, aby se opravdu dostal i do těch farností jak lidem, aby o něm věděli a byli schopni ho navštívit. Ale příliš velký úspěch neměl a mám obavu, že kina, jak jsou nastavená, jakou mají třeba cenu, a jak jsou dneska vnímána a jak ta návštěvnost klesá, že to je spíše horší. My v rámci Filmany se snažíme ten přístup malinko zjednodušit a přinášet ty filmy spíše vlastně k lidem domů, do obyváků, do jejich zařízení, do míst, kde žijí, protože nám to přijde vlastně přístupnější. Já sám se přiznám, že ať jsem filmař, tak do kina se moc často nedostanu ani vlastně s těmi dětmi, ani sám. Takže to vlastně jako do určité míry chápu, byť je to trošku pro mě ostuda.
1: Takže bude Filmana nějakým způsobem se snažit změnit tady tuhle situaci, aby v kinech byly filmy, na které můžeš vzít prostě celou rodinu a odnést si tam něco jiného než jenom prázdnou peněženku?
3: Moc rádi bychom, ale zatím nad tím přemýšlíme, zkoumáme to, jak to udělat a je to v nějakých našich budoucích plánech. Spíš by nás bavilo vzít nějaký opravdu zajímavý film a udělat takovou jako evangelizační akci v kinech, kdybychom pozvali farnosti, pozvali lidi, aby pozvali své sousedy a opravdu s tou udělali takový jako třeba jednorázový, ale vlastně jako komunitní projekt, který může mít evangelizační potenciál a který může s pomocí metod, které filmy umí, pomocí těch emocí a s pomocí zajímavých příběhů lidi nějak malinko posunout, obrátit, přiblížit k sobě a potenciálně právě k Pánu Bohu.
1: Jak se ještě dá s filmy pracovat, když jsi říkal, že tam jsou různé metody a vlastně, že bys nechtěl jenom, aby to znamenalo, že se na ten film prostě jenom podíváš a jdeš domů, tak co dalšího se s takovým filmem dá dělat?
3: Myslím si, že zajímavou možností, jak filmy využít ještě nějak konkrétně, je třeba v rámci přípravy na běžmování, kdy několik farností vlastně taky vymýšlelo, myslím si, že v některé z farností to i zrealizovali, právě projekci filmu pro běžmovance, což běžmovanci jsou často taková skupina lidí, která je různorodá a objevují se tam často i lidé, kteří tam jsou třeba z nějakého přesvědčení té rodiny, ne úplně o své osobní vůli. A film může být jednou z cest, jak těm lidem zase otevřít třeba nějaký jiný přístup, nějak jinak oči. Zároveň další z cest, kde se dají filmy a vůbec audiovizuální výstupy použít skvěle, je třeba výuka náboženství. My máme za sebou teďka první takové dva pilotní projekty, kdy seriál Ježkovi oči o takový vtipný seriál pro menší děti, tak nabízíme právě do výuky náboženství a stejně tak máme zprávy o tom, že lidé třeba používají video, které jsme vytvořili pro Buly a Drboly, vlastně nové dva blahořečené, takže také velmi rádi používají v rámci náboženství a že by moc stáli o to, kdyby takových videí mohli mít víc. Takže to je další věc, se kterou vlastně jako pracujeme a kde chceme, pokud můžeme i nějak pomoct, tvořit videa a obsah, který může pomoct při vzdělávání těch našich nejmenších, protože ruku na srdce omalovánky a zpívání písniček je sice super, ale v době, kdy jsou děti a lidé zvyklí sledovat a učit se vlastně všechno z videí, tak je trošku škoda, že my jako věřící využíváme tento potenciál mnohem víc.
1: Takže se dá říct, že tohle je taky jedna z misí, kterou si Filmana nějakým způsobem přece vzala, jako aktualizovat metodu a formu, jak vlastně děti učíme náboženství, chceme do toho taky takhle fušovat v rámci Filmany?
3: Tak misí Filmany úplně obecně je přinášet Pána Boha a křesťanskou víru jakýmkoliv lidem přes to, co umíme, přes filmy, přes audiovizi. A myslím si, že tvorba obsahu pro děti je naprosto klíčová a naprosto zapadá i do této naší mise. Takže určitě se snažíme i fušovat i do tohohle toho.
1: Tak to je dobrá zpráva pro všechny, kdo doufají, že se náboženství, ve výuka náboženství může protnout i s takovouhle formou, právě s pomocí filmu. Budeme si v tom držet palce a díky moc, Honzo, za tvůj čas, za to, že jsme tady dneska si o tom mohli takhle popovídat.
3: Taky díky a hezký zbytek ne vám všem.
4: Sledujte křesťanské filmy online na www.filmana.cz.
0: No a teď už na Radiu Proglas píseň Zatahuju pupek zpívat a hrát bude Jiří Krhut. A bude zpívat o špatném životním stylu, bude zpívat Neběhám, piju kolu. No, uslyšíte sami.

V noci zkouším psát, usínám ve dne, čumák mého psa. Záhadně šedne, čím kratší je můj krok, tím víc mi to sedí, tak ještě nějaký rok a pár odpovědí. Prý jsem kozorok.

Zadlánet, raději bych utek, dieta je klam. Tak piju kolu, na trávení mám půlku rapoxolu. Já vím, že takový jsem, i takový můj táta byl, jo, jo. Já vím, že takový jsem,

0: 第三吗？Takže nakonec láska přijde sama, cvaka spadne klec a zazvoní hrana.
1: Víte, kdo vždy přispěchá na pomoc dětem? Za A skřídci, za B daránek. Správně je za B. Daránek je sbírka Charity Česká republika na podporu znevýhodněných dětí. Jako malý beránek přichází proto, aby to ti nejmenší měli co nejlehčí. Pomozte jim svým darem na daránek.cz.
2: 14 hodin. Posloucháte vysílání Radia Proglas. Hezké odpoledne vám přeje Milan Šoba. Je sobota 13. červen 2026. Připomíná se i svatý Antonín z Padovy. Rodák z Lisabonu vstoupil k augustiniánským kanovníkům a stal se knězem. Po zprávě o vraždě 5 františkánů přešel do jejich řádu a s Božím slovem se vydal do Afriky. Kvůli nemoci zanedlouho musel zpět. Po krátkém pobytu v sicilském klášteře se v Assisi setkal se svatým Františkem a na jeho přání pak v Bologni učil spolubratry teologii. V severní Itálii kázal proti katharům, v jižní Francii

0: Antonín pevně veslo třímá, často na ně i hřímá.
1: Až jednou budu stará, vystoupím z vlaku na zastávce.

Píseň Až jednou s hříčkou s názvem Babice nebo Babička nad Svitavou zpívala Lucie Dlabolová, na kytaru hrál Jaroslav Frýdl, na akordeon Michal Mihok. 13. června 970 kníže Boleslav II., řečený pobožný, založil románský kostel svatého Václava. Z okolo vznikla osada Prosek. V říjnu chrám vysvětil pražský biskup svatý Vojtěch. Traduje se, že zbudování kostela si vyžádal sám strýc knížete mučedník svatý Václav. Boleslav ho prý spatřil ve spánku, když odpočíval na Mítině cestou ze Staré Boleslavy na Pražský hrad.

rádi. Ještě ne, ne, ne. Ještě nejsme kapři v kádi. Ještě ne, ne, ne. Nejsme mocní za svou slabost. Ještě ne, ne, ne. Ještě neděsí nás radost. Ještě ne.

Ještě ne, asi byste uhodli, že takto se jmenovala tato píseň Jiřího Smrže. 49. narozeniny dnes slaví novinář a publicista s cenou Ferdinanda Peroutky, šéfredaktor týdeníku Respekt Erik Tabery, autor knihy Opuštěná společnost. 64 let se dožívá spisovatel, publicista a scénárista Pavel Kosatík, autor knih Jan Masaryk, Pravdivý příběh, Sám proti zlu, Život Přemysla Pitra nebo Česká inteligence. 81 let se dožívá historik a historik umění profesor Jiří Kuthan, zakladatel a bývalý dlouholetý vedoucí Ústavu dějin křesťanského umění na Katolické teologické fakultě Univerzity Karlovy. Zabývá se především architekturou a uměním doby posledních Přemyslovců, Lucemburků a Jagellonců. Z monografií předního českého medievisty Jiřího Kuthana uveďme aspoň dvě. Česká architektura v době posledních Přemyslovců, města, hrady, kláštery, kostely a pražští biskupové a arcibiskupové, zakladatelé, stavebníci a objednavatelé uměleckých děl mezi lety 973 a 1421. S dalším renomovaným historikem středověkého umění, profesorem Janem Rojtem, napsal publikace Katedrála svatých Víta Václava a Vojtěcha, svatyně českých patronů a králů a Karel IV., císař a český král, vizionář a zakladatel. Rubriku Dnešek v kalendáři pro vás chystá Kateřina Vitouchová, která pro vás nachystala ještě další dva bonusy, které si přečteme v dalším pokračování odpoledního proudu na Radiu Proglas.

0: Tak to byla Jana Balcar-Lieskovská za doprovodu na basu hrajícího Roberta Balcara a píseň s krátkým názvem Zeď. Od 13. června 1965 je na věčnosti izraelský náboženský myslitel a filozof rakouského původu Martin Buber. Filozofka Jolana Poláková napsala: v Jeruzalémě Buber umírá 4 roky po vydání Levinasovi Totality a nekonečna, mezinárodně vážen. V tom se po druhé světové válce situace výrazně změnila, ale ve svém domově nepříliš oblíben pro svoji popularitu mezi křesťany a pro svoji dialogickou snahu o porozumění mezi Židy a Araby.
1: Pravici dám si na srdce, levou rukou budu zpívat v rytmu, kterým srdce tepe, o tom, jak je velkolepé na tebe se zblízka dívat. Na tebe zblízka pohledět a pak po letmém políbení v rytmu, kterým srdce bije.

Píseň Naschledanou, aneb když Michal Prokop se svou skupinou Framus Five zpívá něco od Jiřího Suchého a Jiřího Šlitra. V tento den roku 1999 papež Jan Pavel II. Ve Varšavě blahořečil ostravskou rodačku Marii Antonínu Kratochvílovou z kongregace chudých školských sester Naší paní, mučednici nacismu, patronku ostravsko-opavské diecéze. Dcera Polky a Čecha za války organizovala odesílání balíku s jídlem a oblečením pro Poláky vyvezené na Sibiř. Zemřela na následky týrání v říjnu 1942, krátce po návratu ze Želáře, kde se modlila za pronásledované i pronásledovatele a vedla k tomu i ostatní vězněné. Sestry z řeholní komunity svědčily o její radostné povaze, ochotě ke službě, horlivosti a zároveň laskavosti a mírnosti, o jejím umění odpouštět. Ty, které Marii Antonínu ošetřovali na sklonku života, popsali její tělo jako jednu velkou ránu.

0: Píseň Ulica láká a skupina Terrible Twos, psáno tedy anglicky, a pak je tam dvojka a s, tedy to Twos. Otoulání, útěku a fascinací městem, ulice jako symbol svobody, chaosu, to všechno se do této téměř šestiminutové písně vešlo. Zpívala Lucia Piusi. O čem se dočtete v katolickém týdeníku s číslem 24? Zeptali jsme se šéfredaktorky Kateřiny Koubové.
1: Začínáme novými blahořečenými páterem Bulou a Drbolou a přinášíme reportáž ze sobotního dění v Brně, ale přetiskujeme také homílii kardinála Černého, apoštolského legáta, čili toho, kterého papež vyslal na toto blahořečení. A ač je to kanadský kardinál jezuita, který žije v Římě a vede jeden z nejdůležitějších papežských úřadů, je to zároveň rodák z Brna. Takže nám i popisoval, jak oprášil češtinu, oprašoval češtinu a jak je to vlastně jeho první blahořečení v historii, takže jak se trošku bojí. Nicméně chystáme s ním do budoucna vydat rozhovor, který jsme nabírali nyní v Brně. Zároveň svatý otec se vydal na svoji čtvrtou zahraniční cestu, ale první v Evropě, ve Španělsku. A my jsme do tohoto vydání stihli zahrnout dění v hlavním městě v Madridu. A že se toho dělo hodně. Potkal se jak s politiky, mládeží, umělci i sportovci, tak také oslavil slavnost Božího těla procesím v ulicích hlavního města za účasti 1 200 000 věřících, což je dvojnásobek toho, co čekali organizátoři. Je to číslo, které už se blíží velkým světovým dnům mládeže z roku 2011, kdy se sešlo více než 1,5 milionu lidí zde. Ale rozhodně to patří mezi největší akce v dějinách Španělska při setkání s papežem.
0: Katolický týdeník dále připomene nedávné podepsání memoranda v zahradě strahovského kláštera, informuje Koubová.
1: Přinášíme informace o tom, jak probíhalo, jak se podepsalo memorandum o spolupráci mezi Českou biskupskou konferencí a spolkem Někdo ti uvěří, který zastupuje oběti sexuálních zneužití v církvi. To je velká věc, která se dlouho připravovala a vzájemně obě strany k sobě musely získat důvěru.
0: Na tematické dvoustraně se dočtete o Španělsku a tamní církvi.
1: Protože je to jedna z největších církví a vlastně přináší nám velké bohatství celoevropské církve. Je to země, která nám dala svatého Jana od kříže, svatou Terezi z Avily, ale i Antonyho Gaudího.
0: Zhrnula aktuální vydání katolického týdeníku jeho šéfredaktorka Kateřina Koubová.

Boný, tak se jmenovala píseň od skupiny New Aliquot a možná vás překvapím, pokud tuto skupinu neznáte, že se jednalo o českou skupinu. Lev 14. jmenoval tento týden papežským kaplanem s titulem Monsignor Františka Sedláčka, dlouholetého faráře v poutním místě Štípa na Zlínsku. Ocenění je poděkováním za jeho dlouholetou věrnou kněžskou službu na různých místech olomoucké arcidiecéze, vysvětlil arcibiskup Josef Nuzík při předání překvapenému duchovnímu během úterní kněžské pouti na svatém Hostýně. Současně papež podle něj oceněnému vyjadřuje uznání za přínos k budování kněžského společenství, vzájemné podpory a bratrství mezi kněžími. Pater Sedláček v listopadu slaví 75. Na důchod podle úterního vyjádření nepomýšlí.

0: Vojta Nedvěd zpívala o ztrátě a zklamání ve svém singlu z loňského roku s názvem Do lepších dní. Pohřeb Zdeny Mašínové, která zemřela ve středu 10. června v 92 letech, se uskuteční příští týden ve čtvrtek 18. června v evangelickém kostele v Blahoslavově ulici v Olomouci. Vystudovaná zdravotnice byla dcerou generála Josefa Mašína, popraveného za protinacistický odboj, a sestrou odbojářů proti komunismu Josefa a Ctirada Mašínových. Trpěla vrozenou chorobou dolních končetin a výraznou část dětství strávila v nemocnicích. Kvůli činnosti bratrů uprchlých počátkem 50. let za dramatických okolností na západ ji rudá totalita perzekovala i věznila. Její matka za mřížemi zemřela. Roku 2017 Zdena Mašínová mladší podnítila vznik památníku tří odbojů v Lošanech na Kolínsku. V otcově rodném statku, který zabavili komunisté a o který se po pádu režimu léta soudila se státem. Spolek, na nějž statek převedla, památník vybudoval z veřejné sbírky. Při slavnostním otevření v srpnu 2022 za to Zdena Mašínová poděkovala.
1: Jsme vypíchli čtyři důležitá témata, která nějak jako rezonují teďka ve společnosti a také se objevily ve zprávě pro rodině. Vlastně jsme se snažili zaměřit na téma právě prevence a také práce.
2: Je mi velkou ctí a je to vyvrcholení mé činnosti a mého úsilí, protože jde vlastně o historii této naší krásné a často nešťastně historické země. Proto si toho tak vážím všech, co byli nápomocní, aby vůbec k tomuto aktu mohlo dojít. A jsem ráda, že jsem se ještě toho dožila.
0: Roku 2023 převzala Zdena Mašínová od prezidenta Petra Pavla státní vyznamenání řád Tomáše Garrigua Masaryka první třídy za vynikající zásluhy o rozvoj demokracie, humanity a lidská práva. Moravské divadlo v Olomouc postavilo na příběhu této ženy inscenaci Jejich sestra. Premiéru uvedlo v květnu na malé kulturní scéně Sedmička, hrát se bude zase na podzim. Zlo je nezničitelné a trpělivě si na svou chvíli umí počkat. V dnešních časech to můžeme pozorovat téměř v přímém přenosu, píše divadlo k představení Jejich sestra. Režisér Jan Janča chtěl téma předložit tak, aby si diváci sami pokládali otázky a konfrontovali se s nimi.
3: Já jsem právě rád, že se na to můžeme podívat i z toho ženského úhlu pohledu, že vlastně nejenom ti muži jako v té rodině byli důležití, ale ty ženy to taky nějak prožívaly. Ty ženy tady zůstaly sami. Zdena Mašínová, starší teda maminka, byla vězněna gestapem, byla vězněna komunisty, takže vlastně na ní to taky nějak doléhalo a oni vlastně nějakým způsobem i přebírali hříchy těch mužů a vlastně vždycky vydrželi a vlastně zůstali za mě morálně velmi jako čisté.
0: Senátor Tomáš Černín označil Zdenu Mašínovou v reakci na zprávu o jejím úmrtí za silnou a nezlomnou ženu, která nikdy nezatrpkla, a její osud za kroniku 20. století. A já se ještě dodatečně omlouvám za ten drobný technický problém před tím prvním, před tou první citací Zdeny Mašínové.

0: Tak to byl Robert Plant a jeho single také z loňského roku s názvem Gospel Plow doprovázel Saving Grace. Je to tedy americký spirituál podle Lukášova evangelia 9. kapitoly 62. verš. No a Gospel Plow česky by mohlo znamenat něco jako pluh evangelia. Okresní soud v Olomouci tento týden, konkrétně 8. června, rozhodl o rehabilitaci Josefa Karla Matochy, někdejšího arcibiskupa Olomouckého a metropolity Moravského. Od Velikonoc 1950 až do své smrti roku 1961 byl uvězněný v rezidenci arcibiskupství a pod stálým dohledem státní bezpečnosti. Po desítkách let tak soud oficiálně uznal nezákonnost jeho dlouholeté internace a napravil křivdu spáchanou komunistickým režimem.
1: To soudní řízení bylo důležité, aby bylo jasně pojmenováno, že státní moc zacházela s panem profesorem Matochou naprosto nepřijatelným způsobem. Že to bylo v podstatě zločinné ze strany státní moci a když ho 11 let internovali, tak prostě takhle se s občany zacházet nemá.

0: Komentoval rozhodnutí soudu Lubomír Müller, advokát, který zpracovával podklady k řízení. Iniciativa k tomuto kroku však vzešla od Jana Kratochvíla, ředitele Muzea českého, slovenského a rusínského exilu 20. století. Mluvčí arcibiskupství Jiří Gračka dodává.
1: Tento člověk už podobných případů inicioval víc. Kdybych měl shrnout jaksi tu jeho motivaci, tak jak jsem o tom s ním mluvil, tak mu jde prostě o to, aby se nezapomínalo na případy těch duchovních, kteří ze strany komunistického režimu zažili velký útlak, ale nebyli nikdy jaksi postaveni před soud, nebyli odsouzeni. To znamená, že ta jejich rehabilitace vlastně dřív narážela na to, že nebylo proti čemu se vymezit nebo na základě čeho rehabilitovat, když nebyli odsouzeni nikdy tou komunistickou mocí. Bavíme se například o kardinálu Beranovi, který byl také internován, tak jako arcibiskup Matocha. Bavíme se například o patru Josefu Toufarovi, který by byl býval postaven před soud, tak jak byl ten záměr justice, ale zemřel ve vězení a tím pádem k jeho odsouzení vlastně nikdy nedošlo. A všechny tyhle případy mají společné to, co jsem říkal. Není tam vlastně žádný právní základ toho jejich odsouzení, ale zároveň ten jejich život dost těžce poznamenala perzekuce ze strany režimu. A iniciátor, pan Kratochvíl, se snaží dosáhnout rehabilitace i těchto případů na základě toho, že soud uzná, že to, čím ty lidé prošli, tak bylo natolik závažné, že se to dá postavit na roveň nějakému soudnímu odsouzení tím komunistickým režimem. Dělá to z důvodu toho, že je přesvědčený, že je potřeba si tyhle ty případy mučedníků nebo hrdinů minulé doby stále připomínat.
0: Josef Karel Matocha, rodák z Pitína, nedaleko Luhačovic, byl uznávaným profesorem křesťanské filozofie se dvěma doktoráty z římských studií. Poté, co jej papež Pius XII. V roce 1948 nečekaně jmenoval olomouckým arcibiskupem, překvapil veřejnost mimořádným pastoračním nasazením při vizitacích diecéze. Více Jiří Gračka.
1: To znamená, zrovna v té době, kdy se společnost v naší zemi dost zásadně měnila, moci se chopili komunisté a začali poměrně záhy uplatňovat ty své představy, ve kterých církev neměla hrát moc velkou roli. To znamená, že arcibiskup Matocha, přestože byl plný odhodlání, tak od počátku své služby zároveň byl vystaven tomu vědomí, že situace v naší zemi jsou pro církev velice nepříznivé. A už dva roky poté se to potvrdilo třeba tím, že ho internovali v tom jeho paláci, v těch honosných prostorách, ale pro něj to fakticky bylo vězení. Mohl tady v těch několika málo místnostech, kde mu dovolili se pohybovat, tak byl vlastně 11 let až do své smrti uzavřený do trýznivých podmínek, odpírání lékařské péče, odpírání duchovní péče zpovědníka, zakázán pohyb vlastně mimo budovu až na pár výjimek, absolutně žádný styk s veřejností, noviny, telefon, rádio, nic takového neměl k dispozici. Čili tady v těchto podmínkách potom vlastně 11 let neměl možnost fakticky vést diecézy, úplně od této možnosti odstřihnout.
0: Uzavírá na Proglasu Jiří Gračka, mluvčí olomouckého arcibiskupství.

0: Píseň možná asi a Vlastimil Třešňák se skupinou Temporary Quintet. Dárců krve v Česku ubývá, není dost lidí, kteří krev začínají darovat a starší dárce musí transfuzní centra vyřadit kvůli věku. Upozorňuje na to ministerstvo zdravotnictví, které pro získání nových dárců nedávno spustilo kampaň První kapka. Podle primářky transfuzního centra v Liberci Renaty Procházkové je důvodem úbytku dárců fakt, že v populaci celkově ubývá mladých lidí a naopak přibývá seniorů. Její pracoviště má aktuálně v databázi zhruba 6 000 dárců. Nových sice ročně získá mezi 300 až 350, vyřazených ale bývá 400 až 450.
1: Takže se dostáváme do nějakého drobného deficitu v řádu desítek dárců ročně, což v tuhle chvíli nepředstavuje žádný zásadní problém, protože potřeby našich pacientů jsme schopni vždycky pokrýt. Ale je to otázka, co bude prostě do budoucna, až přijdou opravdu ty demograficky slabší ročníky.
0: Podle údajů Svazu zdravotních pojišťoven ročně potřebuje transfuzi přibližně každý desátý hospitalizovaný pacient a během života jeden ze tří lidí. Já sám jdu darovat už po 32. července, tak pokud můžete, běžte taky.
2: Malabělé tělo pod očami čerpět. A byla vlastně prvá, čo zrodila ma pre tento svět. Padala omětka

0: Zrodenie pre tento svet spívala skupina a hrála Exfónia, spíval konkrétne Juraj Maxián a to byl název té písně také. Blíží se další ročník multižánrového festivalu pro celou rodinu Kefas Fest. Příští víkend od 19. do 21. července zaplní areál kláštera Roza Celý v Dolních Kounicích na Brněnsku. Více o festivalu sdělí organizátorka a pastorační asistentka diecézního centra pro mládež Ludmila Kuchyňková.
1: Jednotící téma je téma Find the Way, překladu to znamená najdi cestu, protože festival je takový bohatý, že si tam lidé můžou najít nový styl hudby nebo nějakou svoji novou cestu, kterou pak můžou jít. Takže toto je téma vždycky Kefas Festu, najdi svoji cestu. Tento ročník se můžou těšit v pátek na koncert pekaře Pavla Čatka nebo kapelu Atak, která to umí vždycky pořádně roztočit a v sobotu pak můžou posluchači slyšet Pavla Helana nebo koncert kapely Way to Go či kapely Kamis a v neděli, kdy je program už zdarma pro všechny, vystoupí cymbálová muzika Modruša a po ní vlastně kapela Kefír, která vznikla na Kefas Festu. Festival je pro všechny věkové kategorie, takže od nejmladších po nejstarší bych určitě pozvala. Pro ty nejmladší tam máme připravené různé skákací hrát, různé dráhy pro děti nebo jednokolky. Pro ty starší tak tam jsou připravené třeba taková chill zóna nebo kavárna. Festival je na principu toho, že spíte ve svém stanu právě v areálu toho bývalého kláštera. Je to takový přírodní festival. Podmínky jsou náročnější, ale myslím si, že to zvládne každý. Kdo si třeba netroufne na stan, tak tam máme i kulturní dům, ve kterém se dá přespávat. Nejlepší zpětná vazba je to, že se účastníci na ten festival vracejí. Už to mají třeba jako takovou tradici. Vždycky je hodně chválené jídlo a občerstvení a celkově ta atmosféra toho festivalu.
0: Uzavírá za organizátory Kefas Festu Ludmila Kuchyňková. Vstupenky je možné zakoupit v předprodeji i na místě.

0: Mám takovou náladu, slyšíme jenom začátek od skupiny Krajina Ro, zpívá Anna Břeňková, protože se blíží 15. hodina a na Radiu Proglas to budou zprávy Českého rozhlasu Plus.
1: Radiožurnál 15 hodin. Zprávy a Martin Benda.
2: Lidé si dnes připomněli 84 let od vyhlazení Lidic. Policisté loni v Česku zaznamenali o třetinu víc nehod elektrokol než předloni. Do mistrovství světa ve fotbale vstoupí nejúspěšnější tým historie Brazílie. Na dálnice D2 v úseku mezi Blučinou a Modřicemi zůstává po ranní nehodě dvou kamionů obousměrně uzavřená. A zítra bude proměnlivá oblačnost na většině území přehánky. Nejvyšší teploty až 20 stupňů, na jihu Moravy až 22.
3: Radiožurnál, zprávy. Víme, co se děje.
2: Pětou v Lidicích dnes lidé uctili památku obětí vyhlazené obce. Nacisti vesnici vypálili 10. června 1942 jako pomstu za atentát na zastupujícího říšského protektora Reinharda Heydricha. Nacisté popravili muže, ženy odvezli do koncentračních táborů a většinu dětí zavraždili. Celkem přišlo o život 192 mužů, 60 žen a 88 dětí. Jeden z nejhrůznějších válečných zločinů na území tehdejšího protektorátu Čechy a Morava tradičně připomíná Muzeum památníku Lidice, říká jeho ředitel a historik Eduard Stehlík.
4: To vzpomínání rok od roku je aspoň pro mě smutnější, protože odcházejí očití svědkové. V současné době jsem mezi přeživšími už pouhých 6 dětí, s tím, že jsou to děti, které 4 byly v době tragédie, jim ještě nebyl jeden rok, ale jeden chlapec a jedna dívka, ty se dokonce narodili lidickým ženám až po vyvraždění Lidic, v té době byly těhotné, takže už vlastně na vlastní oči ani z těch přeživších si nikdo Lidice nepamatuje.
2: V Česku přibývá nehod na elektrokolech za loňský rok. Jich policie evidovala téměř 870, to je o třetinu.

0: odhaduje velikosti hrubého domácího produktu Německa.
1: Pod obrazovkami newyorského Times Square investoři čekali na tradiční zvuk zvonku, kterým začíná burzovní den. Na nich potom zněl Muskův děkovný projev. Podle něj se teď firma bude soustředit na to, aby vytvořila budoucnost, na kterou se lidé můžou těšit. Akcie firmy SpaceX zahájily na $150 za kus, jejich cena pak ještě stoupla. Hodnota ale podle agentury Reuters může výrazněji kolísat, zejména kvůli vysokému zájmu velkých i malých investorů. Jiří Chábera, Radiožurnál.
0: Vlaky začnou zítra jezdit v Česku podle nových jízdních řádů. Ve středních Čechách železničáři obnoví provoz na trati z Vraňana do Lužce nad Vltavou na Mělnicku, kde budou vlaky Regio Spider jezdit o víkendech. Ze Zadní Třebáně do Lochovice na Berounsku budou moci nově cestující využít nízkopodlažní jednotky Regionova se samoobslužným odbavením. Sport.
2: O půlnoci vstoupí do mistrovství světa Brazílie. V New Jersey se utká s Marokem a na světovém šampionátu ji poprvé povede zahraniční trenér Ital Carlo Ancelotti.
3: Je to pro mě nová zkušenost, něco speciálního. Mám velkou zodpovědnost a taky je to velká čest. Reprezentovat nejúspěšnější národní tým v historii světových šampionátů. Takže dvě věci, zodpovědnost a čest.
2: Už v 21 hodin začne na mistrovství světa utkání mezi Katarem a Švýcarskem. Zítra ve 3 hodiny ráno českého času proti sobě nastoupí Haiti a Skotsko a o 3 hodiny později se bude hrát zápas Austrálie-Turecko. Majitel fotbalové Sparty, miliardář Daniel Křetínský, bude největším akcionářem londýnského West Hamu. Jeho podíl v klubu, který v této sezóně sestoupil z Premier League, vzroste ze 27 na 43%.
4: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
5: D2 už více než 10 hodin uzavřená v obou směrech mezi Blučinou a Modřicemi. Na 11. kilometru v místě dlouhodobého omezení stále odklízejí následky po ranní tragické nehodě dvou kamionů. Od Brna pokračuje odklon dopravy na exitu 3 Modřice. Od Bratislavy se sjíždí na 11. kilometru sjezdem na Židlochovice. Okolí exitu 11 stále zaplněné, přesněji silnice 416 od Měnína i od Židlochovic. Na D1 z Prahy do Brna čekejte zdržení za sjezdem na Větrný Jeníkov. Kolona z kilometru 108 po pojíždí 15 minut až k omezení před Jihlavou. Na stém desátém pracují v pravém pruhu silničáři. A D1 ještě jednou, teď příjezd do Prahy směrem z Brna krátce se zpomaluje před průhonicemi okolo 7. kilometru. Na 6. je kvůli údržbě vozovky až do dnešních večerních hodin uzavřený pravý pruh. A připomeneme i dnes uzavřenou D6 ve směru z Varů do Prahy mezi Lány a Kladnem, tedy mezi 25. a 16. kilometrem pracují na opravách havarijního stavu vozovky. Z dálnice se sjíždí exitem 25 a pokračuje se po souběžné silnici 606 k Velké Dobré. Další zelená vlna nejpozději za 30 minut.
4: Volejte call centrum Zelené vlny 800 553 553. Počasí.
0: Zítra bude proměnlivá převážně velká oblačnost, na většině území přehánky ojediněle, bouřky na jihu a jihozápadě budou srážky jen ojediněle, nejvyšší teploty 16 až 20 stupňů. Tolik zprávy.
6: Zůstáváte na vlnách Proglasu.
7: No a než vám nabídnu další hudební pořad, tak v tuto chvíli se s vámi loučím. Loučí se tedy Milan Šoba. No a dalším vysíláním po tomto pořadu vás pak už bude provázet můj kolega Joška Javůrek, a to zbytkem dnešního dne a také nocí.

0: Posloucháte Rádio Proglas, u kterého vás vítá Martin Kišperský. Začíná pořad Jak se vám líbí a mým dnešním hostem, kterého zpovídám na dálku, nebo kterou zpovídám na dálku, bude Alexandra Polarčík. Ahoj.
1: Ahoj.
0: Já ti budu říkat Saško, jo, protože mi se to hrozně líbí, to jméno.
1: Saško, ano, mně se to taky líbí, moc. Takže budu ráda, děkuju.
0: Dneska budeme mluvit o tom, jak to máš s hudbou, co jsi vytvořila a o všech

0: krabice, které ještě nějak přilehnou k tomuhle tomu tématu, ke tvé osobě, a tak prostě nás čeká několik chvil povídání posunutých tímto směrem. První věc, budeme pouštět skladby z tvého připravovaného alba, na kterém zpíváš písně Dámy, kterou bys nám mohla představit. Říct jenom stručně, kdo to je, pak to ještě rozebereme, ale jaký repertoár tedy nás čeká?
1: Jo, tak dobře, takže čeká nás repertoár vlastně středověké abatyše Hildegardy z Bingenu. Uh-huh. Ona žila ve 12. století a skládala hudbu a je to vlastně gregoriánský chorál. Uh-huh. Takhle stručně, vlastně úplně nejstručně, jak to jde říct. A já zpívám její písně, uh-huh, které mě prostě úplně zaujaly a miluju je. A ten středověk je boží. Takže budeme poslouchat vlastně takový, řekněme možná i trošku netradiční, uh-huh, gregoriánský chorál, protože ona se ve své době už lišila tím, jak ho vlastně skládala.
0: Uh-huh. To zní hrozně tajemně, Hildegarda z Bingenu, to je jak, prostě jak nějaká postava z Robina Hooda.
1: Ano, ano, ale spousta lidí zná jako třeba léčitelku, uh-huh, bylinkářku, vlastně málo kdo ji zná jako hudební, uh-huh, skladatelku. Uh-huh. Spousta lidí ani nezná jako abatyši, prostě fakt spousta lidí zná čaj podle Hildegardy, Hildegardina sůl, kupte si koření Hildegardy, ale prostě vlastně ona je mnohem důležitější z těch jiných důvodů, jo, než z toho bylinkářsko-léčitelského, protože tam je to možný, že to ani nebylo úplně stoprocentní, ale u té hudby je to stoprocentně ono.
0: Takže teď je šance rehabilitovat její jméno a,
1: ano, rehabilitujeme,
0: rozšířit ho z bylinkářky na hudební skladatelku. Pojďme si dát první skladbu od Sašky a zároveň od Hildegardy.

0: Dozněla první věc. Ty jsi mi řekla gregoriánský chorál. Já jsem, a přiznám se, trošku diletan v těchto věcech. Já jsem si vždycky myslel, že chorál se jako musí zpívat v nějakém tělese, že to je jako věc zborová.
1: Je. Chorál je věc zborová a taky se to tak zpívalo. Takže oni skutečně v tom chorálu zpívali ty jeptišky. Mm-hmm. A bylo tam spousta ženských hlasů. Mm-hmm. Prokládalo se to třeba sóly, ale je to skutečně zborové zpívání. Mm-hmm. Nejtypičnější gregoriánský chorál zpívají muži a zpívají právě mužské sbory v unizonu. Občas se tam vyskytne potom nějaký ten základní tón basový a ten drží jakoby tu melodii, respektive tu tóninu. Mm-hmm. A oni na to zpívají ty melodie. Ale nejtypičnější gregoriánský chorál je právě mužský sbor, právě aby to bylo takové umírněné, hodně jako, řekněme v té době, jo, strohé modlitba, všechno, aby to bylo k směru tomu Bohu. A teď ta Hildegarda, ona taky jako teda to tak měla, ale protože tam měla ty ženské hlasy, tak už to bylo takové více rozevláté, dívčí, vysoké polohy tam byly v tom hlase, takže už šla do odvážnějších jako právě míst, kde běžně gregoriánský chorál nechodil v těch mužských podobách. No a zároveň měla ještě mnohem více harmonie v té hudbě. Mm-hmm. Takže si dovolovala v tom jejím gregoriánském chorálu, v tom provedení Hildegardiných chorálů, ty ženy dovolily si zpívat více hlasy, odpovídat si naproti, zpívat jako, my zpíváme tuhle část, druhá strana zpívá tuhle část, do toho solistka, tak to bylo takové velice pestré a tím už vlastně trošku překračovala ten rámec toho, kam ten gregoriánský chovar v pravidlech dovoloval jít.
0: Takže vlastně z toho unizona přesunula až do nějakého jako více hlasů a třeba akordů a tak. Což...
1: Ano, přesně. Ona šla už dál takhle, že tam fakt byly tak nádherné harmonie, že vlastně to v tom gregoriánu bylo už jako skoro netypické, že ano, že nešla jenom do... Má tam samozřejmě klasiku, má tam, drží se i toho striktního, ale právě odbočuje od toho. Jde i právě do odvážnějších třeba skoků v melodii. Mm-hmm. Třeba v gregoriánu tradiční může žít třeba kvintu a pak nějaký jednotlivý tóny předvedu, jakože na, na, na, na, na, na. A ona šla tu-du-du-du, a šla úplně někam vysoko. Já teda už nemůžu zpívat, jo, ale prostě ona měla za sebou dvě kvinty, nebo kvintu kvartu. A najednou tam udělala veliké skoky. To bylo vlastně odvážné, to byl punk v době. Takže toto byla ona taková, jakože šla úplně, kam vlastně se až nesmělo. Ale protože to bylo jako od Boha, Bohem inspirováno, tak jí to prošlo.
0: Dobře, takže nebyla upálena třeba.
1: Ne, nebyla, naštěstí. Naštěstí to byla taková škoda, ta hudba je dokonalá. A fakt jde do takových výšek, které už by mohly být jako označovány za jako možná moc rozpustilé, jo? Že ty ženy šly překrásných jiskřivých andělských hlasů, poloh a nebyly umírněné, šla to tam tak krásně. A já právě jsem si i vybírala takové chorály, kde tady ta hudba takhle skáče do těch vysokých poloh. No. To je pro mě moc příjemné.
0: Mně teďka napadá spousta otázek k té hudbě samotné, ale taky k tomu, jak se s ní setkala. Ale to udělám krok zpátky. A my se teda, abychom se k tomu dostali, Hildegardě a tvému zájmu o ní, tak se ještě vrátíme zpátky a řekneme posluchačům rádia něco o tvé hudební minulosti. Kdybys měla říct, jestli je nějaký bod ve tvém životě, kdy jsi uvědomila, že to pro tebe je fakt důležitý, že to s tebou něco dělá a že se tomu chceš věnovat. Vzpomeneš si na to?
1: Já jsem vlastně zpívala od malička a tím pádem já jsem tam neměla velký předěl v tom, kdy jsem se rozhodla zpívat tím, že to bylo od narození. Já jsem byla talentovaná jako malá, takže já jsem vlastně pořád celý život zpívala. Na základce, na zušce, vlastně potom na... Vlastně už na základce jsem šla do operního sboru, jako do takového toho běžného koníčku, jako děti chodí do skautů, tak my jsme byli z hudební rodiny, tak já jsem šla do operního studia, vlastně, kde maminka pracovala v divadle Antonína Dvořáka v Ostravě. Ale já už jsem zpívala předtím dávno, teďko u nás v rodině dědeček, babička z cymbálovky, takže my jsme furt zpívali doma. Pro mě zpěv byl každodenní chleba. Mně to nebylo něco, co k mému životu nepatřilo. Tam nebyl předěl žádný, že tak teďko nic a teď začnu zpívat. Mm-hmm. Takže to bylo takové jako prostě rovnýma nohama se narodíš a už se s tím prostě žiješ od malička. Ale teda ten operní sbor byl ten předěl v tom smyslu, že jsem skutečně začala zpívat jako už profesionálně. Mm-hmm. V 10 letech mě přijali do toho operního dětského sboru, kde byly i sóla a já už jsem tam začala i sólově zpívat vlastně v různých dětských operách. Mm-hmm. Takže tam. Ale pro mě to bylo pořád jako, že jo, mě to baví, já to miluju.
0: Jsou dětské opery, mě to nikdy nenapadlo, že jsou opery pro děti.
1: Broučci, Ogaři, různě prostě takové, že tam děti běhají po jevištích a zpívají sola, zpívají sbory, zpívají duety. Jako opravdu jsou dětské opery. Takže Kolotoč, jo, prostě různé. A já tím, že jsem jako měla ten talent větší, třeba ostatní děti, tak prostě mě dávali na ty solíčka, no, že jsem to uspívala, necítila jsem se, držela jsem intonaci a takové. Měla jsem ten hlasek jakože takový, tak se to hodilo. A už třeba potom děti zpívají i v operách, třeba my jsme zpívali v operách typu Carmen, Bohema, kde jsou prostě dětské jenom úryvky, pasaže, že se tam postupně proběhnou děti, nebo vyběhne na scénu nějaký malý chlapeček a zaspívá něco, jo, já si tady tu panenku. Tak mě obsazovali do tady těchto roliček ve velkých operách, jakože. A dali tam tu dětskou roli, no. Takže to byly takové moje začátky. A já jsem to brala všechno jakože totálně zábava, koníček, že mě to prostě baví, hraju si, jsem na scéně, divadlo. Ale věděla jsem, že zpěv bude celý život mě asi provázet, no, že to bude. Tak pak jsem šla na konzervatoř, tak samovolně to vyplynulo.
0: Chtěla ses prostě živit jako operní zpěvačka?
1: Ne, právě, to je totiž to. Já jsem nikdy neměla ambici být operní zpěvačka. Aha. To se stalo samo. Já jsem neměla tu ambici. Skutečně moje kamarádky, třeba spolužačky na konzervatoři, opravdu měly tu vizi. Já chci být operní zpěvačka. Já potom toužím. Já ne. Já jsem prostě tam šla jenom, protože jsem to dělala. Ale neměla jsem, budu operní pěvkyně, budu zpívat ty sola, ty role. Prostě já jsem to měla, já už to dávno dělám, pro mě je to taková běžná věc, tak jenom pokračuju.
0: A co, jakou jsi měla ambici, když si vzpomeneš na ten čas, kdy se to lámalo? Co jsi chtěla být?
1: Jo. Já jsem totiž ještě měla takový milník, že jsem vlastně se hlásila současně na uměleckou průmyslovku kresba a zároveň na zpěv. Já jsem měla dva směry, že buď budu kreslit a budu výtvarnice, anebo budu zpěvačka a budu teda pokračovat v tom, čem jsem začala. A nakonec teda vyhrála ta konzervatoř, protože i naše vlastně moje paní učitelka Dřízgová, Evička Dřízgová, operní pěvkyně, je naše rodinná přítelkyně, kamarádka, takže my už jsme byli vlastně takhle spjatý s tou operou přes to divadlo, takže už to bylo takový, že to bylo bližší z vícero stran. No a ona, když jsem teda udělala ty přijímačky na tu konzervatoř, tak se mě ujala a začala mě učit. Jasně, já jsem si myslela, že přirozeně budu operní pěvkyně, že to je ten přirozený vývoj. Jenom rozdíl byl v tom, že to nebyla ta moje šílená touha, jako takové té holky, prostě, která touží se na těch prknech vidět. Ono to prostě jenom vyplynulo, že no tak zpívám, tak se naučím tu operu a budu teda zpívat tu operu. A uvidíme, kam mě to zavane.
0: No a kam tě to zavanulo, to si teďka znova pustíme v druhé hudební ukázce svého chystaného alba. Pojďme na to.

0: řekni mi, je to náročný zpívat, když se ještě pořád bavíme o těch časech, kdy jsi teda studoval konzervatoř. Je to náročný fyzicky zpívat operu nebo psychicky? Co to člověku, jako kdyby, co dává člověku nejvíc zabrat?
1: Ta technika je náročná a určitě je to náročné, protože tam máš vlastně spojení všeho. Pohyb, ta technika, aby ti ten hlas, aby byl silný, protože ty se svýho těla vlastně děláš, ty se svýho těla děláš jako reproduktor nebo amplion nebo prostě jo, zesilovač. Takže ty vlastně musíš tu techniku zvládat v tom pohybu, tím, že tam chodíš po scéně. Takže je to náročný fyzicky určitě. Na fyzičku je to hodně náročné. Psychicky taky asi proto, že musíš zase fungovat na více vrstvách, takové multitasking, jakože musíš vědět, kam jdeš, sledovat ten orchestr, slyšet ten orchestr, držet tu intonaci, vědět, kdy nástupy, koukat občas na dirigenta, nebo aspoň vědět, kde teda začít. Vědět, kdy kdo chodí kolega, kde kdo nastupuje. Ideálně znát i, co se stane, když on ti tam nenastoupí. Jak pokračovat, jo. Takže je to docela multitasking, je to náročné, ale zase tě vede hudba, takže je to dobrý, že když se něco prostě pokazí, tak tě ta hudba drží. No ale mě to bavilo a náročně mi přišlo na tom zpívání na začátku se naučit tu techniku. Jakmile se jednou naučíš, pochopíš ten princip, co se potom chce, tak pak je to totální rauš, to je prostě euforka. To je jako, to je asi jak když vrcholový nějaký sportovec už je v tom zaběhaný a totálně si užívá ty endorfiny a ty věci. No.
0: Já jsem někde slyšel, že když někdo jako hodně třeba cvičí jako kulturista, tak pak když necvičí, tak ho to bolí.
1: To, jo. To tělo to chce opravdu, protože tam je to, jo, to je taky sval, ty vlastně zapojíš všechny svaly, nejenom hlasivky, ale i břicho, bránici v břiše, jo, a tady to plíce jsou zvyklí na ten přívod toho pravidelného dýchání určitým způsobem, takže opravdu je to, no ale potom ti to chybí, když to nespíváš dlouho a samozřejmě ten hlas se potom ztrácí, že, nebo slábne.
0: Takže jsi studovala konzervatoř a počítám, že někdy možná v těch časech se seznámila s Hildegardou, nebo to bylo později ještě?
1: Později. Já totiž na konzervatoři jsem byla trošku ještě v té pubertě, takže tam jsem se zase tak nezajímala o tu minulost a o tyhle historii. Takže samozřejmě v dějinách hudby nám pan doktor Čech on nás seznamoval tady i s tímhle obdobím středověku, ale já jsem prostě buď chyběla, nebo jsem třeba to flakala, nebo něco. Takže až na vejšce tam to se cvaklo. Na vejšce mi se cvaklo, když jsem potom pokračovala na Ostravskou univerzitu, tak jsem potom začala jezdit do Francie právě se svojí paní profesorkou Ičkou Zizgou na festival setkání v Luverni. A tam jsem právě přišla do našeho ubytování. Hořel tam krb v ohni. A hrála tam, bylo tam tma a bylo to nádherný. Přítmý. A teď tam s tím ohněm do toho hrála scédečka hudba Hildegardy. Já jsem vstoupila do těch dveří a říkám, co to je? Já to znám, co to je. A já jsem v životě to neslyšela, toto, a zjistila jsem, že s tím jsem nějak spjatá. A teď mi řekli, co to je, co tam pouští za CDčko, a já jsem říkala, Hildegard z Bingeru, počkej, o tý jsme se učili. A najednou to se cvaklo. A já říkala, já jsem doma, to je můj domov, já to znám. A najednou, jak kdybych se převtělila na 12. století, kdybych se teleportovala někam do minulosti. A tohle se tam přesně dělo, že jsem najednou si uvědomila, aha, tak tohle je můj osud. A já jsem v té době řešila diplomku, co budu psát, že jo? Voče, co je to moje téma, kdo jsem já, co je to? A najednou přišla ta Hildegarda úplně sama mi do cesty, mě prostě postavila před hotovou věc.
0: To je zajímavý. No, jsou takový jako legendy, po kterých zůstane nějaký odkaz a ten odkaz má různou velikost. Já nevím, třeba Robert Johnson, slavný bluesový zpěvák, který zemřel v 27, tak nechal po sobě třeba 15 písniček. Tak jaký si mám představit objem, že zůstal po Hildegardě? Kolik skladeb napsala a kolik na to měla času třeba?
1: Já si myslím, že času měla hodně, protože jako ona žila těch 81 let, nebo kolik přesně bylo, tak měla, myslím, času hodně. Napsala, já mám doma noty, kde asi přes 100 písní, nebo 80, jasně. 90, opravdu velký objem, je to takový celý sbor písní, Leader, jo, prostě to je Hildegarda. Myslím si, že mohla napsat ještě i více, ale myslím, že je tady tenhle jeden hlavní, její zpěvník, takže je to opravdu veliké množství těch písní. Já si myslím, že já bych to nestihla ani všechno naspívat, kdybych chtěla všema se probrat a všechny naspívat, jako 100 chorálů, já to zaokrolím na stovku, jo, ať je to takový rámcový. A kdybych ty noty tady teď vytáhla, tak to tak bude třeba k 90 nějakým 6 třeba písní. A možná i přes těch 100. Takže takhle, kolem stovky nějaké chorálu má různých délek, jo, krátký, dlouhý, takže velký objem. Myslím, že to vydalo na hodně CDček a když se dívám i na různý zahraniční weby, které se věnují tady té její hudbě, tak taky mají velký na těch stránkách objem těch skladeb. A nejsou ani natočený všechny, některý se nedají ani najít, dohledat.
0: A jak to ještě S tím jazykem a text, jo, já vůbec taky nevím, jako, co se v té době zpívalo, jestli ona jako skladatelka těch nápěvů a skladeb byla zároveň autorkou všech těch slov a jestli třeba se to měnilo v průběhu života, nebo jestli ty písně byly k určitýmu tématu, nebo se dají třeba typově rozstřídit, jak to je?
1: Určitě dají. Byly to modlitby, byly to texty její, originální. Takže ano, ona vlastně skládala na ty církevní texty, ať už se týkaly části modlideb, třeba nějakých prostě třeba, já nevím, Otčenášů, Ave Marii a takových modlideb, tak si skládala vlastní texty. A to bylo právě na ní tak jedna z naprostých unikátností, že neskládala jenom ty církevní texty, které byly předepsané, že by třeba zhudebnila jenom nějaké Tedeum nebo já nevím co, ale ona si vymýšlela vlastní. Ona potom napsala i divadelní hru Ordo Virtutum, co jsem vlastně rozebírala v té diplomové práci, kdy ona psala o ctnostech a o tom, jak zápasí jako s ďáblem a tak. A jak vyhrávají ty ctnosti nad tím ďábelským pokušením. Takže tam si psala celý scénář, jak tam prostě ty ctnosti přichází. A každá přichází s tou svojí vlastností, kterou má. A tím to, na toho ďábla ona vyzraje. A takhle. A on ji pokouší a snaží se jí svést někam. A ona se nedá ta ctnost a takhle. A teď to je Ordo Virtutum, to je ta jakoby divadelní hra. Oni to pak stvárnili i nějak scénicky. Ale jinak měla ty jednotlivé chorály skutečně jako oslavy Boha, modlitby. A byly tam i Ave Marie různé, responsory a různé prostě takové jako skladby, které ona slyšela. Ale ona si fakt skládala texty sama a používala určitě nějaké, třeba já zpívám jako v jedné písni, no My Gloria, Patriot, Filiet, Spiritu Santu, Spiritui Sancto, prostě takové to klasické, co slyšíš třeba v kostelích i dnes, ale to je vždycky jenom na okraj. A to hlavní jsou ty její překrásné, lirické, přírodní náměty vlastně, kterými ona oslavuje toho Boha.
0: A ten jazyk je latina? Nebo?
1: Latina. Je to latina.
0: Vždycky.
1: Já vždycky skládala latinsky, no jenom.
0: Protože ona byla Němka?
1: Ano, ona byla Němka, ale tím, že se prostě od malička pohybala v klášteře, tak samozřejmě v latině všechno bylo.
0: Je pro tebe možný si dovolit třeba se jako odchýlit od toho zápisu a improvizovat na to téma v rámci těch písniček? Děláš to?
1: Dělám to, no, dělám. Já se odchyluji jako hodně, ale ne tak, abych tím poškodila tu středověkou atmosféru. Já se odchyluji jenom tak, abych tím divákovi pomohla slyšet tu hudbu, jednak tak, jak ji teda slyším já a ani nevím, že ji takhle slyším, proč ji takhle vnímám, ale možná i proto, aby to nebyl ten středověk, na který už nejsme úplně zvyklí, jako moderní ucho, tak by ty diváky, protože ty středověké soubory, které se věnují skutečně tomu, jak to interpretovat velice dobově, je tady dost. A já jsem vlastně, na začátku mi ani nedošlo, že to interpretuju vlastně jinak, než mi došlo, že to opravdu interpretuju nedobově. Jo? A vlastně jsem si to uvědomila, až když jsem si šla pustit nějakou píseň, kdy ji zpívá někdo jiný. A říkám, aha, počkej, oni to frázou takhle. A já tady jdu úplně nějak jinak. Aha, počkej, oni dělají tady pauzu a já ji mám tady. Aha, oni tady to mají úplně takhle jako roboticky a já tady jedu prostě pocitově. A najednou jsem si uvědomila, jak se odkláním já od toho středověku, od toho zápisu, ale neodkláním se třeba notama. Někdy jo, někdy teda jo, někdy i notama. No a já si tam improvizuju někdy a jednu píseň, právě jednu Ave Mariu, tak tu jsem si udělala normálně kompilát, to je vyloženě moje koláž. Já jsem to říkám koláž Hildegardiny Ave Marie. Já jsem si vzala jednu její Ave Mariu, která má překrásný nápěvy, je hodně dlouhá. A já jsem normálně poskládala, jak kdyby si vystříhal prostě notičky a udělal z nich koláž a slepil to za sebe do různých celků, který vlastně jdou po sobě, navazují, ale je to prostě zestříhaný. Takže jsem si udělala svou vlastní verzi Ave Marie, kterou už tady musím teďko zapsat do svých not, protože ona už není ani Hildegardina originální. Ona je fakt, jak kdybych ten notový zápis rozstříhala a poslepovala ho trošku jinak, než ona to napsala.
0: Pojďme si dát.
1: Taková jsem drzá.
0: O, to je laskavá drzost. Pojďme si dát třetí ukázku.
1: Děkuji, že jsem to nepokazila.

0: Dozněla třetí skladba. Já si povídám se Saškou alias Alexandrou Polárčík. Posloucháte pořád, jak se vám líbí. My jsme hodně rozebírali Hildegardu z Bingenu, jejíž písně Saška zpívá. A teď se teda chci zeptat na to, jak vznikla ta nahrávka, která se chystá k vydání, jaké to má okolnosti, jak si natočila ty písničky, jak si k tomu přistupovala.
1: My jsme to točili s Broňkem Šmidem u mě doma. Byla vlastně naše první seance, protože já už jsem v té rakovině měla ty problémy, tak už to bylo takový pro mě těžký někam do studia, takže Broňek přijel tady ke mně domů a normálně nastavil mikrofony na všechny nástroje, na mě, na hlas a začali jsme natáčet. To byla vlastně první naše seance. To je takový jako první část, já to CDčko mám jakoby na dva díly. Ono je sice jedno jako placka, jedna placka je, ale na ní jsou jakoby dvě takové sezení nahrávat, aby to bylo ucelené, víš, aby to bylo jako, protože těch písní je třeba jenom 8 nebo 9, takže oni tam vlastně jdou jakoby potom dvakrát a ta druhá je ze křtin. Takže my jsme se domluvili, že prostě natočíme co nejrychleji to první sezení, ať něco je už zaznamenaný, prostě fakt pro případ, kdybych fakt umřela nějak brzo. A protože tam se prostě nikdy nevědělo. A ještě hlavně tak já, abych měla hlas. No a teďko, takže to bylo u nás doma a domluvili jsme to vlastně. Alenka Orlic mi pomohla vlastně sehnat zvukaře a takhle mě do toho jakoby nakopla, to bylo úplně skvělý, že mě fakt obrovsky zmanažovala s tou Hildegardou. No a potom v těch křtinách, to bylo zase moje šíleně přání velikánské, tam zpívat kvůli té akustice a tam jsme čekali velice dlouho na to, než nám to dovolili a fakt opravdu téměř na poslední chvíli, už téměř posledních sil se nahrála druhá sezení a ještě v těch křtinách byl jako bonus cymbal. Já jsem si mezi tím totiž nechala vyrobit nástroj na míru.
0: No. Počkej, to mě taky zajímá, protože já jsem viděl tvůj koncert, kde jsi doprovázela na tibetskou mísu pouze, nebo jsi vlastně nahazovala často ten tón, ale teda ten doprovod je pestřejší, hraješ na různé nástroje, to si ještě řekněme, jakým způsobem to děláš.
1: Je to tak, ten koncert ve Vodojemech byl vlastně jenom s tibetskýma místama kvůli akustice, protože ty nástroje tam v tom prostředí by třeba mohly vyznět, ale mohly by se taky zničit tím vlhkem a tak. Takže tam se vzali jenom něco, co je takové nezničitelné, vytvořilo takovou atmosféru. Ano, ale jinak, já hraju fakt na strašně moc nástrojů. Já vlastně hraju na Shruti box, což je indické harmonie, takové maličké ručky. Potom tam mám sas, to je turecká loutna. Pak doma jsem hrála u toho natáčení na klavír, protože i s klavírem to překrásně zní. Pak mám citeru maličkou, pak cymbál vlastně teďko nově, co byl můj sen. Pak tam tibetská mísa teda. Pak jsem zkoušela na jedné skladbě, kterou mám natočenou teda jenom na YouTube, hrát na indiánskou flétnu, ale s tím se nedá počas zpívat a zároveň hrát. To jsem si musela před jakoby se stříhat takhle, že jsem hrála a zaraz zpívala a hrála na flétnu, ale to bylo jenom jeden takový pokus s tou flétnou, ale taky to zní krásně. Takže já jsem vlastně celou dobu vymýšlela, jak hrát na různý nástroje a jak to obohatit různými zvuky.
0: No, to je právě zajímavý, protože mi přijde, že u spousty takhle staré hudby je ten nápěv, ale často ten, kdo se chce doprovázet na harmonický nástroj, tak si musí třeba ty akordy k tomu vytvořit sám. Tak nevím, jestli tohoto byl tvůj úkol taky v tom, nebo třeba jestli Hildegarda už tam nějaká vodítka má, nebo jak to bylo?
1: V některých skladbách není nic, jenom ta melodie. Takže já jsem si tam ty akordy dohrála sama, prostě v těch místech, kde jsem slyšela, že si tam šupnu nějaký tón k tomu, jo, hodím si tam nějaký interválek, nějakou tercku nebo něco, tak si to tam prostě jsem si to tam dala na ten cymbál nebo s tím klavírem. V jedné skladbě hrajou konstantní kvintu, takový kolovrátek a to dělá úplně nádherně sugestivní podkres, jo, to je úžasný. To je v Caritas Abundat zrovna tady toto s tím klavírem, tak to je úžasná skladba. Nebo Ovis Eternitas, prostě různé skladby mám, kde tam brnkám ty tóny pod to na citeru nebo na cymbál nebo na něco. A nebo jsou to akapelovky, jednu mám taky, nebo jenom ta mísa tam dotvoří ten tón a stačí tam i ten základní tón. No ale jo, já jsem si tam hledala právě sama ty souzvuky. Mně to tam taky takhle chodilo. Jak jsem to uslyšela, tak jsem to tam cmrdla. Ale v těch notách to třeba vůbec nebylo. No.
0: To je hezké, protože to jako asi není to překvapivé, ale tím, jakou zvolíš harmonii, jaké akordy pod tím zní, tak se mění dost vyznění nálady té melodie. Ano.
1: A to je zajímavé právě na tom CDčku, že tam se budou opakovat skladby a ten posluchač tam uslyší, aha, takhle to zní bez nástrojů, takhle to zní, když je tam jeden tón a takhle to zní, když je tam harmonie. To tam právě uslyší, protože já tam vlastně mám dvě seance, na kterých třeba může být třikrát jedna skladba, tam bude v součtu na tom CDčku, ale pokaždé bude úplně jiná, úplně jiná.
0: A máš název pro tu desku?
1: Ano, jmenuje se to Hlas Hildegardy.
0: Hlas Hildegardy, dobře. Ty jsi vlastně hlasem Hildegardy.
1: Já jsem hlasem Hildegardy, ano. A chci, aby to tak zůstalo jako odkaz tady po mně.
0: To je hezký. No, my se pomalečku blížíme ke konci, protože ten náš čas je omezen tím, který tady máme, ale tvůj bohužel taky. Ty se to tady zmínila a možná, že z toho může být posluchač zmaten, protože nezná okolnosti, ale ty se tady vlastně nakousla to, že už myslíš vlastně na to, co bude, až nebudeš, což je horizont, který už vidíš. Jo.
1: Ano, ano.
0: A možná by bylo zajímavé k tomuhle tomu něco říct. Já přesně nevím, jak se vlastně zeptat, jo, ale mě velmi imponuje to, jak to máš u sebe ráno a jak... jak to říct? Jak optimisticky mám pocit, že uzavíráš věci, které si otevřela.
1: Je to tak. Já vlastně umírám na rakovinu momentálně a mám rakovinu slinivky a zhoubný nádor a metastáze v plicích, takže já už přestávám jakoby dýchat, přestávám, můžu zpívat a už skoro ani mluvit. Takže vlastně pomaličku jako umírám, ale stihla jsem vlastně všechno, co jsem stihla, což bylo natočit tu Vegardu, zanechat tady ten hudební odkaz a předat i to žezlo svojí nástupkyni Marii Štefanové, která se mnou zpívala vlastně ve Vodojemech, takže ten odkaz bude dál žít, ona bude zpívat dál ty chorály a předala jsem jí tento know-how, ale bude samozřejmě už to mít jako její esenci, jako novou podobu to bude mít, ale po sobě tady zanechám to CDčko pro tady všechny posluchače, aby tady zůstal ten odkaz, jo, tady ta stopa. No a toto je pro mě obrovské jako požehnání, že se mi to podařilo stihnout. To je velké štěstí a úplně umírám fakt jako totálně šťastná.
0: Já jsem šťastný, že si ho budu moc dopřát, to CDčko. A poslední věc, Saško, kdybys, je to možná patetický, jo, ale kdybys měla něco vzkázat lidem, kteří nás poslouchají, co bys jim řekla?
1: Ať určitě dávají svoje dary. Ať jestli poznají, co je jejich dar, ať ho dávají lidem, protože já jsem měla dlouhý období, kdy jsem nedávala tenhle dar. Já jsem měla Hildegardu takzvaně u ledu jednu chvíli. Bylo to takový slabý, bylo to, nevím, nějak to nešlo. Soustředila jsem se na jiné věci. A když mi pak řekli diagnozu, tak jsem pochopila, že tohle je moje poslání dát ten dar, že ho tady musím zanechat. Že když bylo dáno, tak já mám povinnost to dát. Že jako jsem k tomu začala mít takovou posvátnou úctu. Že si to nemůžu prostě sebou odnést do toho hrobu, protože to není moje. Já jsem to dostala, tak to tak musím dát. Já to takhle cítím, víš? A že jsem měla dávat mnohem třeba dřív už. A já jsem se snažila, ale z nějakého důvodu nešlo. Tak aspoň tady na sklonku, ale to nevadí. To je jedno kdy. Hlavně, že se to podaří. Takže já bych lidem vzkázala, aby jakmile najdou svůj dar, aby na nic nečekali, protože neví nikdy, kdy jim to bude jako možná vzato.
0: Moc děkuju. Děkuju za ten koncert, který jsem viděl. Děkuju za tu nahrávku, na kterou se těším a děkuju za to povídání, které jsme spolu mohli mít a že jsme se vlastně takhle mohli konečně vidět z očí do očí. Přeju ti prostě, ať se máš dobře.
1: Děkuju moc, Martine.
0: Tímto končí pořad, jak se vám líbí. Dneska si Martin Kišperský povídal se Saškou alias Alexandrou Polárčík. Poslouchali jste písně Hildegardy z Bingenu a jak jste slyšeli, pokud něco máte udělat, tak s tím neváhejte. A hezké dny.

0: Podpořte vznik pořadu na Radiu Proglas.
1: Pošlete zprávu ve tvaru DMS Mezera Proglas Mezera 490 na telefonní číslo 847. Cena DMS je 490 korun. Radio Proglas obdrží 489 korun. Moc děkujeme.
0: Službu DMS provozuje Fórum dárců, technicky zajišťuje ATS Praha. Více na webu darcovska.sms.cz.
2: Sobotní 15. hodina a 50. minuta vám i dnes přináší pravidelné hudební listování. Pořad, ve kterém se zaměřujeme na to nejzajímavější z našich webových stránek hudba.proglas.cz. O nových albech, soutěži nebo chystaných a odvysílaných pořadech se dnes dozvíte po 14-denní pauze. Minulý týden jsme totiž hudební listování z důvodu přenosu slavnosti blahořečení Jana Bully a Václava Drboli nevysílali. Máme toho tedy před sebou opravdu hodně. Začneme tradiční pozvánkou k poslechu pořadu Čaj do páté, který jste mohli naladit na vlnách Proglasu v pondělí. David Anthony Tony Rice byl americký kytarista a zpěvák. Jeho styl hry zahrnuje akustickou hudbu od tradičního bluegrassu po jazz. Od nové akustické hudby až po autorské nadžánrové věci. Malou hudební poctu k nedožitým 75. narozeninám s úctou připravila Helena Bradfieldová. My si teď Davida Anthonyho Tonyho Rice připomeneme skladbou Jerusalem Ridge.

Poslouchali jsme skladbu Jerusalem Ridge, kterou jsme si připomněli amerického kytaristu a zpěváka Davida Anthonyho Tonyho Rice. Malou hudební poctu mu v rámci pořadu Čaj do páté k nedožitým 75. narozeninám připravila Helena Bredfeldová. Pondělní vydání pořadu naleznete na našich webových stránkách hudba.proglas.cz. Teorie mizení je název připravovaného alba brněnské skupiny Nevermore and Cosmonaut. Kapela pod vedením zpěváka a autora Michala Kosmonauta Šimíčka nám svou novinku představí v pořadu Jak se vám líbí 16. září. Ze staršího alba skupiny s názvem XCR9. Písně do rakety vybírám píseň Bledě modrá tečka, Pale Blue Dot.

pořadu Slyšte lidé vás dnes v 19 hodin a 15 minut pozveme na jubilejní 60. ročník festivalu Porta, který se uskuteční 26. až 28. června v Řevnicích u Prahy. Představíme si některé letošní finalisty i řadu bývalých vítězů a připomeneme si, proč Porta už 6 desetiletí patří k nejdůležitějším událostem české folkové scény. Více informací o festivalu naleznete na našich webových stránkách hudba.proglas.cz. Zaposlouchejme se do písně Všechno se mění z repertoáru skupiny Lautrec, která na Portě zvítězila loni.

Dozněla skladba Všechno se mění v podání skupiny Lautrec, která zvítězila na loňském ročníku festivalu Porta. Pořad Slyšte lidé, věnovaný letošnímu 60. ročníku, naladíte na vlnách Proglasu dnes v 19 hodin a 15 minut. Najdete jej také zpětně na našich webových stránkách hudba.proglas.cz. Písničkář, kytarista a adventistický duchovní Roman Hampacher vydal nové album s texty Michala Bulíře, Nil Novi Sub Sole. Představil nám ho ve včerejším vydání pořadu Jak se vám líbí. Na nahrávce se podílela silná sestava zkušených muzikantů. Vedle Hampachera hrají na albu bubeník Václav Pohl, baskytarista Dave Mendes a klávesista Ondřej Kabrna. Jejichž společná souhra dává skladbám tah, dynamiku i stylovou pestrost. Z alba Nil Novi Sub Sole pouštím píseň Ptáčata.

Nastává čas na slíbenou soutěž o 5 CD afrických umělců. Jde o nahrávky špičkových interpretů z Kamerunu, Mauritánie, Západní Sahary, Senegalu a archivní nahrávky z Tanzánie. Výherce soutěže budeme losovat z vás, kdo do pravého poledne v pondělí 15. června odpovíte na 3 otázky a připíšete svou poštovní adresu. Jejich přesné znění a podmínky soutěže naleznete na našich webových stránkách hudba.proglas.cz. Do soutěžní nálady vás jistě dostane orchestr Safari Sound z Tanzánie a skladba Mvane Kvetu.

Minulou sobotu byl pořad Slyšte lidé věnován funku, stylu založeném na výrazném rytmu a taneční energii. Vedle klasických funkových inspirací jsme slyšeli také propojení s afrobeatem, latinskoamerickými rytmy, jazzem nebo elektronikou. Ukázali jsme si, jak funk spojený s hudbou 70. let minulého století ovlivňuje současnou autorskou tvorbu napříč žánry i kontinenty. Celý pořad si můžete poslechnout přes odkaz na našich webových stránkách hudba.proglas.cz. Na závěr dnešního hudebního listování se rozloučíme skladbou Living on a Prayer z dílny Johna Bon Joviho v podání australské skupiny Cooking on Three Burners.

0: Kasejovice na Plzeňsku postavili památník botanikovi a cestovateli Václavu Boyerovi, který se proslavil na Mauriciu a Madagaskaru. Dodnes je tam uznáván a je po něm pojmenováno několik druhů rostlin i zvířat. V rodné vlasti i vesnici Řesanice byl Boyer narozený 23. září 1795 téměř zapomenutý. Kasejovice, pod které jeho rodná obec spadá, mu teď zřídili kamenný památník. Botanik zkoumal po desetiletí flóru i faunu na Madagaskaru a Mauriciu, kde se podílel na založení přírodovědné společnosti. Archivář Vladimír Červenka přiblížil Boyerovo mládí.
1: Tady se narodil, ale ten dům už neexistuje. Byl zbořen, byla ovčácká chalupa, čili přímo obydlí pro panskýho ovčáka. Myslím, že 1806 mu zemřel otec a ta rodina se odstěhovala do Černic. Tam chvíli byli, už kvůli tomu, že jeho bratr Jan byl tím zahradníkem v Liblíně na tom zámku, tak se tam patrně dostal i ten Václav a měl se tam vyučit. A pak se odsud dostal do té Vídně, ale nevíme za jakých okolností. A on tam nastoupil do muzea, potom byl zařazený do nějaký expedice, která vedla na ten Mauricius, ta, a z toho Mauricius se pak dostal i na ten Madagaskar.
0: Boyerovo nejznámější botanické dílo se věnuje právě Mauriciu, kde v roce 1856 zemřel a je pochován v hlavním městě.

Haló, haló. Internetové stránky Rádia Proglas. Audioarchiv pořadů, program, internetové vysílání, zpravodajský servis, denně nové informace o hudbě různých žánrů, recenze, přehled vysílaných skladeb a další. www.proglas.cz. Konec hlášení.

Bylo 16 hodin a 30 minut, posloucháte Proglas a od mikrofonu vás zdraví Josef Javůrek. Je sobota 13. červen 2026. Podle katolického kalendáře připomínáme památku svatého Antonína z Padovy, františkánského kněze, učitele církve, řečeného doktor evangelikus. Zemřel v tento den roku 1231. Stal se patronem milujících, manželů a rodin, ochráncem těhotných žen, přímluvcem pekařů a cestujících a za nalezení ztracených věcí. 265 let nás dělí od narození hudebního skladatele Antonína Vranického. Zemřel v roce 1820. Před 235 lety přišel na svět tvůrce modelu Prahy, litograf a malíř miniatur Antonín Langweil. Naposled vydechlo roku 1837. Před 225 lety se narodil architekt Josef Ondřej Kaner, spoluzakladatel jednoty pro dostavbu chrámu svatého Víta. Zemřel v roce 1871. A připomínáme z té 45. výročí narození sochaře, řezbáře, medailéra a pedagoga Otakara Španiela, tvůrce československých mincí, vězně nacismu. Zemřel v roce 1955. Antonínum k svátku vše dobré, jméno z latiny znamená přední, čelný, vynikající a pronostiky, které se váží k dnešnímu dni. Na svatého Antonína broušení kos započíná, anebo svatý Antonín pevně veslo třímá, často na ně i hřímá.

0: Středobodem letošní přehlídky židovské kultury Štetlfest koncem srpna v Brně bude prostor, kde stávala velká synagoga, vypálená nacisty roku 1939. Archeologové postupně odhalují základy. Festival chce svatyně vrátit do paměti města.
1: V současné době nahráváme audia do Poeziomatu, který bude jak v češtině, tak částečně v angličtině. Dokonce jsme nechali tam přeložit unikátní báseň, která byla ve Švabachu od Barucha Plačka, tak jsme ji nechali přeložit do češtiny a také bude obsahovat liturgické nějaké písně. Na tomto místě také bude probíhat festival, bude tady probíhat 4 dny a každý den se tento prostor nějakým způsobem promění.
0: Vysvětlila ředitelka Štetlfestu Eva Jildiziová. Pátý ročník se uskuteční mezi 26. a 30. srpnem. Program má 130 položek.

Mínus první, Maria matka usíná. A bylo jaro, svátky byly v tom městě poblíž jezera. Beránky dávno vykoupili.

0: Spěš, už ho vedou. Chátra se blahem pomine. Tvé vlasy mají barvu šedou. Přikryje rouškou před synem. I nejlepší chlap hostí hada. S nevinou vždycky chodí hřích. V bankovních domech dneska zrada. Je v kurzu 30 stříbrných.
1: Řekni mi, pane,

naposled hladíš mrtvý tělo, máš prstech jeho podobu, který pak mámě by se chtěl vystrojit syna do hrobu. O jeho šaty v kostky hrály, tvým slzám budou rozumět matky, co syny vychovali,

0: Sedmý ročník akce Archeologické léto dá možnost prohlédnout si pravěká a středověká hradiště, zaniklé vesnice i historické hrady po celé republice. Komentované prohlídky pod vedením odborníků přiblíží práci archeologů i terénní výzkumy. Podrobnosti má Zdenka Filipová z Archeologického ústavu Akademie věd České republiky.
1: Naším cílem je ukázat Českou republiku jako krajinu, která je bohatá na archeologické památky, a to jak na ty movité, tak nemovité, tedy na archeologické lokality i samotné nálezy. Snažíme se naučit zájemce rozeznávat některé zachované terénní relikty i přímo v krajině, vnímat archeologické památky a archeologické lokality jako nedílnou součást naší kulturní krajiny. Archeologie 20. století dokáže pomoci odhalit informace, které se třeba nedochovaly v písemných pramenech nebo v dokumentech, například jak obyčejní lidé skutečně žili během třeba krizových situací, během válek pod různými totalitními režimy, a zkoumáním právě třeba pracovních táborů, bojišť, opuštěných vesnic, tak můžeme pomocí archeologie potvrdit, doplnit nebo někdy i poopravit historické záznamy. A díky tomu vlastně získáváme přesnější obraz života obyčejných lidí. Ty prohlídky jsou určené široké veřejnosti, takže máme prohlídky pro děti, pro starší ročníky, mladší ročníky, pro rodiny. Účastnit se může kdokoliv, kdo si vytvoří rezervaci. Většina těch prohlídek je zcela zdarma. Některé jsou poplatněné, jedná se třeba o různé vstupy do expozicí nebo na hrady, ale tato informace je u těch lokalit vždycky uvedena. Já bych vypíchla několik lokalit, zejména teda nejzajímavější nebo jedny z nejzajímavějších pro veřejnost jsou probíhající terénní výzkumy, kde se návštěvníci můžou podívat archeologům téměř doslova pod ruce. Se týče nějakých pravěkých lokalit, tak bych pozvala například na lokalitu Chleby na Nymbursku, kde probíhá archeologický výzkum neolitického příkopového ohrazení, nebo na jižní Moravě u obce Kijovice budeme prezentovat univerzitní výzkum takzvaných dlouhých domů prvních zemědělců, kteří u nás žili na začátku neolitu. Za těch novodobých dějin nebo ještě středověkých návštěvníci budou moci podívat, jak probíhá takzvaná městská archeologie, to znamená složité vrstvení intenzivně osídlených míst.
0: Shrnula Zdenka Filipová z Archeologického ústavu Akademie věd České republiky.

Víte, kdo vždy přispěchá na pomoc dětem? Za A. Skřídci, za B. Daránek. Správně je za B. Daránek je sbírka Charity Česká republika na podporu znevýhodněných dětí. Jako malý beránek přichází proto, aby to ti nejmenší měli co nejlehčí. Pomozte jim svým darem na daránek.cz.

0: co wyrzekł.
1: Prosím, pozor, vůz jede přes zastávku rozhlasové městečko. Zastávka je na zavolání.
2: Že jste o městečku nikdy neslyšeli? Jeho brány jsou na Proglasu otevřené pro všechny starší 11 let a můžete si tu oprášit svoje znalosti nejen ze školy. Všetečnými otázkami pokrýváme mnoho oblastí života.
3: Jedním z míst, kam můžete zavítat, je škola. Do níž jsme nově sehnali vyučujícího latiny. Hodiny biologie budou ozvláštněny živými zvířaty, která nás čas od času navštíví. Přes prázdniny došlo také k výstavbě základní umělecké školy, kde můžete navštívit hudební, výtvarný i dramatický obor.
4: Další novinkou je infocentrum. V němž si můžete ověřit znalosti z historie i současnosti městečka i celého Proglasu. A zveme vás samozřejmě na spoustu dalších míst, jako je třeba letiště, kde můžete čekat otázky z letectví a kosmonautiky, nebo kino, kde pro změnu zjistíme, jestli se skutečně orientujete v české a světové kinematografii.
3: Kdo raději holduje hře, pro toho je tu například kasino, kde si můžete zahrát kostky či ruletu. Osvěžující je taky vyrazit na cyklodráhu, či se potopit do přehrady a vylovit z ní ztracený předmět.
2: A nebojte se, 3 z návštěvníků městečka nikdy neodejdou s prázdnou, protože každý úspěch ve hře či správně zodpovězená otázka znamená jediné. Postup do slosování o jednu z rozličných cen.
1: Příští zastávka a rozhlasové městečko. Zastavujeme každou středu 17 hodin a 10 minut.
5: Tak seberte odvahu, zavolejte a brzy se uslyšíme.

0: 16. hodinou a 55. minutou na Proglasu začíná pořad za 5-5.
1: Za 5-5.
2: Za 5-5. Dozvědět se víc.
1: Za 5-5. Jevy a místa neotřele.
3: Kdo z vás si občas chodí zaběhat, třeba sní o tom, jaké to je uběhnout maraton. Tedy 42 kilometrů a 125 metrů. Dva lidé na světě už tuhle vzdálenost nedávno zaběhli pod 2 hodiny na maratonu v Londýně. Dnes ale nebude řeč o běžecké rychlosti, spíš o lidské vytrvalosti a setrvalé snaze podpořit něco dobrého. Musím vás však varovat. Představím vám člověka, který vám ve své maratonské snaze o dobro může připadat, jemně řečeno, bláznivý. Začíná pořad za 5-5 na Proglasu, vítá vás u něj Petr Vizina. Maratoncem, přesněji řečeno ultramaratoncem, nebo snad extrémním maratoncem, kterého vám představím, je René Kujan. Posuďte sami, 3. května se rozběhl a doteď se nezastavil. Jeho plánem je během 42 dnů uběhnout 42 maratonů. Slyšeli jste správně. Uběhnout 1760 kilometrů bez jediného dne odpočinku. A nedělá to proto, aby si dokázal, jaký je chlapík.
4: Ano, slyšíme se. Je?
3: Dobré ráno do Finska.
4: Dobré ráno z Laponska.
3: Jaká byla noc?
4: Docela dobrá. Je tady hodně komárů a včera mi praskla karimatka, ale mám naštěstí ještě jednu.
3: Jestli se nepletu, ty dneska máš před sebou 33. maraton, je to tak?
4: Je to tak, ano, souhlasí počty.
3: No a když se ráno probudíš, bolí tě nohy?
4: Trochu jo, ale naštěstí je to ráno vždycky lepší než večer, tak si říkám, že by to ještě šlo.
3: Rendo, když se bavíme o tom, jaká byla noc, tak jak to vypadá? Vy někam doběhnete, vy jste dva, je to tak?
4: Jsme dva, jeden běžec, jeden cyklista. Doběhneme tu vzdálenost zhruba maratonskou, to znamená 42 kilometrů plus, protože ne vždycky je to místo vhodné na náš bivak přímo na konci toho maratonu, takže většinou to je ještě o pár kilometrů dál. No a pak si najdeme nějaký pěkný místo v lese a rozložíme stany a kemping.
3: Takhle to bylo od začátku vymyšlené?
4: Takhle to bylo od začátku vymyšlené, ano.
3: A proč běžíš těch 42 maratonů?
4: Těch 42 maratonů běžím hlavně proto, aby se mi podařilo získat, vyfundraisovat 42x10 tisíc korun pro sportovní klub vozíčkářů Praha, s kterým dlouhodobě spolupracuju, a má to i svůj důvod v tom, že jsem vlastně kdysi dávno po těžké autonehodě sám mezi vozíčkáři skončil, teda ne, že bych byl sám na vozíku, ale nějakou dobu jsem rekonvalescencoval, regeneroval mezi nimi a to mě jako dost ovlivnilo.
3: A kdy tě poprvé napadlo, že to bude tak, že ty poběžíš nějakou, já teďka budu tebe citovat, takovouhle bejkárnu a my ostatní, kdo se díváme, budeme platit?
4: To není úplně můj originální nápad, to tenkrát vzniklo v roce 2012 právě ve spolupráci s vozíčkáři.
3: A co to bylo? Co to bylo za trasu? To nebylo 42 maratonů, předpokládám. Tam jsi se dopracoval?
4: Tam jsem se dopracoval v uvozovkách. Ten úplně první projekt byl oběh Islandu během 30 dnů, 30 maratonů.
3: A řekni mi, co říkají Finové, když tam běží teda člověk, který tlačí, ty tlačíš takový ten dětský vozík, kde máš naložené potraviny a věci na kempování, je to tak?
4: Přesně tak.
3: A vedle tebe jede někdo na kole, tak jak to vypadá zvenku? Co si ti lidi myslí?
4: My většinou na té trase se potkáváme poměrně zřídka, takže oni vidí jenom běžce a pak vidí jenom cyklistu a musím říct, že zas takový úžas a zájem tady se s ním nesetkáváme. Zřejmě to bude chladnější povahou tady severských obyvatel, anebo už toho viděli tolik, že tohle to je může nechat klidným.
3: No a ty jsi Promiň, že takhle řeknu. Trošku můj dotaz na to, jestli tě bolí nohy, odbyl takovým tím, no, trošku mě bolí, já si večer odpočinu a ráno zase vyběhnu. To samozřejmě, takhle by mluvil Forrest Gump, ale zkus jako říct, jestli, jak to vlastně na tvoje tělo působí, že teď už máš za sebou 32 maratonů v kuse. Co to dělá s tebou, s tělem, s myšlením? Co jíš a jak vůbec žiješ?
4: No, musím říct, že tělo si zvyká. Už po nějakých 14 dnech funguje tak nějak jako dobře. Samozřejmě to vyžaduje nějakou péči každý den, každý večer, nějakou automasáž. Bohužel tady nemám masérský tým. A trochu doplňovat nějaký minerály. Ale jinak žiju v podstatě normálně jako vždycky. Nějaké ty potraviny, řekneme, speciální, doplňujeme tady ze zdejších zdrojů, ze samoobsluhy, nějaké sýry, pečivo, ovoce, zeleninu, běžná věc.
3: A teď mi řekni o té tvojí rozvaze. Jestli se nepletu, tak ty jsi vytyčil vybrat 210 tisíc s tím, že banka, s kterou spolupracuješ, pro vozičkáře tenhle ten objem peněz zdvojnásobí a celé jim to věnujete, to tak?
4: Přesně tak. Všechno, to znamená 100% té vybrané částky i to zdvojnásobení, všechno zůstává přímo vozíčkářům a oni pak z toho zafinancují. Oni mají 7 různých vlastně oddílů se 7 různými zaměřeními a tahle ta částka se potom využije na jejich chod a na nákup dalšího vybavení, které oni pak dokáží půjčovat, dokáží trénovat vlastně v nějakém sportovním odvětví, třeba i nějaké nové vozíčkáře, kteří bohužel každotýdenně jenom v České republice vznikají.
3: Já pořád, když spolu mluvíme, mám trošku nepříjemný pocit, že tě zdržu, že už bys měl vyběhnout. Ty seš někde, je to tak za polárním kruhem nebo něco takového?
4: Už pár dní se pohybujeme za polárním kruhem a jestli jsem to dobře spočítal, tak někdy během dneška by měla padnout hranice 1500 kilometrů naběhnutých. No ale během dneška nebo zítřka.
3: A nezdržu tě, nejseš už pozadu s plánem?
4: Ne, nezdržuješ, je to v pořádku. Tady ten čas ubíhá maličko jinak, takže my většinou startujeme někdy, řekněme, před obědem, protože ono uvařit si nějakou tu snídaně poměrně řádnou, všechno zbalit a tak dále. Teď zrovna začíná zase pršet, takže možná budeme i čekat na lepší počasí, takže je to v klidu, nezdržujeme.
3: Řekni mi jenom, jak s tebou spolupracují ti vozičkáři, jestli jsou s tebou v kontaktu, jestli ti nějak podporují jako morálně a řekni mi, na co oni vlastně ty peníze hlavně potřebují.
4: Samozřejmě jsme v každodenním kontaktu.

0: bříškářů něco takového začíná v základní verzi na 150 tisících, takový ten handbike, na kterým oni si můžou zajezdit v úrovkách na kole.
1: A řekni mi ještě, jak spolu komunikujete, jako co ti píšou, nebo o čem se bavíte?
0: Komunikujeme buď to přes WhatsApp nebo přes sociální sítě a v naprosté většině případů je to z jejich strany podpora a povzbuzování směrem sem k nám.
1: Měl jsi chuť se na to někdy vykašlat?
0: Taková ta běžná chuť, kdy si člověk říká, že by se na to nejradši vykašlal, ta samozřejmě přichází, ale takový to opravdický, že dneska už to fakt balím, to naštěstí ještě ne.
1: No a co jsou ty chvíle, které jsou nejtěžší, kdy máš tohle pokušení si říct, že to možná nestojí ani za to?
0: No zrovna teď poslední dobou, protože posledních asi 12 dnů vychází ta v úvozovkách cyklotrasa na poměrně frekventovanou silnici, ona tady vlastně žádná jiná ani nevede, tak to jinak nejde a člověk se neustále musí přetlačovat s nějakými auty, i když musím teda Finy hodně pochválit, že jsou jako velice ohleduplní řidiči, tak přece jenom to není úplně nejpříjemnější zážitek pořád běžet mezi autama.
1: No a je to tak, že tam na severu, kde běžíš, vlastně neexistuje žádná turistická trasa nebo místní lokální silnice, že prostě ta hlavní tepna je jediná, která se dá použít, je to tak?
0: Teď v oblasti, kde se nacházíme, tak je to přesně tak, jak říkáš.
1: No a řekni mi, co jsou takové ty chvíle, jako je teďka třeba. Ty jsi říkal, že možná bude pršet, to znamená, musíš si usušit boty. Kolik jich máš vlastně?
0: Já mám 3 boty a ne vždycky se podaří je usušit, tak prostě běžím v mokrých, to se nedá nic dělat.
1: Ale to je trošku intimní, ale jak vypadají tvoje nohy, když běžíš maraton v mokrých botách? To jsem nikdy neslyšel ještě.
0: Musím je pochválit, pořád vypadají docela dobře. Ono, když na nich zůstane poměrně dost silná vrstva toho masážního oleje, tak oni tolik nevstřebávají vodu, naopak ji odpuzujou, takže je to dobrý.
1: Prosím tebe, lidi, kteří tě poslouchají a třeba obdivně si říkají, já nevím, já jsem tě nazval trošičku jako, že to je bláznivý výkon, tak existuje něco přiměřenějšího pro nás ostatní smrtelníky, kteří třeba by neuběhli 42 maratonů? Je nějaký způsob, jak aktivním životem podpořit třeba vozíčkáře nebo nějakou další jinou vybranou společnost, která je potřebná?
0: Určitě, konkrétně sportovní klub vozíčkářů Praha má projekt Spojenci, na kterém já jsem kdysi dávno taky spolupracoval a je to vlastně založené na tom principu, že člověk se v úvozovkách dokope k tomu, že začne něco dělat, nějaký sport a za každý svůj vstřelený gól, uběhnutý kilometr, zasažený terč, zasažený cíl, dá se to aplikovat vlastně na jakýkoliv sport, tak věnuje nějakou drobnou částku právě vozíčkářů. A stane se tak jejich spojencem, jsou k tomu věnované i stránky, kde může vlastně sledovat jak svoji aktivitu, tak i ty svoje příspěvky.
1: A musí to být sportovní typ člověka, nemůže to být třeba jenom člověk, který chodí na nákup a na procházku, to taky může něco takového
0: určitě vymyslet? Určitě toho. Tenhle ten princip toho spojenectví se dá aplikovat v zásadě na všechno, takže to může být třeba i za každý odevzdaný kilogram sběrného papíru.
1: Dobře. Řekni mi, jak jsi spokojený s tím, jak probíhá ta sbírka? Tak jako člověk si řekne, promiň teďka uvozovky, no to je dobrý blázen, to by mě zajímalo, jestli mu ti lidi za tohle bláznivost ty peníze pro vozíčkáře posílají. Tak jak to funguje? Posílají lidi nejdřív na začátek nejvíc peněz a pak třeba musíš na sebe víc jako upozornit, že běžíš, nebo jak to funguje ta dynamika?
0: No nejdřív člověk musí mít nějaký šílený nápad a pak ho zkusit realizovat, ale v zásadě teď to funguje naprosto bezvadně, že v podstatě procento těch mých uběhnutých kilometrů se zhruba rovná procentu té vybrané částky, takže lidi průběžně přispívají a průběžně si říkají přesně to, co jsi teď zmiňoval.
1: Čili zhruba

0: Řekněme, seš ve dvou třetinách, máš vybrány dvě třetiny cílové částky, je to tak?
1: Teď jsme asi na 71% vybrané částky, tak.
0: A na 70% trasy.
1: Zhruba tak, ano.
0: No a jak to máte dneska vymyšlené? Co tě dneska bude čekat? Pořád poběžíš po té státní silnici a budeš se vyhýbat autům? Nebo jakou máš vlastně dneska představu o tom dnu?
1: Přesně tak, bude to takhle jednotvárné neustále po té hlavní silnici a pak zase někam do lesa. Dnes na trase nemáme ani žádné větší město, že bychom mohli dokoupit nějaké potraviny, takže si budeme muset vystačit s tím, co máme, a takhle to bude ještě 3 dny.
0: Čili tebe čekají ještě 4 dny v celku za polárním kruhem na cestě, která nemá zatáčky, předpokládám, kde vede pořád rovně?
1: Nemá zas tak moc zatáček, tahle ta vede poměrně rovně, přesně tak.
0: No, není tohle demotivující, když člověk před sebou vidí cestu, která nikam nezahýbá, vede nikam dostracena?
1: Já sám jsem překvapený, ale zcela naopak si vždycky řeknu, že doběhnu ještě tamhle k tomu horizontu, nebo tamhle k tomu kopečku, nebo tamhle k té značce, a ubíhá to tak nějak líp.
0: Dobře. Co byly zatím nejlepší momenty těch 32 maratonů?
1: Nejlepší momenty? No, nejlepší moment je vždycky, když člověk doběhne a už nikam nemusí a může si jenom lehnout a relaxovat, regenerovat. Ale co mě napadá, tak třeba zrovna včera se stalo, že jsem se potkal s prvním autem tady s českou SPZ-kou. Samozřejmě řidič stažený okýnko, mávali jsme na sebe, pokřikovali, takže to je jeden z takových těch zážitků, který člověka dokáže nakopnout.
0: Tak já ti dneska budu sledovat na sociálních sítích, potom vyvěsíš, kudy jsi běžel, a děláš takové krátké reporty. Já si z toho pamatuju, že tam jsou komáři, všechny strasti nakonec vypadají vtipně v porovnání s tím, co zažívají vozičkáři, na které vybíráš. A máš taky jenom abychom to představili, máš taky hodně černý humor. Patří to k tvému snažení, tvůj sarkastický, černý, temný humor?
1: Je to určitě jedna z věcí, jak se tady s některými situacemi vyrovnat a nezbláznit se z toho ještě.
0: Tak já ti přeju teda, ať ti to dneska dobře jde, ať se z toho, jak říkáš, ty nezblázníš, a určitě se ještě spojíme, až doběhneš. Těšíš se, představuješ, jaké bude, až doběhneš ten 42. maraton, co to bude za chvíli?
1: Jo, to už si pár desítek dnů představuju, no.
0: Jak tě znám, tak řekneš, trošku mě bolí nohy.
1: Asi jo.
0: Rendo, drž se.
1: Děkuju.
0: Ať se ti daří.
1: Díky za pozvání. Hezký den a děkuju všem, co přispěli, i těm, co ještě přispějí.
0: Běhu zdar.
1: Běhu zdar.
2: Za 5.5 s Petrem Vizinou.
0: Posloucháte pořad Za 5.5 z Finska, kde René Kujan běží pro sportovní klub vozíčkářů. Další ze 42 maratonů se vrátíme domů. O tom, jak se sbírají peníze na dobrou věc, budu mluvit s člověkem v Česku z nejpovolanějších. Robert Baš má na starosti filantropii ve firmě Lifesport, 13 let vedl nadaci Open Society Fund a rozumí charitě, dobročinnosti a sponzorství jako málo kdo. Dobrý den.
3: Dobrý den.
0: Jaký dojem ve vás vyvolává to úsilí českého extrémního běžce Reného Kujana oběhnout 42 maratonů za 42 dní a tím vyzbírat ty peníze pro vozíčkáře?
3: No, za prvý mám k němu ohromný obdiv. Já bych neoběhl asi ani jeden maraton, na to 42 maratonů jako po sobě. Za druhý mně to přijde vlastně vždycky hrozně hezký, když vlastně někdo říká nejenom dejte peníze a podpořte tady něco, ale říká, ale k tomu prostě dodává, já tady udělám a vyvinu nějaký úsilí. A konec konců ten trend v české společnosti je čím dál tím větší v tom, že spousta lidí, kteří slaví narozeniny nebo mají nějakou jako jinou speciální příležitost, tak říkají, nedávejte mi žádné dárky, nedávejte mi tady peníze, ale podpořte organizaci, s kterou spolupracuju třeba, nebo organizaci, která dělá skvělé věci a dá sdílej ty QR kódy a tak dále. Takže pro mě to je vlastně jako skvělý příklad toho, jak se aktivně zapojit a upoutat pozornost na nějaké problémy, které v české společnosti jsou.
0: No a co říkají o nás a o dárcovství ty trendy, které jste zmínil? Tedy to, že když má člověk narozeniny, tak přesměruje tu pozornost k potřebným a když někdo chce peníze pro potřebné, tak jenom nenastaví ruku, ale ještě něco pro to vykoná.
3: No, já myslím, že obecně to, tento dárcovství v České republice je vlastně hrozně, jako je, má rostoucí trend. Dlouhodobě to dárcovství roste. Byly období, kdy to nebylo tak intenzivní, ale v posledních letech to dárcovství je jako opravdu velké. Jo. My bychom podle těch výzkumů a dat, které dělal STEM, agentura pro průzkum veřejného mínění, tak se vlastně ukazuje, že v loňském roce, pokud si to dobře pamatuju, tak to bylo darováno odhadem 20 miliard korun, ať už se jednalo o fyzické nebo právní osoby, což je ohromné množství. Jak jsem říkal, ten trend je rostoucí, zároveň je vždycky vidět, že česká společnost dokáže hrozně dobře reagovat na jakékoliv krizové situace, ať už to byly povodně, tornádo, nebo situace plná invaze na Ukrajinu, tak vlastně vždycky vidíte v té křivce je ohromný nárůst, který teda po nějaký době zase opadne, ale dlouhodobě to roste. A myslím si, že to vypovídá o tom, že česká společnost je jako velmi solidární. Spousta lidí to dárcovství nevnímá jenom tak, že dává peníze, ale dává svůj čas, což si myslím, že je taky strašně důležitý. Mnohdy to může být ještě důležitější pro některé organizace. A to zase vlastně v tuhle chvíli, když se na to podíváte, tak ta data jsou jakoby veliká. No.
0: Když jsem se díval na srovnání Finska a Česka, Finska proto, že tam zrovna ten náš běžec podniká ten svůj výkon, tak se zdá, že ten objem prostředků darovaných víceméně odpovídá. Češi jsou možná o trošku štědřejší než Finové, ale Finové darují více dlouhodobě, soustavně, zdá se podle těch dat. Češi hodně nárazově. Co tohle znamená?
3: Myslím si, že to prostě pořád ještě ukazuje o tom, že vlastně pro spoustu lidí je to dárcovství emoční záležitost. Jo, to znamená, ještě to je tak, že vlastně, ať už to jsou kauzy zmiňované povodně, jo, nebo prostě kauza Martínek, prostě kdy česká společnost byla schopná vybrat během tuším 2 týdnů, nebo kolik to bylo, 150 milionů korun na podporu jako jednoho chlapečka, tak to je prostě vlastně hrozně emotivní věc. To dárcovství je většinou jako emotivní, jo, že vlastně jakoby musí to vyvolat nějakou emoci v člověku, proč, aby měl ten důvod jako darovat, ale evidentně v tom Finsku už jsou situace, kdy ty lidi mají zkušenosti s nějakou organizací, ať už využili jejich služby, nebo jim pomáhali a často se to pak překlopí v to dlouhodobé dárcovství. Samozřejmě pro ty organizace je to dlouhodobé dárcovství mnohem zajímavější, přínosnější, jsou to věci, s kterými můžou počítat, můžou s těma dárcema dlouhodobě pracovat, informovat je o tom, co dělají, ale já si myslím, že česká společnost se tam velmi sesune tím směrem, aby se to překlápilo do toho dlouhodobého dárcovství. Ty organizace na tom aktivně jaký pracují.
0: Když jste mluvil o tom emočním, řekněme, nasazení Čechů, tak jsem si uvědomil, že i já, když sleduju Reného Kujana a představuju si, jaké je to běžet v mokrých botách 30. maraton, tak vlastně na mě to působí jako emotivně a tím spíš ty peníze daruju. Ale co to znamená pro vás, jako pro člověka, který přemýšlí o těch penězích? Vy taky nemůžete z těch lidí ty emoce ždímat? Nemůžete jít nějakým podpásovým způsobem jako vyděrač pro ty peníze? Musí to mít nějaké parametry důstojné, tak jak se o tomhle přemýšlí?
3: Já myslím, že to je pak samozřejmě na každém člověkovi, který to dělá. Jo? Prostě budete mít stejně jako v každém části společnosti máte lidi jako dobrý a špatný. Jo? Prostě to znamená, že v tom neziskovém prostředí jsou lidi, kteří jsou jako eticky na tom hrozně dobře postavení a některý už trochu jako míň. Jo? Takže ono samozřejmě si myslím, a já jsem přesvědčen o tom, že když budete prostě hrát tu roli citového vyděrače, což se můžete zkusit jednou, dvakrát, třikrát, ono vám to vyjde, ale prostě lidi to časem prokouknou. Prostě ono to jako je to o emoci, ale není to o tom, jako tu emoci zneužívat. A lidi nejsou hloupí. To znamená, ve chvíli, kdy vidí, že někdo tady tu emoci využije a pak už ty peníze, a často teďka máme tu situaci, kdy máme různý podvody a to je prostě, jak historie České republiky, prostě ty podvody, podvodní sbírky tady byly, budou. jsou, ale vlastně ty lidi jako vnímají, že prostě jednou někde někomu na něco skočí, nechají se prostě tou emocí zahltit, ale příště už to pravděpodobně neudělají. Jo. A samozřejmě ty profi organizace nebo ty dobré transparentní organizace, které pak i ukazují, co se s těmi penězi děje, tak ty si tohle nemůžou dovolit. Jo. A pokud si to dovolí, tak jak jsem říkal, často jim to prokoukne a oni pak dlouhodobým horizontu to pro ně není dobře.
0: Čili mluvíte o nějakém posunu ke kultivování té charity, že vlastně lidi hned tak na něco neskočí, protože se vyprofilují platformy, řekněme, nebo způsoby charity, které jsou důvěryhodné, je to tak?
3: Je to tak. Je to tak, jsem o tom přesvědčený a vlastně často ty lidi chtějí nějakou jako garanci nebo záruku, jako často to funguje na nějakém doporučení, prostě jo, velmi a právě jo, ten případ Reného Kuena je přesně ten, že vlastně jakoby on jako tady dává sám sebe jako svoji osobní garancí, říká, tady ta organizace je dobrá. Já vám ji doporučuji. A podívejte se, já je tak dobrá, že já kvůli tomu běžím 42 maratonů. Tak to jako je úplně něco jiného, než když prostě vy narazíte někde na někoho naprosto neznámého a říká, který říká tuhle organizace podpořte. Proto fungují i ty narozeniny. Jo? Že já když budu svým kamarádům řeknu, hele, tady je skvělá organizace, kde já dobrovolničím podpořte je, tak to bude mít úplně jiný efekt, než když prostě oni si o ní někde přečtou.
0: René Kuján vybírá peníze pro vozíčkáře přes platformu Daruj správně. Jak tedy darovat správně a ne spálit se? Vy už jste to trochu pojmenoval, že musíte rozlišovat. Jak to vůbec funguje v Česku? Jak je to? Vy jste člověk, který rozumí systémům toho darování. Tak co jsou ty trendy?
3: No, jsou tady nějaké online platformy, přes které můžete darovat, které vám jako dávají garanci, že to, co podporujete, vlastně je nějakým způsobem kontrolovaný. Protože vy, když budete dávat někde jednotlivou pomoc, tak velmi často, tak v podstatě nemáte moc možnost, pokud to není jako zaběhaná organizace, kde dostáváte pravidelné reporty, můžete se podívat do výroční zprávy a tak dále, tak to jsou věci, které za vás někdo udělá. Jo? To znamená, když budete podporovat tady případ Martínek už zmíněnej, nebo jakákoliv jiná takováhle jako rodinná tragédie, tak je tady platforma Donio, která prostě tyhle věci nějakým způsobem jako kontroluje a udělá tu práci za vás. Jo? A v podstatě vy pak hold musíte a to, co Donio má, je reputace. Ve chvíli, kdy tu reputaci mít nebude, protože by třeba ty sbírky nekontrolovalo, anebo ať už je to platforma Daruj správně, anebo je to platforma Darujme, tak samozřejmě prostě ono zase tu platformu velmi rychle doběhne, když se ukáže, že někde něco jako nekontrolovali. Zároveň je hrozně důležitý se dívat na to, jak ta organizace funguje. To znamená, když chcete dát nějaký organizaci napřímo, která vás třeba zaujala svým příběhem, to, co dělají, přijde vám skvělý to téma, ale vy tu organizaci neznáte a nemáte nikoho ve svém okolí, koho byste se zeptali, že jak ta organizace funguje, tak je důležité se dívat na to, jestli prostě plní nějaký zákonný povinnosti, jestli má výroční zprávu, podívat se na tu výroční zprávu, podívat se na nějakou účetní závěrku, podívat se opravdu, kam ta organizace, s kým spolupracuje, můžete se někde i doptat na ty partnery. To znamená, to jsou ty věci, je to nějaká trochu jako detektivní práce. Ale prostě, jak jsem říkal, stejně jako můžete naběhnout nějaké firmě, která vám prostě slíbí službu, vy ji zaplatíte a ta firma vám tu službu nikdy nedodá, tak se tohle může stát i v tom neziskovém sektoru. Máte tam jako vykuky, který to jdou dělat jenom z toho důvodu, aby někoho jako podvedli a chtějí si na tom vydělat rychlý peníze. Ale to máte i v tom komerčním sektoru. I tam prostě máte ty vykuky, který jako máte pofiderní investiční fondy a tak dále. Jo, a ve finále se s těma vykukama v tom komerčním sektoru potkáváme v mediálním prostoru mnohem víc, než s těma vykukama v tom nezisku.
0: Pane Vaši, celou dobu, co spolu mluvíme, tak mi vlastně běží hlavou, co jste řekl na začátku, že Češi jsou velmi dobří dárci, že si velmi cení solidárnosti a nějakým způsobem velmi emotivně reagují na něčí potřebu. A říkám si, my jsme tady v pořadu, kde velmi často řešíme etiku, velmi často řešíme nějaké morální otázky, také teologii a tak. Řekněte mi, podle vás, co je takový jako nejhezčí motiv darování, když tedy odečteme všechny takové to očišťování svědomí, očišťování jména firmy, takový ten whitewashing, jako aby jsme si udělali lepší reputaci, tak uděláme nějakou charitu a tak. Co je takový jako pro vás osobně, z vaší zkušenosti, motiv, který si řeknete, tohle je OK?
3: Já myslím, že to je trochu jako ten, teď to řeknu možná jako ošklivě, jo, ale nemyslím to tak. Je to nějaký jako egoismus, jo, prostě protože vlastně ve finále všechny ty, jako je hodně výzkumů, který probíhal jako celosvětově, které ukazují, že ve chvíli, kdy darujete dlouhodobě peníze, tak vám to dělá jako dobře, vyplavuje to jako dobrý, a teďka nevím, prostě
0: hormony.
3: Nevím, hormony, že je to správné slovo, ale vlastně jakoby nějakým způsobem dokonce to může být i tak, že lidi, kteří jako dlouhodobě darujou a nebo pomáhají někde dobrovolně, tak se dožívají jako vyššího věku. Jo? To znamená, pro mě ta motivace je opravdu, mě udělá dobře, když někomu můžu pomoct. A to konec konců, a myslím, že to mají, tak mají ty lidi jako nejčastěji, jo? Že vlastně vy nemusíte pomáhat jako penězma. Vy pomůžete tady kamarádovi, prostě potřebuje něco přestěhovat. Vy tady a máte z toho dobrý pocit a ten dobrý pocit vás vlastně nějakým způsobem jako nabíjí. Takže já proto používám tento slovo egoismus, že pro ty lidi je to vlastně, jo, oni mají ten dobrý pocit z toho, že někomu něco pomohli a já si myslím, že to je vlastně to nejvíc.
0: No a vy sám na sobě tohle pozorujete, že když darujete, já nevím, jestli třeba vypisujete sbírky, když máte narozeniny kulaté nebo něco podobného, ale vám samotnému se to osvědčilo?
3: Jo, já vlastně hodně jako pomáhám různě jako dobrovolně a mně to vlastně přijde jako dobrý. Já si vlastně říkám, že já s toho mám jako dobrý pocit, samozřejmě. Zároveň já jsem trochu jako okoralý, řekl bych, protože se v tom prostředí pohybu hrozně dlouho, takže vlastně já třeba nejsem ten člověk, který dělá ty jako sbírky, protože já jakoby narozeninový, protože to úplně jako nemám rád, ale já spíš prostě říkám, když je někde potřeba pomoct, tak pomůžu a to mi vlastně jako dělá dobře a samozřejmě mám prostě nějaký dlouhodobý podporu dvě organizace, ale tam to nemám vyloženě, jako že mi to dělá dobrý pocit, tam si fakt jako říkám, jo, prostě tahle organizace, to, co dělá, se mi fakt líbí a přijde mi to hrozně důležitý, takže to podporuji.
0: A ještě poslední věc, u toho srovnání Česká a Finska je zajímavé, že Finsko je sociální stát podle těch parametrů, jak se stará o lidi, jak ti lidi jsou zabezpečení. Zdá se, že víc příležitostí k té solidaritě a k darování ve státech, které jsou, promiňte mi to slovo, trošku asociální. Prostě ve Finsku tolik příběhů potřebných asi nebude, protože ta země je relativně bohatá a relativně sociálně strukturovaná velmi silně. Tak jak vidíte Česko z tohohle pohledu?
3: Já bych neřekl, že Česko je asociální, ale myslím si, že tady prostě pořád ještě jsme relativně krátkou dobu od toho roku 89 a prostě ty věci se budou dlouho. Máme tady prostě poslední dobou vlády, kterým jde ani ne tak o to, aby věci fungovaly, ale o to, aby byly znovu zvoleny a trochu populistický. A to myslím na všechny strany. Takže ty systémové věci nečasto ještě jako fungují dobře. To znamená, že tam je pak prostor pro to nějakým způsobem podporovat finančně různé organizace, které v podstatě suplují roli státu. Jo? Když se podíváme do sociálních služeb, tak české sociální služby by bez neziskových organizací nefungovaly. V podstatě pokud se nepletu, kolem 90% sociálních služeb realizují jako neziskové organizace. A je to jakýsi outsourcing státu, kdyby si to stát měl dělat sám, tak to bude výrazně dražší, výrazně méně efektivní a musel by budovat, prostě investovat do ohromných jako infrastrukturálních věcí, které ten nezisk už teďka má, ale bohužel ten stát ty neziskové organizace neumí zaplatit. To znamená, lidi, kteří v tom dělají, tak to dělají prostě s přesvědčením v naprosté většině a ne kvůli penězům. Takže pak je prostě, aby ty služby mohly být ještě lepší, tak je důležité jako je podporovat. Jo? Můžeme se podívat na paliativní péči. Prostě jak dlouho trvalo českému státu, než vlastně začal krz pojišťovny podporovat paliativní péči. Jo? A takže takovéhle věci, prostě, které ještě jsme nedostavili a z různých důvodů, nebudu hodnotit proč, tak nemáme postavený v tom systému a funkční, tak prostě hold si ta společnost řeší jako sama. Jo? Konec konců je změněná kauza Martínek a spousta těchto jako sbírek je prostě proto, že ten veřejný systém to neumí proplatit z veřejného pojištění. To znamená, ta společnost pak řeší jako jediná šance, jak získat nějakou pomoc nebo podporu, když na to nemáte peníze, je solidarita. A je to paradoxní, protože my máme, jako ta solidarita je zdá se vysoká, ale přitom ta mezilidská důvěra v české společnosti je hrozně slabá.
0: No to mě napadlo. Jak se díváte na to, že neziskovky jsou oceňované, velmi prospěšné, ale zároveň se v novém politickém uspořádání staly takovým veřejným nepřítelem. Dokonce ve hře je zákon, který má nějakým způsobem omezit jejich působení. Je to zákon, kterému se říká zákon zahraničních agentů. agentech. Na jednu stranu jsou tady Češi velmi srdeční, solidární a na druhou stranu slyší na to, že neziskovky jsou nějaký nepřítel organizovaný zvenku, kterému je třeba vymezit nějaký přísnější rámec. Jak tomu rozumíte vy sám?
3: Je to jenom prostě populistická hra politiků, jako není o ničem jiném, protože když se na to podíváte, tak myslím, že ty data říkaly, že tuším, že kolem 50 poslanců vládních koaličních je zapojeno v nějakých neziskových organizacích a 30 z nich vlastně neplní zákonní povinnosti. Jo? Takže tady na jednu stranu máte jako skupinu poslanců, která říká z koaličních stran, který říkají, že ty neziskovky jsou špatně, ale velká část z nich někde je zapojená a nehlídají si ten svůj rybníček, ale budou jako prudit jiný. Jo? Celý to je vlastně nějaká snaha, tady ten zákon je po vzoru Ruska, prostě zlikvidovat nepříjemný nezávislý hlasy. Ono se to hrozně jednoduše řekne, neziskový sektor, ale taky se mluví jenom o některých, ale už se nemluví o těch jako dalších, jo, a ty lidi bohužel na to jako tomu věří a přijde jim to jako šílený, že tady jsou nějaké organizace, které něco takovéhohle dělají a jsou financovaný z zahraničí, ale spousta těch financí z zahraničí prostě pomáhá, nevím, reforma českého vzdělávacího systému nebo plnit sociální služby a tak dále, jo. Teďka Švýcarsko rozděluje Norsko, švýcarský fondy, norský fondy, to jsou peníze, které jako pomáhají třeba v sociálních službách. Jo. To znamená evropské peníze, bez evropských penízek bychom neměli prostě jako velkou část sociálních služeb. Takže tady najednou někdo říká, je to špatně, takže jako ty organizace jsou nějaký zahraniční agenti nebo prostě jsou nějak napojený, ale jako jak jsem říkal, prostě sami si to neohlídají, za druhý není v tomto rácio, je to prostě jenom jako nějaký populismus, hledáme bič, jak zlikvidovat ty organizace, které nějakým způsobem třeba ukazují na to, že některé věci nefungují, na to, že říkají, že tady je nějaká korupce, na to, že říkají, že tady je nějaký střet zájmu, no tak ono to je pak hrozně jednoduchý prostě jako říct, ale tady ty neziskovky jsou prostě ty špatní. A udělalo to Rusko, udělalo to Maďarsko, jo, je to prostě jako ten, jako má to Bělorusko, takže jsou tam tyhle jako tendence to trochu autoritářský, jako omezit ten neziskový sektor.
0: No a nebudeme na tom my Češi nakonec tak, že budeme muset být solidární, protože stát tak přiskřípne ten neziskový sektor a tu pomoc, kterou neziskový sektor vlastně věnuje společnosti, že nám nic jiného než ta solidarita prostřednictvím sbírek nezbyde?
3: Já věřím, že to nedojde. Jo? Prostě já myslím, že tam je několik věcí. Jo? Za prvý česká společnost, která i spousta těch lidí, kteří jako volej jako tyhle populistické názory, si vlastně jako neuvědomujou, o co by přišli. Jo? To znamená, i ten neziskový sektor musí být výrazně sebevědomější v tom říkat sem neziskový sektor. Já řeknu jeden příklad. Bavil jsem se s ředitelkou organizace, která poskytuje sociální služby v Praze. Přišel tam člověk, starali se o jeho tatínka, pomáhali prostě s nějakou sociální službou a ten syn toho jejich klienta vlastně tam stojí a říká, prostě nadává, jak ty neziskovky a skvělý a ta akce jsou hrozný a prostě šílený něco. Volič SPD a oni se mu báli říct, že oni jsou vlastně neziskovka, ale ten člověk je přesvědčený, že tu službu zajišťuje stát. Ale on ji nezajišťuje stát, oni by ji neměli. A nebo by za ní musel platit, protože by to bylo outsourcované nějaké SROčko. Takže on dostává bezplatnou péči pro svého tatínka, je to nějaká sociální služba, kterou do jistý míry hradí stát, do jistý míry jako individuální dárci nebo firemní dárci. Ale on ani neví, že to ta neziskovka dělá. Jo? Takže ono taky je pak vidět, ty data ukazují, že jakmile někdo jako čerpá nějakou pomoc od neziskové organizace nebo někde pomáhá, tak pak má větší tendenci darovat a samozřejmě taky prostě se může odklánět od těchto názorů, že ty neziskové organizace jsou jako zlo.
0: A máte nějakou zkušenost, řekněme, s náboženskými charitami, ať už křesťanskými nebo třeba židovskými v Česku jsou nějací? Považujete za spojence v tomhletom úsilí o to, aby tahle část občanské společnosti nějakým způsobem byla prospěšná?
3: No jako určitě, já myslím, že tady jako česká diakonie, charita, že vlastně odvádí ohromný kus práce. Myslím si, že kdyby tady nebyly, tak zejména v těch jako zapadlejších koutech České republiky nebo obecně mimo ty velká města. Myslím, že kdyby tady nebyli, tak bychom na tom byli teda výrazně hůř jako společnost. Za mě to je naprosto legitimní jako druh pomoci a ve chvíli, kdy jo, tak je to nějaká sociální služba, no, tak samozřejmě se můžeme bavit, do jaký míry to je, jako je podmiňováno, ale oni to vlastně nedělají, u nás se to neděje, nebo nevím o tom, že by se dělo, my vám budeme pomáhat jenom pokud jste katolík nebo evangelík, nebo já nevím, prostě to se podle mě neděje, ta služba prostě jde potřebným a já si myslím, že bez těchto organizací si to v podstatě nikde ve světě nedokážu představit.
0: Robert Baš, já vám moc krát děkuji a rozloučím se s vámi kujanovským běhu zdar.
3: Taky běhu zdar a pozdravujte pana Kujana.
0: Mějte se moc hezky. Děkujeme za rozhovor.
3: Mějte se, nashle.
0: To byl pořad Za 5.5 o dobročinnosti, neziskových organizacích a mokrých botách, ve kterých občas běhá svůj denní maraton René Kujan, který ve Finsku bojuje o podporu českých vozíčkářů. Za pozornost děkuje a loučí se s vámi Petr Vizina.
2: Internetové stránky Radia Proglas. Na čtyřech tematických profilech Slovo, Hudba, Junior a Zprávy nabízíme audioarchiv pořadů, program, zpravodajský servis, informace o hudbě různých žánrů, recenze a další. www.proglas.cz

pocit, jako by ptáci přestali zpívat. Co tva si zesna procit, chtěl by se do snů zase skrývat. Lehl by si z bočních trávách, nejraději náhý a jen tak na znak.

se musíš a neříkej, že musíš hned. Už z toho mývám kůži husí, pro jednou nezboří se svět. A neříkej, že zas musíš tamhle, a neříkej, že musíš tam. Že musíš proto s tímhle a o tom, tvé musím je jen velký klam.

V pořadu Slyšte lidé vás dnes od 19 hodin a 15 minut pozveme na jubilejní 60. ročník festivalu Porta, který se uskuteční 26. až 28. června v Řevnicích u Prahy. Představíme si některé letošní finalisty i řadu bývalých vítězů a připomeneme si, proč Porta už 6 desetiletí patří k nejdůležitějším událostem české folkové scény.

casa. Charitolk bude ve 20 hodin a 15 minut věnován dětem. Petr Sejdl, sociální pracovník a vedoucí centra Maják oblastní Charity Kutná Hora, vysvětluje, jaký vliv na děti mají sociální sítě, jak funguje spolupráce s místními školami nebo na co je na za své působení v charitě hrdý. Charitní střediska tam navštěvuje ročně zhruba 130 dětí. Charita pro ně vymýšlí různé aktivity a tím příznivě působí i na jejich rodiny. Právě pro děti pořádá Charita tradiční jarní sbírku Daránek. Komu sbírka pomáhá a proč právě Daránek? O tom bude hovořit v druhé půlce pořadu její duchovní otec Milan Vlasák, fundraiser Charity Česká republika.

0: Thank you. Plujete na vlnách Radia Proglas.
1: Myšlenka na den autorky Hany Pinknerové je z její knihy Být blíž, vydané nakladatelstvím Návrat domů.
2: Jediná jistota. Vy máte v poslední době tak smutná kázání, řekla mi paní u pokladny v mém knihkupectví, když platila za knížku o vztazích. Překvapeně jsem na ní pohlédla. Občas u mě nakupuje, ale nemyslela jsem si o ní, že je křesťanka. A netypovala bych, že právě ona bude poslouchat záznamy mých kázání. Jak to myslíte? Zeptala jsem se. Nemohla jsem si vybavit, co bylo na mém posledním kázání tak smutného. Mluvila jsem o manželství a vztazích, které k němu vedou. Neměla jsem dojem, že by to bylo nějaké smutné. A ona se rozvyprávěla o mnoha zkrachovalých vztazích ve svém okolí. O záplavě rozvodů, jimiž je obklopena. O zmatku a bolesti, které kvůli tomu prožívá. Proč se to děje? Ptala se. Popisovala mi, jak spousta jejich mužských přátel ve středním a starším věku vyměňuje své manželky za ženy o 20 let mladší, šéfové si berou své asistentky a zbývají opuštěné manželky. Byla tím viditelně otřesená. A myslím, že se také bála. Protože její muž je jedním z šéfů a ona je manželka, která už dávno ztratila pel mládí, odchovala syny, těší se vnoučat. Vypadá výborně, má styl a je vtipná. Jenže její věky nikdo neodpáře. Nezeptala jsem se, jakou má její muž asistentku. Nepátrala jsem, jestli je s manželem baví něco společně podnikat a jestli si mají pořád o čem povídat. Nějak to nešlo. Ukazovala mi v mobilu fotky vnoučat a byla z nich nadšená. Proto jsem se jí ani neptala, jestli si umí představit svůj život, jak by pokračoval, co by bylo jiné a co by zůstalo, kdyby jí muž opustil. Přišel další zákazník a přerušil náš rozhovor. Paní se rozloučila a odešla. Pamatuju si, jak před několika lety mne úplně zmrazila zpráva, že jednu mou kamarádku, kterou jsem považovala za krásnou, něžnou, schopnou a mírnou osobu, opustil manžel pro jinou ženu. Brečela jsem lítostí a hrůzou, když i ona, která mi připadá skoro dokonalá, je opuštěná, která z nás ostatních je v bezpečí. Nikdo nemůže ručit ani sám za sebe, že nikdy neudělá blbost. Nikdo nemůže mít jistotu, že ho jeho partner neopustí. Nevíme. Můžeme jedině důvěřovat Bohu, že nás bezpečně provede vším, co nás v životě potká. Vztah s ním je jediná jistota, která se nemůže otřást. On nikdy neumře, neodejde, neopustí. Příště to té paní asi řeknu.

internetové stránky Radia Proglas. Na čtyřech tematických profilech Slovo, Hudba, Junior a Zprávy nabízíme audioarchiv pořadů, program, zpravodajský servis, informace o hudbě různých žánrů, recenze a další. www.proglas.cz

0: Bylo 18 hodin, posloucháte Proglas. Předložme události končícího týdne našemu Otci prostřednictvím Ježíšovi i naší Matky Panny Marie. Ve víře, že i my jednou z mrtvých vstaneme, budeme v příštích minutách rozjímat tajemství slavného růžence. Modlit se s vámi bude Josef
1: a Jirka.

Ve jménu Otce i Syna i Ducha Svatého. Amen. V úvodu modlitby vám nabízíme chvíli ztišení, v níž můžete předložit Bohu své úmysly.

0: Věřím v Boha, Otce všemohoucího, Stvořitele nebe i země, i v Ježíše Krista, Syna Jeho jediného, Pána našeho, jenž se počal z Ducha Svatého, narodil se z Marie Panny, trpěl pod Poncием Pilátem, ukřižován umřel i pohřben jest, sestoupil do pekel, třetího dne vstal z mrtvých, vstoupil na nebesa, sedí po pravici Boha, Otce všemohoucího, odtud přijde soudit živé i mrtvé. Věřím v Ducha Svatého, svatou církev obecnou, společenství svatých, odpuštění hříchů a vzkříšení těla a život věčný. Amen. Otče náš, jenž jsi na nebesích, posvěť se jméno Tvé, přijď království Tvé, buď vůle Tvá jako v nebi, tak i na zemi.
1: Chléb náš vezdejší dej nám dnes a odpušť nám naše viny, jako i my odpouštíme našim viníkům, a neuveď nás v pokušení, ale zbav nás od zlého. Amen.
0: Zdrávas Maria, milosti plná, Pán s tebou, požehnaná ty mezi ženami a požehnaný plod života tvého Ježíš, v kterého věříme.
1: Svatá Maria, Matko Boží, pros za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
0: Zdrávas Maria, milosti plná, Pán s tebou, požehnaná ty mezi ženami a požehnaný plod života tvého Ježíš, v kterého doufáme.
1: Svatá Maria, Matko Boží, pros za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
0: Zdrávas Maria, milosti plná, Pán s tebou, požehnaná ty mezi ženami a požehnaný plod života tvého Ježíš, kterého milujeme.
1: Svatá Maria, Matko Boží, pros za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
0: Sláva Otci i Synu i Duchu Svatému,
1: jako byla na počátku, i nyní, i vždycky, a na věky věků. Amen.

0: Na závěr pouti do Španělska celebroval papež Lev XIV. Včera mši svatou v přístavu Santa Cruz de Tenerife. Homilii věnoval mimo jiné povolání k pohostinnosti. Kéž si vždy všímáme druhých, kteří to potřebují. Otče náš, jenž si na nebesích, posvěť se jméno Tvé. Přijď království Tvé, buď vůle Tvá jako v nebi, tak i na zemi.
1: Chléb náš ve zdejší, dej nám dnes

0: Maria, milosti plná, Pán s tebou, požehnaná ty mezi ženami a požehnaný plod života tvého Ježíš, který z mrtvých vstal.
1: Svatá Maria, Matko Boží, proď za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
0: Zdrávas Maria, milosti plná, Pán s tebou, požehnaná ty mezi ženami a požehnaný plod života tvého Ježíš, který z mrtvých vstal.
1: Svatá Maria, Matko Boží, proď za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
0: Zdrávas Maria, milosti plná, Pán s tebou, požehnaná ty mezi ženami a požehnaný plod života tvého Ježíš, který z mrtvých vstal.
1: Svatá Maria, Matko Boží, proď za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
0: Zdrávas Maria, milosti plná, Pán s tebou, požehnaná ty mezi ženami a požehnaný plod života tvého Ježíš, který z mrtvých vstal.
1: Svatá Maria, Matko Boží, proď za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
0: Zdrávas Maria, milosti plná, Pán s tebou, požehnaná ty mezi ženami a požehnaný plod života tvého Ježíš, který z mrtvých vstal.
1: Svatá Maria, Matko Boží, proď za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
0: Zdrávas Maria, milosti plná, Pán s tebou, požehnaná ty mezi ženami a požehnaný plod života tvého Ježíš, který z mrtvých vstal.
1: Svatá Maria, Matko Boží, proď za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
0: Zdrávas Maria, milosti plná, Pán s tebou, požehnaná ty mezi ženami a požehnaný plod života tvého Ježíš, který z mrtvých vstal.
1: Svatá Maria, Matko Boží, proď za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
0: Zdrávas Maria, milosti plná, Pán s tebou, požehnaná ty mezi ženami a požehnaný plod života tvého Ježíš, který z mrtvých vstal.
1: Svatá Maria, Matko Boží, proď za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
0: Sláva Otci i Synu i Duchu Svatému,
1: jako byla na počátku, i nyní i vždycky, a na věky věků. Amen.
0: Pane Ježíši, odpusť nám naše hříchy, uchraň nás pekelného ohně, přiveď do nebe všechny duše, zvláště ty, které tvého milosrdenství nejvíce potřebují.

0: V Evropě přibylo útoků proti křesťanům. Modleme se za všechny utiskované pro víru. Otče náš, jenž si na nebesích, posvěť se jméno Tvé. Přijď království Tvé, buď vůle Tvá, jako v nebi, tak i na zemi.
1: Chléb náš vezdejší dej nám dnes a odpust nám naše viny, jako i my odpouštíme našim viníkům, a neuveď nás v pokušení, ale zbav nás od zlého. Amen.
0: Zdrávas Maria, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná Ty mezi ženami a požehnaný plod života Tvého Ježíš, který na nebe vstoupil.
1: Svatá Maria, Matko Boží, pros za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
0: Zdrávas Maria, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná Ty mezi ženami a požehnaný plod života Tvého Ježíš, který na nebe vstoupil.
1: Svatá Maria, Matko Boží, pros za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
0: Zdrávas Maria, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná Ty mezi ženami a požehnaný plod života Tvého Ježíš, který na nebe vstoupil.
1: Svatá Maria, Matko Boží, pros za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
0: Zdrávas Maria, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná Ty mezi ženami a požehnaný plod života Tvého Ježíš, který na nebe vstoupil.
1: Svatá Maria, Matko Boží, pros za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
0: Zdrávas Maria, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná Ty mezi ženami a požehnaný plod života Tvého Ježíš, který na nebe vstoupil.
1: Svatá Maria, Matko Boží, pros za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
0: Zdrávas Maria, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná Ty mezi ženami a požehnaný plod života Tvého Ježíš, který na nebe vstoupil.
1: Svatá Maria, Matko Boží, pros za

0: nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
1: Zdrávas Maria, milosti plná, Pán s tebou, požehnaná ty mezi ženami a požehnaný plod života tvého Ježíš, který na nebe vstoupil.
0: Svatá Maria, Matko Boží, pros za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
1: Zdrávas Maria, milosti plná, Pán s tebou, požehnaná ty mezi ženami a požehnaný plod života tvého Ježíš, který na nebe vstoupil.
0: Svatá Maria, Matko Boží, pros za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
1: Zdrávas Maria, milosti plná, Pán s tebou, požehnaná ty mezi ženami a požehnaný plod života tvého Ježíš, který na nebe vstoupil.
0: Svatá Maria, Matko Boží, pros za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
1: Zdrávas Maria, milosti plná, Pán s tebou, požehnaná ty mezi ženami a požehnaný plod života tvého Ježíš, který na nebe vstoupil.
0: Svatá Maria, Matko Boží, pros za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
1: Sláva Otci i Synu i Duchu Svatému,
0: jako byla na počátku, i nyní i vždycky, a na věky věků. Amen.
1: Pane Ježíši, odpusť nám naše hříchy, uchraň nás pekelného ohně, přiveď do nebe všechny duše, zvláště ty, které tvého milosrdenství nejvíce potřebují.

0: Konference vyšších představených mužských řeholí v České republice si zvolila nové vedení. Novým předsedou se stal provinciál františkánů Bonaventura Ondřej Čapek. Funkci místopředsedy bude vykonávat žilivský opat premonstrát Tadeáš Robert Spišák. Prosme o to, ať se nechají stále vést Duchem Svatým. Otče náš, jenž si na nebesích, posvěť se jméno Tvé, přijď království Tvé, buď vůle Tvá jako v nebi, tak i na zemi.
1: Chléb náš vezdejší dej nám dnes a odpust nám naše viny, jako i my odpouštíme našim viníkům, a neuveď nás v pokušení, ale zbav nás od zlého. Amen.
0: Zdrávas Maria, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná Ty mezi ženami a požehnaný plod života Tvého Ježíš, který Ducha Svatého seslal.
1: Svatá Maria, Matko Boží, pro za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
0: Zdrávas Maria, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná Ty mezi ženami a požehnaný plod života Tvého Ježíš, který Ducha Svatého seslal.
1: Svatá Maria, Matko Boží, pros za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
0: Zdrávas Maria, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná Ty mezi ženami a požehnaný plod života Tvého Ježíš, který Ducha Svatého seslal.
1: Svatá Maria, Matko Boží, pros za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
0: Zdrávas Maria, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná Ty mezi ženami a požehnaný plod života Tvého Ježíš, který Ducha Svatého seslal.
1: Svatá Maria, Matko Boží, pros za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
0: Zdrávas Maria, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná Ty mezi ženami a požehnaný plod života Tvého Ježíš, který Ducha Svatého seslal.
1: Svatá Maria, Matko Boží, pros za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
0: Zdrávas Maria, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná Ty mezi ženami a požehnaný plod života Tvého Ježíš, který Ducha Svatého seslal.
1: Svatá Maria, Matko Boží, pros za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
0: Zdrávas Maria, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná Ty mezi ženami a požehnaný plod života Tvého Ježíš, který Ducha Svatého seslal.
1: Svatá Maria, Matko Boží, pros za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
0: Zdrávas Maria, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná Ty mezi ženami a požehnaný plod života Tvého Ježíš, který Ducha Svatého seslal.
1: Svatá Maria, Matko Boží, pros za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
0: Zdrávas Maria, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná Ty mezi ženami a požehnaný plod života Tvého Ježíš, který Ducha Svatého seslal.
1: Svatá Maria, Matko Boží, pros za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
0: Zdrávas Maria, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná Ty mezi ženami a požehnaný plod života Tvého Ježíš, který Ducha Svatého seslal.
1: Svatá Maria, Matko Boží, pros za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
0: Sláva Otci i Synu i Duchu Svatému,
1: jako byla na počátku, i nyní i vždycky, a na věky věků. Amen.
0: Pane Ježíši, odpusť nám naše hříchy, uchraň nás z pekelného ohně, přivedi do nebe všechny duše, zvláště ty, které Tvého milosrdenství nejvíce potřebují.

0: Vláda připravuje změny ve financování veřejnoprávních médií. Pane, dej jejím členům moudrost, aby hledali spravedlivá a odpovědná řešení pro dobro celé společnosti. Otče náš, jenž si na nebesích, posvěť se jméno Tvé, přijď království Tvé, buď vůle Tvá jako v nebi, tak i na zemi.
1: Chléb náš vezdejší dej nám dnes a odpust nám naše viny, jako i my odpouštíme našim viníkům, a neuveď nás v pokušení, ale zbav nás od zlého. Amen.
0: Zdrávas Maria, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná Ty mezi ženami a požehnaný plod života Tvého Ježíš, který Tě, Pano, do nebe vzal.
1: Svatá Maria, Matko Boží, pros za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
0: Zdrávas Maria, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná Ty mezi ženami a požehnaný plod života Tvého Ježíš, který Tě, Pano, do nebe vzal.
1: Svatá Maria, Matko Boží, pros za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
0: Zdrávas Maria, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná Ty mezi ženami a požehnaný plod života Tvého Ježíš, který Tě, Pano, do nebe vzal.
1: Svatá Maria, Matko Boží, pros za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
0: Zdrávas Maria, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná Ty mezi ženami a požehnaný plod života Tvého Ježíš, který Tě, Pano, do nebe vzal.
1: Svatá Maria, Matko Boží, pros za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
0: Zdrávas Maria, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná Ty mezi ženami a požehnaný plod života Tvého Ježíš, který Tě, Pano, do nebe vzal.
1: Svatá Maria, Matko Boží, pros za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
0: Zdrávas Maria, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná Ty mezi ženami a požehnaný plod života Tvého Ježíš, který Tě, Pano, do nebe vzal.
1: Svatá Maria, Matko Boží, pros za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
0: Zdrávas Maria, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná Ty mezi ženami a požehnaný plod života Tvého Ježíš, který Tě, Pano, do nebe vzal.
1: Svatá Maria, Matko Boží, pros za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
0: Zdrávas Maria, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná Ty mezi ženami a požehnaný plod života Tvého Ježíš, který Tě, Pano, do nebe vzal.
1: Svatá Maria, Matko Boží, pros za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
0: Zdrávas Maria, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná Ty mezi ženami a požehnaný plod života Tvého Ježíš, který Tě, Pano, do nebe vzal.
1: Svatá Maria, Matko Boží, pros za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
0: Zdrávas Maria, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná Ty mezi ženami a požehnaný plod života Tvého Ježíš, který Tě, Pano, do nebe vzal.
1: Svatá Maria, Matko Boží, pros za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
0: Sláva Otci i Synu i Duchu Svatému,
1: jako byla na počátku, i nyní, i vždycky, a na věky věků. Amen.
0: Pane Ježíši, odpusť nám naše hříchy, uchraň nás z pekelného ohně, přiveď do nebe všechny duše, zvláště ty, které Tvého milosrdenství nejvíce potřebují.

0: Modleme se za nastolení míru na Ukrajině, Blízkém východě i v dalších místech světa momentálně zasažených válkou. Otče náš, jenž si na nebesích, posvěť se jméno Tvé. Přijď království Tvé, buď vůle Tvá jako v nebi, tak i na zemi.
1: Chléb náš vezdejší dej nám dnes a odpust nám naše viny, jako i my odpouštíme našim viníkům. A neuveď nás v pokušení, ale zbav nás od zlého. Amen.
0: Zdrávas Maria, milosti plná, Pán s tebou, požehnaná ty mezi ženami a požehnaný plod života tvého Ježíš, který tě v nebi korunoval.
1: Svatá Maria, Matko Boží, pros za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
0: Zdrávas Maria, milosti plná, Pán s tebou, požehnaná ty mezi ženami a požehnaný plod života tvého Ježíš, který tě v nebi korunoval.
1: Svatá Maria, Matko Boží, pros za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
0: Zdrávas Maria, milosti plná, Pán s tebou, požehnaná ty mezi ženami a požehnaný plod života tvého Ježíš, který tě v nebi korunoval.
1: Svatá Maria, Matko Boží, pros za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
0: Zdrávas Maria, milosti plná, Pán s tebou, požehnaná ty mezi ženami a požehnaný plod života tvého Ježíš, který tě v nebi korunoval.
1: Svatá Maria, Matko Boží, pros za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
0: Zdrávas Maria, milosti plná, Pán s tebou, požehnaná ty mezi ženami a požehnaný plod života tvého Ježíš, který tě v nebi korunoval.
1: Svatá Maria, Matko Boží, pros za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
0: Zdrávas Maria, milosti plná, Pán s tebou, požehnaná ty mezi ženami a požehnaný plod života tvého Ježíš, který tě v nebi korunoval.
1: Svatá Maria, Matko Boží, pros za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
0: Zdrávas Maria, milosti plná, Pán s tebou, požehnaná ty mezi ženami a požehnaný plod života tvého Ježíš, který tě v nebi korunoval.
1: Svatá Maria, Matko Boží, pros za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
0: Zdrávas Maria, milosti plná, Pán s tebou, požehnaná ty mezi ženami a požehnaný plod života tvého Ježíš, který tě v nebi korunoval.
1: Svatá Maria, Matko Boží, pros za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
0: Zdrávas Maria, milosti plná, Pán s tebou, požehnaná ty mezi ženami a požehnaný plod života tvého Ježíš, který tě v nebi korunoval.
1: Svatá Maria, Matko Boží, pros za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
0: Zdrávas Maria, milosti plná, Pán s tebou, požehnaná ty mezi ženami a požehnaný plod života tvého Ježíš, který tě v nebi korunoval.
1: Svatá Maria, Matko Boží, pros za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
0: Sláva Otci i Synu i Duchu Svatému,
1: jako byla na počátku, i nyní, i vždycky, a na věky věků. Amen.
0: Pane Ježíši, odpusti nám naše hříchy, uchraň nás pekelného ohně, přiveď do nebe všechny duše, zvláště ty, které tvého milosrdenství nejvíce potřebují. Zdrávas Královno, Matko milosrdenství, živote, sladkosti a naděje naše, buď zdráva. K tobě voláme, vyhnaní synové Evy, k tobě vzdycháme, lkajíce a plačíce v tomto slzavém údolí. A proto, rodovnice naše, obrať k nám své milosrdné oči a Ježíše, požehnaný plod života svého, nám po tomto putování ukaž, o milostivá, o přivětivá, o přesladká Pano Maria. Oroduj za nás, královno posvátného růžence,
1: aby nám Kristus dal účast na svých zaslíbeních.
0: Modleme se. Bože, tvůj jednorozený syn nám svým životem, smrtí a zmrtvých vstáním získal věčnou spásu. Dej nám, prosíme, když v posvátném růženci blahoslavené Panny Marie o těchto tajemstvích rozjímáme, ať také podle nich žijeme a dosáhneme toho, co slibují. Skrze Krista, našeho Pána. Amen. A přidáme modlitbu na úmysl svatého Otce. Pod ochranu tvou se utíkáme, svatá Boží Rodičko, neodmítej naše prosby v našich potřebách, ale ode všeho nebezpečí vysvoboď nás vždycky. Pano slavná a požehnaná, Paní naše, prostřednice naše, orodovnice naše, u syna nám smilování vypros, synu svému nás doporuč, k synu svému nás doprovoď. Amen. Děkujeme všem, kteří se s námi dnes modlili. Růženec zakončíme znamením kříže. Ve jménu Otce i Syna i Ducha Svatého. Amen.

0: Bylo 18 hodin a 30 minut, posloucháte Proglas a začíná Folklorní sedmička.
1: Folklorní sedmička na Proglasu.
2: Vítejte, milí přátelé lidové hudby na rozhlasových vlnách. Vítáme vás u poslechu dalšího v pořadí 212. kola Folklorní sedmičky. Prozatím jediné a tudíž jedinečné hitparády lidových písní na rozhlasových vlnách. Zdraví vás hudební redaktorka Helena Bredfeldová a mistr zvuku Roman Kabelka a přeji vám klidný a ničím nerušený poslech. Ze studia Proglasu v Brně pod Špilberkem zdravíme všechny naše posluchače u všech druhů rozhlasového příjmu, ať už nás posloucháte v premiéře, v repríze či z našeho audioarchivu. Samozřejmě se těšíme na vaše hlasy, které můžete poslat od skončení dnešního pořadu až do čtvrtka 18. června do 12. hodiny polední. Dnes vám nabídneme obvyklých 7 písní v podání zpěváků a lidových muzik z Čech, Moravy i Slezska. Hlasovat můžete pro 1 až 3 z nich. Každý váš hlas může rozhodnout o postupu vašeho favorita a vám po případě k zajímavé hudební ceně. Podle pravidel hitparády může píseň zaznít 3x. Pokud ji svými hlasy posunete do dalšího kola, vystřídá ji druhá, po případě třetí od stejného interpreta či hudební sestavy. Nejsnazší hlasování je pomocí SMS na číslo telefonu hudební redakce, tedy 736 510 850, nebo formuláře z webových stránek Proglasu. Tam si ostatně můžete přehráním pořadu zopakovat všechny soutěžní písně v čase, který vyhovuje zrovna vám. Možnosti hlasování pochopitelně rádi zopakujeme v závěru pořadu. Do dalšího kola postoupí nejméně 3 při rovnosti hlasů, jako tentokrát, i více písní. Ty, kterým se nepodaří uspět v hlasování, v dalším kole nahradí novinky. Teď už je čas na výsledky minulého kola. Pouze 3 hlasů přišla na podporu souboru Valašský vojvoda z Kozlovic, obce z podhůří Beskyd na pomezí Moravy a Slezska a jejich sadě starodávných Změrkovic. Na novinkové pozici je nahradí kapela Duvaj z Miltic se zpěvačkou Eliškou Mikéskovou a sadou s incipitem Dubravěnko Zelená. Kapela Duvaj tak symbolicky zve na srpnový festival do Milotic, kterému se budeme časem věnovat i ve folklorním okénku.

Minule jsme symbolicky připomněli výročí narození paní Věry Příkazské písní Široký hluboký, kterou nahrála s plzeňským lidovým souborem, tedy s Plzeňáky. Těsný nepostup její příznivce mrzet nemusí. V našem exkluzivním zlatém výběru folklorní sedmičky už ji totiž máme. A kdo má zájem, může si z našeho audioarchivu pustit obě nedávno natočená folklorní okénka s jejími písničkami. Další novinkou si připomeneme dominantní region letošního mezinárodního folklorního festivalu ve Strážnici, kterým bude Podluží. Zaspívá vám jedna z podlužáckých legend Joška Severin se svou cymbálovou muzikou vojenskou Můj koníčku ryzovraný. Ať se vám líbí.

Poměrně malý počet odeslaných hlasů poskytl šanci k postupu v naší hitparádě více písním než obyčejně a z kola minulého. K postupujícím se tak na třetím místě řadí muzika Radošov z Veselí nad Moravou s primášem Radimem Havlíčkem. Píseň Páslo dívča husí z alba Láska a vojna zazněla minule už po třetí. Proto Kláru Plaširibovou vystřídají Veronika Ulmanová a Petr Světlík s písní Náš Janošek nic nerobí. Pokud ji znovu podpoříte hlasováním, zazní cymbálová muzika Radošov i v příštím kole.

Na dělené postupové pozici se těsně udržela i mladá dudácká muzika Strakonice se svojí třetí písní ze stejného alba. Je to myslivecká v rytmu tance kolečko U Hosína je louka zelená v úpravě Patrika Řeginy.

Z novinkové pozice jste k postupu vybrali něžný dívčí hlas zpěvačky rodem ze Strážnice Anny Můčkové. Na album Moravské hlasy Jižní Morava si v roce 2017 vybral vydavatel Jiří Plocek. Zpěvačka a cymbalistka dnes už pod vyvdaným příjmením Habancová je dnes ředitelkou kulturního domu Strážničan ve Strážnici. Přesto, jak sama nedávno uvedla v podcastu Folklor a city, je lidová hudba a zpěv stále trvalou součástí jejího života. Jí i písni Zpívala bych sobě přejeme, ať se vám opět líbí.

0: když za jinou chodíš, švarný šohajíčku.
1: Postupové místo uhájila cymbálová muzika z Osvětiman. Půvabný ženský dvojzpěv Jany Krýsové a Věry Mičkové v písni Proč Krušinko v břehu stojíš obsadil ve vašem hlasování za minulé kolo znovu druhé pořadí. Blahopřejeme.
2: Proč

První pozice ve vašem hlasování ozdobila opět zpěváka z Horňácka Martina Čambala. Výrazný představitel tradičního horňáckého zpěvního stylu, který už, jak jsme několikrát připomněli, by si zasloužil vlastní profilové album, nám tedy zopakuje zbojnickou baladu Zaplakala Drýnová už po třetí z alba Zpívání z Horňácka. Pokud Martina Čambala podpoříte, uslyšíte příště jinou píseň v jeho podání.

Právě dozněla nabídka 212. kola hitparády lidových písní na vlnách Proglasu. Na řadě je stručná rekapitulace soutěžních písní. Jako první to bude píseň Důbravěnko zelená v podání kapely Duvaj z Milotic se zpěvačkou Eliškou Mikéskovou.

Pak je tu skladba Můj koníčku Rizobraný v podání podlužácké legendy Jošky Severína a jeho cymbálové muziky.

V jedné z novinek tohoto soutěžního kola se opět objeví cymbálová muzika Radošov, tentokrát s písní v podání Veroniky Ulmanové a Petra Světlíka Náš Janošek nic nerobí.

Znovu se na pozici v postupu udržela mladá dudácká muzika Strakonice, tentokrát s mysliveckou v rytmu tance Kolečko u Hosína je louka zelená.

0: Muzika!
1: Zpívala bych sobě.
2: Z novinek minulého kola jste vybrali strážnickou zpěvačku Anu Mučkovou Habancovou s písní zaspívanou a kapela Zpívala bych sobě. Co je?

0: krásy.
1: Na druhém místě se opět umístila cymbálová muzika z Osvětiman s písní Proč Krušinko v břehu stojíš v podání Jany Krýsové a Věry Mičkové.

0: To je z dnešního kola vše. Další soutěžní kolo folklorní sedmičky zazní v premiéře v sobotu 20. června. Hlasovat tak můžete od skončení dnešního pořadu až do čtvrtka 18. června do 12. hodiny polední. Máte několik způsobů, jak podpořit své favority. Přes formulář na našich webových stránkách, mailem na adresu bredfeldova@proglas.cz a též SMS-kou na číslo hudební redakce 736 510 850. To je pro dnešek všechno. Všem posluchačům děkujeme za pozornost a přejeme krásný víkend. Pro dnešek se s vámi loučí z hudební režie Roman Kabelka a od mikrofonu Helena Bredfeldová. Těšíme se s vámi naslyšenou za týden na stejné stanici a ve stejném čase.
1: Folklorní sedmička. Naladíte každou sobotu v 18.30.
2: Bylo 19 hodin, posloucháte Proglas a od mikrofonu vás zdraví Josef Javůrek. A také už vítám u rozhlasových přijímačů všechny kluky a holky, protože začíná večerní zíváček.

Dnešní pohádka Zuzany Novákové nám bude vyprávět o tom, jak se nevyplácí důvěřovat slibům o rychlém zbohatnutí.

0: co všechno je k vidění na trhu v Orientě, v těch zemích daleko od nás, kde svítí slunce, až jsou všichni dočerna jak dobře vypečené bochníčky. Co je tam všechno k mání, toho ovoce, a takového, že jste podobné neviděli ani na obrázcích. Těch všelijakých ryb, zubatých a rozšklebených, že byste se jich až polekali. A různé olejíčky a voňavky, balzámy a masti, koberce a šátky, vázy, konvice a misky, vytepané z kovu i vypálené z hlíny, živí ptáci, hadi, lišky, selátka i kůzlátka, rolničky i šperky pro marnivé krasavice, voné tyčinky, které se zapalují, aby jejich jemný dým přilákal na víčka nejsladší sny, lastury i postroje na jezdecké koně, kdo ví, co všechno. Věci drahocenné i docela obyčejné, potřebné i zbytečné. Jaký tedy div, že se mezi všemi těmi prodavači záhadných i nezáhadných předmětů objevil taky jeden s malou truhličkou v rukách, s truhličkou, ve které byly kousky olova a pytlíčky se sušenými bylinami. K čemu to? Podivil se Ahmed, vesničan, který se zvědavě procházel po tržišti. Za málo mnoho, vychvaloval své zboží chlapík s truhličkou. Nenechte si ujít vzácnou příležitost. Kdo chce zbohatnout, nakupuje u mne. Chytrák se tady nespálí.
1: Což o to, chytrý jsem dost, pomyslel si sebevědomě Ahmed a oslovil podivného prodavače.
0: Moc by mě zajímalo, člověče, jak by mi kousek olova a sáček suché trávy mohl pomoci, abych zbohatl.
1: Nic lehčího, vážený a milý, odpověděl chlapík.
0: Doma vložíte kousek tohoto olova do hliněného hrnce, postavíte hliňák na oheň a až se olovo roztaví, zasypete je těmito bylinkami. Aby se divotvorné byliny s olovem dokonale spojily, musíte vlastnoručně hrncem potřepávat. Po hodině takového potřepávání se v hrnci vytvoří hrouda čistého zlata.
1: Hrouda zlata? Podivil se Ahmed a oči mu zazářily. Panečku, hrouda zlata by se nám doma opravdu hodila.
0: Máte jí mít. Usmál se prodavač a přistrčil Ahmedovi pod nos svou truhličku. Prosím, vyberte si.
1: Ahmed se dlouho prohraboval v nezhledných hrudkách, než se mu uzdálo, že našel tu největší. K olůvku dostal sáček s bylinami, bez dlouhého smlouvání prodavači zaplatil a šel. Už se nemohl dočkat, až bude doma v kuchyni a dá se do díla.
0: Hej, pane, vraťte se ještě!
1: Ahmed se ohlédl. Co ten chlapík s truhličkou na něho kývá?
0: Vraťte se, zapomněl jsem vám něco důležitého říci.
1: Ahmed se vrátil.
0: No, co pak?
1: Musím vás upozornit, milý pane, že po celou tu dobu, co budete třepat hrncem, nesmíte ani pomyslet na bílého medvěda, jak tancuje. Jinak se kouzlo nepovede.
0: Jakže? Nemám myslet na bílého medvěda, co tancuje? Zasmál se Ahmed. Pro pánečka, taková hloupost. V životě jsem si nevzpomněl na bílého medvěda.

0: vidíš, bude rouda zlata. Rouda zlata? Vykulila žena oči ještě víc. Tak, tak, celá rouda, ujistil manželku Ahmed. A teď mi dej nějaký hrnec a běž si po svých. Musím to olovo rozstavit, přisypat bylinky a pak hodinu potřepávat, aby se obojí dobře spojilo. Po hodině bude v hrnci zlato.
1: Hodně zlata? Žasla žena.
0: No, doufám, že hodně, odpověděl Ahmed. A teď běž, potřebuji úplný klid. Stačí, abych si vzpomněl na bílého medvěda, jak tančí, a nebude z toho nic.
1: Ach, tak, přikývla žena. Na bílého medvěda.
0: Hlava jí šla z toho všeho kolem. Podala manželovi hliňák a odešla z kuchyně. Připadalo jí to všechno skutečně podivné. A jsou vůbec bílí medvědi? Ahmed se vesele pustil do práce. Na tváři mu zářil úsměv, když olovo roztávalo, usmíval se ještě, když do hrnce sypal bylinky, a když začal hrncem třepat, jeho úsměv zvolna pohasínal. Ať dělal, co dělal, nemohl se zbavit představy bílého medvěda, jak tančí. Poskakoval přesně v tom rytmu, v jakém Ahmed třepal hliňákem.
1: Je bos nebo v pantoflích? Napadlo Ahmeda.
0: A hned sám sebe okřikl. Roma by do toho, co se starám, v čem skáče nějaký medvěd. V životě jsem neměl v hlavě takové pitominy. A chlapík třepal hrncem dál, třepal, až ho ruce bolely, třepal hrncem zarytě a zachmuřeně. Po hodině nahlédla do kuchyně žena.
1: Tak co, povedlo se?
0: Ahmed praštil hrncem o stůl, div se hliňák nerozletěl ve dví.
1: Nepovedlo, křičel rozhněvaně. 40 let chodím po světě a za celou tu dobu mi ani ve snu nevlezl do hlavy nějaký medvěd, který tančí, a ještě k tomu bílý.
0: Kdo ví, jestli takový bílý medvědi vůbec jsou? Zapochybovala žena.
1: No vidíš, mračí se Ahmed. A já, hlupák, na jednoho takového pořád myslel. Jak se pak mělo udělat v hrnci zlato?
0: Nic si z toho nedělej, muži, povzdechla žena.
1: Když jsem sama měla toho medvěda celou dobu v hlavě.
0: Ahmed se přestal mračit. Zlato nemám, ale za to mám hodnou ženu. Jak by jiná hubovala, že jsem se nechal napálit. Napadlo ho a pohladil manželku po tváři. Chytrák nebyl, jak si o sobě na trhu pyšně myslel. Spálil se u toho lišáka prodavače, ale nebyl ani hloupý.

Dnešní pohádka Zuzany Novákové nám vyprávěla o tom, jak se nevyplácí důvěřovat slibům o rychlém zbohatnutí. A teď už vás, děti, zvu ke společné modlitbě. Začneme znamením kříže ve jménu Otce i Syna i Ducha Svatého. Dobrý Pane, ještě předtím, než půjdu spát, tě chci chválit za dnešní den a za všechno, co přinesl. Děkuji ti, že mě máš rád a že se o mě staráš. Děkuji ti, že v každém dni dostávám tolik důkazů tvé lásky. Prosím tě o klidnou noc pro sebe i pro všechny lidi, kteří se chystají do postele. Amen. Dnešní večerní zíváček je už téměř u konce. Já vám, děti, přeji krásnou dobrou noc. Užijte si zítřejší nedělní den. Třeba zavolejte ráno do Proglasa, kde vás přivítám já s kolegou Danem. A už vám přeji dobrou noc a pouštím písničku, která se jmenuje Slepíš Ivan. Doufám, že se vám bude líbit. Tak tedy ještě jednou dobrou noc a krásné sny.

Na začátku hudebního týdeníku Slyšte lidé vás zdraví Milan Tesař, který vás tentokrát bude zvát na Portu, konkrétně tedy na 60. ročník festivalu Porta a konkrétně na jeho finále do Řevnic u Prahy. Bude se konat ve dnech 26. až 28. června. A protože jde o takové jubileum, vystoupí letos na Portě řada vítězů z minulých let. My si v první části pořadu představíme některé letošní finalisty a v druhé části pak právě některé vítěze Porty z posledních zhruba 20 let. V polabském kole Porty letos zvítězil Pavel Houfek, který momentálně pracuje na svém solovém albu Nad věcí. My máme k dispozici pouze starší nahrávky s kapelou Pavel Houfek Band. Pustíme si píseň Malý zázrak.

To byl Pavel Houfek, jeden z finalistů letošní Porty. Porta funguje tak, že vždy během jara se konají oblastní kola ve všech regionech Čech, Moravy a Slezska. Obvykle do Řevnic postupuje finalistů více, ale letos, protože jubilejní 60. ročník festivalu má speciální program, mohl z každého kraje postoupit pouze jeden soutěžící. Z moravskoslezského kola porota vybrala písničkářku Elku. Ta v loňském roce vydala album Jedeme domů, které produkoval Martin Kišperský. Z této spolupráce vzešel i novější singl Teď, který si poslechneme. Na Portě by Elka měla vystoupit s doprovodem kytaristy Adama Kubáta a baskytaristy Matyáše Zamazala.

Porta sice funguje systémem oblastních kol v jednotlivých regionech, ale interpreti se nemusí hlásit podle místa svého bydliště, proto i Elka, která žije na Jižní Moravě, soutěžila v Moravskoslezském kole a vyhrála v něm. V Chřibsko-Karpatském kole zkoušel své štěstí Pavel Tabásek se svou kapelou Partia. Pavel není na scéně žádným nováčkem, slavil úspěchy ještě na posledním ročníku festivalu Zahrada v roce 2011. Jeho kapela hraje ve složení kytara, dobro, baskytara a bicí. My si poslechneme i v tomto případě starší nahrávku s názvem Cigánská.

0: nejde.
1: Zatímco Pavel Tabásek se do finále Porty dostal jako už ostřílený muzikant, Mňau Mňau Band je na naší folkové scéně nové jméno. Nicméně i v této kapele jde o známé tváře. V čele skupiny stojí úspěšná písničkářka Saša Niklíčková se svým manželem Láďou. Dalšími členy pak jsou Aleš Rogalevič, známý ze skupiny Choroši, a David Schellenberg z kapely Isara. Mňau Mňau Band je středočeská kapela, ale do finále Porty postoupil z oblastního kola ve Svitavách. K tomu doplním, že Saša Niklíčková jako soutěžící v rámci různých formací postupně mapuje kola Porty po celé republice. Tady je Mňau Mňau Band a z alba Vcuc píseň Kánoe.
2: Raz.

kajaku plul jsem kránu po arktickém okeánu. Orkán skučel v slunka jasu, zrak mi šejdrem šel. Oči mhouře v pololehu, cvakl jsem tou kánohehu, nahmatat tě kolem pasu poprvé jsem směl. Vždy jsem toužil puman, želce, co ve vodě dýše, mělce, sanice mi neohýše.

0: jak dávají sněžné lišky spáč. Dobrý den,
1: dobrý den.
0: Z naší cesty potulení stanou nová pokolení, zhlížet na ně bude svý.

0: Papu Hulk.
1: Papu Hulk.
2: Papu Hulk.
0: Papu Hulk.
1: Papu Hulk.
2: Papu Hulk.
0: Papu Hulk.
1: Papu Hulk.
3: V pořadu Slyšte lidé vás dnes zveme na finále 60. ročníku Porty. Bude se konat v Řevnicích u Prahy od 26. do 28. června. Středočeský Mňau Mňau Band nebude jediný, kdo na Portu přiveze humor. Konkurovat mu rozhodně bude také brněnské trio Alfa Srnec. Jeho členové se kdysi sešli v jedné IT firmě a na Portě rozhodně nebudou nováčky. Do finále letos postoupili z kola na Vysočině. Posloucháme píseň Adam a Eva.
4: Když Adam dostal Evu, najednou bylo řevu, výčitkami otřásal se celý zatím klidný ráj.
5: Psal, že za tu děvu chce na nájem slevu.

Je zajímavé, kolik letošních finalistů Porty pochází z Brna a okolí. Už jsme slyšeli Elku a teď je skupinu Alfa Srnec, dále je to mladá kapela Sananaj, která postoupila z finále dětské soutěže Brána. A konečně přímo v Brně v oblastním kole letos vyhrála skupina Nebez tebe. I ona už na Portě v minulosti soutěžila a hlavně brněnské publikum ji zná v různých podobách od sedmičlenné kapely až po velmi komorní uskupení. Letos se Nebez tebe poprvé představili jako duo kapelníka a kytaristy Štěpána Hulce a houslistky Terky Šlahařové. Takto by se tedy měli objevit na konci června také v Řevnicích. V pondělí 29. června by pak Nebez tebe měli zahrát živě ve studiu našeho rádia. My si poslechneme píseň Mariupol, která vznikla ještě v předchozí tříčlenné sestavě.

Je to ta raketa na pilota Russian Air Force Tupoleva, co už mu začíná docházet, že tenhle týden přichází tu pozleva a zatímco dál slepě schazuje bomby, tak nestíhá myslet na svoji nádhernou ženu a na to, aby s ní splodil překrásnou dceru, už mu nezbývá ani půl vteřiny.

Pro všechny osiřelý děti, že pro toho pitomce z Kremlu a jemu podobný jsme jen nepočítatelný smetí. Je to jen píseň a nezachrání jim život, ale možná díky ní pro ně tenhle večer vyberem o trochu víc.

Hrála kapela Nebez tebe, poslední z letošních finalistů Porty, kterého si představíme. Kompletní sestavu soutěžících, stejně jako další informace o festivalu, najdete na webu www.porta-festival.cz. Celý letošní program Porty se ponese ve znamení vzpomínání. A tak toho využijeme i my a představíme nebo připomeneme si některé z vítězů festivalu z posledních zhruba 20 let. V roce 2005 finále Porty probíhalo v Jihlavě a hlavních cen interpretačních Port se udělovalo několik. Dostala ji například skupina My tři a vy nebo duo Nestíháme a dostala ji také skupina Marien v čele se skladatelem, zpěvákem a kytaristou Vítou Troníčkem. Nám zahraje píseň Básník.

0: To byla skupina Marien, vítěz Porty 2005. Ona i všichni další, které si dnes budeme v pořadu ještě pouštět, vystoupí na letošním finále Porty v Řevnicích o posledním červnovém víkendu. Porta původně vznikla jako přehlídka trampských sborů a country kapel, postupně se ale proměnila v nejvýznamnější český festival folkové hudby. V roce 2006 Porta slavila 40. narozeniny, finále stále probíhalo v Jihlavě a hlavní ceny obdržely skupiny Bodlo, Epidemie, Bluegate a písničkář Martin Rose. Epidemii se stále daří, na svém kontě má i cenu Anděl a loni vydala nové album Do sebe, které letos na Portě představí. Najdeme na něm i píseň Vracíme se.
1: Každý

V pořadu Slyšte lidé na Proglasu vás dnes zveme na finále Porty do Řevnic u Prahy. Konat se bude od 26. do 28. června. Návštěvníci festivalu mohou stanovat na louce nedaleko lesního divadla v Řevnicích, ale kapacita pro online rezervaci a nákup místa ke stanování už je letos vyčerpána. Pár míst bude k dispozici ještě přímo na místě, ale jinak pořadatelé radí zajistit si ubytování v některém z hotelů v okolí. Jinak vstupenky na festival si můžete zakoupit přímo na webu porta.festival.cz. Jak už vyplynulo z našeho vzpomínání, festival několikrát měnil své působiště. V době normalizace například doslova putoval po republice, aby vůbec mohl přežít. Divácky nejsilnější ročníky Porty se odehrávaly na konci 80. let v Plzni. V Řevnicích Porta probíhá od roku 2008. V roce 2010 se vítězem festivalu stala brněnská kapela Quanti Minoris, která svůj žánr spojení historizujícího folku a big beatu nazvala hrad folk. I ona letos přijede Portě pogratulovat k 60. Nám zahraje baladu o drobnostech na text François Viona.

se jinačí. Znám sluný čas i vichřici, znám jabloň, kde se plody zračí. Znám strom, jež čerstvá mi zasmáčí. Znám vše, co stejné neměné. Znám cokoliv, jen sebe ne.

znám drahý kabát po límci, znám mnicha, jak se v kábi mračí, znám pána jdeli sloužícího.

Hrála nám skupina Quanti Minoris, vítěz Porty z roku 2010. Opět jedna sonda do historie. V době, kdy byla ještě Porta rozdělena na žánry, se v některých letech country část konala neveřejně, protože režim považoval americkou hudbu za problematickou. Tyto doby jsou dávno za námi, ale je pravda, že country dnes už na Portě moc neuslyšíte. Až na výjimky, jako budou letos v roli dalších gratulantů a hostů Zelenáči nebo Věra Martinová. Vítězem 50. ročníku festivalu v roce 2016 byla jihlavská skupina Rendezvous. I ona je stále na scéně a nedávno vydala nové album Finistère. Z něj si poslechneme pohádku o malém Leknínu.

Festival Porta se v 80. letech stal hlavní platformou české folkové, trampské a country hudby a pravidelně tehdy hostila i zahraniční muzikanty. V 90. letech došlo k rozdělení. Dosavadní hlavní dramaturg Porty Michal Jup Konečný začal organizovat festival Zahrada, který se nadlouho stal naším největším a nejdůležitějším festivalem této hudby. Sama Porta byla rozdělena na Portu a Trampskou Portu a takto dvoukolejně několik let střídavě žila a živořila. A právě až přestěhování do komorního, ale důstojného prostředí lesního divadla v Řevnicích jí vdechlo nový život. Navíc po skončení Zahrady se soutěží kapel a písničkářů Okrtky znovu stoupla na ceně jedinečnost Porty jako festivalu, který vyhledává nové talenty po celé republice a občas také v zahraničí. V roce 2021 například ve finále zvítězil projekt Luz v Česku usazené nizozemské písničkářky Luz van Schaik. Její píseň Good Things si teď poslechneme. Well, the guru...

0: To byla Luz van Schaik, vítězka 55. ročníku Porty z roku 2021. I ona se letos na festivalu objeví. Mimochodem na třetím místě v roce 2021 skončila Saša Niklíčková, kterou jsme dnes zmínili v souvislosti se skupinou Mňau Mňau Band. Na Portu letos přijede také vítěz ročníku 2022, skupina Vehyba, stejně jako vítězka ročníku 2023 Marie Tilšarová a opět jedna spojitost s Mňau Mňau Bandem. Ladislav Niklíček dostal v roce 2023 autorskou Portu za píseň Balkónovej tramping. My si poslechneme Marii Tilšarovou, ale já zmíním aspoň pár vítězů Porty ze 70. a 80. let. Tehdy festivalem prošli a zabodovali na něm například Spiritual Quintet, Pacific, Brontosauři, Fešáci, AG Fleck, Neres, Nezmaři, Poutníci, Fleret, Kamelot a další. Tady je Marie Tilšarová a píseň Taková jsem.
1: Někdy jsem sama, víc než si přeju, jindy zas prosím o kousek ticha, pak si zas říkám, jak je to krásný, když kolem mě všechno to žije, nevím, co chci,

Selečková, která vystupuje pod uměleckým jménem Ališi. Poslechneme si píseň Cizinka na melodii tradicionálu Wayfaring Stranger.

Přestože je dnes Porta komornější než v době své největší slávy, stále patří k nejdůležitějším místům pro objevování nových folkových talentů. Proto všem, kdo se o tuto scénu zajímají, doporučuji sledovat jednotlivá oblastní kola a také finále Porty. Festival pro ty, kdo se jej nemohou účastnit osobně, streamuje svůj program na YouTube. My se rozloučíme písní loňského vítěze skupiny Lautrec. I to je vlastně relativně nová kapela, složená ze zkušených muzikantů. Působí v ní Martin Kalenda, který získal Portu už v roce 1998 s kapelou Mrakoplaš. Dále Michal Bulíř, což je bývalý člen skupiny Jen tak, která na Portě zvítězila v roce 1992. A třetím členem je kytarista se zkušeností z různých žánrů, písničkář a adventistický farář Roman Hampacher. Skupina Lautrec nám připomene svou píseň Velkej vůz. Budu rád za vaše reakce na tento pořad, případně třeba za zážitky s kterýmkoliv z 60 ročníků Porty. Naslyšenou u dalších pořadů se těší Milan Tesař. Zvuk měl na starosti Šimon Vítek.

0: Krásný den, je tady další Charitalk, další díl pořadu se zajímavými lidmi z oblasti Charity Česká republika a od mikrofonu vás zdraví René Kekely. Mým dnešním hostem je inženýr Petr Seidl, který je zástupce ředitele oblastní Charity Kutná Hora, vedoucí centra Maják, sociální pracovník. Petře, krásný den.
1: Já vám taky přeju všem krásný den.
0: Vy máte takovou specialitu, vy se primárně věnujete práci s dětmi, tomu dětskému, nechci říct publiku, ale ono to vlastně někdy tak je. Jaká je práce s dětmi pro vás? Co pro vás znamená?
1: Práce s dětmi není jednoduchá, ale je fajn. Takže to si myslím, že je tak zhruba popsaný, jak ta práce vypadá. A jinak my máme v Charitě v Kutné Hoře 10 středisek, a z toho 5 pracuje s dětmi, takže to není jenom naše středisko, těch středisek je mnohem víc a ta práce je taková komplexnější.
0: Kutná Hora, to není jenom chrám svaté Barbory, to není jenom Koudelníkův syn, to je krásné české město. V tom městě se odehrávají příběhy spousty lidí a vy s těmi dětmi, s kterými pracujete, tak vlastně na jaké bázi? Co to je za děti? Co s nimi děláte?
1: Tak, my máme dvě služby. Jednu službu máme přímo pro rodiny s dětmi a to jsou děti vlastně do 18 let. A druhá služba je přímo zaměřená na práci s dětmi. To jsou nízkoprahové kluby. Ty kluby máme dva. A první klub je, to je klub Majáček, který je pro děti od 6 do 13 let. A pro větší děti je tam klub Kotva a to je pro děti od 13 až do 26 let, pokud to nejsou děti, teda tak už to jsou dospělí.
0: Je to tedy tak, že vlastně vyvíjíte činnost pro to, aby jinými slovy, mimo jiné, se děti takzvaně neflákaly po ulicích, aby nenapadly nějaké nepravosti, které by je třeba mohly časem dostat do nějaké složité situace?
1: To je jedna stránka naší práce. A další stránka je řešit problémy s těma dětma, který mají, protože přestože si spousta dospělých myslí, že děti neřeší problémy, tak oni ty problémy mají. A vlastně i když je problém v rodině a ta rodina přestane fungovat, ať na bázi sociálního problému nebo existenčního problému, tak ty děti to vnitřně řeší.
0: Děti se nám docela mění, myslím tím povahou a zaměřením postupem let, tak když to máte možnost srovnat třeba před 10 lety a dnes, tak v čem jsou ty děti jiné?
1: Myslím si, že nynější děti jsou víc závislé na internetu a na těchto poskytovaných službách. A jako by tomu víc věří. Všechno, co se píše tam, oni berou jako, že je fakt. I přesto, že se jim snažíme vysvětlit, že to tak nemusí být, že nevědí, kdo je na druhé straně toho aparátu nebo toho zařízení, tak oni to prostě berou jako, že to, co je na internetu, to je směrodatný.
0: Já říkám, že sociální sítě stejně jako oheň nebo voda jsou dobrý sluha, ale zlý pán.
1: Přesně.
0: Zvlášť pro děti. Musíte často pracovat s tím, že něco vidí na Instagramu, na Facebooku, na jiných sítích a může to začít od nevinné hry až po nějaké sebepoškozování, kriminální činnost, protože tam je opravdu malý krůček. Musíte hodně vysvětlovat a hodně ukazovat, kudy ano a kudy už ne?
1: Musíme, protože děti jsou v tomhle. Oni, jak jsou ještě hraví, tak oni ty výzvy, třeba co jsou teďka na TikToku, tak to je velký problém, protože oni to berou jako hru a vlastně vůbec nechápou, že tam dochází potom k sebepoškozování a že může dojít i prostě jako úplně ty nejfatálnější věci, která může nastat, jako ta smrt, protože teďka běží výzva, která je zaměřená na škrcení.
0: Všichni jsme to viděli a tam by samozřejmě asi měla nastoupit trochu víc, si myslím, policie a hlavně rodiny. Protože bez dětí by nebyly rodiče a bez rodičů děti, tak je to i práce s dospělými, práce s těmi rodiči, případně se sourozenci staršími, protože i přes ty lze ty děti ovlivnit.
1: Určitě, jak jsem říkal, my pracujeme s celými rodinami, protože, co si budeme říkat, doba je složitá a i rodiny, které byli zabezpečený, tak se dostávají prostě do situace, kdy se dostávají do finančních problémů a nějakých existenčních problémů. Takže naše práce je vlastně stabilizovat nějakým způsobem tu rodinu a individuálně pracovat s těmi dětmi.
0: Na co vy jste nejenom jako zástupce ředitele oblastní charity, sociální pracovník, vedoucí centra Maják, ale i držitel ocenění Stříbrný charitní kříž, Pyšný Petře, z toho, co se vám zatím podařilo?
1: Já musím říct, jako, že jsem pyšný na tým, který mám, protože bez toho týmu bych si jako jedinec nic nedokázal. A to je fakt. A jsem pyšný na každý malý úspěch, který se nám podaří. Jako nám, jako kolektivu. Protože těch úspěchů, řekněme si, v určitých oblastech není moc, ale od to z nich máme větší radost.
0: Když do těch vašich projektů ta děcka přijdou, nebo i s těmi, ty rodiny s těmi dětmi, tak jaká je náplň? Co vlastně vy s nimi všechno můžete tvořit? Co je takového, na co se můžou těšit?
1: Tak máme tam nějaký standardní věci, které děláme na klubu, a pak máme projekty, a ty projekty jsou různého charakteru. Máme tam třeba Enviro projekt, máme tam projekt, který se jmenoval Zdravá svačinka, kde těm dětem ukazujeme, jak se správně jíst, jak správně si připravovat něco zdravýho, protože, co si budeme říkat, není to úplně jejich priorita. A v rámci tohoto projektu jsme třeba dělali, že ty děti si vypěstovali vlastní zeleninu a zkoušeli si, jaká to je práce, než z toho semínka vyroste třeba ta řektvička, aby ji potom mohli sníst.
0: Baví je to, když tak vymýšlíte tyhle různé věci?
1: Jako jsou věci, které je baví, a protože k nám nemusí chodit povinně, k nám můžou chodit, když chtějí, tak právě s nima komunikujeme, co se jim líbí, a na základě toho vybíráme projekty, které jsou pro ně přitažlivé a něco jim dají.
0: Kolik máte dětí, o které se tak staráte? Kluba?
1: Tak jako služba má za rok, do těch nízkoprahových klubů chodí za rok zhruba 130 dětí.
0: Mm-hmm. Zapojujete i do nějakých činností projektů charity VIS, třeba Tříkrálová sbírka nebo nějaké další věci? Jsou i ochotny ty děti se do toho zapojit sami, nebo je musíte je trochu nutit?
1: Jako záleží to samozřejmě, samozřejmě na věku dětí a na ochotě, ale zapojují se. Ty menší mnohem raději než ty větší, protože samozřejmě, když už jsou ty děti v pubertě, tak oni to všechno berou tak jako, že je to, jak to mám říct slušně, že je to pruda. Mm-hmm. ale ty menší děti se zúčastňují rádi, a když s těma dětma i s těma většíma, když jim vysvětlíme ten princip a o co tam všechno jde, tak máme mnohem větší potom zájem z jejich strany. No.
0: Hmm. Je nějaký cíl, který byste rád dosáhl, nebo s vaším kolektivem, nebo nějaký plán, který byste rádi rozvinuli do budoucích let?
1: Tak teďka se zaměřujeme na terénní službu.
0: Hmm.
1: Jsme ve fázi, kdy testujeme terénní programy. A
0: to znamená tedy konkrétně?
1: To znamená konkrétně, že kolegyně z těch klubů chodí do města a vytipovávají si místa, kde se nám děcka scházejí, a snaží se jim s nima navázat kontakt a potom začít s nima pracovat. A začali jsme jezdit do terénu autem, protože v rámci Tříkrálové sbírky se nám podařilo koupit auto, takže teďka můžeme jezdit i do obcí, které jsou na Kutnohorsku, a můžeme rozšiřovat takhle naše služby.
0: Víme, že za každým člověkem v životě je nějaký příběh, nějaký lidský příběh. Máte vy nebo vaše kolegové nějaký příběh nějakého dítěte nebo teenagera, kterého jste takzvaně zachránili, který by třeba skončil špatně, nebo třeba v rámci rodiny?
1: Jako máme samozřejmě takovýhle příběhy, ale konkrétně vám nemůžu říct co, protože samozřejmě jako v těch službách mám takový zpovědní tajemství.
0: Spíš tak okrajově, co tak nastalo, aniž bychom zabíhali do detailů, ale třeba, aby to bylo takové jako varování, co všechno se může stát.
1: Může se stát ve své podstatě cokoliv. Máme velkou radost, když děti, které měli velký problémy ve škole, nám udělají až učňák třeba. Že se fakt podaří, že ty děti vydrží na tom učňáku a že udělají závěrečnou zkoušku. Z toho máme obrovskou radost. Potom, když najdou dobrou práci a když prostě se těm dětem začíná dařit, když si najdou partnera, protože my vlastně s nima jsme v kontaktu až do těch 26 a některý k nám chodí i potom, aby ukázali svoje partnery a partnerky a děti, a to nás moc těší, že s náma zůstávají v kontaktu a že o nich víme i dál, jak se jim daří.
0: Docela takovým ožehavým tématem ve společnosti, ono to bylo vždycky, teď se o tom víc mluví, tak je šikana mezi dětmi. Zažíváte nebo řešíte to i vy? Měli jste nějaký takový problém, kdy jste třeba museli zasáhnout? Nemyslím jenom ve vaší skupině, ale třeba jste někomu pomohli, někdo se svěřil z těch děcek.
1: Takhle u nás řeknu, protože my máme nastavený pravidla v klubech, takže tam k šikaně jako takový nedochází, ale víme, že ve škole jsou takový problémy. Zase spolupracujeme s těma školama, takže víme třeba, kterých dětí se to konkrétně týká a můžeme to potom s nimi rozebrat u nás na klubu a dát zpětnou vazbu do ty školy. Samozřejmě jako za spolúčastí těch dětí, a ty děti vědí, že v tyhle ty problematice jednáme a chceme s tím něco udělat a že to není správný, a tak s nima potom takhle pracujeme a rozebíráme to.
0: Spolupráce se školami, jak funguje? Jsou školy rády? Máte nějaké dobré vztahy, že vlastně vůbec něco poškolního po tom čase, kdy ty děti odejdou z té školy, myslím v pondělí až pátek, že nejsou na té ulici nebo nejsou jenom sami doma?
1: Tak my máme v našem okolí, co je naše středisko, tak máme dvě školy a musím říct, že s nima máme velice dobrou spolupráci. Vlastně ta spolupráce se moc prohloubila v době covidový, kdy tam děti, které měly distanční výuku, neměly prostředky k tomu, aby se připojovali na tuto distanční výuku. Takže v rámci zase spolupráce s Eduzměnou jsme, což je nadace, která u nás působí, tak jsme sehnali i notebooky, které měly na zápůjčku, sehnalo se jim připojení na internet. A děti, které neměli podmínky doma na učení, protože když jich je v jedné místnosti 6, tak samozřejmě ty podmínky jsou velmi, velmi nulový, velmi, velmi mizivý, tak jsme jim poskytli naše prostory a oni mohli se připojovat u nás na majáku. A tím jsme vlastně s těma školama začali takový kontakt, a pokračujeme v tom i teď, takže o některých dětech se nám dostává zpětná vazba ve škole, že se třeba najednou hodně zhoršili a jestli bychom nezjistili, co se stalo, jestli tam není nějaký problém. A tak. Takže to takhle to funguje a tak by to si myslím mělo fungovat.
0: Ta vaše činnost charitní je hrazena samozřejmě z prostředků charity. Sehnat peníze, to je dneska to nejtěžší, nejsložitější a myslím si, že každý, kdo to umí, tak je, nechci říct půh, ale vlastně dneska trochu ano, berme to trochu z nadsázce. Vedle vás sedí člověk, který nás bedlivě poslouchá, člověk, který přišel s takovým úžasným projektem, který nám dnes představí, a to je Milan Vlasák, je to fundraiser Charity Česká republika. Milane, krásný den.
2: Dobrý den.
0: My tady kromě nás tří v tom studiu, tak máme ještě dva takové tady, jak to říct, takové dvě postavičky. On je teda jeden, ale máme ho tady dvakrát. Je to takový krásný bílo-šedý hnědý plyšák. A jmenuje se Daránek. Tak Milane, řekněte mi, proč Daránek a k čemu je vlastně, k čemu je dobrý?
2: Možná by bylo ještě dobré uvést zmínku, že ten plyšáček je ve formě malého beránka. Mm-hmm. Je to malá ovečka. A proč zrovna Daránek? No, protože to je malá ovečka, která dostala jméno podle darů, které pomáhají dětem. Jak tady říkal můj předřečník, pan kolega Seidl, jenom v Kutné Hoře jich je 100, možná i víc. A představte si ty tisíce po celé České republice. A právě proto na pomoc všem těmto tisícům znevýhodněných dětí v podstatě Daránek vznikl. Tak proč zrovna Daránek, jsem již říkal, a proč zrovna teď na jaře, kdy v období Velikonoc spouští letos již třetí fundraisingovou kampaň na podporu znevýhodněných dětí, proč zrovna na jaře? Jaro je v našem vnímání takovým začátkem lidského života, v podstatě, kdy je velmi rozhodující, jakým způsobem se ten život na tom jaře bude formovat a jaký celý ten život budoucí vlastně bude a jakou na konci života člověk vlastně sklidí sklizeň, co všechno dokáže, kam to dotáhne, jak bude prospěšný pro ostatní lidi a tak dále a tak dále. Čili možná to bylo pár slov jakoby k časování kampaně. Samozřejmě i ten malý beránek je symbolem toho jara, dětství, nevinnosti a tak dál.
0: Každopádně Daránek, Beránek, Velikonoce, je to milá postavička, je to krásný plyšák, který může i někdo spát, když bude chtít. Vlastně, kde se vzal ten nápad? Kdo přišel s tím nápadem zrovna udělat takhle hezkého plyšáka? A kde ho vlastně můžeme získat, sehnat? Bude-li možnost?
2: Ten plyšák, který zrovna teď máme na stole, tak je v podstatě jedním z mnoha možných daránků, který nám zapůjčil pro účely propagace sbírky, focení a tak dále, jeden z našich partnerů, výrobce dětských hraček. Ale Daránek zatím nemá žádnou úplně unifikovanou podobu vizuální. A možná, že je to i dobře zatím. Ale je to hlavně o tom, jak si ho ty děti představují, jak si představují tu konkrétní pomoc. Mm-hmm. Na úvod úplně první kampaně jsme vytvořili Daránkův příběh, mm-hmm. který je o čekání party malých dětí na Daránkův příchod. Jsou kdysi v nějakém nejmenovaném zařízení pro znevýhodněné děti a malují pro Daránka obrázky, něco na způsob dopisu Ježíškovi, a špitají si o tom, co by si vlastně od něj přáli. No, na konci příběhu se jim Daránek v podobě reálné, živé ovečky se jim ukáže, děti mají velkou radost a těší se, že jim Daránek přinese to, co si zrovna přáli. Stejně tak my s tou naší sbírkou pevně doufáme, že prostředky, které nám přinese, tak budeme moct použít, nebo respektive kolegové v rámci charity, protože se jedná o celocharitní sbírku, tak kolegové v rámci charity budou moci použít pro konkrétní záměry, které je zrovna pálí, které zrovna mají v plánu pro děti udělat. Tady pan kolega jistě moc dobře ví, že je stále co zlepšovat, že té péče by mohlo být určitě ještě daleko, daleko více. A již letos víme o desítkách konkrétních záměrů, na které budou poskytnuty prostředky ze sbírky Daránek pomáhá dětem. Tak.
0: Charita má tím pádem nejenom tu tříkrálovou sbírku s tím vizuálem těch tří králů, ale teď už i Daránka. Daránek má i své vlastní webovky www.daranek.cz. A tam tedy každý z nás může přispět libovolnou částkou, nebo jak to vlastně funguje?
2: Daránek samozřejmě má svoje webovky jako už opravdu plnotučná a plnohodnotná sebevědomá charitní sbírka a na těch webových stránkách jsou všechny možnosti samozřejmě, jakým způsobem člověk může přispět online, může přispět převodem na účet, má tam možnost zaplatit skrze QR kód a samozřejmě uvažujeme i o tom, že by s Daránkem byly umístěny, nebo pro Daránka byly umístěny kasičky ve vhodně nebo na vhodně vybraných místech a zvolených místech. Typu právě hračkářství, místa, kde se děti vyskytují, nebo v prostředí, které jsou tematicky vlastně s dětským světem spojená.
0: Ta komunikační kampaň potrvá od 3. dubna do 20. května. Peníze jdou teda primárně dětem, znevýhodněným dětem, ať už jsou to na různá azylová zařízení, na služby a na projekty, což je velmi bohulibá činnost. Petře Sajdle, co vy na to, že vznikl takovýhle projekt, který už má konkrétního i konkrétní podobu, nebo nechci říct maskota, ale konkrétní osobnost v podstatě, protože to je osobnost, ten beránek. Co vy na to?
1: Já si myslím, že to je skvělá myšlenka a když se dívám na tu, na toho maskota, tak je opravdu úplně k pomuchlání.
0: Že jo? No. Myslím, že pro děti i pro dospělé.
1: A musím říct, jako, že my jsme finanční podporu z Dehánka už čerpali. Mm-hmm. Ne přímo na našem středisku, ale středisko na Sioně. Mm-hmm. A nakupovali si za to speciální pomůcky pro postižené děti, mm-hmm. protože středisko na Sioně vlastně má tuto cílovou kategorii dětí a jeho působnost je celý středočeský kraj, takže v rámci své služby nakoupili speciální pomůcky a rozdali je těm rodinám domů a oni můžou s těmi dětmi cvičit, i když tam nejsou naše kolegyně, takže za to moc dík.
0: Víme, že zrovna podobné pomůcky nejsou zrovna levnou záležitostí, že paradoxně ti, kteří to nejvíc potřebují, tak většinou si buď musí připlatit nebo najít nějakou organizaci, jako je Charita Česká republika. Což je fajn, že ta možnost tady dneska je. A je asi fajn, že žijeme v České republice, že žijeme v poměrně vyspělé společnosti, kde jednak pořád ještě jsou prostředky na to, aby se pomáhalo a že vznikají díky vám a díky všem takovéhle projekty. Na co vy dva byste třeba nejvíc zaměřili ten fokus, kdyby se mělo těm dětem nejvíc pomáhat? Já vím, že to spektrum je široké, ale když to tak jako vidíte kolem sebe, nejde jen, myslím, jenom o handicapované děti, ale celkově, co tak jakoby pálí ta problematika.
2: Já osobně cítím takovou velkou potřebu, aby děti měly možnost co nejlépe rozvíjet svoje přirozené schopnosti a talent. Což bohužel, již někdy na začátku zmíněné technologie, internet, sociální sítě a tak dále, bohužel v dětech hubí. A kdyby z Daránkovy sbírky šla nemalá část prostředků právě pro rozvoj osobností dětí v tom nejlepším slova smyslu, tak bych byl moc rád.
0: Hmm. A vy, Petře?
1: Já to vidím stejně. Mm-hmm. Protože ta střediska, která pracují s dětmi, tak vědí, co zrovna je takové to pálivý téma. A myslím si, že jsou schopni to realizovat, ale samozřejmě bez finančních prostředků je to nemyslitelné. No, takže já nevím, jak bych to řekl, protože já jsem strašně vděčný těm lidem, který dávají jako dary. A když jsem viděl jako na Tři králové sbírce prostě to souznění a tu vstřícnost těch lidí, a který dávají ty peníze a v tyhle ty zrovna složitý době, tak mě to prostě, jak, nevím, až dojímá, jo? Protože je to fakt něco, co by člověk nikdy ani nečekal. A bez těchto těch prostředků bychom ten život a to poskytování služeb měli mnohem složitější.
0: Milane Sajdle, když se podívám na vás jako na fundraisera, který vlastně je člověk, který se tak jako stará o ty penízky, získávání těch penízků. Je to v téhle době nejenom válka na Ukrajině, ale všechno zdražuje poměrně extrémně. Je to velké a milé překvapení, když se opravdu podaří, ať už na tu Tříkrálovou sbírku, nebo na Daránka, nebo jiný projekt třeba, získat slušné prostředky, aby se dalo pomáhat druhým. Je to i pro vás překvapení?
2: Pro mě to vlastně není ani takové překvapení, protože já jsem bytostný optimista a myslím si, že toho dobra v těch lidech je strašná spousta a že ho mají stále ještě co odhalovat. A platí taková prazvláštní křivka, když je velká humanitární katastrofa, tak se najednou vzedme velká vlna solidarity a když ta katastrofa opadne, tak ta křivka se nevrátí na původní úroveň. Ale posune se o kus výš a stane se takovou novou základnou, odkud zase roste. Spoustu lidí se naučí darovat, spoustu lidí zjistí, jak je to skvělý pocit a že bez něj jakoby skoro nemohou žít. Dělá jim to moc dobře a to je moc dobře.
0: To je taková hezká závislost.
2: Je to taková
0: mála závislostí,
2: který... Jedna z pozitivních, opravdu pozitivních závislostí, na které vždycky kývnu.
0: Který bychom měli podporovat, ano. No tak si budeme přát, ať to všechno funguje, ať je spousta pozitivně naladěných dárců, ať je spousta spokojených dětí a rodin a rodičů, ať se vám hlavně podaří získávat ty prostředky na všechny ty činnosti, které máte ve své gesci. No a hlavně daránek, ať se stane opravdu takovým symbolem toho dárcovství, nejenom na tom jaře, že jo. Takže to je symbol, který kromě toho, že je potřebný, tak je i roztomilý.
2: Možná bych ho v podstatě ještě toho daránka nějakým způsobem představil jednou krátkou větou, která je vlastně jakoby esencí celého jeho poslání. Daránek přichází proto, aby to ti nejmenší měli co nejlehčí. A tím bych zakončil možná svoje povídání o něm.
0: No tak já děkuji Milanu Vlasákovi, fundraiserovi Charity Česká republika, duchovnímu otci kampaně Daránek, www.daranek.cz, tam se dozvíte víc, a taky inženýru Petru Seidlovi, který je zástupcem ředitele oblastní Charity Kutná Hora a vedoucím centra Maják. Pánové, moc děkuji za milé povídání, za přínosné povídání a vám oběma, vám všem, vašim rodinám hezké Velikonoce a krásné jaro.
2: Děkujeme za pozvání a přeji všem totéž.
1: Já taky moc děkuju a připojuju se k přání a přeju taky krásné a nádherné prostě Velikonoce, ať to všichni užijí.
0: No a od mikrofonu se s vámi loučí a na další Charitalk se těší René Kekely.

Bylo 21 hodin, posloucháte Proglas a od mikrofonu vás zdraví Josef Javůrek. Nyní vás zvu do společenství modlitby večerních chvál.

0: Milí posluchači, vítejte v sobotním podvečeru. Dnes je památka Panny, neposkvrněného srdce Panny Marie. Texty breviáře ovšem už dávají přednost prvním chválám 11. neděle v mezidobí. Budeme se tedy modlit ze 3. týdne žaltáře. V novějším papírovém vydání breviáře je to strana 1143 a dál. 1143 a v původním 1024. 1024 a dál. No a pouze antifona mariánská, ta je v novějším na straně 789, tedy k této 11. neděli, a v původním na straně 699. Bože, pospěš mi na pomoc.
1: Slyš naše volání. Sláva Otci i Synu, i Duchu Svatému, jako byla na počátku, i nyní, i vždycky, a na věky věků. Amen. Aleluja.
0: Ze srdce vždy děkujeme Stvořiteli svému a vděčnost prokazujeme každou chvíli jemu. Šťastná je hodina, v kterou člověk s vděčností a upřímnou vroucností na Boha vzpomíná.
1: Neb tento svět pomine, i marnosti jeho, jako voda uplyne, vše, co v něm slavného, ale my z hrobů ven, byť sebe hlubší byli, poleží se v nich chvíli, vstanem zas v soudný den.
0: Tak Bůh Otec uložil všech věcí Stvořitel, svůj život vynaložil, proto můj Spasitel, abych s ním žil věčně. Duch Svatý to stvrzuje, v srdci mém osvědčuje, vím o tom bezpečně.
1: Od východu slunce až na jeho západ buď chváleno Hospodinovo jméno.
0: Chvalte Hospodinovi služebníci, chvalte jméno Hospodinovo.
1: Buď velebeno Hospodinovo jméno, nyní i na věky.
0: Od východu slunce až na jeho západ buď chváleno Hospodinovo jméno.
1: Povznesen je Hospodin nade všechny národy, nad nebesa jeho sláva.
0: Kdo je jako Hospodin náš Bůh, který trůní na výsosti a zhlíží dolů na nebe i na zem?
1: Slabého zdvihá z prachu, ze smetiště povyšuje chudého.
0: Aby ho posadil vedle knížat svého lidu.
1: Té, která v rodině byla neplodná, dává bydlet jako šťastné matce dětí.
0: Sláva Otci i Synu, i Duchu Svatému.
1: Jako byla na počátku, i nyní, i vždycky, a na věky věků. Amen. Od východu slunce až na jeho západ buď chváleno Hospodinovo jméno. Vezmu kalich spásy a budu vzývat jméno Hospodinovo.
0: Měl jsem důvěru, i když jsem si řekl, jsem tak sklíčen.
1: Pravil jsem ve svém rozrušení, každý člověk klame.
0: Čím se odplatím Hospodinu za všechno, co mi prokázal?
1: Vezmu kalich spásy a budu vzývat jméno Hospodinovo.
0: Splním své sliby Hospodinu před veškerým jeho lidem.
1: Drahocená je v Hospodinových očích smrt jeho zbožných.
0: Ach, Hospodine, jsem tvůj služebník, syn tvé služebnice. Rozvázal si moje pouta.
1: Přinesu ti oběť díků, Hospodine, a budu vzývat tvé jméno.
0: Splním své sliby Hospodinu před veškerým jeho lidem.
1: V nádvořích domu Hospodinova, uprostřed tebe, Jeruzaléme.
0: Sláva Otci i Synu i Duchu Svatému.
1: Jako byla na počátku, i nyní, i vždycky, a na věky věků. Amen. Vezmu kalich spásy a budu vzývat jméno Hospodinovo. Pán Ježíš se ponížil, proto ho také Bůh povýšil na věky.
0: Kristus Ježíš, ačkoliv má božskou přirozenost, nic nelpěl na tom, že je rovný Bohu,
1: ale sám sebe se zřekl, vzal na sebe přirozenost služebníka a stal se jedním z lidí.
0: Byl jako každý jiný člověk, ponížil se a byl poslušný až k smrti, a to k smrti na kříži.
1: Proto ho také Bůh povýšil a dal mu jméno nad každé jiné jméno.
0: Takže při Ježíšově jménu musí pokleknout každé koleno na nebi, na zemi i v podsvětí.
1: A každý jazyk musí k slávě Boha Otce vyznat. Ježíš Kristus je Pán.
0: Sláva Otci i Synu i Duchu Svatému,
1: jako byla na počátku, i nyní, i vždycky,

0: Jak četná jsou tvá díla, Hospodine, všechno jsi moudře učinil.
1: Jak četná jsou tvá díla, Hospodine, všechno jsi moudře učinil.
0: Země je plná tvého tvorstva.
1: Všechno jsi moudře učinil.
0: Sláva Otci i Synu i Duchu Svatému.
1: Jak četná jsou tvá díla, Hospodine, všechno jsi moudře učinil. Ježíšovi bylo líto zástupů, protože byli vysílení a skleslí jako ovce bez pastýře.
0: Velebí má duše Hospodina.
1: A můj duch jásá v Bohu, mém spasiteli, neboť zhlédl na svou nepatrnou služebnici.
0: Od této chvíle mě budou blahoslavit všechna pokolení,
1: že mi učinil veliké věci ten, který je mocný. Jeho jméno je svaté.
0: A jeho milosrdenství trvá od pokolení do pokolení k těm, kdo se ho bojí.
1: Mocně zasáhl svým ramenem, rozptýlil ty, kdo v srdci smýšlejí pyšně.
0: Mocné se sadil z trůnu a ponížené povýšil.
1: Hladové nasytil dobrými věcmi a bohaté propustil s prázdnou.
0: Ujal se svého služebníka Izraele, pamatoval na své milosrdenství,
1: jak slíbil našim předkům, Abrahamovi a jeho potomkům na věky.
0: Sláva Otci i Synu i Duchu Svatému,
1: jako byla na počátku, i nyní, i vždycky, a na věky věků. Amen. Ježíšovi bylo líto zástupů, protože byli vysílení a skleslí jako ovce bez pastýře.
0: Kristus se smilovával nad těmi, kdo trpí, a kvůli nim projevoval svou lásku mocnými skutky. Buďme si toho vědomi a s důvěrou prosme. Pane,
1: ukaž nám svou lásku. Pane, víme, že jsme dnes všechno dobré dostali z tvé ruky.
0: Ať tvé dary nezůstanou bez užitku, ale přinesou v dobrém srdci hojné ovoce.
1: Světlo a spáso všech národů, ochraňuj své svědky, které jsi poslal do celého světa.
0: Zažehni v nich oheň svého ducha.
1: Dej, ať všichni přispívají k utváření světa, aby odpovídal tvému plánu.
0: A veď všechny, aby dobře chápali naléhavé požadavky dneška.
1: Lékaři těla i duše, ulehči nemocným, přispěj na pomoc umírajícím.
0: A buď nám vždycky blízko se svým smilováním a útěchou.
1: Milostivě připočti k blaženým naše zemřelé bratry a sestry.
0: Jejich jména jsou v knize života. A prosíme tě za všechny lidi, kteří trpí válkou, hladem, nedostatkem půdy, nedostatkem možnosti chodit do školy.
1: Pane, ukaž nám svou lásku.
0: Spojíme se v modlitbě, Páně.
1: Otče náš, jenž jsi na nebesích, posvěť se jméno tvé, přijď království tvé, buď vůle tvá jako v nebi, tak i na zemi. Chléb náš ve zdejší dej nám dnes a odpusť nám naše viny, jako i my odpouštíme našim viníkům, a neuveď nás v pokušení, ale zbav nás od zlého.
0: Bože, sílo všech, kdo v tebe doufají, bez tebe lidská slabost nic nezmůže. Vyslyš naše prosby a nepřestávej nám pomáhat svou milostí, abychom plnili tvá přikázání a vždycky smýšleli i jednali podle tvé vůle. Prosíme o to skrze tvého Syna Ježíše Krista, našeho Pána, neboť on s tebou v jednotě Ducha Svatého žije a kraluje po všechny věky věků.
1: Amen.
0: Děkujeme za společnou modlitbu, ať prožijete zítra krásný nedělní den. Pán s vámi.
1: I s tebou.
0: Požehnej vás všemohoucí Bůh, Otec i Syn i Duch Svatý.
1: Amen.
0: Jděte ve jménu Páně.
1: Bohu díky.

Bylo 21 hodin a 15 minut. Na Proglasu začíná koncert komorní hudby. Nejprve vyslechneme dvě skladby Wolfganga Amadea Mozarta. Nesou název Kvintet pro hoboj, klarinet, lesní roh, fagot a klavír S-dur a Andante z klavírního koncertu číslo 21 KV-467 v úpravě pro klavír a dechový kvintet. Zpívá sbor, dechový solisté, štátskapele Dresden a na klavír hraje Margita Hehenrieder. Třetí a poslední skladbou je dechový kvintet G-moll opus 88. Jeho autorem je Antonín Reicha. Hraje české dechové kvinteto. Přeji vám příjemný poslech.

0: Na Proglasu skončil koncert komorní hudby. Nejprve jsme vyslechli dvě skladby Wolfganga Amadea Mozarta. Nesly název Kvintet pro hoboj, klarinet, lesní roh, fagot a klavír S-dur a Andante z klavírního koncertu číslo 21 KV 467 v úpravě pro klavír a dechový kvintet. Zpívali dechoví solisté Staatskapelle Dresden a na klavír hrála Margita Henrieder. Třetí a poslední skladbou byl dechový kvintet G-moll opus 88. Jeho autorem je Antonín Rejcha. Hrálo české dechové kvinteto.
1: Milí posluchači, k sobotnímu večeru patří i malá nabídka redakce klasické a duchovní hudby. Nejinak tomu bude i nyní. Od mikrofonu zdraví Štěpán Grafe. Co si tedy nenechat ujít? Nedělní večerní koncert vážné a duchovní hudby zítra 15 minut po 21. hodině nabídne Bachovu zcela mimořádnou dvouhodinovou monumentální mši H-moll na latinský liturgický text. V pátek si určitě v 16 hodin nalaďte oktávu. Poprvé nabídneme záznam živého koncertu z nového studia v sídle Proglasu na Pelikově ulici. Představí se účastníci Mezinárodní Hranovy violončelové soutěže a Kociánovy houslové soutěže v Ústí nad Orlicí, kteří obdrželi ve velké mezinárodní konkurenci v roce 2026 cenu Radia Proglas. V pořadu vystoupí také nejlepší oceněné komorní soubory, které se prezentovaly na ústředním kole soutěže základních uměleckých škol v oboru komorní hra s převahou smyčcových nástrojů v druhé polovině dubna ve Františkových lázních. Závěrem připomenu, že pořad můžete poslouchat kdykoliv po premiéře i v našem audioarchivu nebo na Spotify a tento díl i s obrazem na kanálu YouTube. Přeji vám krásný čas s klasikou na Proglasu.

Imagine it.

funny how it goes.

0: Vítejte při poslechu cyklu Na stole je téma, kterým vás bude provázet Martin Weisbauer. Tématem dnešního pořadu bude Česko-francouzské kulturní centrum v Petrkově a významný český básník a výtvarník Bohuslav Reynek. Petrkov je zámeček, ve kterém žil se svou manželkou Suzanne Rinaudovou a jejich dvěma syny. Od prosince roku 2009 je zámeček památkově chráněn jako kulturní památka České republiky. V roce 2020 areál odkoupila vláda pro Ministerstvo kultury České republiky a v roce 2021 byl svěřen do správy památníku národního písemnictví. A právě ten zde zřídil Česko-francouzské kulturní centrum. S vedoucí tohoto centra Lucí Tučkovou a kurátorem Zdeňkem Freislébenem si budeme o centru Bohuslavu Reynkovi a dalších zajímavostech teď povídat. Dobrý den, já vás tady oba vítám na našich internetových linkách. Přiznávám dopředu, že vy vlastně sedíte v našem brněnském studiu, já jsem ve studiu Hradec Králové a děkuji za to, že jste si udělali čas na to, abyste nám představili Česko-francouzské kulturní centrum v Petrkově, ale nejenom to, ale i spoustu věcí, které s tím souvisí. Já bych asi začal tím, abyste nám, paní vedoucí, řekla, proč jsme se dohodli, že tento pořad uvedeme právě v tuto dobu.
1: Tak dobrý den, já děkuji za pozvání a tato doba je velmi důležitá, protože na jaře uplynulo 100 let od svatby básníka, grafika, malíře a překladatele Bohuslava Reynka s francouzskou básnířkou Suzanne Rinaudovou. Takže my celé to jaro, ale ostatně celý letošní rok si připomínáme tady tu důležitou česko-francouzskou vazbu, díky které Petrkov je vlastně dnes tím kulturním centrem a hlavně díky tomu setkání těch dvou umělců vyrostla celá ta rodinná tradice, tvůrčí práce, spolupráce navzdory hranicím a víme dobře, že velká část té spolupráce probíhala i za minulého režimu ve velmi tuhých dobách. A přesto vlastně se pronesla skrz čas, skrz všechny nepřízně. A my dnes sklízíme ovoce, když to tak řeknu obrazně, i právě tohoto sňatku. Takže za to pozvání děkuji v tuto dobu. A vlastně, abych nás časově ukotvila, tedy 1926, 13. března se Bohuslav Reynek stal mužem francouzské básnířky Suzanne Rinaudové, právě tedy u svatého Josefa a tím začala celá anabáze Petrkova a také česko-francouzské spolupráce a přátelství Reynkových, protože paní tady přijala samozřejmě jméno svého muže. Roky 1926 až 36 byly ve znamení cest mezi Francií a tehdejším Československem. Suzanne Rinaudová jako francouzka si samozřejmě vymohla, že Francii neopustí docela, a tedy po té svatbě vždycky půl roku byli v Petrkově u Bohuslava Reynka a půl roku ve Francii. Takže skutečně byl čas na to, aby ten francouzský vliv se u Bohuslava Reynka propsal. On znal již francouzskou kulturu, než Suzanne Rinaudovou poznal. Překládal například pro Josefa Floriana z němčiny, ale i francouzštiny. A sám měl mnoho načteno. Znal i francouzské výtvarné umělce. Ale když v té zemi jste půl roku, tak vždycky máte tu možnost potkávat daleko více umění, navštěvovat galerie, poznávat současné umělce i spisovatele a hlavně jezdit do těch míst, které ho inspirovaly. A to bych chtěla teď zdůraznit. Právě myslím, díky Suzanne Rinaudové se hodně rozvinulo i výtvarné umění Bohuslava Reynka. V okolí Grenoblu, ale i na jihu Francie vznikly desítky pastelů, kreseb a ve Francii začala dělat i svoji grafickou tvorbu. Takže my vlastně, když říkáme nějakých 100 let, máme pocit, že to je daleko, ale ono je to strašně blízko, protože to hmatatelné, co obdivujeme u Reynka, především grafická tvorba, ale i pastely, to mělo všechno své kořeny ve Francii.

0: Je refuse à sculpter des rêves nouveaux et pâle sur l'herbe brune et la calme des tombeaux. Et toujours elle semble attendre au carrefour de son chemin. Mais lequel, oh ma pauvre main, fallait-il prendre?
1: Teď bychom se možná mohli podívat na to samotné sídlo. Petrkov, to je zámeček, ve kterém tedy žil tento náš významný český básník a výtvarník Bohuslav Reynek, i tedy se svou manželkou po sňatku a s jejich dvěma syny. Jaký byl osud toho zámečku dále?
2: Ten zámeček nesl na sobě spolu s tou rodinou dějiny 20. století. To znamená v podstatě původně tedy rodový statek, který koupil dědeček Bohuslava Reynka. Jeho otec Bedřich ho poměrně zvelebil. Bohuslav byl jediným dědicem toho statku, což se projevilo v roce 36, kdy jeho tatínek Bedřich zemřel. A Bohuslav, byť výtvarník a básník, měl se stát opravdu i tím, kdo se stará o statek, což pro ně vůbec jednoduché nebylo. Tak nicméně pořád to bylo v jejich majetku. Potom víme, že za druhé světové války byly Reynkovi v roce 44 vyhnáni. Oni dokonce těch dekretů na vyhnání dostali několik, ale tomu poslednímu už se nedalo uniknout. A je známé, že kdo je přijal, byla rodina Josefa Floriana. Josef Florian sám nežil, ale žili jeho děti ve Staré Říši, v té moderní vile. A tam vlastně v podstatě rok Reynkovi pobývali. Následoval velmi krátký nádech, kdy dům uklidili, potom, kdy v něm rok nemohli žít, tak si můžeme představit nějaký nepořádek, nějaké pokácené stromy v zahradě, ale v podstatě areál přečkal, ale velice brzy, už v roce 47 část polností byla zabrána rodině a v roce 48 oni směli dál obývat pouze část toho areálu a byl jim zabrán. Takže za komunismu ten statek jaksi poměrně dost upadal, byly tam nejprve státní statky, později JZD. Jsou velmi známé ty fotografie, kde třeba Jiří Reynek krmí vepře, které tam měly nasazené, ale ono tam byl nejrůznější chov dobytka a kuřat a podobných, co si státní statky JZD vyvzpomněly, byť nejvíc tam máme s tím spojená ta prasata. Známe fotografie, jak Bohuslav Reynek mu vlastně pomáhal s tím krmením. A Suzanne Renaudová v těchto podmínkách zemřela v roce 64 v lednu, kdy nemohla zpátky do Francie, naposled tam byla v roce 47 na podzim a to bylo všechno. A najednou ta tíže té Vysočiny, zimní tmy, ale ta devastace toho statku, myslím, že bylo něco, co bylo veliká zkouška, asi nemít víru v Boha a tu rodinu blízko sebe, tak by to Suzanne Renaudovou asi úplně zlomilo, ale byly to velmi těžké roky. Takže ten zámeček je taky symbolem bohužel dějin 20. století, ale netýkalo se to jenom Reynků, týkalo se to mnoha jiných básníků, ale i hospodářů na Vysočině. A pro mě je hrozně důležité a pro nás, pro všechny, nevyjímat Petrkov z toho, že to je také bývalá hospodářská usedlost. Protože těch rovin je tam několik a bohužel tedy ta v vozovkách péče JZD a těch státních statků se hodně propsala. Jestli to má jedno pozitivum, rodina neměla vlastně jakékoliv finanční prostředky, aby ten zámeček opravovala. A tudíž tam zůstalo mnoho takových těch historických prvků, které když v domě bydlíte, běžně nezachováte, protože musíte vyměnit, oknem táhne a tak dále. Ale tam zůstaly nejrůznější ty kličky, nejrůznější stopy opravdu, z kterých památkáři mají radost a ze kterých všichni, kdo mají rádi staré věci, mají radost. Takže ono to mělo i tohle drobné pozitivum, ale obývat ten zámeček, jak byste řekl zámeček, říkám v uvozovkách, ten dům za toho minulého režimu asi bylo velmi obtížné. Nicméně stal se domovem také dětí Daniela Reinka. Teď trošičku přeskočím v čase, když zemřel Bohuslav Reinek, tak vlastně Daniel Reinek se oženil s Květou Medovou a vlastně zase Petrkov se stal takovým semínkem naděje a vyrostla tam další generace rodiny Reinkových, dcera Veronika, syn Michal. Veronika dlouhé roky vedla sama nakladatelství, dnes má knihkupectví v Havlíčkově Brodě a nesmírně se věnuje odkazu rodovému, bych řekla. A vlastně Veronika Reinková spolu s bratrem, když museli dát ten zámeček poměrně i tím časem zatížený k prodeji, protože opravy by pro rodinu byly opravdu těžko ufinancovatelné, tak dbala na to, aby to byl stát, kdo ho odkoupí. Takže my tady vidíme takovou linii na jednu stranu velmi tíživou té historie 20. století a na druhou stranu nadějeplnou, protože přesto navzdory tomu minulému režimu tam vlastně přišla nová generace. Jiří Reinek se nikdy neoženil, to je známé, ale s bratrem Danielem byli v absolutní svornosti a měl na blízku zase tu jeho rodinu a Jiří postupně překládal do šuplíku. Takže za toho minulého režimu, když on měl nakrmená ta prasata v tom JZD, tak teoreticky by neměl mít cílu nic dalšího dělat, ale přesto několik drobnějších textů přeložil a hned po uvolnění režimu a v podstatě měl téměř celou jednu knihu příběhu Andreho Pura tak vydání a rozkvetl úplně jako překladatel, stejně jako potom Daniel Reinek začal vystavovat své fotografie. Takže najednou vidíte taky obrovský nádech. Takže tam, když ten režim se zlomil, byť to byla obtížná doba, protože Danielovi tehdy zemřela na vážnou nemoc žena, tak když se z těchto tragédií ta rodina zase nějakým způsobem oklepala, tak oba ti bratři zase v sobě nalezli tu tvorbu a vidíme otisk i rodičů Sizán a Bohuslava. Veliké nadání, které prostě vykvetlo. Takže my, když jsme navázali v Petrkově, tak jsme navázali hodně i na ty syny a na to, že oni do Petrkova vždycky zvali návštěvníky, strašně zajímavé osobnosti, anebo i úplně obyčejné lidi, kteří tam prostě za nimi spontánně přicházeli, jako to dělal vlastně Bohuslav Reinek do toho roku 71. Tak my jsme jenom navázali, my jsme nic nevytvářeli nového, my jsme jenom rozšířili ten zvyk, co tam byl, prostě chodí se do Petrkova na návštěvu.
1: Posloucháte Radio Proglas a pořad Na stole je téma, který věnujeme česko-francouzskému kulturnímu centru v Petrkově, kde žil básník Bohuslav Reinek. Je známo, že vy jako památník národního písemnictví jste odkoupili tento objekt v roce 2020. Proč k tomu došlo až tak dlouho po revoluci?
2: No zkrátka a dobře, protože to byl majetek rodiny a když něco někomu patří, tak mu to patří. A ve chvíli, kdy ten rod, nebo tady v tu chvíli už jenom rodina se rozhodne, že bohužel musí dát k prodeji, tak v tu chvíli se to začalo řešit. Ta situace nebyla vůbec jednoduchá, protože ty finanční prostředky také sehnat, pokud jsme ve státním, není úplně snadné. Vznikla velikánská petice, která tomu velmi pomohla. Zachraňte Petrkov, za ní stál třeba básník Miloš Doležal. Tehdy jsem taky se hodně pro ní angažovala já. A když jsme získali tuto podporu, tak bylo štěstí, že se vůbec podařily ty finanční prostředky najít. Připomínám, že to bylo v covidovém roce. Takže já to do dneška považuji téměř za zázrak, že se to podařilo. Nás podpořili tehdejší třeba pan velvyslanec francouzský a okamžitě jsme měli velkou podporu různých francouzských organizací a tehdy vláda se rozhodla, že je to důležitá věc a fakticky tady ten zámeček odkoupil stát a památníku Ministerstvo kultury a památníku Národního písemnictví byl svěřen do správy. Ale to je jenom takové slovíčkaření. Prostě my máme ve správě Petrkov a stalo se to ve chvíli, kdy ta rodina se rozhodla, že už nemá sílu, a teď řeknu bohužel, ale dneska bych řekla spíš bohu díky, protože to smíme využívat, ale oni ze svého pohledu bohužel neměli na ty opravy. Ona už tehdy byla polovina toho zámečku památkově chráněna. A tam jenom výměna střechy prostě najednou naskakuje na sumy, kde na to běžně prostě rodina nemusí mít úplně prostředky a hlavně ten areál je hrozně rozlehlý na to, aby na to rodina vlastně úplně ty prostředky mít měla. Takže se to stalo ve chvíli, kdy rodina se rozhodla, což je hrozně důležité, že to bylo přirozeným během oba bratři vlastně dožili v Petrkově a stejně jako Bohuslav Rejnek v Petrkově zemřel, tak i Daniel a Jiří v roce 2014 pár týdnů po sobě odešli. A vlastně ještě ta doba potom dobíhala, kdy i dcera Veronika se starala o ten objekt a spousta lidí přijížděla na návštěvy i tak, ale bylo vidět, že o ten areál je veliký zájem prostě ze strany veřejnosti, takže to bylo v takové přirozenosti, ale potom ta chvíle, kdy ta rodina to dala na prodej, tak opravdu byl otazník, jestli stát ty finanční prostředky najde. Do dneška jsem za to strašně vděčná. Ono to je fakt dost výjimečné a většinou je to problém. Kraj Vysočina se s tím možná nevěděl úplně rady tehdy. A zkrátka památník národního písemnictví. Já mám vedle sebe dneska Zdeňka Freislabna jako kurátora v Petrkově, ale on byl dlouhé roky ředitel památníku národního písemnictví. Tak to je člověk, který za to taky hodně může, protože on tehdy tu nabídku velkorysou, jak se v uvozovkách, že by se vzal ještě památník národního písemnictví do správy Petrkov, přijal. Ale to už je asi otázka spíš na ně, jak tohle bylo, ale musím to říct s velkou vděčností, všechno plynulo přirozeně, nebyl tam žádný násilný zvrat a když se rodina rozhodla, tak se Petrkov prodával.
1: V současné době tedy, jak jste říkala už předtím, se zámeček udržel v mimořádně dobré kondici právě díky tomu, že se tam neprováděly žádné necitlivé úpravy, že? Čili jaký typ stavby reprezentuje, z jakého období?
2: Tak to, co my dnes vidíme, je taková barokní přestavba. On to byl vlastně původně, já bych řekla, tam jsou různé základy, až vlastně Svobodný dvůr, který vyhořel. Takže my tam máme třeba pod tou hlavní vrstvou té budovy, dneska tady barokní budovy, tak tam nacházíme třeba zbytky černé kuchyně. Má to různé vrstvy, ale to hlavní, co vidíme, je tady z barokní doby. A samozřejmě se staršími stopami, ale bohužel, jak dřív bývalo, ty požáry zlikvidovaly v podstatě ten areál velmi rychle, vzhledem k tomu, že se tam většinou uskladňovaly věci, které byly velmi hořlavé, tak těch starších pozůstatků tam moc není, ale z této doby už to je hodně zachované. Vidíte to i třeba na okenních tabulkách, ono to velmi jednoduše poznáte, když se díváte, jsou tam takové ty malinké bublinky, je to olověné sklo, nebo jak jsem zmínila, různé kličky, drobnosti. A v těch drobnostech je právě ten půvab a to je veliká výzva, protože my samozřejmě musíme Petrkov opravit a budeme ho opravovat, ale dělat to v etapách. Oni dokonce i jedna hospodářská budova se zachovala tenhle historický ráz, ta druhá byla komunistickým režimem naopak absolutně zničená, jsou tam kolejničky, prostě bylo to pro v uvozovkách hrozným výrazem hospodářskou výrobu upravené. Takže tam ty stopy času se budou hledat hůře, ale i tyhle prostory mají nebo měly svůj půvab a historický půvab a my vlastně budeme opravovat nejdřív třeba jednu nebo obě ty hospodářské budovy, kam se přesune konání kulturních akcí a potom se bude opravovat zámeček a jak jsem zmínila, ona je to výzva, protože je to kulturní centrum živé, potřebujeme tam funkčnost do mnoha stran, ale zároveň musíme zachovat ten pel toho kouzla, toho Petrkova, který je poměrně specifický, musí se s tím zacházet jemně, ale je jasné, že to nesmíme zakonzervovat, protože my potřebujeme, aby Petrkov žil a kvůli tomu se také kupoval ze začátku hned, ale říkám, to by asi více a lépe vysvětlil pan Freislaben, byl ten požadavek, aby to místo vlastně žilo, aby to nebyl nějaký památník ustrnulý, ale aby to bylo kulturní centrum. Ale tak ti Rejnci tam také žili, vždyť ti lidé k něm přicházeli. Ono to nikdy tam nebylo nějak zakonzervované, že? Takže tímhle směrem se musíme pohybovat.

0: Je tu.
1: V pořadu Na stole je téma se bavíme s vedoucí Česko-francouzského kulturního centra v Petrkově Lucií Tučkovou a kurátorem Zdeňkem Freislébenem o zdejším zámečku, Bohuslavu Reinkovi a dalších akcích, které zde probíhají. Já bych teď měl otázku na pana Freislébena. Jak tedy vlastně došlo po všech těchto peripetiích k vytvoření Česko-francouzského kulturního centra a jaký je jeho hlavní smysl a účel?
2: Tak ono to má pochopitelně trošku jaksi širší rozsah. Víceméně tam je důležité také zmínit to, že k tomu k Petrkovu patřila i třeba řada osobností, které kolem Petrkova byly. A především to teda je i důvod, který tam je velmi znatelný, a to je, že jsou to manželé Francouzska a vlastně Čech. A toto celé bylo víceméně jako úplně se nabízelo k tomu, aby jsme zvolili teda koncept Česko-francouzského centra. To, co zmínila i paní doktorka Tučková, byly tam řada vazeb, které se vytvořily úplně sami o sobě. A to nás celé nasměrovalo k tomu, že to bude Česko-francouzské centrum. A bylo to vlastně Česko-francouzské centrum od začátku. Takže tímto způsobem nebo touto cestou jsme se vydali opravdu hned, jakmile jsme v podstatě Petrkov začali provozovat a nějakým způsobem s ním pracovat. Já bych ještě zmínil jednu věc, která je docela důležitá, že vlastně i ta volba Petrkova, když přišla nabídka, tak měla i své opodstatnění v tom, že například my jsme získali díky Věře Jirousové obrovskou sbírku Reinkovských děl nebo Bohuslava Reinka, kterou ona iniciovala, protože ona byla jeden z těch lidí nebo z těch návštěvníků Petrkova, co tady zmínila i paní doktorka, kteří vlastně se kolem Petrkova nějakým způsobem pohybovali, měli kontakty a vlastně byli součástí Petrkova, i když se to nějakým způsobem nezdá. A to byla i řada umělců, kteří v podstatě výtvarných umělců, ale básníků, spisovatelů, kteří vytvářeli komunitu, která vlastně podpořila i samotnou jaksi petici potom, která se Petrkova týkala.
3: A já bych tady doplnila vlastně, abychom se časově zorientovali, tak Věra Jirousová pro památník národního písemnictví. Mně se velice líbí, jak pan Freisleben říká pro nás, pro památník, že takhle opravdu tu instituci vnímá, vlastně zařídila tu koupi, odkoupení konvolutu grafik Bohuslava Reinka, tak ona dělala také výstavu Pěta v loďce, takže to jsme vlastně historicky jako opravdu zpátky a najednou, když tam Petrkov prodával, tak vlastně Zdeněk Freisleben říkal, vždyť my tady máme tuto velkou sbírku a to my je právě památník národního písemnictví, takže aniž by to Věra Jirousová věděla, tak nějakých 15 let zpátky předtím, než vznikla nějaká petice Zachraňte Petrkov, už zachraňovala Petrkov památníku národního písemnictví a já rychle vracím slovo panu Freislebenovi.
2: No a já myslím, že to asi je k této záležitosti, nebo mohlo by být všechno, nebo to doplníme ještě během té debaty nebo toho povídání. Já bych se chtěl dostat vlastně k tomu, že se tam i vytvořil program. V podstatě i to byl ten důvod, že se tam bude vytvářet program, který bude navazovat právě na spolupráci nebo na ty kontakty česko-francouzské. To byla úplně první myšlenka a není nahodilé, že bychom tam vybírali něco nebo nějakým způsobem dělali něco, co by bylo, jak si dá se říci, bez koncepce. Snažíme se vybírat jak umělce, tak literáty, tak hudebníky, tak, aby nějakým způsobem vlastně jsme naplňovali celý ten program právě v tomto duchu. To znamená, že tam je určitá taková dualita opravdu toho espritu francouzského a té české rozumnosti nebo toho českého jaksi přístupu. Jedním z těch umělců je Daniel Balabán, který patří do generace 80. let, to znamená té generace umělců, která vstoupila de facto na takové, dá se říci, na takové rozmezí. Byli to umělci, kteří většina z nich teda se vlastně pohybovala v postmoderně tehdy nastupujícímu, dá se říci, uměleckému směru nebo uměleckému chápání. Mezi ně patří i Daniel v té době, nebo Daniel Balabán, v té době pochopitelně ty výrazy nebo ty aktivity byly, dá se říci, na té hranici. Ještě jsme jaksi na nějaké poloze dá se říci komunistického, nebo prostě té orientace úplně jiné. A na druhé straně už se koukáme nebo díváme se za, dá se říci, za tu zeď, kde se děje něco jiného. A vznikala v té době také řada přehlídek, dá se říci, jakoby takových, které byly neoficiálně, to byly konfrontace, pražské dvorky, veškeré tyto akce vlastně směřovaly k tomu, aby ukazovaly tyto mladé umělce trochu v jiném světle, než bylo chápáno oficiální umění. A Daniel Balabán se vyznačoval vlastně něčím, co se dá říci bylo výjimečné. Tím, že byl z rodiny, která měla blízko, prostě nebo byla nějakým způsobem orientovaná evangelickým směrem, tak vlastně v jeho obrazech se objevovaly i náboženská témata. Ale náboženská témata ne, nebo křesťanská témata, ne v pravém slova smyslu. On tam vytvářel určité napětí, hledání toho, co je víra, co vlastně si pod vírou můžeme představovat, co pro něj znamená vůbec víra a jakým způsobem ji vnímat v současném světě. A jsou to i pochybnosti, není to úplně jaksi nějaká oslava, je to prostě opravdu hledání cesty. Myslím si, že tím na sebe velmi upozornil. To byl i také, dá se říci, znak, který ho vlastně provází možná do dnešní doby, i když jeho přístupy se mění, měnily i náměty se mění, on pracuje dost často vlastně s určitou symbolikou, která vyjadřuje, dá se říci, ať už jsou to figurální obrazy, nebo obrazy, které se pohybují vlastně až na hranici nějaké expresivity nebo nerealističnosti, tak jsou to všechno podněty, které nás svým způsobem přesahují a mají filozofický podtext nebo mají podtext toho dalšího vnímání, to znamená přesahu, co umění je, co nám dokáže vizuální umění dát a jakým způsobem vlastně ho máme vnímat nebo můžeme vnímat. A je to vlastně celý ten podtext pořád stále v takové filozofické hledající úrovni.
1: Dokdy tato výstava bude probíhat?
3: Budeme ji mít do konce května, protože v Petrkově je vždycky otevřeno od čtvrtka do soboty od 10 do 16 hodin, takže končí poslední květnovou sobotu tahle výstava. A já se zase dovolím tím ženským mozkem pojmenovat jednu věc. Daniel Balabán tím, jak se pořád vyvíjí a to, co říkal daleko jaksi učenějšími slovy kurátor Zdeněk Freislaben, který nám vytvořil i úžasnou brožuru k výstavě, tak Daniel Balabán má také polohu takových velmi barevných obrazů. A já, když se procházím po Petrkovu a pořád jsem okouzlená, pořád mě to nepustilo, to okouzlení, tak zároveň obdivuji to, jak instalaci kurátor pojímá vždycky v Petrkově v souladu s tím domem. Takže ta výstava Daniela Balabána je to ale Daniel Balabán v Petrkově. A vy se díváte na dvůr a na zdi na výstavě máte obraz, který se jmenuje Rokoko a přitom je to zralý rybíz ze zahrady. Máte tam plody a on je, to je nádherný obraz, téměř barokní, řekl byste, barokní obraznosti, ale jsou to kdoule, které my máme přes dvůr proti sobě. A je neskutečný zážitek pozorovat kurátora s umělci, když vybírají ty obrazy přímo do Petrkova, na to souznění s tím místem. To je neuvěřitelná vibrace. A u toho Daniela Balabána tam je také jeden aspekt, který oba pánové Petrkovu dopřáli, a to jsou barvy. A to udělali, myslím, i řekla bych, do nebe trošičku prosizán, protože tam je třeba obraz Biblická krajina, kde vy vidíte ten jih, kde prostě to jižní, to teplo, přesahy, symbolika, ale zároveň to jasné teplo, to poselství toho, co ta Cézanne tam hledala, je evidentní. A potom bych chtěla zmínit, Zdeněk Freislaben s Danielem Balabánem vybrali název té výstavy V paměti. A protože máme to z té výročí od svatby Bohuslava Rynka a Cézanne Renaudové, tak bychom pochopili, proč ten název tak je. A ještě ke všemu to otevírá obraz Paměť. Takže dalším zážitkem je nejenom vidět výstavu Daniela Balabána a jakéhokoliv dalšího umělce v Petrkově, ale to, že ta výstava je v interakci s Petrkovem. A to je ten úkol právě kurátora, který je absolutně jedinečný. Petrkov je dost komplikovaný, je tam spousta oken. Vystavovat v zámku není jen tak samo sebou, ale ve chvíli, kdy se to podaří, tak vám to umocní i dojem z toho domu. A to je zase pro mě ta vibrace, kterou nesmírně obdivuji a mám z ní velkou radost. Takže Daniel Balabán do konce května, do poslední květnové soboty je v Petrkově.
1: Česko-francouzské kulturní centrum v Petrkově a zámeček, kde žil Bohuslav Reynek. To je tématem našeho pořadu na Radiu Proglas. Hosty našeho pořadu jsou vedoucí centra Lucie Tučková a kurátor Zdeněk Freisleben. Tím ovšem vaše aktivity zdaleka nekončí, takže byste možná nám mohla přiblížit ještě nějaké další věci, kromě toho, co jsme teď jmenovali.
3: Tak samozřejmě máme spoustu koncertů, divadelních představení a dalších akcí. Ty jsou vždycky u nás k dispozici na facebookovém profilu otevřeném Facebookom Petrkov 13, ale protože jsme začali výstavami, tak já v nich budu pokračovat. V červnu nás čeká 13. června, Petrkov 13, 13. června se dobře pamatuje, zahájení další výstavy, kde my zase budeme na schodech a v jedné malé místnostce, protože vlastně v Petrkově je několik výstavních prostor, tak teď jsme na rozlehlém schodišti, které známe také mimochodem z grafik Bohuslava Reynka a v malé místnosti nahoře. A toto je výstavní prostor, který pro nás připravuje úžasný kurátor externí, který nepracuje pro památník, ale je to taky dávný přítel Petrkova, František Nárovec. A tam budou fotografie Daniela Reynka, toho staršího syna Bohuslava Reynka a Suzanne Renaudové. A v horní místnosti vzadu budou speciální technika Bohuslava Reynka, klíše Vert. Je to technika, kterou si Reynek osvojil poměrně pozdě, v roce 52. Jsou to vlastně přefotografované desky, je to velice zvláštní technika, ke kterého ale zase inspirovali Francouzi. A v takovém malém katalogu, který teď jsme zrovna dělali korektory a už se připravuje, tak je krásně vysvětleno od Josefa Kroutvora, jak si tuto techniku v uvozovkách Bohuslav Reynek ohmatal sice v Petrkově, ale pořád ovlivněn tou Francií. Takže to je další věc, která nás čeká. My vždycky děláme zahájení výstavy s kulturním programem, takže u nás je potřeba si, je doporučené si dělat rezervaci, protože Petrkov nenafoukneme. Takže už teď víme, že 13. června například budeme promítat film Kluci Terezy Brázdové. A já tam mám ještě jedno překvapení, hudební, ale víc říkat nebudu. No ale protože nás čeká léto, tak my potřebujeme na to léto těch výstav mít samozřejmě ještě více. A uvolní se nám, sice s mým smutkem, Daniel Balabán se vrátí jeho obrazy do Ostravy, ale zase s radostí ten prostor poskytneme někomu dalšímu. A to už nám zase řekne Zdeněk Freisleben, který má výstavy současného umění na starosti.
2: Tak bude to výstava Okamžik Margéty Bábkové a bude to výstava, která vlastně přináší i do jisté míry právě v tom té koncepci, kterou jsem zmiňoval, to, že se věnujeme nejen malířům, nebo ale také ženám. Dá se říci, že to máme určitě svým způsobem vyrovnané, není to první jaksi autorka, která by se tam objevila v Petrkově, ale je to, myslím, velmi zajímavá autorka. A patří do jiné generace. Oproti tomu, co pan profesor Balabán je už ta vyzrálá generace v uvozovkách, tak ona patří mezi tu nejmladší. A myslím si, že právě to je i dobré, že to jsou, dá se říci, umělci, kteří vlastně nezažili tu atmosféru Petrkova. I proto je to pro nás důležité, aby jsme ukázali, že existuje i v uměleckém, jaksi, nebo v malířském nějakém pojetí, existují určité, dá se říci, paralely, přestože ty generace jsou si svým způsobem vzdálené. A právě u Markéty Bábkové je to určitá intimita, která se potkává v podstatě i s dílem Bohuslava Reynka. A dá se říci, že velmi, velmi silně, ale prostě v jiné poloze. My tam nacházíme prostě velice citlivé, intimní předměty, situace, věci, které prostě opravdu jsou, dá se říci, velice úplně něžné, ale zároveň jakoby velmi pocitové a mají obrovské přesahy v tom, že právě jakoby vyjadřují osobnost své autorky a vlastně i dávají k zamyšlení to, že i ten drobný okamžik, jak se jmenuje i ta výstava, může být a znamená pro nás velice moc.
3: A já si dovolím zase doplnit časově. Výstavu Markéty Bábkové zahajujeme 6. června a bude nás čekat koncert Julie Svěcené, houslistky za doprovodu úžasné kytary, velice živý rozhovor dvou hudebních nástrojů a několik

0: celý příběh lidského a já se dovolím říct ženského života. Ta feminní citlivost, barevnost potom, která je pro mě neuvěřitelná, protože Markéta Bábková s těmi valéry fialových, růžových, jemných, šedých, ale to září z těch jejich obrazů, co byste nikdy vlastně si neuvědomili, jak tyto jemné barvy vytváří výrazné obrazy, které opravdu k té duši promlouvají. Tak zase, my jsme v té rovině, samozřejmě Daniel Balaban je nesmírně citlivý člověk, jemný, ale také velmi vzdělaný. A trošku bych udělala tu paralelu, byť nechci být moc násilná. Určitě mnoho četby by i sdílel s Bohuslavem Reinkem. A u Markéty Bábkové já zase opravdu vidím hodně svět i Suzanne Renaudové. Doufám, že Zdeněk Freisleben mě teď nevynadá, že jsem...
1: Kývám, to... kývám na to.
0: To mě trošku uklidnil. A když se ptáme, co nás čeká dál, no nás čeká strašně moc pestrý letní program, protože my v létě využíváme i hodně venkovní prostor. Petrkov má celoroční kulturní program a návštěvníci Bohu díky jezdí stále, ale čekají nás divadelní představení. Budeme tam mít dvě premiéry divadelního spolku Jedl s Lucí Termíkovou. Budeme tam mít Miloslava Koeniga, spoustu dalších známých herců. Budeme tam mít ale třeba také koncert skupiny Dunaj 17. července s Janou Vébrovou. Budeme tu nabídku dělat tak, aby bylo dobře všem, aby bylo dobře rodinám s dětmi, aby bylo dobře těm, ale také, kdo nechtějí žádný kulturní program. To znamená, budou tam pořád dny, kdy není ani koncert, kdy není ani divadlo a kdy prostě přijdete do té zahrady, schováte se na kamennou lavičku, kde ráda seděla Suzanne Renaudová v chládku a budete nadechovat ten Petrkov. A to je zase hrozně důležité. Programu bude spousta, ale pořád tam budou ty dny, kdy vlastně potřebujete pocítit to místo, protože ono je to takový meditativní prostor. A s tou meditativností toho prostoru je ještě jedna věc. Pořádáme tam i výtvarné ateliéry pro dospělé, protože jsme zjistili, že mnoho lidí, kteří třeba nejsou sami úplně umělci, ale mají touhu vyzkoušet výtvarnou techniku, takže vlastně, když to můžou zkoušet právě v Petrkově, v tom místě, které je pro ně protchnuté nějakou důležitou energií a jemností, tak je to pro ně silný zážitek. Nemají pocit nějakého tlaku na svůj výkon a ať to je, že poprvé malují akrylem třeba s úžasnou Magdalenou Křenkovou, což je mimochodem nejenom básnířka, ale taky vnučka nakladatele a překladatele Josefa Floriana, o kterém jsme tady slyšeli. Nebo ať to je výuka akvarelu od počátku až pro velmi pokročilé malíře s Evou Pejchalovou a nebo třeba výuka zase z jiného směru tkaní a tkaných uměleckých obrazů. Tak tyhle zážitky jsou pro nás důležité nejenom pro tu skupinu, která v tom Petrkově je, ale abychom si potvrdili, že i další směr Petrkova a jeho využití je, aby lidé něco v místě tvořili. Ale my jsme od začátku nechtěli, aby to bylo rezidenční sídlo, kde to zabydlíme nějakými cizokrajnými studenty a hosty. Rezidencí tam bude i do budoucna strašně málo, ale chtěli bychom, aby tam to živé umění vznikalo takovým spontánnějším způsobem. A myslím, že tady můžeme udělat jednu malilinkatou pozvánku ještě na podzim, protože my fakt jsme celoroční. Tak já bych teď chtěla, aby Zdeněk Freisleben zmínil jméno umělce, který tam bude mít výstavu v září.
1: No, bude to malíř Kokolia, který vlastně patří zase, dá se říci, k té starší generaci, ne staré, ale starší. A je to malíř, který v podstatě se zabývá právě podobným způsobem, dá se říci, jakoby citlivým způsobem akvarelů, které v podstatě jsou odrazem přírody. Takže myslím si, že ta pozvánka na malíře Kokoliu bude určitě na místě.
0: Já totiž už jsem zaslechla, že nám v uvozovkách hrozí, to znamená je naděje, že některé akvarely vzniknou přímo v Petrkově na tu výstavu. A to jsou požehnané okamžiky, kdy si uvědomíme, že to je dar a že vlastně v tom místě vzniká něco, co bude mít dlouhodobý přesah.
2: Na Radiu Proglas posloucháte pořad Bohuslav Reinek a Česko-francouzské kulturní centrum Petrkov. Hosty našeho pořadu jsou vedoucí centra Lucie Tučková a kurátor Zdeněk Freisleben.
0: K těm dlouhodobým přesahům já ještě musím zmínit, protože jsem toho plná a strašně nadšená. samozřejmě naše ediční činnost, protože

0: V Petrkově vydáváme knihy, Památník národního písemnictví jako oddělení má Petrkov a Petrkov vydává svoje ediční řady. A my letos začínáme novou ediční řadu, kromě toho, že vydáváme básně Bohuslava Rynka, Cézanne Renaudové z komentáři, tak letos začínáme edici Naslouchání. A protože už první kniha vzniká, tak já prozradím, myslím, už ne tak velké tajemství, bude to v edici Naslouchání kniha rozhovorů právě profesora Daniela Balabána se Zdeňkem Freislebnem a ty rozhovory budou mít zvláštní podobu. Otázky budou krátké a odpovědi budou jako svět v malém eseji. A je to něco, co je pro nás důležité, aby Petrkov i pro ty, kdo jsou třeba daleko, byl dosažitelný právě na stránkách knihy. Další věc je výtvarná stránka, která je absolutně důležitá. Ty knihy musí být krásné. Vždycky v Petrkově, ale třeba ve Staré říši vznikaly krásné knihy a my na tento aspekt té činnosti velmi dbáme, protože když máte doma něco krásného, ono vám to může pomoct a možná dopředu ani nevíte, že to budete potřebovat, nebo to můžete dát některému příteli, který nezažívá jednoduchou životní dobu a třeba má nějaké období zkoušek a ono ho to může podpořit. Další věc je zase jiného charakteru, vznikají tam filmy, máme už vlastně 3, ať je to Petrkov 13, Vysočiny do Overní, Francie Bohuslava Rynka. Letos připravujeme spolupracovníky Bohuslava Rynka a Cézanne Renaudové. To je zase další dosah, kdy my můžeme nabízet vhled do Petrkova a na filmovém plátně díky režiséru zase Ivanu Barešovi zhlédnout něco, co by se slovy těžko pojmenovávalo. A ten obraz vám přidá mnoho aspektů a není to jenom to, že to vidíme, ale ono to i do těch citů, jak se jinak vstupuje a i do těch myšlenek. No a poslední věc, ale nikoli v poslední, samozřejmě kromě drobných katalogů k výstavám nás čeká letos publikace k stému výročí svatby Bohuslava Rynka a Cézanne Renaudové, takže do Vánoc nás určitě sledujte. Budeme mít knihu En mémoire de Petrkov v paměti Petrkova a na to já se těším strašně moc, protože tam budou představeni současní výtvarní umělci. Ohlédneme se zatím právě výročím, které nám ale říká, ne to, co bylo, ale co musí být teď. Abychom my naplňovali odkaz, protože ten odkaz musí žít a to je úkol na dalších nejenom 5 let, ale myslím, že na celý život, abychom do Petrkova přiváděli stále nové generace, abychom pořád nabízeli nový program, ale abychom také to publikum my rozvíjeli, abychom nabízeli něco pevného, silného, protože ta doba je někdy složitá a někdy máme pocit, že na nás všechno kolem útočí. A my potřebujeme naplnit tenhle úkol a naplňujeme ho také díky francouzským spolupracovníkům a to jedno jméno, které tady doteďka nezaznělo a musí zaznít. Ve Francii je paní Annick Ozimurová. Je to dáma, která přijela jako jedna z posledních návštěv z Francie za Cézanne Renaudovou. Ona tehdy jela za Bohuslavem Rynkem a na místě až zjistila, že je tam Cézanne Renaudová. Bylo to na podzim 1963. Dostala cyklus Dona Quixota Bohuslava Rynka, s tímhle cyklem přijela do Petrkova. Objevila tam francouzskou básnířku. Celý život svůj věnovala tomu, že ve Francii, krom toho, že to je matematička, nebo byla to matematička, když aktivně pracovala i v zaměstnání, dáma úžasně nadaná, citlivá, ale také velmi praktického rázu, proto zmiňuji matematička. Tak tato dáma ale celý život zasvětila Petrkovu, protože v tom roce 63 tam objevila tu francouzskou básnířku a samozřejmě seznámila se s Bohuslavem Rynkem. A teď si vezměte tu dobu, po kterou ona nese ve Francii ten prapor vlastně Petrkova, Bohuslava Rynka, Cézanne Renaudové. A to je neskutečná opora pro nás, pro všechny. A chtěla bych zmínit pro badatele, kdo to třeba nezná, tak na stránkách právě asociace Romaren, Rynek Renault, je i katalog díla Bohuslava Rynka, kde nalezneme dokonce jednotlivé varianty grafik Bohuslava Rynka. A my si musíme uvědomit, že Česko-francouzské kulturní centrum je jenom jedno z míst, které rozvíjí odkaz Bohuslava Rynka a Cézanne Renaudové. Ale my máme v uvozovkách tu velikou výhodu a to veliké plus, že máme k dispozici i ten dům, takže musíme dávat prostor i těmto osobnostem a připomínat je. A proto je v Petrkově i permanentní malá výstava právě nakladatelství Romaren. A tady musím říct opravdu velikánská poklona, když si uvědomím, že paní Annick Ozimur je dáma, která Petrkovu zasvětila ve Francii celý život. A probouzí tam nové nadšence a studenty a samozřejmě třeba společnost přátel Andreho Purata. Takže my tam máme takovéhle opory, které nejsou vidět, ale bez nich by také Petrkov, dovolím si říct, dokonce kulhal. Takže to česko-francouzské kulturní centrum je pevně zapřené v zemi a teď jenom potřebujeme, aby všichni, kdo u nás ještě nebyli, aby přijeli a kdo u nás už byli, aby se vraceli. Tak to je asi tak náš plán opravdu na dalších mnoho, mnoho let.
1: A já myslím, že by tam mohla být ještě jedna poznámka, že Petrkov by se rád představil také zároveň ve francouzském kulturním institutu ve výstavě, která by právě ukázala to, co v podstatě v Petrkově probíhá. Takže není jenom Petrkov, ale snažíme se i navázat jaksi další kroky. Konec konců není to jenom Praha, není to jenom francouzský institut, ale je to i řada míst, kde jsou francouzské aliance, kde se konají další akce, promítání filmu a tak dále. Takže dá se říci, že ta síť je daleko větší než jenom Petrkov.
0: A jsme za to hrozně vděční. Já jsem ráda, že tohle pan kurátor a kolega zmínil, protože podpora, morální podpora ze strany francouzského institutu nebo to, že se k nám přijede podívat pan francouzský velvyslanec, to je tak úžasné, protože vy si říkáte, tady Cézanne Renaudová, ta francouzská básnířka, poměrně trpěla za toho minulého režimu, cítila se zapomenutá a najednou sem přijíždí spousta návštěvníků z Francie a v létě dokonce, to jsou česko-francouzské rodiny, které jejich potomci přijedou do České republiky nebo část rodiny tady, že část přijede a už jsou zvyklí jezdit do Petrkova, my tam i všechno máme pro ně připravené ve francouzštině. A to já mám pocit, že budu křičet radostí, protože to je největší odměna, ale opravdu ta morální podpora té francouzské strany, to jsem strašně ráda, že kolega jí zmínil, ta je neskutečná a je to něco, bez čeho bychom nemohli fungovat a moc za to děkujeme.
2: Já vám v závěru našeho pořadu chci popřát, aby vám ten entuziasmus a ta vaše píle co nejdéle vydržela a aby Petrkov oslovil co nejvíce návštěvníků nejenom svým geniem loci, jak jste o tom tady mluvili, ale i tou vaší publikační činností. Ať se vám daří.
1: Děkujeme.
0: Moc krát děkujeme za prostor a za vaši přípravu, protože to taky není jednoduché téma. Děkujeme.
2: Končí pořad Na stole je téma, který jsme věnovali česko-francouzskému kulturnímu centru v Petrkově a významnému českému básníkovi a výtvarníku Bohuslavu Reinkovi. Hosty našeho pořadu byli vedoucí centra Lucie Tučková a kurátor Zdeněk Freisleben. A s vámi se loučí a naslyšenou se těší Martin Weisbauer.

Známe se dobře a známe i svý temný místa. Nosíme po kapsách věci, co nedobolí. Než jednou utečem od všech těch lidí, co nemůžem vystát. Můžeme hodiny společně mlčet o čemkoliv. Tak jako u starých stromů jsou naše kořeny propletený. Zbíhají se v korunách po cestě domů, zbíhají se v korunách kmeny. Oba jsme ze stejný mízy, spolu jsme rostli a porosteme. Možná, že jednou si budeme cizí, ale v tomhletom životě ne.

všechno moc těžký. Kdyby si na chvíli musel od všeho pryč. Mám doma gauč, několik dek a hezký knížky. Uvařím čaj, uklidím byt a přidělám klíč. Tak jako u starých stromů jsou naše kořeny propletený. Zbíhají se v korunách po cestě domů, zbíhají se v korunách kmeny. Oba jsme ze stejný mízy, spolu jsme rostli a porosteme. Možná, že jednou si budeme cizí, ale v tomhletom životě ne. Ale v tomhletom životě ne. Ale v tomhletom životě ne.

Nikdo z nás neví, co to bude za 100 let. Jedno je jisté, my ne. Možná naše děti, nebo spíš děti jejich dětí. Ale zajímalo by mě, co tu bude, jak se to vyvine. Ten dům, ve kterém bydlím, a stromy, co jsem na zahradě zasadil. Kostel, hřbitov, hospoda, spousty otazníků a snů, co se mísí s bděním, mezi nimi vrávora, ale dobrá možná.

budem opravdově spolu normálně si povídat, budem držet se za ruce, vtipkovat a objímat, budem opravdově spolu tak často, jak jen je to možné, budem smát se, plakat a vzpomínat na všechny důležité věci. Kazeťák, rozbité kolena, první cigáro u kompostu a babičiny dorty. Výlety na sever i na jih, jak zrály tvoje třešně a rybíz, a než se nadějem

0: Dnešní část má název Touha po samotě. Kdykoliv jsem šel mezi lidi, vždycky jsem se vrátil jako menší člověk. Dodnes se opakuje tento starý, upřímný Senekův výrok. Předpokládá se, že nám přítomnost a blízkost druhých v duševním růstu více vadí, než prospívá. Velcí myslitelé, umělci, svědci vyhledávali samotu. Platón říkal, že pravý filozof ani nezná cestu, která vede na náměstí. Pythagorovi žáci museli prodělat dlouhou zkoušku v mlčení a odloučenosti. Plotinos píše, že Bůh je sám, život v Bohu je tedy život v samotě. Není divu, že i mnozí křesťané začínali utíkat do samoty. Vždyť se dočetli v evangeliu, že Ježíš Kristus začal svou činnost pobytem na poušti a častěji se chodil sám modlit nahoru do ústraní. Skoro masový útěk do pouště se projevil v křesťanském Egyptě ve 4., 5., 6. století. Slovo mnich pochází z řeckého monachos, člověk osamocený. Podle evagria se hledí mnich osamostatnit úplně, zbavit se všeho, aby se spojil a sjednotil jenom s tím, kdo je jeden a sám, totiž s Bohem. Svatý Arzenius prý zaslechl přímo z nebe radu, jak se spasit. Uteč od lidí, mlč, žij v klidu. Sám pak prohlásil, že je nemožné být s lidmi i s Bohem současně. Od té doby je v církvi stále směr, který rozhodně a zásadně hájí nutnost pouště, to je samoty a mlčení. Filozofové utíkali od lidí, aby mohli přemýšlet. Velcí lidé se uchylují do soukromí, aby mohli nerušeně pracovat. Křesťanští mniši hledají samotu, aby se dobře modlili. I dnes jsou takzvané mlčenlivé řády, kartuziáni, trapisté, kamadulští poustevníci a jiní. Museli se ovšem vždy hájit proti zásadním námitkám, co pak není křesťanská dokonalost v lásce k bližnímu? Jaké právo má pokorný člověk k tomu, aby považoval lidi za zlé, za ty, kdo ho od Boha odvádějí? Vždyť spasit se můžeme jen v církvi, ve společenství věřících. Odpověď křesťanských poustevníků však byla od počátku v zásadě správná. Neposuzovali druhé, nepovažovali za zlé ostatní, ale sami sebe. Považovali se za nedokonalé a slabé, které styk s ostatními ještě ruší. Proto svou lásku k ním chtěli projevit ne vnějšími skutky, ale raději jen modlitbou. Ta pak lidi spojuje líp než cokoliv jiného. Svatý Dorotej z Gazy užívá přirovnání s kolem. Bůh je ve středu, my na osách. Čím víc jdeme ke středu, tím víc se blížíme i k sobě. Samotáři nemohou být všichni, ale i společnost musí právo na samotu uznat těm, které to vede k Bohu a kteří by mezi jinými nikdy nedošli k vnitřnímu klidu a ctnosti. Těžko je vidět Krista v zástupu, píše svatý Augustin. Nějakou samotu mysl potřebuje. Boha uvidíme v samotě ducha. V zástupu je hluk, vidění Boha potřebuje soukromí.
1: Na závěr dne vás zveme k modlitbě Simeonova kantika. Ve jménu Otce i Syna i Ducha Svatého. Amen. Opatruj nás, Bože, když bdíme, abychom bděli s Kristem, a ochraňuj nás, když spíme, abychom odpočívali v pokoji. Nyní můžeš, Pane, propustit svého služebníka podle svého slova v pokoji.
2: Neboť moje oči uviděly tvou spásu, kterou si připravil pro všechny národy.
1: Světlo k osvícení pohanům a k slávě tvého izraelského lidu.
2: Sláva Otci i Synu i Duchu Svatému,
1: jako byla na počátku, i nyní, i vždycky, a na věky věků.
2: Amen.
1: Opatruj nás, Bože, když bdíme, abychom bděli s Kristem, a ochraňuj nás, když spíme, abychom odpočívali v pokoji. Dej nám, Bože, pokojnou noc a posiluj nás, ať vytrváme v dobrém až do konce.
2: Amen.
1: Dobrořečme Pánu.
2: Bohu díky.

Na Proglasu začíná hitparáda s pořadovým číslem 1526. U jejího poslechu vás vítá Milan Tesař. Ani dnes nebudou chybět pozvánky na koncerty, informace o nově vydaných albech, o našich hudebních pořadech nebo anketa a samozřejmě písničky. Těch bude jako obvykle 12. První tři jsou nově nasazené a ostatní postoupily díky vašim hlasům z minulého kola. Připomenu, že z námi nabízených písní vybíráte tři, které jsou vám nejsympatičtější a udělujete 3, 2 a 1 bod. Uzávěrka je ve středu v poledne. Začínáme na 12. místě se slovenskou zpěvačkou Ivanou Mer a jejím duchovně laděným albem Coração, což portugalsky znamená srdce. Posloucháme skladbu Raj srdca.

Každá ze tří nových písní bude dnes v jiném jazyce. Začali jsme se slovenskou zpěvačkou Ivanou Mer a s písní Raj srdca. Moře dní je skupina z Ostravy. V těchto dnech vydává nové album Barevná továrna, které obsahuje 9 nových písní. My si poslechneme 10. Skladba Ořechová čarodějnice totiž na albu nebude. Vyšla jako takzvaná B strana singlu Alžběto, což je úvodní píseň z alba. Takže místo 11. Moře dní a Ořechová čarodějnice.

Z novinek na hudebním trhu vás upozorním na společné album italského akordeonisty Riccarda Tesiho a flétnisty Paola Zampiniho nazvané Game Rock. Folkroková skupina Vabivod ze západních Čech vydala album Na mapách. Skupina Lucky Mary Střebíče má novinku Kind of Mind a skupina Něco Něco vydala nové album s názvem Majonéza. My budeme na 10. místě poslouchat Céline Bossu, francouzskou zpěvačku, usazenou na Valašsku. Po delší době vydala nové album s názvem Ma vie en chanson, Můj život v písních. Skladba, kterou nasazují na 10. místo, se jmenuje Que revienne l'été, Ať se vrátí léto.

0: trajet, le souvenir. Tous ces voyages, ces paysages n'ont de valeur que pour celui entouré par ceux qu'il aime, pour en partager le souvenir.
1: Poslouchali jsme tři nové písně dnešního kola hitparády na Proglasu. Ivanu Mer ve skladbě Ráj srdca, skupinu Moře dní a její ořechovou čarodějnici a Celine Bossy a skladbu Kervien Lité, ať se vrátí léto. Naše anketa se minulý týden týkala názvu fiktivní básnické sbírky. Za chvíli se k ní dostaneme, ale já teď vyhlásím novou anketu, také takovou hypotetickou. Představte si, že organizujete hudební festival podle svého gusta. Jak by se jmenoval a jaká hudba by na něm zněla? Případně uveďte jakékoliv další podrobnosti. Deváté místo, Petr Linhart a Železniční most.

Miláčku za to zvíře, neabej mi hlavou kopity. Miláčku za to zvíře, jsou noci stejně zabitý. Někdo si pod peřinou očima hraje na city. Lovci jdou nad krajinou.

Představte si, že byste teď dopsali básnickou sbírku. Jak by se jmenovala? Na to jsem se vás ptal před týdnem. Posluchačka Tereza napsala: přemýšlela jsem o anketní otázce, ale moc nápadů jsem neměla. Alespoň jsem vzpomínala na básnické sbírky, které znám a nějak mě zaujaly. Nakonec jsem si řekla, že kdybych někdy dokončila svou vlastní sbírku, pojmenovala bych ji Raní svět, a určitě proto, že jsem raní typ. Ráno jsem schopná vidět a vnímat zdaleka nejlíp a snad i nejintenzivněji prožít věci, které bych možná snad mohla převést do básní. Je to ovšem teorie. Spíš mě napadají příběhy, ale tam by se ten název dal použít také. Před námi je teď skupina Hrdza ze slovenského Prešova. Po 6 kolech jí měníme píseň. A tak dnes z alba Čomie Tomie poprvé zazní píseň Vretienko.

0: Zvu vás na koncerty. Festival Oberfest bude probíhat v pátek 12. a v sobotu 13. června v Brně Obřanech. Vystoupí na něm například Severní nástupiště, Dan Vertigo, Duo Kyšperský Háblova, Petrovsky a další. Dobročinný koncert Petra Lipy se koná 14. června v baru Jasmine v Brně, Holandská 12. Vstupné poputuje na dětský hospic Dům pro Julii. V pondělí 15. června od 16 hodin se v Brně na Moravském náměstí u jezdecké sochy Jošta Lucemburského koná happening Maratonu hudby Brno. Spolu s dalšími organizátory představíme program festivalu, který se uskuteční od 6. do 9. srpna na různých místech v Brně. Na happeningu zahrají kapely Kumbalu a The Petersons. V divadle Husa na provázku v Brně představí v pondělí 15. června své nové album jazzová skupina Sakoby. Jednodenní festival jazzové nádvoří se koná v úterý 16. června od 15.30 na nádvoří divadla Husa na provázku v Brně. Zahrají mimo jiné Jan Přibyl ansámbl, Pavel Zlámal ansámbl, Matuš Jakabčic Undestet a další. V klubu Jazz Dog v Praze má 16. a 17. června dva koncerty Michal Pavlíček. Dále zde 5. července vystoupí Sisa Feher se skupinou Mamatus a 15. července americká skupina The Bad Plus. Festival Valašský špalíček bude probíhat od 17. do 20. června ve Valašském Meziříčí. Letos na něm vystoupí například Michal Pavlíček, Robert Křesťan a trapeři, Vladimír Merta, Trojka Zuzany Homolové, Dáša Voňková, Jiří Dědeček, Milan Kašuba nebo Glenn Hansard. Duo Kale a Jakub Šimanský mají společný koncert 18. června na venkovní scéně brněnské Kafary. Skupina Poutníci zahraje 18. června v Pozlovicích u Luhačovic. Vlasta Redl má 19. června koncert v amfiteátru na Kraví hoře v Brně. Skupina Lucky Mary představí své nové album v divadle Husa na provázku v Brně 19. června. Pavel Čadek má koncert 25. června v letním kině v Brně na Špilberku. Písničkář Jan Řepka vystoupí 26. června v Praze v Balbínově poetické hospůdce. Festival Okolo Třeboně bude probíhat od 26. června do 6. července. V Třeboni letos vystoupí například Ališi, Nezmaři, Mňau Mňau Band, Luboš Pospíšil, Blondýna, Ivo Jahelka, The Folks, Jana P.S., Marien, Spolektiv, Asonance, Marie Tilšarová a mnoho dalších. Místo 7. Mňau Mňau Band a blues o orientačním běhu.
1: Permanentně v pěsti tisklu vsteky skřehlý dlaně, laju tiše Mirkovi a spílám zprostě daně. U 9. kontroly pak vybavím si maně, čímže mě to obloudili mor a bídu na ně. S každým krokem ladně půjdu blíž k tomu břehu a to všechno kvůli orientačnímu sakra běhu. Prej, pojď s náma, užijem si, v horách bude sranda. My jsme u nás v OBčku jedna prýma banda, s buzelou ti hrozí maximálně ruplák šanda. Loni teda zmizel nějakej Slávek Janda. Zkrátka fůra legrace a samý skopičiny. Jo a taky Erbenovic Jánu to prej vcuclo do bažiny.
2: Hola hej,
1: Vánice se blíž,
2: mapník dobře schrej,
1: noce kradmo půl,

Sféra pásí vlastní pravidla, jak objevil jsem včera. Třeba vlak je hůře zdolatelná bariéra, nic mi ale nezabrání utnout smůle péra. Zítra půjdu k stráním na severní straně, na týž.

Zvu vás k poslechu našich dalších pořadů. V pátek 12. června bude hostem pořadu Jak se vám líbí písničkář a adventistický farář Roman Hampacher. Rozhovor se sopranistkou Sašou Polarčik uvedeme v sobotu po 15. hodině. Je to pořad o tvorbě svaté Hildegardy z Bingenu, ale také o životě s rakovinou a o umírání. V pondělí 15. června nám své nové album představí skupina Lucky Mary, bude to v 19.15. V úterý v tutéž hodinu budeme hovořit s folkovou skupinou The Folks, ve středu si představíme kapelu Nerost a ve čtvrtek 18. června bude naším hostem Zdeněk Vřešťál. V pořadu Slyšte lidé vás budeme v sobotu 13. června zvát na 60. ročník festivalu Porta do Řevnic u Prahy. Do finále Porty se letos dostala i skupina Mňau Mňau Band, kterou jsme před chvílí poslouchali. Šestí jsou v naší dnešní hitparádě Žamboši a píseň Teorie něhy.

0: Pozdrav mě prosím, buď mou manukou.
1: Začíná období festivalů a i já budu příští dva týdny dělit svou práci mezi kancelář v Brně a hudební akce, v tomto případě ve Slezsku. Konkrétně příští týden byste mě mohli potkat na Slunovratu v Opavě a v dalším týdnu pak v Ostravě Porubě na Czech Music Crossroads. I proto příští dvě hitparády bude připravovat kolega Josef Javůrek. Teď jsme se dostali na páté místo hitparády Sylvie Krobová a Veronika na text Michala Horáčka.

Mám tu další pozvánky. Jihoafrický bluesový kytarista Gerald Clark má koncert v pátek 12. června ve Volini. Benefiční koncert skupiny Majerovy brzdové tabulky se koná 13. června ve Znojmě v Altánském paláci. Koncert podpoří nadaci pro transplantaci kostní dřeně. Festival Slunovrat se koná od 18. do 20. června v Opavě. Letos na něm vystoupí například Glenn Hansard, Mňaga a Žďorp, Půlup z Estonska, Hardo z Polska, Bratři Orfové, Dorota Barová, Anna Vaverková, Dorota Nuotová, Šádreš, Obyvatelé Cihlového domu nebo Karolína Kamberská s programem Vzpomínka na sestry Štajnovy. V sobotu 20. června ožije Lesopark Pintovka v Táboře akcí Po čertech velký potlach, která připomene legendární koncert století bratří Nedvědů na Strahově. Součástí večera bude trampský průvod městem a koncert táborských muzikantů, kteří věrně nastudovali tehdejší program, včetně známých písní, hostů i atmosféry velkého folkového setkání. Venezuelský hudebník, virtuózní hráč na maracas Manuel Rangel představí v úterý 14. července v pražské expozici Neviditelná výstava svůj projekt Maraca Fusion, který propojuje tradiční venezuelskou hudbu s moderními zvuky a obrazovou projekcí. Koncert proběhne po tmě, takže posluchači budou moci naplno vnímat jedinečný zvuk maraca i hudební příběhy inspirované Venezuelou. Jak už jsme si řekli, festival Maraton hudby Brno bude probíhat od 6. do 9. srpna. Vystoupí na něm například francouzský kytarista Nguyen Le se třemi různými programy, rumunská dechovka Fanfare Čokerlia, slovenská zpěvačka Julia Kozáková, italský hudebník Stefano Saletti, kolektivní halucinace, páni času, sardinský trumpetista Paolo Frézu, Danza z Okultaž z Portugalska, Band of Hejsek a mnoho dalších. Čtvrté místo hitparády, zlínská skupina Tají ledy a píseň Kaktusy.

Posluchač Mirek se naší ankety zúčastnil s touto odpovědí. Po dokončení své básnické sbírky odhlédnu od psaní a první, co mě zaujme, je, jak po našem bytě létá moucha. Tak jsem se rozhodl, že svoji básnickou sbírku nazvu Moucha v bytě. Já děkuji a posílám odměnu. Ze všech hlasujících jsem vylosoval Milenu Šelemberkovou z Dolního Bousova. Gratuluji. Třetí je skupina Za koncem a píseň Beskydy.

0: Pokud se o prázdninách nebo kdykoliv jindy ocitnete v centru Brna, například na Zelném trhu nebo na Dominikánském náměstí, pak vězte, že k nám do Proglasu je to už jen nějakých 5 minut pěšky. Klidně se zastavte, rádi vám to tady u nás ukážeme. Adresa je Pelikova 2C. Na druhém místě máme Romana Dostála s Ditou Zangeovou Holou a píseň Samota.
1: Samota plíživá, samota únavná, samota rozhodná.

Samota bez návratu, samota bez záchvatu, jen chlad do kostí voda. Samota v tichu, samota ve slovech, samota v krocích, co ztrácí směr. Samota v srdci, samota v naději, samota.

Dnes se v hitparádě loučíme s písničkáři Romanem Hampacherem a Vladimírem Mertou a dostatek bodů nenazbírala ani skupina Na boso. Vítězkou 15. 26. kola hitparády Na proglasu se stává Markéta Irglová a píseň Nameless Children.

A to je z dnešní hitparády na Proglasu téměř vše. Hlasujte pro 3 písně a vybírat můžete z následujících skladeb. Místo toho tvorí náruč plnuje. 12. místo zpěvačka Ivana Mér, píseň Ráj srdca. A

0: aby nic nestratili, to až potom, to až potom.
1: 11, skupina Moře dní a Ořechová čarodějnice.

0: jdou nad krajinou, varhany pod mě slyším hrát. Jiný si našel jinou.
1: Devítka, železniční most, Petr Linhardt.

0: Nic mi ale nezabrání utnout smůle péra. Zítra, zítra půjdu k stráním.
1: Sedmička Mňau Mňau Band a blues o orientačním běhu.

0: na neurčito. Vnitru je spousta puklin k spravení. Bez tebe srdcím nic nepřijde líto. Kde zahálíš...
1: Teorie něhy, Žamboši, šesté místo.
0: Mám blues, že dějiny se v kruzích vinou.

0: kazatele.
1: Pětka Sylvie Krobová, píseň Veronika.
0: Ti přátelé se vytratili a nevleče kříž a ztrácí síly, jen Byřic křikl důležitě, tvůj otec v nebi ochrání.
2: Tady tě nechám, má malán šuči.

0: Druhé místo Roman Dostal a Dita Zangeová Holá, píseň Samota.
1: Samota v prázdném bytě, samota v ozvěně věd, samota co tě...

Psát nám můžete na adresu hitparada@proglas.cz nebo přes formulář, který najdete na webu hudbaproglas.cz/hitparada. Tam si celý pořad nebo jen rekapitulaci můžete kdykoliv poslechnout. Pořad připravil a od mikrofonu se loučí Milan Tesař. Zvuk měl na starosti Roman Kabelka.

Milí posluchači Rádia Proglas, je tu poslední červnová neděle a s ní přichází další díl pořadu Soaré s Kateřinou Grafovou. Dnes je věnovaný Ludwigu van Beethovenovi. Tohoto významného skladatele není třeba představovat. Jeho hudební odkaz patří mezi umělecké klenoty. Symfonie osudová nebo devátá s odou na radost, klavírní koncerty a sonáty, smyčcové kvartety, opera Fidelio, to je jen letmé připomenutí jeho strhující tvorby, která poznáší našeho ducha už dlouhá staletí. Jedinečný život a dílo Ludwiga van Beethovena je spjatý převážně s Vídní, kde autor žil. Jeho příběh by vystačil na celou sérii hudebně historických pořadů. Dnes se ale zaměříme jen na Beethovenovy pobyty v Čechách. Ve svých 26 letech Ludwig van Beethoven zavítal do Prahy. Byla to jeho první návštěva českých zemí. Psal se rok 1796. V té době byl Beethoven ve Vídni známý jako klavírní virtuóz a začínající skladatel. Pražské veřejnosti ho představil kníže Karel Lichnovský, který mladého umělce obdivoval a finančně podporoval. Společně přijeli v únoru a ubytovali se na malé straně v hostinci u Zlatého jednorožce. Beethoven během následujících týdnů uspořádal několik salonních koncertů v pražských domech a palácích. Víme, že komponoval árii a skladbu pro loutnu pro Josefínu Klariovou, byl častým hostem v jejím paláci na Malé straně a zřejmě ji vyučoval i hře na klavír. Poznal se i s blízkým přítelem Wolfganga Amadea Mozarta s Františkem Xaverem Duškem a s jeho ženou Josefínou. V Praze zůstal do dubna, kdy odjel na koncertní turné do Drážďan, Lipska a Berlína. Po druhé do našeho hlavního města přijel ještě v září roku 1798. Publiku tehdy představil své první dva klavírní koncerty. V té době se už Beethoven těžce vyrovnával se začínající hluchotou. Krutý osud se odrazil i v jeho nádherné klavírní sonátě patetické, kterou právě komponoval. O několik let později byl ale Beethoven ze své nemoci natolik zoufalý, že sepsal dokonce takzvanou Heiligenstadtskou závěť. Svým bratrům v říjnu roku 1802 píše: O vy lidé, kteří mě máte či prohlašujete za nepřátelského zarputilce nebo nenávistníka pokolení lidského, jak mi křivdíte? Ještě jsem nedovedl říci lidem, mluvte hlasitěji, křičte, neboť jsem hluchý. Vy, moji bratři Karle a Jene, jakmile budu mrtev, prohlašuji vás dva za dědice svého malého jmění. Rozdělte se poctivě a snášejte se a pomáhejte si. Tak tedy dokonáno. Radostně spěchám smrti vstříc, přijde-li dřív, než budu mít příležitost, abych ještě rozvinul všechny své umělecké schopnosti. A zajisté bych si přál, aby byla pozdější. Po psaní těchto řádků žil Beethoven ještě dalších 25 let. Poslechněme si teď druhou větu jeho patetické sonáty, ve které se poprvé statečně vyrovnává se svým osudem. Přednese jí klavíristka Inger Zedergren.

Do českých zemí Beethoven znovu zavítal v létě roku 1806. Přijal pozvání Karla Lichnovského a přijel za ním na zámek do Slezského Hradce nad Moravicí. Zůstal u něho 3 měsíce. Z té doby je z korespondence známá jeho ostrá hádka s knížetem. Karel Lichnovský měl v plánu uspořádat koncert pro francouzská vojska, která obléhala naše území. Chtěl tak diplomaticky předejít válečným konfliktům v okolí svého šlechtického sídla. Požádal Beethovena, aby zahrál svou novou sonátu a pasionátu. Ten se však rozzuřil a vystoupení odmítl. Traduje se, že po Lichnovském hodil dokonce židli. Po roztržce okamžitě odjel a ubytoval se v Opavě, odkud píše. Knížat je na tisíce, ale Beethoven je jen jeden. Ve stejném roce, kdy Beethoven pobýval na zámku v Hradci nad

Moravicí vznikl i slavný houslový koncert D-dur. Byla to doba, kdy skladatel stále věřil myšlenkám velké francouzské revoluce, ale také doba, kdy Beethoven změnil věnování ke své symfonii Eroika. Ta byla napsána pro Napoleona. Skladatele ale zklamalo jeho prohlášení se za císaře a proto ke své třetí symfonii pouze uvedl Památce velkého člověka. Ale vraťme se k houslovému koncertu D-dur, který byl poprvé proveden 23. prosince roku 1806 ve Vídni. Vyznačuje se myšlenkovou hloubkou, ale i úžasnou melodickou invencí. Jeho třetí větu si teď poslechneme v interpretaci solisty Josefa Suka, kterého doprovází Česká filharmonie s dirigentem Francem Konvičným.

Beethovenovy problémy se sluchem se stále nelepšily, ba naopak. Proto v srpnu roku 1811 na doporučení lékařů odjel do Teplic. Ve zdejších lázních podstoupil léčebné koupele. Pobyl zde asi měsíc a víme, že se během této doby věnoval i komponování. Pracoval na své 7. symfonii, prováděl revizi oratoria Kristus na hoře Olivecké a psal písně na Goethovy texty. Do Teplic se kvůli svému zdraví vrátil ještě následující rok. Podruhé sem přijel 4. července roku 1812. O dva dny později odtud Beethoven píše velmi osobní korespondenci. Badateli je označována jako dopis nesmrtelné milence. Dodnes se vedou spory, kdo je ta ona neznámá, která umělce tak okouzlila. S jistotou nemůžeme vyslovit žádné jméno a zřejmě zůstane navždy utajeno. I tak je však tato korespondence, která vznikla právě v Teplicích, cenným historickým pramenem. Vypovídá o Beethovenově intimním životě. Vztah s touto ženou skladatele velmi zasáhl a ovlivnil ho i v jeho tvorbě. Skladatel v ní píše: Pláču. Pomyslím-li si, že pravděpodobně teprve v sobotu dostaneš první zprávu ode mne. Nech mě jakkoliv miluješ, víc miluji přeci já tebe. Ale nikdy se přede mnou netaj. Dobrou noc, jakožto lázeňský host musí mít spát. Ach bože, tak blízko, tak daleko. Není-li to pravá klemba nebeská ta naše láska, ale i tak pevná jako cimbuří nebes. Dobré jítro, již v posteli se myšlenky tlačí k tobě, má milenko nesmrtelná, tu a tam radostné, pak zas truchlivé, vyčkávajíce od osudu zda nás vyslyší. Žít mohu buď jen celé s tebou, nebo vůbec ne. Pozoruhodný je i další dopis napsaný v červenci roku 1812 v Teplicích. Beethoven tentokrát píše své obdivovatelce, desetileté klavíristce Emilce. Jeho slova opět charakterizují Beethovenovu citlivou a duchaplnou povahu. Kdyby si s má milá Emílie někdy něco přála, napíš mi s důvěrou. Pravý umělec nezná píchu, bohužel vidí, že umění je bez hranic. Nejasně cítí, jak je vzdálen od cíle a zatímco je od druhých obdivován, je mu smutno, že ještě nedošel tam, kam mu lepší génius svítí jenom jako vzdálené slunce. V létě roku 1812 se v Teplicích Beethoven vedle léčby věnoval i komponování. Pracoval na sonátě pro klavír a housle opus 96. Její druhou větu teď uslyšíme z nahrávky klavíristy Wilhelma Kempfa a houslisty Wolfganga Schneiderhana.

V létě roku 1812 do Teplic přijel slavný básník Johann Wolfgang Goethe. Ludwig van Beethoven si jeho tvorby velmi vážil a proto se moc těšil, až si promluví s tímto vynikajícím spisovatelem osobně. Oba umělci se už znali. To víme z dřívější korespondence. Zajímavé je, že jejich vzájemnou historicky cenou komunikaci vyřizovala jejich společná přítelkyně a obdivovatelka Bettina Brentanová. Ta v květnu roku 1810 píše Goethovi, že jí Beethoven řekl: Vypravujte o mě Goethovi, řekněte mu, aby si poslechl mé symfonie. Dá mi pak za pravdu, že hudba je jediný netělesný vstup do vyššího světa vědění. V červnu Goethe Bettině píše: Vyřiď Beethovenovi nejsrdečnější pozdravy a že bych rád mnoho obětoval, abych se s ním osobně seznámil. To by pak výměna myšlenek a citů přinesla jistě nejkrásnější prospěch. V dopise z února píše Beethoven Bettině: Budete-li psát Goethovi o mně, vyhledejte všechna slova, jež by mu vyjádřila moji nejvřelejší úctu a obdiv. Právě se chystám psát mu o Egmontovi, k němuž jsem složil hudbu, jen z lásky k jeho básním, které mne činí šťastným. Je tedy zřejmé, že se oba umělci na první vzájemné setkání v Teplicích moc těšili. V červenci roku 1812 se konečně sešli. Johann Wolfgang Goethe s nadšením obdivoval skladatelovo klavírní umění. Do deníku si napsal: Hrál skvostně. Beethoven byl ale zklamán. Podle Bettiny Brentanové hudbou dojatému básníkovi začal vyprávět o publiku v Berlíně. Řekl: Obecenstvo bylo jemně vzdělané a vrávoralo mi stříc s kapesníky mokrými nadšením, aby mě ujistilo svým díkem. Toho bylo právě tak třeba hrubému nadšenci, jako jsem já. Viděl jsem, že jsem měl obecenstvo jen romantické, ne však umělecké. Ale od vás, Goethe, to nestrpím. O pár dnů později si Beethoven a Goethe společně vyšli na procházku do zámecké zahrady. Potkali se s císařskou rodinou. Básníky uvolnil cestu a uctivě ji pozdravil. Beethoven ale protestoval a neuhnul z cesty. Později o události píše: Goethe se uvolnil z mé paže a ustoupil stranou. Mohl jsem říkat, co jsem chtěl, nedal se pohnout ani o krok vpřed. Vtlačil jsem si tedy klobouk na hlavu, zapjal jsem si kabát a s rukama vzadu založenýma jsem kráčel středem. Knížata a dvořané stáli ve špalíru, arcivévoda Rudolf sejmul klobouk, paní císařovna mě pozdravila první. Panstvo mě zná. Po této legendární události už Johann Wolfgang Goethe Beethovena v Teplicích nenavštívil a odjel do Karlových Varů. I přes zřejmý konflikt obou umělců byl ale jejich tvůrčí vztah inspirativní. Dokladem toho je Beethovenova hudba ke Goethově tragédii Egmont, kterou si teď poslechneme v podání České filharmonie s dirigentem Paulem Kleckým.

Na konci července roku 1812 lékaři z Teplic Beethovenovi doporučili odbornou konzultaci v Karlových Varech. Skladatel tam tedy 31. července odjel. Byl tam zhruba týden, stihl uspořádat dobročinný koncert ve prospěch vyhořelých lázní v Bádenu a po několika vyšetřeních nakonec podstoupil intenzivní pitnou kůru ve Františkových lázních. Během měsíčního pobytu ve Františkových lázních se Ludwig van Beethoven věnoval dlouhým procházkám, psaní dopisů a komponování. V září se vrátil do Teplic. Zřejmě nepředpokládal, že se tu zdrží další měsíc. Byla to ale nutnost. Jeho zdravotní stav se nečekaně zhoršil a Beethoven musel zůstat ležet. Společnost mu v té době dělala a starostlivě o něho pečovala žákyně hudebního teoretika Zeltra Amálie Sebaldová. Ta si na památku z Teplic odvezla Beethovenovi vlasy, které si sama odstřihla. Skladatel Teplice opustil 29. září roku 1812, kdy odjel za bratrem Janem do Lince. Do Čech se už nikdy nevrátil. Milí posluchači, náš pořad se už chýlí ke konci. Děkuji vám za vaši pozornost a přeji vám všem krásné léto. Na úplný závěr si poslechneme Beethovenovu 8. symfonii. Skladatel ji psal v době svých lázeňských pobytů. Její první větu přednese Royal Concertgebouw Orchestra Amsterdam s dirigentem Eugenem Jochumem. Od mikrofonu se loučí Kateřina Grafová.

internetové stránky Radia Proglas. Na čtyřech tematických profilech Slovo, Hudba, Junior a Zprávy nabízíme audioarchiv pořadů, program, zpravodajský servis, informace o hudbě různých žánrů, recenze a další. www.proglas.cz

0: Známá znělka ohlásila pořad Uši k duši, relaci, ve které se pravidelně setkává moderátorka Lucie Endlicherová a psycholog Marek Macák. Marku, vítej, dobrý den.
1: Dobrý den.
0: My jsme minule se poprvé setkali u tématu moudrost a už jenom ten první nástřel byl velmi zajímavý a doufáme, že i to další setkání přinese spoustu věcí, které třeba povedou k moudrosti. Marku, ty jsi minule vyjmenovával takové aspekty, podle